0: paní Moskovicová. A znamená něco překonaného, něco nemoderního?
1: Já mám svůj klobouk moderní.
2: Hajman Kaplan, pane řediteli, může člověk do někoho řeknout, dejte si ten klobouk za klobouk?
3: Přátelé, nevymýšlejme si. Uvádějme příklady tak, jak je slyšíme přímo ze života, ano?
4: Pan Finsterwald.
5: Ano. Já jsem se chtěl, jestli když se rychle jede dolů ze kopce, například na zání.
0: Na záních?
5: Na záních. Tak jestli když se rychle jede ze kopce a dělá se vítr, tak jedem frr dolů. Frr. Tak jestli můžem užít, držte si klobouky.
3: Ano, ano, přesně tak. Kdykoliv nabudou věci rychlého spádu, ať už při karetní hře nebo při jiné akci, že ano, je na místě tento veselý výraz, držte si klobouky. Další dotaz, prosím?
6: Já nevím, ale klobouk na sáně. Na sáně se nosí papacha nebo sportovní šapka.
0: Čapka.
6: Čapka, nebo já nevím, ale klobouk.
1: Já nejezdím na sáně. Já když jedu, tak beru autobus.
3: Pochopitelně, autobus je mnohem, abych tak řekl, ale co jsem to chtěl. Důležité je, přátelé, nestrácet ze zřetele obraznost.
0: Pan Kaplan chce něco říct?
2: Já mám takový dotázek, který jsem slyšel na ulici. Pán profesor, jaký význam má šišbardón?
0: Prosím?
2: Šišbardón.
0: To jste slyšel na ulici?
2: Přesně.
3: Oh, přesně ne, příteli, přesně ne. Vy jste slyšel nepřesnou neboli zkomolenou verzi toho slova. Ano, to jste slyšel.
2: Já jsem slyšel šišbardón.
3: Ne, vy jste neslyšel šišbardón.
2: Já jsem slyšel šišbardón.
6: Nechádejte, Kaplan, jste v škole.
2: Já jsem slyšel...
3: Já vám řeknu, co jste slyšel. Vy jste slyšel bombardón.
2: Ale já jsem slyšel...
0: Ne, člověk se snadno přeslechne, pane Kaplane. Víte, co je to bombardón?
2: Ne.
0: Ne? Jistě jste všichni slyšeli a viděli dechovou kapelu. Ví někdo, proč jí říkáme dechova?
7: Protože hraje na dechové nástroje?
0: Ano, ale jaké nástroje to jsou? Pan Macukas?
2: Buben.
0: Ten hraje v dechovce také, pane Macukasi. Jenže teď mi jde o nástroje dechové, tedy rozeznívané dechem. Zatímco buben není nástroj dechový, nýbrž...
2: Bubnovací.
0: Ne, bicí. Jaké další bicí nástroje známe?
3: Pane kolego, já bych přece jen rád k tomu bombardón.
0: Hned, pane řediteli, jen využívám příležitosti, abych žákům rozšířil slovní zásobu v oblasti hudební. Bicí nástroje jsou také činely, zvonky, triangl. Prosím?
2: Já jsem četvedl triangl, nebo taky...
8: Já umím lepší.
0: Dechové nástroje dělíme na dřevěné, to je například klarinet, a plechové. K těm patří trubka, lesní roh, tuba. No a právě tubě se původně říkalo bombardón. Pane řediteli, ujměte se laskavě slova.
3: Děkuji. Bombardón. Proč zrovna bombardón, přátelé? Proč? Inu, protože tóny tohoto nástroje jsou nejhlubší a znějí jako bom, bom, bom. Bombardón. Tu vtipné, že?
0: Dnes už se tomuto nástroji říká většinou helikón. Ale někdy, jak dosvědčuje dotaz pana Kaplana, můžete slyšet i název původní. Je vám to všem jasné?
7: Ano, jasné.
6: Jasné.
0: Vám ne, pane Kaplane? Nevysvětlil jsem to dost jasně?
2: Krásně jasně, pan profesor. Špičkově. Jasná facka. Já jenom nerozumím, proč neslyšel jsem bom, bom, bom?
3: Pane Kaplane, zvuk nástroje lze vyjádřit hláskami jen přibližně. Někdo slyší bom, bom, bom, někdo zase pom, pom, pom. Někdo jiný don, don, don?
2: Já slyšel šiš bardon.
8: Tak to byl bombardon, který šišle. Nebo je šišaté.
0: Klid, prosím, klid. V hlučném prostředí, kde navíc hraje dechová hudba, můžeme nezvyklá slova vnímat zkresleně. Víte, kolik nástrojů v takové kapele troubí, píská, hřmí a halasí? Řekněte, pane řediteli.
3: Pochopitelně, když spustí pořádná dechová hudba, je to přímo bouře, přímo uragán, přímo... Chtěl jste něco, pane kaplane?
2: Pomiňte, ale asi jsem jasně nedotázal. Proto já teďka vypodobním prostředí, kde jsem to slovo slyšel. To prostředí je chodník, ale není tam žádný dechovka, žádný urakan. Jsem tam já a jdu po tom chodníku, jdu a jdu a jdu a potkám mýho přítelu. Tak já stop, udělám zástavku na kousek řeči, strávím tě, jak máš, jak šiješ, ne? A když spolu kápinku pokecnem, tak jde nějaký vedledoucí.
0: Kolem jdoucí.
2: Prosím?
0: Kolem jdoucí.
2: Kolem? Pochodníku? Pochodníku muž je jenom nohama pěšky, ne?
3: Pokračujte, pokračujte.
2: No, a ten nějaký vedledoucí jde a jde a jde a nedopáčením udělá do mě žuch. Tak on lekne a řekne, pomiňte mě. Ale někdy, a to byl můj dotázek, on řekne, šiš, pardon.
3: Šiš, pardon?
2: Šiš, pardon.
0: Pane řediteli,
3: spěchám.
0: Příště se k dotazům určitě vrátím. Mohl bych vás pozvat?
3: Jen přes mou mrtvolu, pane kolego.

0: Áno, áno, romantické to bylo, ale tragické. Jak Nikolaj Iljič trpěl. Dni a noci a týdny babuška milá modlila.
1: Slečno Tarnovská, týden má v množném čísle skloňování tvrdé. Říkáme týdny jako hrady.
0: Áno, týdny a týdny modlila a na konci každého týdnu šla...
1: V jednotném čísle má týden skloňování měkké.
0: Měkké? Ale pro babušku byly tvrdé týdny, trudné.
1: To věřím, ale teď jde o měkké skloňování. Týden týdne jako stroj stroje. Vzpomeňte si na vzory, které jsme...
0: Mně byla vzor babuška.
1: Bábuška, to je vzor žena.
0: Mně byla vzor ženy.
1: Jistě vzorem ženy byla babička vám, ale babička jako substantivum se řídí vzorem žena. Týden vzorem stroj, týdny vzorem hrad.
0: Každý týden jiný vzor?
1: Ale ne, týdnem nemyslím jednotku času, nýbrž...
0: A podle čeho skloní se kostely?
1: Kostely se skloňují podle vzoru hrad.
0: Díky. Na konci týdne šla bábuška Míla do kostelu i modlila, aby...
1: Do kostelu ne.
0: Do kostelu, bábuška, vždycky do kostelu.
1: Do kostela.
0: Tak správně je, do hrada? Já myslela, že do hradu.
2: Tarnovská, vy chcete naučovat pan profesora? Pan profesor ví nejlepší, jak se jde do hrada.
1: Do hradu, pane kaplane, do hradu. Některá podstatná jména skloňovaná podle vzoru hrad mají v druhém pádu jednotného čísla koncovku odchylnou, nikoli U, nýbrž A. Například sklep, chléb, les, sýr, dvůr a také kostel. V rychlosti si to procvičíme. Pan Studnička? Ne? Tak pan Blum?
3: Jo. Myš jde do sklepa.
1: Ano, do sklepa, nikoli do sklepu, že? A teď zkusme podstatné jméno
3: chlepa.
1: Ano, do sklepa, nikoli do sklepu, že? A teď zkusme podstatné jméno chléb. Pan Finst.

0: A vidla nejde, že?
1: Nejde?
0: Ne.
1: Ale chleba jde do guláša. Nejde?
2: Do guláša?
0: Ke guláši. Paní Moskovicová chtěla říct, že chléb se ke guláši hodí.
3: Hodí, ale já radši s knedlíkem.
1: Ale chleba jde.
0: Tak dál, dál, slečno Mitníková.
4: Farmář vyšel ze dvora a šel do chléva.
0: Výborně. Hned dva příklady najednou.
5: Já mám lepší příklad.
0: Ano?
5: Ale já počkám.
0: Tak pan Studnička? Pane Studničko, neměl byste se bát promluvit. I když jste v mé třídě teprve prvým rokem. No? Zkuste skloňovat třeba sír.
5: Síra skloňovám já.
0: Tak jiné slovo, pane Studničko, třeba včelín. Víte, co je včelín? Ne? Tak komín. Taky ne? Tak mlín. Pane Studničko, tak rád bych vás slyšel. Až jindy? Ano? Dobře. Dobře, vrátíme se k vyprávění slečny Tarnovské.
5: Stop! Já jsem chtěl...
0: Chtěl jste počkat, pane kapláne.
5: Ale...
0: Teď slečna Tarnovská. Vaše babička tedy chodila do kostela a modlila se za uzdravení pana Nikolaje.
6: Taky modlil můj bratr Aleksandr Ivanovič. Velmi delikátní charakter. My všechny modlili za chudinka Nikolaja.
0: Pozor! Chudinka je ženský rod.
6: Nikolaj Iljič nebyl ženský, on byl mužský. Takový starý pán, dobrý, blagorodný.
0: Přesto je správné říci za chudinku, Nikolaj.
6: My všechny za chudinku modlili, ale ona nás prosila, chudinka Nikolaj, že netrápili my jsme se, aby...
5: aby, že jsme netrápili.
6: Co je zase špatně?
5: Čevrácenej slovoslep.
6: Tak to ne. Měky týdny, tvrdý týdny, do kostela jako do chlíva. A teď ještě slovo splet?
0: Slovo sled, slečno Tarno.
6: Já jsem něžná žena. Já mluvím, co je v duši. Ale gramatika nemá duši. Ničevo, já končila mluvit.
0: Slečno Tarnovská, připomínky spolužáků nejsou míněny jako urážky.
6: Od kaplana jsou.
5: Já by taky mohl urásit.
6: Vy? A za co?
5: Že jsem nemohl dát můj příklad na síra.
0: Tak ho řekněte, ale rychle.
5: Můžu? Tam já, panové, pan profesor, já dám teďka můj příklad na skloňování síra. Prosím vaši pozornost. Můj příklad je ementalský. Síra má v sobě díra.
7: Problémy, pane kolego?
0: Ne, vůbec ne.
7: Opravdu? Ani s panem...
0: S panem Studničkou, myslíte?
7: Toho neznám.
0: Nový žák, přistěhovalec z Polska. Poněkud ostýchavý, takže zatím nepromluvil.
7: Vůbec?
0: Vůbec, jen sedí a zkroušeně se tváří, ale to se zlepší.
7: Jistě. A pan kaplan?
0: Pan kaplan? Mluví.
7: Mm-hmm. Slyšel jsem kolego Parkhille.
0: O čem?
7: O tom noži.
0: Noži?
7: Ano. Množné číslo podstatného jména nůž je prý pro něj nůše. Nůž, nůše.
0: Někdy se zmýlí, než ho opravím.
7: Ten člověk nás zničí.
0: Zničí? Nemyslím. A věčně žít stejně nebudeme. Aspoň já ne. Víte, jak onehdy časoval sloveso umřít?
7: Kaplan? To mi ani neříkejte. Jak?
0: Umřu? Umřeš? Funus.
8: Můžu něco, profesore?
0: Jistě, slečno Karavelová.
4: Možná, to je moc intimo.

0: No, ale já...
1: Nechcete počkat až po hodině?
0: Ne, já budu dávat.
1: Prosím?
0: Dávat, jako ženit.
1: Aha, myslíte vdávat. Nevdávala jste se už v minulém školním roce?
0: Prozatím ne.
1: Tak to vám blahopřeji.
0: Grazie, profesore.
1: A teď, třído...
0: Je to velká láska.
1: Ano. A teď, třído, mám pro vás významné sdělení.
0: Oni už vědí, všecky. Já všecky pozvala. Vás taky, profesore.
1: Mně?
0: Bude velká sláva. Velká.
1: No, o tom později. Teď, třído, na chvíli odbočíme od běžné učební látky a povíme si něco o statečném muži, jehož historický čin.
0: Ano, on jmenuje Luigi.
1: Já myslím jiného muže. Toho jehož epochální čin si připomeneme už zítra. Jemu totiž vděčí Amerika za co? Za svůj vstup do dějin. Jistě už víte, koho mám na mysli.
2: Jo, George Washington.
1: Ne, není to George Washington. Je to jiná historická osobnost.
0: Rodolfo Valentino z Itálie.
1: Ne, Valentino připlul do Ameriky mnohem později než ten, o kterém chci mluvit.
3: Old Chatterhand.
2: Finsterwald, dejte pokoj. Chatterhand jak živa nežil.
3: Blum, to nezmíte vůbec vyzlovit, protože Old Chatterhand je ozoba do kása na pízemně černá na bílým.
2: Jo, až na prší.
3: Ne, až na prší. V současné tobě, Blum, je smutný, že Old Chatterhand nebyl nikdy zvolený prezidentem USA.
1: Nehádejte se, prosím, a přemýšlejte. Jaký máme zítra den?
4: Moje narozeniny.
1: Nikdo? Napovím vám. Zítra je přece 12. října. A 12. října v roce 1492...
4: Jsou moje narozeniny. 12. došívám. Čestný slovo, pan profesor.
1: Pane kaplane, skutečně jste se narodil 12. října?
4: 12. jsem narodil, 12. slávím. Celý život mám narozeniny 12. října. A každý rok...
0: Bravo, kaplane!

0: Děkuji vám, jste mě poděšili, šíci, i který nespívali.
1: Slečna Karavelová zpívala za nás, ale k věci. Opravdu historická událost, kterou si zítra připomeneme, je spojena se jménem... Pan Studnička chce něco říct? Ano?
0: Studnička? Ne, abyste řekl moje jméno, to už bylo.
1: Zase jste ho zakřikl, pane kaplane.
0: Já? Studnička? Jsem vás křikl za? No prosím, frtí hlavou.
1: Já vám napovím, pane Studničko. Ten velký muž se jmenoval Krištof... No, Krištof...
2: Kolumbus.
1: Výborně, slečno Mitníková. Ale myslím, že to, aspoň podle výrazu očí, věděl i pan Studnička.
0: Já jsem taky věděl. Přece Krištof. Když Krištof, tak Kolumbus, ne?
3: A vy jste myslel Washington, Blum.
4: A vy jste myslel Shatterhand, Finsterwald.
3: Podle mýho ze Shatterhand může zlávit každý den v roku.
4: Leda v cirkusu.
1: Pánové, klid. Na třech drobných lodích, které mu poskytli španělský král Ferdinand a královna Izabela, po děsuplné plavbě, kdy docházely potraviny i pitná voda a posádka hrozila vzpourou, Kolumbus konečně uslyšel ze strážního koše země, země!
0: Země, země! Jemináku, 12. šína přijdu na svět a 12. šína si Kolumbus vypere objevit novej svět. No, není to osud?
2: Ale Kolumbus myslel, že doplul do Indie.
1: Ano, proto nazval domorodce Indiány. Pan Studnička chce něco... Ne, pane Studničko? Paní Moskovicová?
5: Tak on říkal Indiánům špatně.
1: Ano, říkal jim špatně.
5: Chudáci Indiáni.
0: A nám taky říkají špatně. Proč nám říkají Američani, když nejsme Američani?
4: A co jsme, kaplan? Co jsme?
0: Když Kolumbus, tak Kolumbiani.
2: Pro nás dal jméno Amerigo Vespucci, velkocestovatello italiano.
0: Ten neměl do toho míchat, když nás objevil Kolumbus.
4: Vespucci byl švindler.
2: Amerigo Vespucci? Švindler?
4: Jo, a Kolumbus taky. Vy nevíte, Karavelová, že Ameriku objevili úplně jiní lidi?
2: Jiní Italiáni?
4: Ne Italiáni, Normani, Vikingové, jo? O 500 let dřív, signorino.
2: Tak víte co, Blum? Vy nejděte na mou svatbu. Vy nikdy. Pro vás já beru moje pozvání zpátky. Kolombo a Vespucci nejsou pro žvandu.
6: Ale my nesmíme zapomínat další cestovatele. Například Berda.
2: Berda? Jaký Berda?
6: Admirála Berda, objevitele Jižního pólu. To byl vlastně moderní Kolumbus.
2: Je jenom jedno, Cristoforo Colombo. Je jenom jedno, Amerigo Vespucci. Není žádno druho. Před to, ani pod to.
1: Slečno Karavelová.
2: Já beru zpátky moje pozvání na svatbu pro Rózu Mytník.
0: Jasná fácka, jak může Mytník rovnat Bertu do Kolumbusa.
6: Bert se přece vydal k novému světadílu.
0: Tomu říkáte světadíl? Sámej sníh, led a čučňáci.
1: Ne čučňáci, ale...
6: Bert byl první na světě, kdo to udělal?
0: Někdo dělal první na světě lísátka a slávíme jeho svátku.
6: Ale...
0: Každý věděl, že na jichu pól je. Berta tam jenom šel a měl komfort vybavení a všecko. A co měl Kolumbus? Ha! Tam já, panové, čemýšlujte o tom jeho cestu. Celý měsíci Kolumbus plává a plává ve strážných bouškách. Bouchají chromy, pleskají plesky, padají roupy. Okolo, dokola tečou vysokácký vlny jako mrákodrápy v New Yorku. A zastaví on se? Ne. Má nástrach satěláno? Má nástrach. Satěláno, plává dál a ještě dál a ještě dál. Fičí dopředu na plný kecky.
1: Pane kaplane.
0: Nezoufne ani o krok, když kvedrulanti v jeho manšaftu kvedrulujou a kujou, co? Kujou pixle. A fašení přítele, v jakých loďách dělal Kolumbus tu špičkovou expedici? Ha? Měl on silný páralodě? Měl fíletový párníky? Měl komfort gábiny? Ne, jen malulinký plavadla, frťavoučky jak sirkový krapičky. Dírkový lodi, který tekli dovnitř, všude nažvachtaný loušičky, všude brajgla, bacily. To jsou nějaký lodi na opěvení Ameriky? A proto já volám Champa Ferdinand, Champa Izabela, tak velkýmu člověkovi jako Kolumbus se nemohla dát lepší doprava.
2: Champa!
7: Viva, Cristoforo Colombo, viva!
4: Kaplán, v 15. století chcete stavět Titanika?
0: Champa Ferdinand! Champa Blum!
6: Ferdinand a Izabela dali Kolumbovi lodě, které byly dobré. Jmenovali se Santa Maria, Pinta a Niña.
1: Správně, slečno Mitníková.
6: Na tu dobu byly přímo výborné.
0: Na tu dobu možná, ale ne na toho člověka. Niña, Miña, Pinta, Flinta. Když někdo vyplávne objevit takovou zem, jako je Amerika.
6: Ale Kolumbus nevyplul objevit nějakou konkrétní zemi.
0: Ne?
5: Tak proč on plával, Mitník? Závodně? Aby polepšil osobní čas? Aby měl trénink na olympický hry?
6: On nevěděl, že v Atlantiku je nějaký světadíl. Kolumbus prostě jel? Objevovat?
0: Prostě. Někteří lidi myslí, že když jde člověk poslat dopis, tak jenom doufá, že možná najde schránku. Prostě.
3: Stop, já nebudu poslouchat.
8: Kaplan sešel z rozuma.
2: Co jste vy řekla? Že kaplan sešel z rozuma, když zastává velký cestovatel Italiány?
9: Já beru zpátky pozvání na moji svatbu pro Olga Tarnovská.
8: Vy?
9: Já. A máte to.
8: Jestli svatba bude.
9: Co?
1: Dámy.
8: Už v prošlém roku chtěl na ní Luigi ženit. A neženil.
9: Co?
1: Pan Studnička chce něco říct.
2: Já beru zpátky pozvání na mou svatbu pro Ignáciu Studnička.
3: Ale se nevyjádřil.
2: Já beru zpátky pozvání pro Karl Finsterwald.
9: Luigi se vyjádřil.
3: Studnička se nevyjádřil.
2: Končete džvandu. Všichni děláte chacha na velikány Italiány.
9: Jenom kaplan je pere do ochrany. Kaplan by měl narodit v Itálii jako Cristoforo Colombo.
0: Narodeniště není důležitý.
9: A co je důležitý?
0: Narozeniny. Když narodím sejtra, tak mám stejný narozeniny jako Amerika. Když jste rodina vy?
9: Já v lednu, ale v Napoli.
0: Napoli?
9: Napoli!
0: Vy jste nebyla špitalizovaná?
1: Napoli je italský název pro Neapol.
9: A vy, kaplan?
0: Já jsem rodinej v Kijevu.
9: Kijevu? Francie?
0: Karavilová, vy nefíte, kde je Kijev? Vy nefíte, kdo tam poházel? Tam poházel nejenom Hajman Kaplan, ale taky...
9: Kdo?
0: Mojše Elman.
9: Šelman?
0: Elman, Mojše Elman, tak slavnej nachousle, že každý na světě zná a vy neznáte?
9: Já znám virtuózy Italiány.
0: Italiány.
9: Paganini.
0: To nic není.
9: Toscanini.
0: To nic není.
9: A Puccini. To nic není. A Luciano Pavarotti.
0: Chulákat já umím taky.
9: Chulákat?
0: Jo.
9: Robuch. Klid, profesore. Já beru zpátky moje pozvání na svatbu pro Hajman Káplan z Kijevu. A od tohoto momenta já mlčím jako pan Studna.
10: Stalo se něco?
0: Je, pan ředitel. Pane řediteli.
10: Slyšel jsem výkřik.
0: To byl Pavarotti.
10: Nový žák?
1: Ne, nový žák je pan Studnička, o kterém jsem vám už...
10: Už mluví? Už křičí?
1: Už se zdá, že začne. Pane Studničko, to je pan ředitel Robinson. Nechcete mu něco povědět? Nemůžete?
0: Já můžu.
1: Vy ne, pane Kaplane, pan Studnička.
10: No, pane Studničko, jak se vám daří? No?
0: Vrtí hlavou.
10: Já bych řekl, že nevrtí. Spíše jakoby polikal, ne?
0: Poliká tak.
10: Daří se vám dobře? Pane Studničko?
11: To se vyžada, že když nemusím mluvit. My musíme jak plasy mluvit skloňovaně a kolumpusa a dělat chyby. A Studnička nic nemluví ani ně.
8: To je nespravedlivé pro nás, nespravedlivé.
4: Studnička, otevřete čelistě, musíte otevřít čelistě.
3: Jázně, musíte supy od sebe, supy cváknout od sebe.
6: Zkuste to, pane Studničko, do toho. Do toho! Do toho! Do toho!
0: Tak
6: do
0: toho! Teďka povím něco já.
1: Ale na vás není řada, pane Kaplane.
0: Tak myslejme, že je. Tam já, panové, pan profesor, pan vášený ředitel Robinson. Jaký víc nám, prosím, má rovněprávnost? No, já povím, jaký víc nám. Rovněprávnost je nejparátnější myšlenka v dějinách. Je milá, je sládká, je šplechetná. Ona nacvedává člověku jeho cíchu.
11: Já protestuji.
6: On myslí psychu.
0: Mytnik poznala? To se tifím. Samosebně myslím cíchu. Tam já, panové, dám dotázku. Principální dotázku. Mají zvířata rovněprávnost? Ne. Mají divouši rovněprávnost? Ne. Tak kdo ji mají? Civilisnutí lidi. A je naše třída civilisnutá?
10: Co tím, prosím vás, chcete říct?
0: Že v naší třídě jsou jetinci a jetinky, který vykoužili z hlavy slova amerického ústavu. A co ten ústav zárukuje? Ha? Co je v něm zaploutvený? Nějaký český blesky? Nějaký řeči do lufta? Nějaký blebleblí? Ne, je tam černý na bílý, že jsme jeden nedělatelný národ, kde má být svoboda a rovněprávnost gratis pro všecky.
10: No a?
0: No a, ptá se pan ředitel Robinson, tam já, panové, vy vzpomeňte, co stalo v této třídě chvilinánku před chvilkou. Kdo tady sedí v lavici s náma? Prima člověk, dobrý člověk, čistěhovák, jako vy a já. Náš spolušák Studnička. A když on ukázal, že je citlivý povaha, tak co dostal? Sympatii? Ne. Dorozumění? Ne. Rovněprávnost? Ne. Je porušený tam já, panové?
8: Má duchovní poruchu?
0: Ne. Je porušený v jeho rovněprávnosti.
10: Pane Kaplane, a nevíte náhodou, čím jeho rovnoprávnost porušujeme?
0: Vím, pane řediteli. Nechcete ho nechat potichu?
10: Ale to je přirozené.
0: To je přirozené? Aby on mluvil a všichni mu do toho kráfali jako mě?
10: Co myslíte tím kráfali?
0: No neurvaný připomínky, česíravou kritiku, nacvednutý mantle.
10: Mantle?
0: Česně tak. Protože některý lidi v naší sačátechnický třídě myslejou, že snědli celou chytrost na světě. Studnička, vy máte právo být nečipomínkovaný těma chytroušama. Proto tržte jazyk a basta, jste rovněprávnej.
10: No, to je svérázný výklad rovnoprávnosti. Krom toho mám dojem, jako by pan Studnička, vidíte to, pane kolego?
1: Ano, jako by chtěl něco říct, že?
10: Konečně. Nebojte se, pane Studničko, otevřete ústa. Ještě víc, tak. Posloucháme.
0: Studnička?
10: Pšt, pane kaplane, nechte si to.
0: Ani muk, Studnička.
8: Nemáte právo, kaplan.
0: On má právo.
8: Právo mlčet.
0: Právo být rovněprávnej, Studnička, sklapněte ústa.
10: Ne.
0: Ano.
10: Mluvte, pane Studničko.
0: Nemluvte, protože jestli něco ceknete, Studnička, bude pro vás ta nejslejší situace, nejslejší.
10: Pane kaplane, když už jste takový vševědoucí rádce, měl byste si poradit taky s nepravidelným stupňováním přídavných jmen, nemyslíte?
0: Já poradil.
10: Neporadil.
0: Já znám všechny tváry.
10: Nejzlejší není tvar, ale patvar. Kdo pana kaplana opraví?
8: Já.
0: A je to tady. Opravičí pomínky, samej spěruňk. Správně děláte, Studnička, že jste zavřel vaše ústa.
10: No, tak se opravte sám. Co vám brání?
0: Já jsem skromný.
1: Pane kaplane, přece jsme několikrát probírali, že když je něco zlé, může to být ještě horší. A když už to horší být nemůže, je to co?
0: Nejhoršejší.
10: To nemyslíte vážně, jiný tvar neznáte.
0: Znám, ale nevím, jestli chodí.
10: Ale jistě, že se hodí. Správný tvar se vždycky hodí. Zlý, horší a?
0: Zlý, horší a prusr.
10: Prosím?
1: Podívejte, pane řediteli, pan Studnička se poprvé usmál.

0: Fašený náš pán profesor Parkin.
1: Neprotáhujte, kaplán.
0: Nekomandujte, Blum.
2: Ano, pane kaplane?
0: Ano, pán profesor. Ja som postenej, že ako čeceda vánočního výbora, ve kterým sú ešte môj spolušák Blum, ktorý ho znáte, a moje spolušáčka Mytnik.
3: Ale ne.
0: Ktorá je strážne strámovaná. Sem postenej, že mušu mít môj prújev, ktorý sem si napsal. A ktorý má násev našemu drahému učitelu.
3: Blum, co ste koupili?
0: Moskovicova, neptejte a poslouchejte.
3: Prosím?
0: Našemu drahému učitelu. V tomto ročním sezónu máme velký svátek, který není jako svátky, jsou v jiném sezónu, ale je úplně jiný, než jsou jiné svátky, i když jsou to taky velký svátky, třeba svátek matek, nebo svátek práci, nebo státní svátek a tak.
1: Kaplán, vzít zkrátka.
0: Tento nejveličejší svátek je co? Je Vánoce. Fašený pan profesor, kolékofe a kolékyňky, co je Vánoce? Co je kouslo?
2: Kouslo?
0: Česně tak. Kouslo Vánoc je kouslo, který je nejkouslovatější mezi všema kouslama.
3: Říká se kouzlo.
0: Ale Mytnik promluvila, Mytnik už nestytí, to jsem překvapenej.
4: Nevšimejte zlečnu Mytnik, všimejte pana profesora.
0: Mně nemusí nikdo připomínat, Finsterwald. Vášený pan profesor, když je Vánoce a všechno je pod sníhem a mrsne, jen to práská, když v každém výlohu jsou stromečky a na nich blinkají červený a zelený šarovčičky, když se vypravují báchory o tom fousovatým dědulášovi, jak přišupituje od severního pola a slísne komínem do punčochu a dělá tam nádivku pro malý capardy, když slyšíme krásné myšlenky o Čech mutrcách, jak se ženili čes poušť za velkou věstou až do jeslí.
2: Myslíte k jesličkám?
0: Když lidi volají časný a veselý, hodně stravy a k úspěchu, krásný prošití do celého roku. Když toto všecko se stane, tak cítíme šici ne teplo, ale strážnej hic. Strážnej hic, jak nám dovnitra topí láska na celé lidstvo, který si má být prátr a ne vlk. My víme, že vy to tak cítíte, pan profesor. Já to tak cítím, Karavelova to tak cítí, Finsterwald, Moskovic a dokonce Mytnik. Všichni to tak cítijí.
1: Já cítím v noze mravenci.
0: Já ne. Vášený pan profesor, poněvadž vy jste špičkový pedagog a my všichni jsme vám zaváznutí, jak nám vysvětláváte ty nejpotížnější zprávopisy a fízlovnosti. A víme, že je to berná práce, když učíte takový zelenoušové, jako je naše čída. My všichni jsme síťovali, že musíte dostat nějaký chmátatelný úkaz naší kde to mám? Aha, na druhé stránce. Naší sentimentality. A proto jménem začátečnické čídy večerní přípravné školy pro vyspělé dávám překvapení pro našeho senzáčního, nenakraditelného vyučovacího pro pan profesora Parkila. Tady je to.
2: Ale to jste... Já... To je od vás opravdu...
0: Pan profesor je dojatej! Teďka pan profesor vyndá z krábicí.
2: Co pak je to?
0: Dejte z chůru, pan profesor, ať každej vidí.
2: Ano.
0: Pan profesor líbí?
2: Ano, velmi. Velmi líbí se mi to.
0: Nesmílili jsme?
2: Prosím?
0: Jestli jsme nesmílili.
2: Ne, ne, ne. Něco takového jsem si vždycky přál.
0: Hurá! Časný a veselý! Časný a veselý! Časný a veselý! Bez trávy ušíte! Časný a veselý!
5: Co kdybychom si, pánové, obdržené dárky ukázali a...
6: Já totéž co loni. Kuřácký kabátek. A vy, pane řediteli, zase popelník s medvědem?
5: Ne, něco horšího. Kuřácký kabátek s medvědem.
6: Proboha.
5: A vy, kolego Bargele?
2: Račte se podívat.
6: Proboha. Vy kouříte?
2: Ne, ale možná někdy budu.
6: Proč?
2: Mám doma už 3 takové kabátky.
5: Stejné?
2: Ne, na tom letošním je, jak vidíte, červený čínský drak.
6: Ach, bože.
5: Ale když dovolíte, kolego Parkhille, já bych svůj kabátek s ledním medvědem vyměnil za ten váš s čínským drakem. Jste pro?
2: Myslím, že nejsem.
6: Vám se ten drak tolik líbí?
2: To bych říci nemohl.
5: Tak proč ho nechcete vyměnit? Je to logické?
2: To bych také říci nemohl.
5: A tak co vám brání?
2: Možná jakási sentiment... Pardon. Sentimentalita. Nehněváte se, pane řediteli?
5: Na vás, kolego Parkhille?
7: Se profesorka Eleanora Pflaumová a budu ve vaší třídě pokračovat ve výuce místo kolegy Parkhilla.
8: Pro pana krále, on umřel?
7: Doufám, že ne. Nemůže přijít, protože tak jako většina členů našeho sboru...
0: Má čipku, je v postelu?
8: Zkasejte mu, ať je v postelu.
7: Myslím, že kolegovi Parkhillovi není třeba nic vzkazovat. Jsem přesvědčena, že ví, jak se účinně léčit a že se do školy brzy vrátí zdráv jako rybička.
8: On spadnul do rybníka?
7: Špatně jste mi rozuměla, paní...
8: Moskovicová.
7: Být zdráv jako rybička je obraz nerčení, které znamená být zdráv dokonale.
0: Oh, pan profesor Parkhill je vždycky dokonalej.
8: Některé ryby nejsou stravy, některé ne.
9: Dovolte představit se, paní profesorko. Já jmenuji Olga Tarnovská. Jsem žáčka této třídy, ale byla jsem ruská balerína. To všichni vědí.
7: Dobře, slečno Tarnovská. Máte nějaký dotaz?
9: Nemám. Mám připomínku? Právě tak. Někdy se nemusí říkat zdravý jako rybička, ale se říká zdravý jako Rus.
0: To jsem neslyšel nikdy.
9: Co vy neslyšel, kaplan, neznáčí, že neexistuje.
0: Pan profesorka, existuje zdravý jako Rus?
7: Existuje rčení... Zdraví jako rys, to ano. Víte, co je rys?
0: Já vím. Rys je bílej papír.
7: Ano, ale to je jiný rys, než ke kterému přirovnáváme zdravého člověka, pane.
0: Hajman Kaplan je mé jméno.
7: Vy jste pan Kaplan?
0: Vy o mě slyšela?
7: Částečně.
0: Poděšení je na mou stranu.
7: Rys a rys, jsou dvě slova, která sice naprosto stejně znějí, ale každé z nich znamená něco jiného.
8: To je chrus a já splasním.
7: Říkáme jim homonyma, neboli slova souzvučná.
0: Honomina? Krásný jméno.
8: Ale když jsou stejný, jak se může poznat, co říkají?
7: Pozná se to z toho, jak byla použita. Slyšíme-li například větu se stolu spadl rys, hned je nám jasné, že je řeč o výkresu, kdežto věta se stromu seskočil rys je pro nás informací o zvířeti, které se nazývá rys.
8: Rys je zvíře?
7: Bystré lesní zvíře s typickými štětičkami na uších.
9: Já znám, co je rys. Já znám, co je ruský rys. V ruských lesách žije mnoho ruských rysů.
7: Ano, zdravý jako rys tedy znamená totéž, co zdraví jako rybička. Je to všem jasné? Překvapuje mě, že vám kolega Parkhill dosud nevyjasnil, jak to s homonymy je.
0: Pan profesor nám vyjasnil jiný důležitý věci. Pan profesor je výborný pan profesor.
7: Prosím, abyste nepřerušoval můj výklad, pane Kaplane. Já supluji za mnoho onemocnělých kolegů a potřebuji ke své práci klid.
9: Kaplan vždycky ruší.
0: Já? Kdo měl připomínku s tím strávým rusem? Mně stačila rybička.
7: Podle záznamu kolegy Parkhilla jste si měli na dnešek sepsat výrazy, kterým jste při běžném hovoru nerozuměli. Kdo začne?
0: Sim.
7: Vy ne. Vy už jste mluvil, pane Kaplane. Teď jsou dotazy.
0: Ale já mám dotazy. Já mám dotazy na slova rys a rys, který pan profesorka vysvětlávala. Jedna věc dělá mě starost.
7: Starost?
0: Dám příklad. Může rys sežrat rys?
7: Prosím?
0: Jestli rys může sežrat rys.
7: Proč vás to zajímá?
0: Mě zajímá, jestli můžeme dát do věty dvě honomina pohromadě.
7: Proč bychom nemohli v jedné větě použít dvě homonyma?
9: Ale rys nežere papír. Rys žere maso. Nebo krev.
7: To je pravda, slečno Tarnovská. Ale kdyby šlo o jiný vztah rysa jako zvířete, k rysu jako papíru, mohla by se obě slova, jakkoliv stejně znějící, skutečně vyskytnout v jedné větě.
0: Já to jsem věděl. Může dát pan profesorka příklad?
7: Jistě. Třeba rys vyskočil na stůl, na kterém ležel rys.
8: To znamená, že na stolu jsou dvě zvíře?
0: Ne, jenom jedno a papír. Kdyby papír byl zvíře, nelehne na stůl, ale na větvu.
8: Ale zvíře nemá být na stolu, kde se jí oběd a večeře a snídaně. Zvíře dělá sajraj, tak ho nedávejte do takového větu.
0: Já? Dala ho tam pan profesorka, ne?
9: Vy začal, Kaplan. Vy začal s tím žráním rysa.
0: Ale to nebylo na stolu. Papír můžete žrát třeba na dvoře.
9: Kto? Já? Já žrám papír?
0: Ne vy. Rys. Pan profesorka necítí dobře? Ne?
7: Trochu mě rozbolela hlava.
0: Čipka?
7: Ne, jen chvilková slabost. To nic. Malinko se mi zatočila hlava. Dojdu si pro prášek. Čtěte si z učebnice.
9: Chutáček, paní profesorka. Kaplan ji zničil.
0: Já? Když má čipku?
8: Nikto nemá být stravý jako ryba. Ryba tloucho nevytrží.

0: přijdu, protože profesor Parkhill je stále nemocen a protože onemocněla také profesorka Pflaumová, která ho ve vaší třídě zastupovala, je nutno zajišťovat další výuku tak, aby vůbec byla možná.
1: Pan profesorka Pflaumová má nakazu?
0: Nakazu?
1: Jako epidemii?
0: Ne. Spíše jde o nervové vyčerpání, což při naší nynější zátěži, kdy je nás pedagogu natolik tříd skutečně jen hrstka.
1: To mě líbí.
0: To se vám líbí?
1: To slovo mě líbí. Hrstka. Líbový slovo. Co znamená?
0: Vy jste pan Kaplan?
1: Hajman Kaplan. Pan profesor mě zná?
0: Slyšel jsem o vás.
1: Poděšení je na mou stranu.
0: Chtěl bych vás o něco požádat, pane Kaplane.
1: Míle, rád. Já jsem nadšenej, že nás bude učit tak fungovaný pan profesor.
0: Tedy zaprvé mýlíte se. Nebudu vás dnes učit já, protože musím suplovat za jiné onemocnělé kolegy. U vás bude suplovat profesorka Higbyová, je to pedagožka neméně fundovaná, pane Kaplane, a to především na poli klasické literatury. Profesorka Higbyová je jeden z metodických vrcholů naší školy. Ale než přijde profesorka Higbyová, přicházím já, a to se sdělením, o které mě požádala, aby se jim ve výuce nemusela zdržovat. To sdělení zní: nikdo nesmí profesorce Higbyové skákat do řeči, nikdo nesmí rušit její výklad nemístnými poznámkami. Je to jasné, pane Kaplane?
1: Se rozumí. Je vám jasné, Moskovic?
2: Na mě nestarejte, starejte na sebe, já neskakám.
0: Protože kdyby, nedej Bůh, onemocněla i profesorka Higbyová, byla by to pro naši personálně oslabenou školu rána, jakou bychom...
1: Můžete spolehnout.
0: A zase skáčete do řeči.
1: Pomiňte.
0: Pane Kaplane, mluvte prosím před paní profesorkou Higbyovou co nejméně. Ba pokud možno, víte, co myslím.
1: Vím. Pokud možno, zpravopisně.
3: Třído, jmenuji se profesorka Higbyová a žádám vás, abyste se maximálně soustředili. Zpravidla vyučuji ve vyšších třídách, ale jsem přesvědčena, že ani začátečníci jako vy nemusí být hluší k vytříbenému slohu klasiků, kteří zvládli jazykové vyjadřování na úrovni více než obdivuhodné. Žádám žáka v poslední řadě, aby nespal. Poezie, ta přivede i naprosté začátečníky k preciznější výslovnosti. Žádám žákyni ve třetí řadě, aby nekmitala perem. Poezie, ta posílí i v neskušených čtenářích smysl pro stylistické nuance. Žádám žákyni ve čtvrté řadě, aby zavřela ústa. Skutečná poezie. Upozorňuji žáka v poslední lavici, že stále spí.
1: Syn, můžu ho probudit?
3: Ne, probudí se sám.
1: Neprobudí, to je macukas. On peče v noci housky.
3: Housky?
1: A chleba a koláči.
3: Pane Macukasi, vy mě neslyšíte? Pane Macukasi!
4: Macukas! Stávat!
2: Stavejte, Macukas, je škola!
4: Putiček! Crrrr.
5: Co je, přestávka?
3: Ne, přestávka ještě ne, pane Macukasi. Ale jistě vás bude zajímat, co říkám o zvláštní moci poezie. Určitě jste někdy slyšel to magické slovo Shakespeare. Slyšel?
5: Neslyšel.
3: Nevadí. Moje výuková metoda přivedla už bezpočet žáků k hlubokému zájmu. Nejen o Shakespeara, ale také...
1: Shakespeare je můj hluboký zájem.
3: Profesor Kraut vám nezdělil, že si nepřeji být přerušována.
1: Sčelil, pardon, pomiňte.
3: No proto.
1: Já omlouvám, já jsem Hajman Kaplan.
3: To jsem si mohla myslet.
1: Pan profesorka o mě slyšela?
3: Leccos.
1: Já omlouvám, já mám strážně rád Čespíra. Třeba Zkroucení Slešen.
3: Prosím?
1: Pardon, Zkroucení Slešeny.
2: Kaplan, pan profesor říkal neskakat. Tak neskakejte, nebo pan profesorka dostane nemoc.
1: Moskovic, vás nikdo neptá, pan profesorka ptala mě.
3: Já, že jsem se vás něco ptala?
1: Ano, vy mě ptala. Prosím?
3: Sedněte si. Pane Matsukasi, to, že neznáte jméno Shakespeare, není žádná tragédie. Jen při svědomitém studiu si člověk uvědomuje, že nezná další a další jména a že se o ně musí, co? Zajímat. Rozumíte mi?
6: Rozumím. Já zajímám další jména. Já slyším furt jména, který neznám.
3: Například?
6: Například Shakespeare.
3: Shakespeare.
6: Nebo Telemann.
3: Kdo?
6: Telemann.
3: Ale to je úžasné. Vy jste se setkal se jménem Telemann?
6: No jo.
3: A nevíte, o koho jde?
6: No ne.
3: Ví to někdo, třído? Nikdo? Dnes se to dovíte. Pane Matsukasi, povězte nám, kde jste to jméno slyšel?
6: V práci, kde pracuju, v pekárně.
3: No, to je co říci. Obvykle toto jméno slýcháme kde? Přece v koncertních síních. Telemann totiž, Georg Friedrich Telemann, byl vynikající skladatel. Ano, současník velkého Johanna Sebastiana Bacha.
2: Ah, Bach, mě smutno, že neskládal balet. Bach, já velmi ráda by tančila ho, já byla balerína.
1: Tarnovská, Bach neměl čas do baleta. Bach skládoval fuky. Havraní fuky.
3: Telemann. Georg Friedrich Telemann možná neskládal tak slavné varhaní fugy, ale složil několik stovek kantát a motet, orchestrálních svit a serenád, písní, komorních skladeb, všeho.
1: Krása.
3: Zapamatujte si Telemannovo jméno. Telemann, pane Matsukasi, byl a je skvost barokní hudby. Telemann byl a je básník notové osnovy. Telemann byl a je tvůrce, který čeká na své nové obdivovatele, k nímž budete, jak pevně věřím, patřit také vy.
6: No jo. A co ty vrata?
3: Jaká vrata?
6: On řekl vrata.
3: Kdo?
6: No, ten chlápek v pekárně. On mě řekl. Matsukas, vy jste známá firma. Vy koukáte jako Telemannovi vrata.
3: Jako Telemannovi vrata?
6: Jo. Nemůže to znamenat ještě něco...
3: Co?
6: Něco jiného?
3: Zřejmě jste špatně slyšel.
6: Řekl, že koukám jako Telemannovi vrata.
3: Vysvětlila jsem vám, co jsem mohla. Teď zpátky k Shakespeareovi.
1: Sim.
3: Ano, pane Kaplane? Vidím, že se ukázněně hlásíte. A mohu vám tedy dát slovo.
1: Děkuji. Pan profesorka dala tak... prvočídní vysvětlení na nesnámý slovo, tak jsem myslel, Kaplan, ty se ptej, co nevíš.
3: I vy jste se setkal s nějakým neznámým jménem?
1: Já, pan profesorko, nevím, jestli je to jméno. Možná je, možná není. Já mu nerozumím.
3: Tak ven s tím, ať nestrácíme čas. Jaké je to slovo, kterému nerozumíte?
1: Nebo tento.
3: Nerozumím.
1: Nepotento.
3: To myslíte vážně?
1: Vážně? Já vážně slyšel, nebo tento.
3: Tak to je vrchol.
1: Vrchol? Pan profesor Kraut říkal, že dnes poznáme, co je vrchol.
3: Vrchol nestoudnosti, pane kaplane. Já učím celý život. Ale s touto třídou jsem skončila.
0: Třído. Protože došlo k závažnému onemocnění profesorky Higbyové, budu ve vaší třídě suplovat já.
1: Má čipku?
0: Ne. Vy, pane kaplane, byste měl nejlépe vědět, co profesorku Higbyovou sklátilo, respektive vyčerpalo.
1: Já?
0: Vy. Přestože jsem vás naléhavě žádal, abyste...
1: Ale ona sama chtěla, aby jsem mluvil. Ona řekla, ven s tím, ať nestrácíme čas.
0: Informovala mě o průběhu výuky podrobně. Nejdřív tele na nový vrata... A potom váš vulgarismus.
1: Můj co?
0: Vaše nepotento. Vy jste nevěděl, že jde o výraz, jakého používáme jen v krajním případě?
1: Ne.
3: Fu, kaplan, se styďte.
1: Ale za co, Tarnovska, za co?
2: Že jsi řekl zprostý slovo.
1: Vy snáte zprostý slova, Moskovic?
2: Nesnám, ale pan profesor řeknul, že bylo zprostý.
1: Když já nerozumím, co znamená, tak jak můžu vědět, že je zprostý?
0: Mohl jste tak usoudit podle souvislosti, v jaké jste je slyšel.
1: Pan profesor, já jsem je neslyšel v souvislosti, já jsem je slyšel u Vencla.
0: No prosím, v hostinci.
1: Ne, Vencl není hostinec, Vencl je můj kamarád. Minulej týden jsem do něho šel kouknout do kamaráda a koukám, vypadá číšerně ten Vencl, fouskově šlutej, smutný koukadla, žádnej šprnc, jako když vyteče Chrobákovi z lopaty.
0: Chrobákovi z lopaty? Jak to myslíte?
1: Jak to říkám? Já ptám, Vencl, jak cítíš? A Vencel mě odcekne, průměr. Já říkám, co to je průměr? A Vencel řekl, no, neskáču v luftu, neležím v rakvu. Ten Vencel, on je takovej typ, co když ptáte, kolik je hodin, on poví, možno 5, možno 6. On umí řeknout jedním zdechem ano a ne, a možná, a proč ptáš?
0: Zkraťte to, prosím, a vysvětlete, jak jste přišel k výrazu nepotento.
1: Míle rád, já mu řek, Vencl, ty musíš nechat tebe prochlítnout. Ledvinky, játro, šalut, všecko. Ty musíš jít pichnout krev a kapnout, ať můžou ti počítat lehkocity. A viděl z krka, jestli máš na bandlech nějaký vír. Vencel, dej rosum do ruky a nechrej se strávím. A co na to řekl Vencel? Co mě on odpáčil? Kouknul namíchaně a řekl, furt do mě někdo houká, furt buď má stará nebo tento.
0: To není možné.
1: Je, řek, buď má stará, nebo tento.
0: Ale tím myslel nebo tento. Nebo tento, rozumíte? Tím myslel vás.
1: Mně? Tak nebo tento jsem já?
0: Ne, nebo tento. Nebo tento, to je rozdíl.
1: Tak to nebylo zprostý?
0: Ale jistě, že ne. Proč jste to pro Bůh neřekl profesorce Higbyové hned? Mohl jste předejít jejímu zhroucení.
1: Ona neptala, ona utekla.
0: A myslela, že je to provokace.
1: Jaký zprostý slovo myslela, pan profesorka?
0: V poslední lavici se někdo hlásí.
6: Macukas, mám dotaz.
0: Prosím.
6: Jaký zprostý slovo ona myslela? Jaký?
0: Myslím, že za chvíli bude zvonit a...
1: Ještě ne, ještě máte čas vysvětlit.
0: Když se to vezme, výraz nepotento vlastně ani není sprostý.
1: Ne? Tak proč rozčílela?
0: Je to spíše výraz, kterým se můžeme jistému hrubšímu výrazu vyhnout, rozumíte?
6: Ne, kterýmu?
0: Myslíte, kterému?
1: Jo, já taky jsem světafej.
0: Opravdu nevíte, nebo se jen tváříte?
1: Nevíme, nevíme.
0: Ani pan Macukas.
6: Já vím, co je Telemann, nevím, co je nepotento.
0: Telemann ano, nepotento ne. Telemann ano, nepotento ne. Telemann ano.
1: Pan profesor necítí dobře.
0: Nepotento ne, Telemann ano, nepotento ne.
1: Pan profesor potřebuje doktora?
0: Doktora ano, doktora ne.
1: Pan profesor?
0: Pan profesor ano, pan profesor ne.
1: Pan profesor potřebuje čestávku.
0: Ano, potřebuje čestávku. Ano, potřebuje čestávku, aby se z vás nervově nepotento.
3: Chudáček malinký. Kaplan, vy zničil všechny profesory.
1: Já? Všechny ne.
2: Vy nesmíte dávat do nich tak těžké otázky.
1: To nejde.
2: Proč nejde?
1: Protože každý učení je těžký. Pan profesor chtěl se mnou mluvit?
7: Pane kaplane, jak víte, blíží se závěrečná zkouška.
1: Ano, je líto mě.
7: Že se blíží?
1: Že je pan profesor tak smutný.
7: Myslíte?
1: Já to cítím, ale to je život, že musíme rozloučit. Sele ví.
7: Sele ví?
1: Říkají Francouzi.
7: Pane kaplane, vím, jak se snažíte, vím, jak se těšíte do vyšší třídy. Vím, jaké by pro vás bylo zklamání, kdybyste...
1: Kdyby jsem co?
7: Kdyby se stalo a musel jste zůstat v mé třídě. Protože vás z toho chci ušetřit. Rozhodl jsem se promluvit s vámi jako muž s mužem.
1: Pan profesor, já vím, jak se snášíte, jak se těšíte, že postoupnu do vyšší třídy, ale když půknu, tak nebuďte smutný, že já bych byl smutný.
7: Prosím?
1: Teďka prosím já vás. Já to myslím vážně. Pan profesor, jako muž s mužem.
7: Ale pane kaplane...
1: Klíďo budu propadák. Já mám naši čídu rád.

0: Leo Rosten a Antonín Přidal.
1: Pan Kaplan?
2: Jste!
3: Má stále třídu rád.
0: Jazyková hra na pokračování. Díl druhý.
4: Třído, pro začátek nového školního roku vám náš ústav připravil opravdu milé překvapení.
5: Prosím, možno chládat, pan profesor?
4: Ne, slečno Tarnovská. Myslím, že byste to neuhádli.
5: Já by uchádla. Já už uchádla.
6: Já jsem taky uchádla.
5: Ale já první, prosím.
6: Tak jsme dva první uchádli.
4: Pane Finsterwalde, nechejte domluvit slečnu Tarnovskou. Takže co jste uhádla?
5: Že pan profesor má novýho motyla.
6: Novýho? Je starej.
5: Starej jste vy, Finsterwald. Starej a nemožnej.
6: Já? Prosím, uchádla zlečna?
4: Ne, ten motýlek je již staršího data.
6: Zem to věděl.
4: Na jaké překvapení jste hádal vy, pane Finsterwalde?
6: Já? Že nebude v novém roku kaplan.
5: Kaplan? Má zákaz školy?
4: Naopak, bylo mu doporučeno, jako vám všem,
6: a... Kaplan.
5: Kaplan? Má zákaz školy?
4: Naopak, bylo mu doporučeno, jako vám všem, aby si mou třídu zopakoval.

0: Ano, právě jsme o tom začali mluvit, pane
1: ředitele. Výborně, výborně, znamenitě, za chvíli začneme. Já běžím.
0: Třído, pan ředitel Robinson se jen chtěl přesvědčit, zda jsem vám oznámil, že tento školní rok nezahájí slavnostním projevem v tělocvičně.
2: No, sláva, nebudou keci.
0: Chtěl jste říct řeči, pane Blume, ale ani slovo řeči není na místě, když mluvíme o řeči pana ředitele.
2: No jo, nic jsem neřekl.
3: Blum, vypověděl slovo, které není na místě, Blum. Já prosím neužívat nic, co není na místě, když jsou dámy. Promiňte, pan profesor, kaplán opravdu natáhnul.
0: Slečno Tarnovská.
3: Já vím, je smutné, je těžké, je velmi těžké, ale život jde dál. Slyšíte? To duch.
0: Proč duch?
3: Duch kaplán.
0: Slečno Tarnovská. To je nový reproduktor. Vůbec jste si ho nevšimli, vidíte? Přímo u stropu a to je třído to překvapení, chápete?
2: Do prkinga zelenýho.
0: Co jste říkal, pane Blume?
2: Já? Pan Řídia bude říkat, ne?
0: Ano, pan Blum to uhádl. Blahopřeji, pane Blume.
2: Rado se stalo.
0: Letos poprvé pronese pan ředitel svůj zahajovací projev prostřednictvím tohoto média.
3: Co říká? Já ničeho nerozumím.
0: Myslím, že říká něco úvodem.
4: Haló? Slyšíte mě?
0: Ano, slyšíme vás, pane řediteli.
2: No, to je čurpes.
4: Haló? Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé žákyně a milí žáci naší večerní New Yorkské přípravné školy.
3: Něco stálo?
2: Jo, vomdlel.
3: Oh.
4: Vám všem?
3: Žije.
0: Šššt, poslouchejte, prosím.
5: Já neslyším nic.
3: Hlavně, že žije. Co hovoří?
0: Myslím, že pan ředitel jako každým rokem připomíná nám všem, třído, jak důležité je dbát o dobré jméno naší školy a o její úroveň.
3: Tak, úroveň vysoký.
0: A současně přihlížet ke specifice naší práce.
5: Ke čemu?
3: Nerušit, jde projev.
0: A soustavně rozšiřovat, soustavně prohlubovat naše vědomosti. Je vám špatně, paní Moskovicová? Paní Moskovicová?
6: Já nevím.
0: Vypadáte, jako by se vám špatně dýchalo.
6: Já dusím.
0: Máme otevřít okno?
6: Ne. Já smrznu.
0: Venku je ještě docela teplo.
6: V teplu? Já dusím.
5: Paní Moskovic dusí furt.
3: Ticho. Máme projev. Jak bylo dále, pan profesor?
0: Dále pan ředitel patrně řekl, že úcta k jazyku vaší nové vlasti, nedílně patří k naší společné práci a...
5: Ke specifice.
0: Prosím. Nevím, co chcete říct, pane Finsterwalde.
5: Prosím, já taky ne.
6: Někdo klepa! Někdo klepa, já bojím, když klepa.
0: Dále.
6: Já mám hrusu.
3: To nám povědět, že kaplán je amen.
0: Dále.
7: Dobrý den.
0: Slečno Mitniková, spletla jste si třídu.
7: Já nespletla.
0: Vy jste přece postoupila do třídy profesorky Higbyové.
7: Já vím, ale já prosím, abych nemusela.
0: Kam? Do vyšší třídy? Tak výborná žákyně.
7: Já nejsem výborná žákyně. Já dělám jednu chybu za druhou, pane profesore.
0: Vy? A co by měli říkat ostatní?
7: Všichni ve třídě zůstali. Paní Tarnovská, paní Moskovicová, Pan Kaplan.
0: Pan Kaplan nepřišel, slečno.

0: Kvítníková.
1: A pan Blum, to je přece taky výborný žák. Nemohl by postoupit do vyšší třídy místo mě?
2: Já? Víte, co jsem nasek písemných hrubek do mý písemný zkoušky? Já musím být tady.
1: A já ne? Já ne?
0: Prosím vás, jen neplačte, jen to ne. Nechcete se posadit?
1: Já mohu? Já mohu zůstat?
0: Zkusím o tom promluvit s ředitelem Robinsonem. Pro pána, vždyť on má teď projev a my ho neslyšíme. To je strašné. Musíme ho okamžitě vyrozumět. Slečno Mitníková, nezašla byste laskavě do ředitelny a neřekla.
1: Ne.
0: Proč ne?
1: Já chci být v této třídě.
0: Pane Blume.
2: Já nevím, já jsem spokojený tak, když to rádio nehulákuje.
0: Nehuláká.
2: Jo.
0: Pane Finsterwalde.
3: Já, aby jsem laskavě do ředitelny?
0: Ano.
3: A řeknout, že nezlyšet?
0: Tak.
3: Já, Karl Finsterwald?
0: Pospěšte, prosím.
3: Já stýdím, že pokasím. Jaký já jsem řečník? Slej, kaplan, to řečník je.
4: Kaplan, jen kaplan, kaplan. My nemůžeme žít, když není kaplan. Co je kaplan? Pepek světa?
3: Pepek světa?
2: Ona myslí pupek. Pepek je námořník.
4: Já vím, co myslím, Blum. Mě netřeba učit, co myslím.
5: Kaplan je námořník?
4: Kaplan je pryč, tak berte, jak je. Když není v škole, značí, že končil.
5: Tak on končil? Kaplan končil? A nepozval nás na funus?
0: Dámy, prosím vás, ať byl pan kaplan, jaký byl, patřil do naší třídy.
2: Moc pouštěl hubu.
1: Ale měl nápady.
0: Ano.
4: Uměl on chovat? Pha, jak bálik.
3: Co znamená bálik?
5: Já jsem smutná, že umřel.
0: Paní Moskovicová, něco takového vůbec nevyslovujte.
5: Špatná vyslovnost?
0: Přece nemůžeme prohlašovat za neboštíka někoho, kdo je živ a zdrav.
4: Kaplan nebyl nikdy moc zdravej. Na chlávu.
2: Kdo je? Vy jste?
4: Prosím.
0: Třeba se rozhodl, že bude chodit do jiné školy. Může nám to být líto, ale nemůžeme proto zatrpknout.
3: Zatrpknout je krásný slovo. Kaplanovi by líbilo zatrpknout.
0: Ne, pane Finsterwalde, trpknout a trknout není totéž. Kdo by to uměl rozlišit? Slečna Mitníková?
1: Já neumím nic. Vůbec nic.
0: Ale slečno, když se pokusíte, mohla byste třeba v mé třídě...
1: Zůstat? Ano. Tak trpknout je od trpky a trknout je od...
0: No?
5: Někdo klepa!
6: Promiňte, že ruším, pane kolego, jen se chci zeptat, jestli přenos mého projevu proběhl hladce.
0: Ano, totiž zpočátku ano, celkem...
6: Celkem jen zpočátku?
0: Bohužel, zřejmě se porouchal amplion.
6: Ale to je hrozné, musím se okamžitě přesvědčit v dalších třídách.
4: Chudák pan ředitel, má bolest.
3: On se porouchal?
0: Ne, porouchal se amplion. Vědí všichni, co je amplion?
5: Já vím, mě porouchal.
0: No vidíte, bývá to běžná porucha, která...
5: Mě zhořel.
0: Dokonce. No, stačí malá jiskra?
5: A... Ne, byla malá svíčka.
0: Malá svíčka?
5: Jo a už hořel.
2: Vy máte amplion na svíčky?
5: A vy ne?
2: No těpuch.
1: Prosím, já myslím, že paní Moskovicová si plete dvě slova.
5: Nic nepletu.
1: Pletete?
5: Nepletu, my tady vůbec nemá byt. Má být v jiné čidě.
1: Ale já jsem prosila pana profesora...
5: Když nerozumíte, co se učí v naší čidě, nemáte tady co hledat.
1: Ale já jsem prosila...
4: Ona prosila.
0: Klik, dámy, tiše, tiše, prosím.
2: Zásněte ampliony, ampliony.
0: Psst, co si pomyslí pan ředitel, až se vrátí? Ha, už klepe. Dále. Dále. No ne. To jste vy?
7: Na staršici, já strávím.
2: Je tohle možný?
7: Fítám vás do nového roku. Fítám vás to sača technicky čídy.
5: Gospodi.
7: Moje ústa, pan profesor, jak máme?
5: Já jsem z toho jeník.
0: Pane kaplane...
7: Já jsem tak rád, že na vás zase vidím, pan profesor. Ani nemůžu řeknout, jak. Vypadáte páječně, špičkově, na jetničku s vestičkou.
0: Vy také vypadáte výborně, úžasně.
7: A cítím úžasně.
0: Jsem rád, že jste zase mezi námi, pane kaplane.
7: Já jsem radostí pes vás.
0: Bez sebe.
7: Pe sebe? Já nemyslím jenom na sebe. Já myslím na všecky. Tam já, panové, fažení sačatechnici a sačatechničky, my budeme pracovat spolu, budeme učit. Jeden za všecky, všecky za jednocho a celý parta za pan profesora.
2: Napoleon se vrátil.
7: Co to vidím? Blum? A mytnik? Oba pošátme si sačatechnikama?
1: Dobrý večer, pane kaplane.
7: Vy mě nebojte, mytník. Já navrchuju mezi náma mírový soušití. Platí? Protože my, co jsme nejlepší šáčky a šáci ve třídě...
2: To myslíte sebe, kaplan?
7: Fas taky, Blum. Když dáte záležet. Protože kdo má tršet za pro vás, když ne špička čídy?
0: Pane kaplane, posaďte se.
7: Děkuji, ale nemůžu.
0: Proč?
7: Tarnoska sedla do mýho místa.
4: Já prvně přišla. Vy pozdně.
7: No a? To neznamená, že si mají hejbla škatule.
4: Vy myslíte mě?
7: Já myslím škatule. Kdo síti, ať títi.
4: Jaké títi?
7: Síti, títi. Vy nesnáte tu číslavu?
0: Pane kaplane.
4: Moudřejší vystoupy, já kašlu na vaši židli.
7: Jak je lípo. Kašlat můžete, sednout ne. Často nejde flák.
0: Takže třído, když už jste všichni na svých místech, můžeme konečně začít s opakováním mluvnice. Otevřete si učebnice na straně 74 nahoře.
8: Pane kolego Parkhille, všechny třídy slyšeli můj projev od začátku do konce a vaše třída ne. Poslouchali jste pozorně? A pokud ano a přesto jste neslyšeli, pak to tak nemůžeme nechat. Musím vám zahajovací projev zopakovat.
2: Amplion je kaput.
8: Kaput? V tom případě přečtu svůj projev přímo tady. Přerušte prosím výuku.
0: Ano.
2: Zavřít učebnice?
0: Ano.
1: Na straně 74 nahoře?
0: Ano.
2: Na tě Bůh.
8: Prosím?
2: Nic jsem neřekl.
8: Někdo řekl, no tě Bůh. Kdo to byl? Nikdo?
7: Můžu slofičko?
8: Vy jste to řekl?
7: Ne, já to myslel.
8: Jak myslel?
7: Potichu jsem myslel, no tě Bůh.
8: Vy jste pan...
7: Hajman Kaplan, poděšení je na mou stranu.
8: Co jste tím myslel, pane kaplane, když jste si myslel, no tě Bůh?
7: Já jsem tím myslel, no tě Bůh. To je velký klika, že ten průjev uslyším teďka. Protože jsem tady na začátku chotiny nebyl a vůbec nevím, co čída neslyšela, když to neslyšela.
8: Poslyšte, doufám, že to myslíte vážně.
7: Já vždycky, pane řítiteli, protože já mám vaši zahajovací průjevy.
8: Projevy.
7: Strážně rád.
8: Opravdu?
7: A ne... Kdo by neměl rád vaši průjevy?
8: Projevy.
7: Kaštej, ty jsou radost poslechnout. Proto já těším, že teďka poslechnu. O čem bude, prosím?
8: O zahájení školního roku.
7: Česně tak. Já strážně těšil na nový zahájení. Já jsem celou prázdninu neměl zdání. Já jsem každý den stěšoval Míšeně. Sáro, já nemám zdání bez ty školy, bez ty čidy. A co mě na to, Sára? Sná pan ředitel, co mě na to ona?
8: To teď není důležité.
7: Oje, to je vrcholně důležitý, co mě na to, Sára.
4: Kaplan, pan ředitel má projev, ne vy.
7: Tarnovská stršuje? Hned na začátku roka? Jak bude čída stršená v zimě a sníhu, když vy stršováte už teďka v pěkným počasu?
8: Pane kaplane.
7: Hnedka tam slovo. Do mě můžete spolehnout.
8: Ale já...
7: Já čistě co na to, Sára, prosím. Tak ona poví. Hajman, ty pošád škola, ty pošád čída, ty zapomínáš, že je to volinka, ne? Že je čírota tady, čistý vzduch a kráví a ovci. A ne jako v městě, kde je špínavý vzduch a šatný krávy a ovci. Ty chlupoce, tejchej a nemyšlenkuj na žádnou čídu.
8: Dobře, už jste nám to řekl a...
7: Já jsem to přeložil trošku do zprávopisního jazyka, protože Sára, ona dělá chyby. Asi jako Moskovic nebo Tarnovská.
4: Já protestuji, fuj.
8: Klid, prosím, pane kaplane, totiž kaplane.
7: Já omlouvám, Sára dělá větší chyby, než neci jmenovat. Ona nemá čas učit. Ona pracuje, pracuje, pracuje. Tak já jsem řekl dost. Když nemám školu a úkolí, můžeme prát to volenku. A trajda do číroty, trajda do čistého stuchu.
2: Mařeč, když bych měl prachy, tak proč nevezmou děti a vnuky a ženu a tchýni?
8: Tak moment, a... moment.
7: Moment, moment, Blum. Jasně, že moment. Když bych vystě vezmu tchýni, tak pozor, velký pozor, jestli jste ji měl vezmout, jo?
2: No jo, tak jo, já ji nevezmu.
7: To je mažeč.
2: Já stejně nemám prachy. A tchýni taky ne.
8: Pánové, uvědomujete si.
7: Jasná facka, pane řediteli, když čírota... Tak musí být klid, protože tam já, panové, ta oplocha, ty oplačky, to sluníčko, ten úbelněk, ty souchvosti.
1: Říkáme souhvězdí.
7: Děkuji, mytnik, ta fůně do nosa. Ty zvuky doucha, ty cvrky nebeskýho ptákovstva, ty šmeláci, jak šmelujou, ty kobylinky, jak rajtujou.
1: Myslíte kobylky nebo kobily?
7: Já myslím všecko, protože v čírotě je všecko komplet, sakumplet.
8: Tak dost, pane kaplane.
7: Moje řeč, dost už. Jak my lidstvo... Zacházíme s čirotou. Umíme mi fážit. Umíme mi ušit ty sasraky.
8: Dost, řekl jsem.
7: Správně, dost. Vy a já rozumíme. Ale to lidstvo. Ptám se. Tam já, pánové, cítili vy někdy šici korporátně nebo jednoplivně? Cítili vy ve vašem vnitru ty smrky, ty jedli, ty modřiny? Já je miluju. Já miluju čistý pozoun do plícu. Já miluju všeholení ptáčku, zpíváčku.
8: Všeholení? Všeholení? Všeholení!
7: Pan ředitel...
9: Pan ředitel odešel. Než vám řeknu proč, pane kaplane, musím opravit některé vaše... Ne, já nevím, jak to nazvat.
7: Pan profesor neví, jak nazvat?
9: Ne pozoun, ale ozon. Ne všeholení, ale šveholení.
2: Ptáci nemají fousy, kaplan.
7: Vy jste nějak chytrej, Blum, ale koho nevesmout do číroty, jste nevěděl.
1: A také se neříká jednoplivně, ale jednotlivě.
7: To není důležitý.
1: Jak to, že ne?
7: Já vám povím, co je důležitý, mytnik. Aby manžele rozuměli.
1: Kteří manžele?
7: No já a Sára. Já jí řekl, Sára, ty neboj, že já myslím, já umím rekreovat, i když myslím. Ale ty ne. Sára, ty neumíš. Ty musíš totál fipnout. Fipnout myšlení a všecko. Ty musíš jen spávat a puširovat a vyházet do číroty a ráno, Sára, ráno povalej v postelu, jak dlouho se ti líbne.
9: Jak dlouho se ti líbí, ale o to teď nejde, pane kaplane.
7: Pan profesor jde, protože co moje žena Sára? Povalila ona? Ne, vyházela ona. Maličko, rekreovala ona, jak se páčí. Ne, a proč ne? Protože je zvyklá na městský život. Každý ráno mašina vstála v 6, ať bylo hodin, kolik chce.
4: Víš, máš
2: třído.
1: Chyba.
9: Třído, musíte se ovládat, pokud chcete něco opravit. Ano, slečno Mytníková?
1: Jak může pan Kaplan říct, že paní Kaplanová vstala každé ráno v 6, ať bylo hodin, kolik chce?
4: Správně mu pověděla.
5: Ať nedělá chlupaky.
3: Kaplan, vy musíte slečně Mytník těkovat.
7: Jo, já pošlu slečně telegram.
3: Ona má zvátou pravdu.
7: No taky dejte metálii.
9: Třído, soustřeďme se na podstatné.
7: Jasná fácka.
9: Slečno Mytníková, zopakujte prosím svou připomínku.
1: Já jsem řekla, že učit přesný čas v 6 a potom říct, ať bylo hodin, kolik chce, to nejde.
7: Pro některé ženy možná nejde, ale moje žena budila ráno tak prso, že vstala v 6, ať bylo hodin, kolik chce.
2: Nebuďte palíčák, kaplan! Když je 6, tak víte, kolik je, ne? A nemůže být, kolik chce.
7: Vy, Blum, děláte stejnou chrupku, Smytník.
1: Já nedělám žádnou chrupku.
7: Soustřeďujte na můj smysl. Má žena spí jako čevo. A najednou je v 6. Fajn. Ona vstane. Fajn. Ale jak mohla vědět, kolik bylo hodin? Ha? Vy byste věděl, že je v 6, kdyby vyspal jako čevo?
2: Já padnu, já umřu!
5: Ne!
4: Gospodi!
9: Pane kaplane, vy obcházíte jádro věci. Uvedete-li přesný čas, tak je prostě nesprávné dodat, ať je hodin, kolik chce. To je vyložený protimluv.
2: A basta.
7: Žádná basta. Když je to protibluv, tak je to protibluv a žádná opičejná chrupka. Chápáte, Blum, ten postátný rozdíl?
6: Kde je? Kde je?
9: Kdo?
6: Kaplan.
9: Poslal jsem ho za vámi, pane řediteli, před chvílí.
6: Kam?
9: Do ředitelny, aby se vám omluvil.
6: Ale já nejsem v ředitelně.
9: Myslel jsem, že...
6: Já musím ven. A pravděpodobně k lékaři.
9: Zřejmě vás v ředitelně čeká. Určitě tam šel. Vidíte, třído.
1: Ano.
6: Něco vám řeknu, pane kolego. Něco vám řeknu, třído. Něco zásadního.
10: Halo.
6: Co je to?
9: To je on.
6: Ne.
10: Halo. Pan řítitel, ať dostáví do řítitelny. Než dostáví, mám důležitou dotázku pro celou školu. Tam já, panové, fážíme mi lidstvo číroty, ha? Kolik vás městských lidů
11: vidělo vyházet slunce pod čírým nebem? Ha? Kolik vás vůnělo do nosu tráfu skapanou od rosy? Ha? Kolik vás, korp

0: Simpa presor.
1: Teď ne, pane kaplane. Pokračujte ve svém referátu, paní Moskovicová.
2: Já nevím, kde čestala jsem.
1: U toho psa, kterého jste potkala na procházce.
0: Na psa? Já právě chtěl dát otázku.
2: Já nemůžu vzpomenout, když kaplán pořád ruší do toho.
1: Mluvila jste o tom, jak zdravé je chodit na procházky a jak jste jednou v parku potkala psa.
2: Já jsem nepotkala psa.
1: Ale říkala jste...
2: Pes potkal mě.
1: Dobře. A dál?
2: Ale to nebyl pes.
1: Nebyl?
0: Jste říkala, že byl, tak rozchodněte.
2: To byla divoká bestia.
1: Bestie.
0: Jak jmenoval?
2: Prosím?
0: Jak jmenoval ten bestie? Jsem chtěl dát otázku, když jsem chlásil, poněvadž v reperátu má být všecko čestně.
2: Vy mě jak jmenoval? Nevím, jak jmenoval. Proč vy mě ptáte, jak jmenoval, když já ho neznám? A on mě taky ne.
0: Měl na sobě známku.
1: Pane kaplane.
2: Měl na sobě chlupatou kuši a vykoulený oči a dělal vrrr, to vám nestačí? Já ho chtěla chladit něžně na hlavu, já povídala jsem pš, ty nechovej jako zvíře, buď ochotnej pesíček. A on bez jediného slovička, bez jediného hafu nebo zavrtání ocaska skoknul a kostnul mi nohu.
1: Neříkáme skoknul, ale, no, kdo to ví? Pan kaplan?
0: Skáknul.
1: Ne, neříkáme ani skáknul.
0: Ne? Ale pan profesor, kdyby Moskovic věděla, jak jmenoval, tak mohla oznámit do policie.
2: Tak co jsem měla dělat? Měla jsem zeptat toho bestie, jak jmenuješ, bestie?
0: Některý psi znají, jak jmenujou.
2: Když mě skoknul!
1: Neodbíhejme, prosím, od tématu. Neříkáme skoknul, ale...
0: Já myslel, že téma je pes.
2: Jaký pes? Téma je procházka! Moje procházka!
1: Hlásí se slečna Mitníková.
3: Neříkáme skoknul, ale skočil.
1: Výborně!
0: Výborně? Já nevím, to je tifný, ne?
1: Není to jasné, pane kaplane?
0: Jasné, pan profesor. Jasné to je, ale nerozumím, proč máme řeknout skočil, když je skok? To mě teda nedá smysl.
1: Chcete říct, že to není logické?
0: Česně tak.
1: Jenže jazyk, pane kaplane, a pověsme si to otevřeně, jazyk není vždycky logický a má své zákony. Zákony, které se utvářely a platily po celá staletí. Jistě si vzpomenete, pane kaplane, že s podobnou hláskovou změnou jsme se už několikrát setkali. Aha. Například krok vkročit. A říkáme-li krok vkročit nebo úrok zúročit, proč by mělo být nelogické, že existuje dvojice skok skočit?
0: A proč minulý čas nemůže být skokl?
1: Skokl?
0: No protože když je lokl, tak proč ne skok? Skokl?
2: Já nic nerozumím.
3: Ale slovo skokl vůbec neexistuje.
0: Neexistuje?
3: Ne!
0: A řeknul jsem, vaše namitník, že existuje? Nikdy. Já řeknul jsem, proč nemůže být, ne? Proč nemůže být?
1: Pane kaplane, máte-li úspěšně složit závěrečnou zkoušku a postoupit do vyššího ročníku, musíte méně improvizovat a...
0: Vy... Já improvizovám? Vážně?
1: Mnohé tvary si prostě vymýšlíte, nebo narychlo vytváříte, jako by bylo třeba znovu je vynalézat a...
0: Oho, Edison taky vynalézal. Kdyby ne, kde by byly čárovky?
1: Musíte si slova a rčení lépe zafixovat. Víte?
0: Já píšu je pérem. Fixem ne. Fix já koupím.
1: Fixovat do paměti znamená natrvalo si zapamatovat.
0: Jasně, já zapamatovám. Já mám natrvalou paměť, pan profesor. Každý kaplan má. Třeba můj bratr Max. Ten má paměť, No, ten má vynikací paměť. Vynikací. Jenže zapomíná.
3: Ale...
1: Slečna Mytníková.
3: To není logické. Jak může mít váš bratr vynikající paměť, když zapomíná?
0: Jak?
3: Ano, jak?
0: Tak prvočidní žáčka jako Mytník a neví jak. To mě překvapuje. Já vím, že můj bratr Max má vynikací paměť.
3: Ale sám říkáte, že zapomíná.
0: Číležitostně.
3: Ale když zapomíná.
0: Zapomínat je lidský.
3: Tak má buď dobrou paměť a pamatuje si, nebo má špatnou paměť a zapomíná.
2: Jasná věc. Kaplan chytil.
0: Moskovic, vy nepletejte. A vy, vážená Mytník, jste bohužel vedle jak bedle. Je lidská paměť jenom dobrá nebo špatná? Ha? Je počas jenom dropický nebo pod nulou? Ha? Je život tak jednotuchej? Můžete člověka tak doškatulovat?
1: Říkáme rozškatulkovat.
0: Myslejte, Moskovic. Myslejte, chlapec Mytník. Fakty jsou fakty, ne? Kardiální je, že můj bratr má páječnou paměť. Páječnou. Jenom čas ob času zapomíná. Ale znamená to, že nemá vynikací paměť? Když jsme teďka to chotli, že má? Jaký jsou sajmena? Sajmena jsou tásací, ukazávací.
1: Ukazovací, například ten, tento, onen.
3: Přivlastňovací, můj, tvůj, náš.
1: Výborně, slečno Mytníková.
0: A rozkazávací.
1: Rozkazovací zájmena neexistují, pane kaplane.
0: Ne? Ani Mytník nesná?
3: Nevím, proč bych je měla znát, když neexistují.
0: A já znám.
2: Kaplan, nestrošujte čidu. My potřebujeme učit a ne rozkazovat.
1: Klid, prosím, klid. Pane kaplane, mohl byste uvést aspoň jeden, jediný příklad rozkazovacího zájmena?
0: Já? Já dám tři příklady.
1: Tři?
0: Přesně tak. Jsou děti, je otec, je maminka. Děti ptají, kdo vyklepne koberci? A maminka poví, ty a on. Ty a on. Žádný jména, sami rozkazovací sajmena. Mám pravdu, pan profesor?
4: No tedy, v noci na dnešek jsem... Tomu byste, kolego Parghele, nevěřil.
1: Čemu, pane řediteli?
4: Jaký jsem měl sen? Také míváte bujné sny někdy?
1: Já? Myslím, že ne.
4: Představte si, že se mi... Vám to mohu svěřit. Vy jste senior našeho pedagogického sboru, ale mladší kolegové by se na to možná dívali jinak.
1: Myslíte?
4: Určitě. Ředitel, který je hybným motorem ústavu, nemá na něco takového pomyslet ani ve snu.
1: Za své sny tak zcela nemůžeme.
4: No, to doufám, i když nebyl to nepříjemný sen, jen jaksi nemístný. Zdálo se mi, kolego Parghile, že jsem... Necháte si to pro sebe?
1: Určitě.
4: Stálo se mi, že jsem odešel na odpočinek.
1: To je všechno?
4: Do penze, rozumíte? Ze školy pryč? Všichni jste tady zůstali beze mě. Hrůza, co? Ale mně to bylo příjemné. Místo, abych spěchal do školy, procházel jsem se v parku, ohlížel jsem se po lidech, nastavoval jsem tvář slunci a volal, konečně vysvobozen. Celá večerní přípravka mi může být ukradena.
1: Ne.
4: Ano, byl to velmi pikantní sen, když uvážíte mé postavení. Vy ve snu nikdy takhle neuletíte?
1: Ne, i když do penze nemám daleko. Ale mně se zdá hlavně o tom, jak...
4: Jak co?
1: Jak opravují písemky. Hory a hory. Kordiljery písemek.
4: Jste vzorný pedagog.
1: Ale nahraditelný. Ovšem, kdo by nastoupil do ředitelské funkce po vás, to si vůbec...
4: Doufám, že jednou to bude můj syn John.
1: Váš syn John?
4: Rád bych, aby některé věci zůstaly v rodině. Zatím se jeho profesní zkušenosti nedají srovnat s mými, ale za takových 15-20 let...
1: To už tady nebudu.
4: Škoda. Byl byste mu stejně platnou oporou jako teď mě.
1: Za 15-20 let, pane řediteli, to už se budu na tento svět, na tuto školu, dívat odjinud.
4: Ale neříkejte.
1: Život jen stín jejdoucí, herec ubohý, říká William Shakespeare. Musím jít, pane řediteli.
4: Kam?
1: Do své třídy. Právě tyto verše dnes budu s žáky probírat.
4: Život jen stín jejdoucí herec ubohý? Není to příliš...
1: náročné? Kolegyně Higbyová říká, že nic nebrání tomu, aby začátečnická třída alespoň okusila, jak chutná jazyk velkých mistrů. Podle jejího názoru to žáky přivede k preciznější výslovnosti a vytříbí to jejich smysl pro stylistické niance. Co myslíte vy?
4: No, já myslím, že byste se měl víc šetřit.
1: Ale proč?
4: Vy se ptáte. Vzpomeňte si na můj sen.
0: Poezie. Tetka bude poezie. Je, mináku, to jsme dostali daleko.
1: Ano, myslím, že to pro nás všechny bude vítaná úleva od našich prozaických cvičení. Proto jsem napsal na tabuli těchto několik veršů. Jejich autorem je William Shakespeare.
2: Je to možný?
3: Největší mistr Pera.
0: Čestav si, Shakespeare.
1: Shakespeare, pane kaplane.
2: Prosím, moje matka milovala Heineho.
5: A co má být, Finsterwald? Moje švagrová milovala Forsta.
2: Heinricha Heineho, básnika.
6: Moje babuška milovala Puškina.
0: Tarnovská, Shakespeare nenapsal Puškina ani Muškina. Shakespeare napsal mnoho profiků pro nic a komedie plná Emilů a Seno noci svatojánské.
3: Plný omilů je pan Kaplan.
1: Klid, prosím. Správné názvy Shakespeareových dramat si povíme později.
2: Prosím, je název dramatu Cimprlin?
1: Jak?
2: Cimprlin.
1: Myslíte Cimbelína, pane Finsterwalde?
2: Nemyslím. Vlastně myslím. Děkuji za vysvětlení.
1: Nejdříve vám verše, které vidíte na tabuli, přečtu. Poslouchejte pozorně. A zítra zas, a zítra, zítra zas, titěrným krůčkem krade se den po dní k poslední hlásce vědomého času. Včerejšky naše osvítili bláznům cestu v smrt prašnou.
0: Fantastický. Smrt brášnou.
1: Smrt prašnou, pane kaplane.
0: Ne brášnou. Brášnou muž je taky zabít, když dá velkou šlupku.
2: Prosím, co znamená titěrným?
1: Přídavné jméno titěrný. Slečna Karavelová se hlásí.
7: Když je někdo titěrný, tak je čili.
1: Čili?
7: Ano. Třeba ve větu, náš dědeček je ještě stále titěrný.
3: Slečna Karavelová myslí čiperný.
7: Ne, Shakespeare píše titěrný.
1: Píše titěrným krůčkem krade se den po dní a myslí tím krůčky velmi droboučké, slečno Karavelová.
7: Ale droboučky krůček může být čili. Nemůže být čili?
1: Ještě se k tomu vrátíme. Teď k dalším veršům. Zhasni, zhasni svíčko. Život jen stín je jdoucí, herec ubohý, jenž prochvástá svou chvíli na jevišti a pak už neslyšíš ho. Blekotavá je to zvěst blba, samý hluk a vřava, na dobro beze smyslu.
2: Pravda. Smutná, ale pravda.
8: Já nic nerozumím. Co říká ten život?
2: Život chlastá, až prochlastá.
1: Prochvástá, pane Finsterwalde, prochvástá svou chvíli na jevišti, tedy promarní tlacháním, ne pitím.
8: Na jakým jevišti? Kde je jeviště?
3: Pan Pruh-
9: profesor, blekotává je jako flitra?
1: Ne, flitry jsou blikotavé, blikotavé. Blekotavá je, kdo to ví? Pan Blum?
5: Blekotavá je bleble. Tarnovská neví, co je bleble?
6: Já nepovinna znát každou bleble, Blum.
1: Slečna Karavelová?
7: Proč ve slově blba není c? Není to pravopisná růbka?
1: Ne, pravopis je naprosto v pořádku. Vsunutím C před A by vznikl nesprávný tvar podstatného jména blbec, které ve druhém pádě zní blbce, kdežto Shakespeareovo jméno je blb. Chci říct Shakespeareovo jméno podstatné.
5: Blb prostě není normální blbec, ale zkrácený blbec.
0: Blb. Cvukonálepný slovo. Úplně cvukonálepný.
1: Nuže, můžeme přistoupit k výkladu, třído. Kdo se chce vyjádřit k obsahu těchto Shakespeareových veršů, tak říkajíc k jejich ideji? Slečna Tarnovská?
9: Pan profesor, mě líto, mě velmi líto, ale celou tu ideju on ukradnul Dostojevskému.
1: Ale to snad...
0: Tarnovská, jste na mozku? Mluvíte o Shakespeareu?
1: O Shakespeareovi, pane Kaplane.
0: Já mám těch čizemních poznámků dost. Máme výkladovat a ne blikotat.
1: Slečna Karavelová chce něco promluvit?
7: Ano. Ta basně je dobrá věca. Ona má krásná vyradza. Bella. Jako velká a lupoká muzika. Lupoká filozofia. Shakespeare je jako Dante Alighieri. Největšího poeta italiano.
0: Co? Karavelová, vyrovnáte Shakespeara na nějaký aligátory? Shakespeara? Ha?
1: Pane Kaplane, slečna Karavelová jen vyjádřila svůj názor.
0: To není názor, to je zločin. Jak může rovnat Shakespeara na živoučicha?
7: Dante Alighieri nebyl nikdy živoučich.
0: A co byl? Mrtvoučich?
7: Kaplan, víte, co jste vy? Italianština má na to jeden precizní vyradza. Precizní.
1: Neříkejte ho, slečno Karavelová.
7: Proč ne?
0: Protože tu nechotíme učit italiansky. My učíme Shakespeara.
1: Shakespeara.
0: A jeho jazyku rozumějí některý lidi jako kosa pepršeli.
7: Jako co?
1: Pan Blum se hlásí, ale k Shakespeareovi, vidíte.
5: No... Můžu taky k té koze.
1: Ne, povězte nám, jaký dojem ve vás zanechali ty krásné verše.
5: No, smutnej. Je to moc zamračený. Smrt, zhásni, život je stín. Zvěst, blba, zvěst je pověst?
1: Spíše zpráva, vyprávění.
5: Hluk a vřáva, nádobo, beze smyslu.
1: Na dobro.
5: Já myslím, že Shakespeareovy myšlenky jsou moc
1: pesimistické?
5: Jo, já jsem optimist. Život má mít naději, život má být šťastný, ale tuhle báseň napsal velký...
1: Básník?
5: Velký melancholerik.
1: Myslíte melancholik?
5: Jo, já bych řekl, pane Shakespeare, proč nekoukáte na každou horší stranu taky z její lepší strany, kterou má na druhé straně?
0: Blum, vy zapomněl, že Shakespeare je absolutní pravdomluvka. On je pesimist, protože život je pesimist.
5: Můj život ne.
0: Ještě vy neumřel.
1: K věci, prosím. Paní Moskovicová se hlásí?
8: Ne, já utírám čelo.
1: Je to tak těžké.
8: Co?
1: Porozumět těm veršům.
8: Já snaším.
0: Tak snášejte víc.
1: Říkáme, snažte se, pane Kaplane.
0: Já jsem snažil a rozumím všecko.
1: Jste si jist?
0: Na 100%.
1: Tak pojďte k tabuli. A povězte nám...
0: Dámy a pánové, vážený pan profesor...
1: Pomalu a přehledně, co jste z těch krásných veršů vyčetl?
7: Madonna mia.
2: Trable, trable.
10: Sáčněte, kaplan, žádný stráchy.
0: Vážení čitomní, vážení milovníci krásného slova, vážení ctitele nesmrtelné poezie.
1: Nesmrtelné a ctitele. Kdybyste si dával větší pozor na výslovnost, určitě byste...
0: Tak sačnu znova. Dámy a pánové... Vážený pan profesor, vážený čítomí.
2: Zkrátit, kaplan, zkrátit.
0: Já nemůžu mluvit zkrátky, Tarnovská. Nemůžu mluvit TP, VP, VČ. Vy byste rozuměla jako kosa pepršeli.
2: Jako co?
1: Neodbočujme, prosím, dál, pane kaplane.
3: Ale koza petrželi. Není slušné.
1: O tom později, slečno Mitníková.
2: Kaplan mě urazil.
1: Ne, je to jen takové rčení. Soustřeďte se, prosím, na Shakespeareovy verše. A zítra zas, a zítra, zítra zas.
0: Já soustředím.
1: Titěrným krůčkem krade se den podnik.
0: Já jsem kompletně soustředěný.
1: Včerejšky naše osvítili bláznům cestu v smrt prašnou.
0: Házni, házni, svíčko. Ty slova na tapuli, tam já, panové, to nejsou slova.
2: To nejsou slova.
0: Pro mě ne. Pro mě jsou drahokámeny, pro mě jsou diamanty.
10: Bravo, kaplan, zláva.
0: Děkuji, Finstrvát.
10: Prosím.
1: Pane kaplane, čekáme na váš výklad.
0: Správně, pan profesor. Já taky čekám na můj výklad. Protože výklady našich spolustudentů, já nevím, tamy a pánové, uspokojili vás?
1: Uspokojili.
0: Mě absolutně neuspokojili. Fůpec. Čido, myslejte. Myslejte pod a za ty věty, který Shakespeare dal do ústu koho? To je důležitý. Kdo proslovuje? Muž, který má co? Strážný problémy. Strážlivý, číšerný.
1: Pane kaplane.
0: Zkoušněte představit, jak ten muž, jak ten Julius Caesar cítil.
1: Pane kaplane, to nebyl Julius.
0: Jak on cítil tu historickou noc, protože těmato kvosnejma fietama na tyto vopičenský tapuli říká Julius Caesar.
1: Ale ten úryvek je z Macbetha.
0: Z koho?
1: Macbeth se nazývá to drama. Macbeth.
0: Ne Julius Caesar?
1: Jistě, že ne. Zapomněl jsem to na začátku říct.
0: Já byl přesvědčený.
1: Je to monolog z Macbetha, pane kaplane. A neříká se Caesar, ale Cezar.
0: Pomiňte mě, ale Caesar je Cezar, ne?
1: Kaiser byl císař německý, Cezar byl císař římský, každý vládl jiné říši.
0: Jemináku, tak já jsem dal do chromády dvě šíše.
1: Smím se vás zeptat, pane kaplane, proč jste si myslel, že je to monolog z Julia Cezara?
0: Proč jsem myslel? Protože to vidím na moje dvě oči. Celou tu scénu, jako v pijáku, jsme v pitevním stáně velkýho Juliusa. Je postní noc a ráno má být co? Ráno má být korunkovaný za šímskýho krále. No to se ví, že má rozcuchaný nervy a nemůže uspat.
1: Usnout.
0: Tak leší a leší v jeho postelu a pomyslívá, sejtra sás a sejtra sás, furt jenom to sejtra a sejtra, to není správný vojácký krok, jenom samej krůček, samý ti, to mi krádne čas.
1: Pozor, krade se den po dní, to je něco jiného.
0: Jasně, jasně, všecko ukradený, každý den nějaká slotějna, ne? A teďka, jak on je namíchaný, tak ptá, a čerejšky naše, a čerejšky naše, ty taky nic extra. Ty se daj rovnat leda s nějakou svíťavou brašnou, kterou mají v plázinci pro smrdelní čípady.
1: Ale osvítili bláznům cestu v smrt prašnou.
3: Pan kaplan to nepochopil.
0: Mytnik, nečílejte se, já jsem pochopil až moc. A Julius Kaiser taky pochopil, protože jak on tam stojí, vlastně leží a je šíleně umlátěný a chce vyspat, tak zažve prosítěným chlasem: a házni se smíčko.
4: Co se stalo?
10: Ze mnou zválila šídle.
3: Oh.
0: Tak ona se házne, ta svíčka se házne a je tma jak ve velikánským pytlu. Jenomže sladký spánek, on pro Juliusa nejde a nejde. Teďka mu kousá do svědomí celková myšlenka na život. Co je život v klopále? Pomyslívá Julius Kaiser a sám podá odpověď. Tento část monokloku já miluju nejvíc.
4: Monologu.
0: Život je šášour, co chvilku chvístá na jeviště.
4: Chvásta.
0: A jak tam prochvístá, dostane kopáčky.
4: Jaké kopáčky?
0: Kop a šlus, šášour pádej, protože život, ha, život je směs blba.
4: Zvěst blba.
0: Všecko pátý na devátý, tady kluk, tady šťáva.
4: Hluk a vřa.
0: Život je strašný míchanina. A kde má smyslu? Smysla je nadopro. Bz, bz.
3: To Shakespeare nepíše.
0: A co píše?
3: Píše beze smyslu. Beze, ne.
8: Bz, bz, bz, bz, je kaplan.
10: Ticho, neskakat se do kaplana.
0: Tam, Japanové, když on toto všecko si projde kroz hlavu, tak samkne fest oči, a samkne supy a bác je po něm amen. Ano, Kaiser, velký Kaiser si vypustil tuši.
3: Ale to přece...
0: Tak jsem to viděl já. Ale bohopitelně je to všecko domílený, protože nám pan profesor vysvětlil, že to ani kapku není o Juliusovi Kaiserovi, je to o nějakým Irčovnovi, který se jmenuje Macbeth.
10: Kaplan, vy jste fysnamenal. Tím Shakespeareou jste fysnamenal.
0: Vám líbilo?
10: Samozřejmě.
0: Co vám líbilo nejlepče?
10: Všecko. Akorát nemám jázný, jak jste přišel, že Macbeth je Irčoun.
0: Já fjetěl.
10: Ale jak?
0: Protože je Mac. Co má na začátek jména Mac, to je irčonský. Macbeth, McDonald, MacArthur, všecko irčovní.
10: A makrela?
0: Makrela taky. Irčonská ryba.
10: A Maxim?
0: Jasné čípat, irčonský jméno, Maxim.
10: A makaron?
0: Ten taky.
10: Když pochází z Itálii?
0: Finsterwald, když je mák, tak nepochází z Itálii.
10: Makaron, ta lachutka?
0: Mak Aaron, jasně, starý čistěhovák. Největší lachutky světa jsou vždycky čistěhováci.
1: Pane kaplane, proč myslíte, že s vámi chci mluvit mezi čtyřma očima?
0: Pan profesor má problém?
1: Než odejdu do důchodu, moc rád bych, abyste postoupil...
0: Já mám čídu rád.
1: Abyste postoupil do vyšších tříd. Nebudu tady věčně, víte?
0: Pan profesor není tak starý tětek. Pomiňte, těteček.
1: Víte, jak dlouho už učím, pane kaplane?
0: Můj pratěteček pracoval a už bylo skoro po něm. Vážně.
1: Jenže...
0: A můj prapratěteček už ležel v rakvu a furt vypadal jak šivej. Čestný slovo. Tak proč by pan profesor hnedka do důchoda Maminka mýho pratětečka...
1: Vaše rodina má možná pevný kořínek, pane kaplane, ale moji předkové tak dlouho nežili.
0: Nežili? A co má být? Pán profesor a já, my známe jeden druhýho tak dlouho, tak dopotrobně, že...
1: Že co?
0: Že cece... No... No jasný případ.
1: Co je jasný případ?
0: Že pán profesor k nám pačí do rodiny.
3: A na konci dopisu, který pan kaplan napsal na tabuli, jsou chyby ještě větší než chyby na začátku a uprostřed. Bůh tě pochovej. Co to je? Bůh tě pochovej. Pan kaplan přeje svému bratrovi, aby byl brzy pochován do země?
0: Můj bratr má předplatný na kremaci.
9: Prosím, já též vidím chybu. Kaplan končí dopis slovami tvůj vitální bratr Hajman. Vitální nechodí se.
0: Já jsem našel ve slovníku. Znamená plný šifota. A to jsem já, když píšu mýmu prátru Tarnovská. Vitální, ne?
9: Nechodí se.
0: Mně chodí.
8: Nechadejte, kaplan.
0: Neklapejte, Moskovic.
1: Je pravda, že byste své city mohl vyjádřit jiným slovem. Co třeba tvůj oddaný bratr Hajman?
0: Otaný? Otaný. Pan profesor, nic moc.
8: Co myslí kaplan, že je? Kníže? Já, když píšu mýmu Luigi, píšu Odana, Odana. A Luigi je pro mě důležitější než bratr.
0: Ještě vás neženil.
8: Potom vám kaplan je starabela, velká starabela.
1: A co upřímný? Tvůj upřímný bratr Hajman.
0: Učímný, učímný je moc opičenský.
5: Kaplán, nevymýšlet.
0: Blum nestarát.
1: A co kdybyste napsal...
0: Už to mám. Krásný, špičkový, to je slovo.
1: Které slovo?
0: Slovo nakonec dopisa. Dopisa mýmu prátru. Tak čílí chaví slovo.
1: Přiléhavé?
0: Jasně.
1: Tak nám je povězte.
0: Tvůj...
1: Ano?
0: Super... Lativní, prátr Hajman.
10: Zláva! Super slovo! Bravo!
1: Ne, pane Finsterwalde, ne, pane kaplane. Slovo superlativní je v této souvislosti... Ano, slečno Mitníková?
3: Je naprosto nevhodné.
10: Tak šůžový slovo?
3: Samozřejmě. Já nechápu, jak jste na ně, pane kaplane, mohl vůbec přijít.
0: Já... Povím jak, Mitník. Já povím. Vážená čído, já kývám a čemýšlím. A když vidím, jaký lidi moh můj prátr mít za prátry, tak mezi nima jsou perla.

0: a roky letí, vážení posluchači. Ano, hlásí se vám jako vždy váš oblíbený pořad a roky letí. A hned na jeho začátku se v přímém přenosu ocitáme na chodníku před newyorskou večerní přípravnou školou pro dospělé. Ano, je to ta, kterou znáte z populární knihy Lea Rostena o panu Kaplanovi. A právě zde čekáme na zcela mimořádný okamžik. Školu po velmi dlouhé době navštíví jeden z jejich bývalých učitelů. Pane profesore Parkhille, je pravda, že jste do této budovy celých 25 let nevkročil?
1: 25 let říkáte? Já myslel, že jen 30. Totiž 20.
0: Od pana ředitele víme, že jste už čtvrt století v důchodu.
1: Vážně? No, pan ředitel má jistě pravdu.
0: Pane profesore, řekl byste posluchačům pořadu A roky letí, jestli vám v tak dlouhém důchodu není dlouhá chvíle?
1: Jak by mohla? Hodně času trávím nad písemkami svých žáků.
0: Ale ti už přece školu dávno absolvovali.
1: Ano, absolvovali, ale jejich písemky stále archivují. A procházím je, protože, víte, člověk nikdy neví.
0: Co neví?
1: Jestli někde nepřehlédl drobnou chybičku.
2: Pane profesore, jsem tak rád, že jste přijal mé pozvání.
0: Vzácného hosta přichází.

0: Profesore, za vašich časů byl ředitelem školy můj otec.
1: Váš otec?
0: Ano, William Robinson. Já jsem John Robinson.
1: John?
0: No ano, stojím v čele školy už řadu let. Zůstalo to, abych tak řekl, v rodině. I když tatínek...
1: Přijde také?
0: Bohužel ne. Dlouho si důchodu neužil. A další pedagogové z vašich časů ti už také nejsou naživu. Ale pojďme dovnitř. Ve své třídě jste netrpělivě očekáván.
1: V mé třídě? V mé třídě?
0: Vážení a milí, ještě jednou vás všechny v naší škole vítám a jsem z té duše rád, že vám mohu představit pedagoga, který v této třídě odchoval nespočetné ročníky jazykových začátečníků. Pan profesor Parkhill.
2: Bravo!
3: Bravo! Vítáme vás, pane profesore.
2: Bravo!
1: Je to možné? Tolik let jsem třídu neviděl. A všechno je na svém místě. Staré známé lavice.
0: V budoucnu chystáme jejich výměnu za nové.
1: A staré známé tváře, to je přece pan... pan...
4: Finsterwald, prosím.
1: Karl Finsterwald.
4: Ne, Harry Finsterwald, pane profesore. Dědeček mi o vás hodně vyprávěl.
1: Dědeček?
4: Dědeček Karl. Měl takovou legrační výslovnost. Výslovoval prosím jako... Prozím.
1: Tak vy nejste on? Ale pan Bloom je pan Bloom, že?
5: No, částečně. Já jsem Bloom junior. Táta na vás do smrti vzpomínal, pane profesore. A tohle je moje polovička.
1: Paní Moskovicová?
6: Bloomová. Paní Moskovicová byla moje maminka. Já jsem mladýho Bluma poznala na abiturientském večírku našich rodičů.
1: Pro pána.
7: Já jsem Klaudie, pane profesore.
1: Klaudie?
7: Klaudie. Moje babička se jmenovala za Svobodná Karavelová.
1: Madonna mia. A vzala si pana Luigiho, že?
7: Ne, prosím. Dědeček se nakonec jmenoval Federico.
1: Federico.
8: Na jménu nezáleží. Pane profesore, já se taky nejmenuji Tarnovská a přece jsem Tarnovská.
1: Olga, vidíte?
8: Ne, Laura. Olga se jmenovala moje pratetička. Chtěla přijít, ale v tom věku už jí neslouží nohy. To víte, bývalá balerína.
1: Ach, balet, balet.
8: Ale mám vás za ní políbit.
9: Já myslím, že rozhovory ve dvou by měly počkat, až proběhne úvodní část setkání.
1: Slečno Mitníková.
9: Ne. Já jsem Betty Nouvotny, pane profesore.
1: Nouvotny? Ale vypadáte na vlas jako...
0: Je to její dcera. Paní Nouvotny působí na naší škole jako profesorka větné skladby.
9: Přesně tak. Já myslím, že se sluší, abychom v prvé řadě poděkovali panu profesorovi kolektivně. A ráda to za všechny udělám. Pane profesore, za všechny naše rodiče a prarodiče...
8: A pratety?
9: Za všechny přistěhovalce a přistěhovalkyně...
10: Někdo klepe!
0: Myslíte?
10: Klepe!
0: Dále!
1: Pro pána, to je vnuk pana Kaplana. Jako by mu z oka vypadl.
0: Pojďte dál, pane Kaplane.
11: Jak já vidím, Mitník už trší velký žeč.
9: Já nejsem Mitník, já jsem Betty Nouvotny.
11: Treperát mám já. Já jsem panu řítiteli chlásil.
0: Ano, ale když jste tady nebyl...
11: Já jsem stršel s kyticem.
1: S kyticí, pane, jmenujete se Kaplan, že?
11: Jasně, pan profesor.
1: Ale křestní jméno už máte asi jiné. Ne Hajman.
11: Jo, Hajman. Tický Hajman.
1: Jako dědeček?
11: Ne, těteček. Těteček byl Max.
1: Tak jako tatínek.
11: Tatínek byl Juzl.
4: Jo,

0: A kdo byl Hajman?
1: Hajman jsem já. Pan profesor neposnal, když tolik roku mě učil?
0: To není možné.
2: V tomto případě to možné je. Pane profesore, pan Hajman Kaplan je stále žákem naší večerní přípravné školy.
0: To se mi snad zdá, že by vůbec nezestárl.
1: Ale jo, to se rozumí. Staršího člověka tam něco saloupne, tam něco sapolí, tam něco zapíchne, ale nesmí cházet flintu, ne?
0: Dožita.
1: Typí, cházel flintu nic nenaučí, ne? Žádnou gramatiku, žádnou interfunkci.
0: Interpunkci.
1: Tam já, panové, pan profesor, pan ředitel, já či příležitosti našeho mítinka chci připomenout jménem vás každýho, jak jsem poděšený, že pan profesora po dlouhých rokách vidím v mý čídě a jak jsem schloupí mi duše věčnej. Já jsem pan profesor věčnej, že jste nám kradl na srdce to velký čísloví okapávání matka moudrosti.
0: Ne okapávání, pane Kaplane.
1: Ale jo, vy ve vašich letách nesloušíte vaší paměti, ale já pamatovám výborně. Proto nebojím okapávání v této přípravné škole a jsem věčnej, že jsem vždycky mohl být začátečníkem ve vaší třídě a taky v jiných třídách, když jste šel do nasloušeného opočinku. Ale ve vaší třídě já jsem dostal prima start, protože jsem mohl vynikávat vedle různých, skoro nejlepšejších šáků, jako třeba tady Mitnik.
3: Já jsem Betty Novotný.
1: Nebo tady Blum.
4: Zkrátit, pane Kaplan.
1: Já zkrátím na koncu, pane Blum.
3: Ale prosím, moje prateta Olga patřila také k dobrým žákům školy.
1: Olga Tarnovská? Dostojevský v sukňu!
5: Pane Kaplane, prosím, abyste...
6: A naše mamka taky nebyla nejhorší.
4: Nebo Blum senior.
6: Nikdo nebyl nejhorší a nikdo nebyl nejlepší. Viva demokracia!
7: Vivat Kaplan!
3: Ale moje maminka, ta byla nesporně...
6: A co moje teta? Pardon, prateta.
4: Tak počkat.
6: Naše mamka a táta mýho muže.
7: A táta mýho otce, můj dědeček.
6: Moje maminka.
0: Přijdo klid. Přijdo klid.
5: Prosím, ukázněte se. Uvědomte si, že jste ve škole, ano? Pan Kaplan ještě neskončil.
1: Ne, já jsem neskončil. Tam já, panové, milovatej pan profesor, já chci připomenout jménem vás každýho, že tam já, panové, život lidský a nejenom život, ale taky čirota, a nejenom čirota, ale taky poezie, Shakespeare a všecko to...

0: Výborně, Petře. No tak to jsem taky dlouho neslyšel, tuhle tu písničku. Ale teď se někdy stává v Ypsilonce, že prostě host, nehost, najednou všichni mluví, nejvíc Jirka Lábus, ten se neudrží a hosta často převálcuje. I tentokrát se to stalo. Jirko, mluv.
1: Já totiž jsem jezdil obden, já už dneska bych si nepředstavil, že bych to vůbec mohl zvládat, ale tehdy jsem jezdil obden v 6:30 ráno autobusem do Liberce a zase potom odpoledne z Liberce do Prahy. A takže to opravdu, já to řešil tak, že jsem ve Vysočanech už spal a od Kobici jsem se probouzel v Liberce, jo. Ovšem můj spánek bývá často velmi neklidný, jak jistě mnozí ze souboru ví. Jednou se stalo, si představte, že jedu tím autobusem. Zima.
2: Jirko, ty jsi host.
1: No já to zkusím, ale...
2: Jirko, probuďte se, člověče, probuďte se.
1: Tak to bylo pomaličku. A jedu. A já vždycky samozřejmě autobus tam se sedí po dvou, že jo? A většinou jsem seděl vedle nějaký starší dámy. A jednou jsem takhle najednou jel a teď jako zima, jedem, a já spím. A já mi se občas stane, že křičím ze spaní. Teď si představte, že takový ten tichý ranní autobus, lidi tak pospávají, klimbají, že jo, práce. A najednou se to těší. A teďka, no a najednou, teďka jedem a najednou mi probudí takový jako... Když se proberu, tak mě tahá za ruku taková starší paní a autobus stál v polích. Pane, proberte se. Říkám, co se děje? Teďka celý autobus na mě koukal, jak mi teďka tady. Celý autobus na mě zíral. Říkám, co se děje? Co se teď... Vy jste tak strašně křičel ze spaní, že jsem nechala zastavit vůz. Představte, jak to asi, jak jsem se zastydil. Víte, jak to muselo vypadat, tiché autobus, jenom. Je tam host, já jsem rudnul a teďka šofér ještě říkal, můžu jet? Prosím vás, ječte, jak to tam host, se smáli, pochopitelně.
2: Tak už si řeším, že tak rodí chlap. Tak nespíše určitě na to.
1: Na to jeden film, jo. No, ale ještě mám jednu historku, já totiž občas ještě když spím, tak sliním. Představte, že jsem jednou jel. A je ty, teď se stalo taky jako, že zase jsem takhle klimba, taková zase starší paní se jela vedle mě, že jo? A já vždycky jako jsem na ní přepad, tak když se jako, no, promiňte.
3: Jen si odpočiňte, mladý muži.
1: Jsem ještě mladý muž, jo. Děláte se jako nezlobte se. A zase jako ta cesta mě ukolívá, vole, a zase jako, a zase takhle.
3: Já jsem říkala, odpočiňte si.
1: A teď jsem zabral po třetí a v tom cítím, v tom spánku, jak takový vám jdu, a na její svetr, jo, tak jako, Ježíš, tak jsem to, taky rafinoval, jak se to v tom spánku tak jako rozpňáhňala.
4: Ale to můžu jenom potvrdit to. Jirka křičí ze spaní, to je pravda. A měl jsi s tím další trapas. Ten byl ještě daleko větší. Když jsme před 2 lety byli na společné dovolené, tak Jirka spal na pokoji s jedním naším známým, který je zhruba si tak starý jako já. A spali spolu na pokoji a tam v tom hotelu, to byl takový hotel pro české turisty. Takže
5: na Krku to bylo, ne?
4: Pokoje byly asi tak 6 m² a bylo jich tam hodně a samozřejmě spolu velice úzce sousedili, navíc to mělo balkon pro všechny, že jo? A to určitě znáte, když jste v hotelu, teď to bylo v takovýmto borovicovým háji a tam skutečně se řeklo slovo a bylo to slyšet 3 kilometry daleko, se to neslo nad tím mořem a všude. A z toho pokoje, kde byly tyhle dva pánové, se ozývalo. Kamarád Jarda, který to nevěděl, jak si to, tak zase se ozývalo, co? Jirko, nech toho. Zápětí zase. Přestaň, Jirko. Jak nevěděl, co se opravdu děje, tak tam teda asi 4 hodiny takovýhle dialog. Shodou okolností ráno šli na snídani a u dveří se potkali s obyvateli druhého sousedního pokoje, což byla zřejmě babička s vnučkou. A ty pohledy byly asi takhle. Ani je nepozdravili.
6: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Capec.
7: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
6: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
7: Ano.
6: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
7: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
6: A milujeme národ, že?
7: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
6: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
7: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
6: No například, které sporty, tak namátkou, že?
7: Například ta gymnastika.
6: Gymnastika, to je krásný sport.
7: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
6: Nebo rozkročení přes kladinu.
7: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
6: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
7: A dost se opomíjí.
6: Podívejte se, já třeba, já chodívám mnohdy...
7: Na kladinu?
6: Ne,
7: na hodiny, ne? Ne, to, nechodíte se
6: právě, no tak já jsem právě... kladinu? Nechodím, ale že chodívám
7: já třeba... Já znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
6: Chodí do kladiny jako na hodiny?
7: Do kladiny, jo.
6: Jako se chodí...
7: Já říkám, kam jdeš a ona říká do kladiny.
6: Jako je třeba do houslí se chodí,
7: ano,
6: že jo?
7: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale... Oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte?
6: Ona má prostě soukromou učitelku kladiny.
7: Kladiny.
6: Ano.
7: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
6: Nešla jí kladina, no.
7: Tak ta jí dává kondice v kladině.
6: No, kladina je těžká.
7: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
6: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
7: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
6: Ano.
7: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
6: Ano, bez madel, ano, jistě.
7: Tam mají několik koní s madlama.
6: Ano.
7: A kozy bez madel.
6: Kozy bez madel.
7: Na ty se skáče zase.
6: Bez madel, ano.
7: Ano.
6: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
7: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
6: Kruhy, ano.
7: A kolovadla.
6: A proč se vám to tak líbilo?
7: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
6: ano.
7: A houpal se,
6: ano.
7: Sem a tam.
6: To se vám líbilo?
7: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
6: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
7: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
6: Ano.
7: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
6: Ano, ano, jistě, no, samozřejmě. Tenkrát jako, to bylo
7: pochopitelné.
6: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
7: Žádný kruhy nemáme takový.
6: Jistě, takové
7: kruhy. Prosím.
6: No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
7: Jako hrazda.
6: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
7: No to je pravda.
6: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají
7: a prostě... Hrazdu nemají.
6: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
7: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
6: ano.
7: Který by jim visel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vaze taky.
6: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
7: V žádné rodině, víte.
6: Já pro
7: ani
6: vás...
7: gorodky už nemají doma lidi.
6: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
7: Ale ne že by měli... pořádný, aby měli všech...
6: Třeba celý chov.
7: Ano, všech třeba 40 gorotek.
6: No.
7: To nemají.
6: Ano.
7: No,
6: já jsem
7: tak taky už ani nikdo neví,
6: jednoho doktora
7: jak se to hraje.
6: A ty měli griotku doma.
7: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte?
6: Ano, ale gorodky to...
7: Gorodky to prosím, no.
6: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl, takový ten...
7: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
6: Takhle na obědvání to mají stůl.
7: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
6: Ano, takzvaný skákací stůl.
7: Skákací stůl, to je málo kde. Leda, že používají toho obědvacího někdy, některý.
5: No, nebo
7: lidi,
5: že by obědvali na tom skákacím.
7: Na tom skákacím. No, na tom skákacím by se dalo i obědvat. Taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
5: Že by se prostě koupil skákací stůl.
7: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorotky.
5: Myslím si, že jako...
7: Já jsem znal takovou jednu gorotku. No, ale ta zase nebyla doma svěčně, no, tak o tom nebudeme radši mluvit.
5: No, tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
7: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorotkama.
5: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
7: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
5: to je obdobná
7: do toho topůrka.
5: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
7: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
5: No.
7: Aby měli doma takový ty hole.
5: Ano.
7: A strefovali se do těch dírek, víte?
5: Nebo jamky.
7: No, do jamek, no. Ano.
5: Protože jako...
7: Nemají udělané jamky, no.
5: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
7: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
5: Ano.
7: Udělejte si jamky.
5: V bytě si udělejte jamky.
7: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
5: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna ta namátku.
7: Nebo hokej.
5: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
7: S hokejkou.
5: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
7: No ten někdo. Taky je.
5: Tak děkuji vám.
7: Prosím.
5: Naschledanou.
7: Naschledanou, děkuji.
5: A prosím. Jo, děkuji. No.

0: večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po váš ano.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišel jste pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
3: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás. Takový vtip to zase nebyl. No, výborně. Tak podívejte se, já vám navodím situaci.
0: Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No, špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Jaký hu hu hau hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
3: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
3: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prčnech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
3: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
3: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, ono je jich víc, jo?
2: Lidi.
3: No lidi, je jich víc, jo?
2: No, my jsme přijeli autobusem. No,
3: chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
3: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
2: Jsem dostal od Ježíška.
3: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co teda? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
3: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, teda, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fride.
3: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
3: Tak vidíte, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak dva tu míte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
2: Teď můžete
3: špačky.
2: Já si sem nevzal peřinu ještě.
3: Pojďte, já vás probudím.
4: Bude se hlasovat, nebo co?
3: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel Beďouc.
3: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
3: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
3: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
3: Já vám nám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo, no.
3: Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole, pomůcky si musím.
5: Pojďte, vás to děje.
3: Pojďte se středat. Já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
3: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířat. Vašek Datel Vedoucí.
3: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
5: No jo, to nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí.
3: To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
3: Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
3: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu... Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Co tady děláte, čumeče?
5: On tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je?
3: Jste zlásil, teda.
2: Já jsem raněný Petr Středa zvíře v lese.
3: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
3: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
3: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že jsem vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
6: pán!
7: Jste se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Za něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
6: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
7: Tak pojdeš, zase špatně, vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No, co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek datel vedoucí.
7: Jste se známili, nechte toho. Všechno bylo špatně. To je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
8: Ano.
7: Zbíráme houby, ano?
8: Ano.
7: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
7: Najednou jsme chytrý. Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Copak nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Copak je vám, dobrý muži, copak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není v bezvědomí. Pokud by byl raněný v bezvědomí, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
8: I s těma houbama?
7: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
7: To je prašivka.
4: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
7: Jo. Tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
6: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
7: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
9: To není

0: Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujeme. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co vám středa?
2: No tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku, a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete vesele upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bálí...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Lítková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, prtvíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středat, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Kde já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No dál.
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky, byla to mu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mně, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale i nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Kde se vedoucí, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci, jsme vždycky všichni v každém lese, tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí.
1: Je! Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem, až se opravdu legrat.
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
4: A přišel roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil.
3: To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, než jste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdybyste se takhle topil? No. No, situace, záchrana toroucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No, teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: Odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle. On mu nedá kyslík. On nedá kyslík.
2: A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimra, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
3: Předa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese. Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál. Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Připravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.
5: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio. Celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
6: Jak jako zavinil?
5: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
6: No, ne, já vymýšlím legrační pořady.
5: Jo, tak to máš pravdu.
6: Já nedělám takovýhle. Jako,
5: to máš pravdu.
6: Na vlastní oči. A
7: no ne, no tak jo. Jak...
5: To bylo občanský judo spíš.
7: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teď vážně, jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělají nějakou legraci. Pak přišli na to, že někoho oženěj. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My, když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchýně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
6: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo. To se...
7: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už je hovězí polívka.
6: No, já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jako osobní informace. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo, ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji než s vodou.
7: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
5: Je to léčivý. Mě bolej klouby, víš, takže by to bylo.
7: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak...
6: To se asi vystřihne z té desky, tohleto.
7: No jo...
5: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co, tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak...
2: Jej.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo?
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu, jako. No, co bych řekl, no tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle, to jako... To jako nic, no. Pak, co vám ještě řekl o svý rodině, mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Co bych vám o něm řekl zajímavýho? Včera si zavázal kaničku u bot. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika. Se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No, 7 jí nebylo, jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá, jako, úplně přesně, jako říct vždycky, jako, no, se to furt načítá, jako, jo, a teď, a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou, prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo, ona má narozeniny, teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok.
0: To je strašné.
1: No a teď, a protože on, a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek, to mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo, teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt, to není jednoduchý, jako.
0: Čověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No. A tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to bylo.
0: To čověče, co se týče těch dárků, a to tak na to já jsem pamatoval, proto jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdyby z toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Mamo... Si dává pozor příště, Pepiku.
0: Jo, to mi nikdo... Tehda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat. Ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
4: Co říkáte?
3: Ale co to děláte?
4: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
3: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
4: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
3: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
4: No a kdy pak bych to podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí na ten rok, jsou tady nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
3: No dobře, tak si na to vyberte v hodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti.
4: Pojďte se, pane doktore.
3: Já nejsem žádný doktor.
4: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, Kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
5: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
4: No ruší jak koho, že jo, vás se ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
5: No člověč, já se z vás asi zblázním.
4: Co říkáte?
5: Že se z vás asi zblázním.
4: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
5: No
4: jo.
5: Tak... Člověče, pochopte,
4: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, že jo?
5: Podívejte se, pane...
4: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli vy byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
5: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
4: Co tady laskavě zkusit sám?
5: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
4: Jo.
5: No ovšem.
4: A to bych mohl něco vyhrát taky
5: no,
4: u toho?
5: No říkám, že ano.
4: Jo.
5: No.
4: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
5: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
4: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
5: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
4: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
5: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
4: No kvizu já znám, ano. Takový malej blonďák, to je...
5: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
4: Jo, tak no, já už vím, jo.
5: Ale podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
4: Ano, ano.
5: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
4: Cenu, získá... jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
5: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
4: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
5: To donese pořadatel po skončení soutěže.
4: Aha, tak potom, no, dobrý.
5: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
5: ano.
4: Hned můžu něco vyhrát.
5: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
4: Jo, takhle,
5: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
4: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
5: no,
4: že jo?
5: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
4: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
5: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
4: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
5: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
4: No.
5: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
4: No tak se něco zeptejte, no teda...
5: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
4: Zanzibar?
5: Ano, Zanzibar.
4: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
5: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
4: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
5: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dare Salámu.
4: Ano. U jakého salámu?
5: U Dare Salámu, to je město v Africe.
4: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
5: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
4: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
5: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
4: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
5: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
4: Kde leží Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
4: Jo, kde leží Addis Abeda.
5: Ne Beda, Abeba,
4: jo, Abeba.
5: Addis Abeba.
4: Addis Abeba, kde ležej. Jo.
5: Ne kde ležej, kde leží.
4: Jo, kde leží, aha.
5: Kde leží Addis Abeba.
4: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
5: Prosím vás, přemýšlejte trochu. Addis Abeba, takové známé jméno je to.
4: No jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Béda je mi tak trošku jako...
5: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
4: Ano. Kdo pije?
5: Etiopie, stát, země.
4: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že o ceny, a ne takovýhle...
5: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
4: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
5: Jsem zvědav, ptejte se vy.
4: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
5: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
4: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
5: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Milejte jinou, ale rozhodně těžší.
4: Když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
5: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
4: Tak těžkou chcete,
5: no, vše.
4: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umývadla? Utírají se s tím ruce a píská to.
5: Píská to.
4: Píská to, ano.
5: No tak to nevím.
4: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
5: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, tak bych řekl, že je to ručník.
4: No, tak náhodou jste to uvod. Ručník to je.
5: No dovolte, ale ručník přece nepíská.
4: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
5: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
4: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny. Jo?
5: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
4: Tak případně... dobrá... Tak mě to třeba hned řekněte.
5: No a co?
4: No tohle, kdo napsal ty Traviata. Ale...
5: Traviata.
4: Traviata. Tak mě to teda hned řekněte.
5: No prosím, no. Jako otázku?
4: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
5: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
4: Jako odpověď mě to řekněte.
5: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
4: Od koho?
5: Skladatel

0: francouzský akademický malíř.
1: A jo, Francouz, máte pravdu. Lidvo mi to sám říkal, já si vzpomínám. Ano,
0: co vy jste se znal s Picassem?
1: Co známe s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
0: A vy umíte francouzsky?
1: Francouzská dovedu, no jo.
0: Parlez-vous français?
1: Co říkáte?
0: No ptám se, parlez-vous français?
1: A víte, že ani nevím?
0: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
1: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
0: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
1: Otec? Myslíte francouzský?
0: No francouzský otec.
1: Francouzský otec, jo.
0: Ano.
1: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
0: No.
1: A vy to nevíte, to ne?
0: No tak já to vím.
1: Ano, tak to nemůžu ani říkat, že jo?
0: No všem, jestli vy to víte. A vy to víte?
1: No samozřejmě, otec, vím, francouzský otec je otec, francouzský otec.
0: Le père.
1: Le père, správně, le père. No, le père. Ano. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
0: No. No a co matka?
1: No tak teď se vede dobře, děkuji.
0: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
1: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka je francouzský.
0: No tak otec le père,
1: le père,
0: matka.
1: Matka le pérka.
0: La mère.
1: A jo, la mère. La mère. No, no.
0: Tak otec le père.
1: Le père. No.
0: Matka la mère.
1: La mère.
0: Dítě.
1: Dítě malér.
0: L'enfant.
1: L'enfant.
0: No, l'enfant.
1: Já vás nechtěl poprskat, ono to fón jako někde.
0: Fón, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál nebo nechcete soutěžit dál?
1: No vyhrál jsem něco už,
0: no,
1: nebo?
0: No vyhrál, zatím vyhrávám já.
1: No tak hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
0: No, soutěže bez otázek to nejde.
1: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to... Tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
0: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
1: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
0: No tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
1: Jo, že zacerituju nějakou...
0: Zarecitujete.
1: Zarecitujete.
0: Ne, já jako vy.
1: Jako vy, ano, jako ne, že já.
0: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
1: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
0: No ale co budete recitovat?
1: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
0: Jo, myslíte Skytice.
1: Skytice, ano.
0: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
1: Ano, takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
0: Polednici.
1: Polednici, ano. No počkejte.
0: Co říkáte?
1: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
0: Jo, vy to neumíte.
1: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
0: Ale jinak to ovládá.
1: Jinak to dovedu, no. Dovede to taky.
0: No to já umím, mám tady stát nebo...
1: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo pak.
0: Ale to není nutné.
1: Podržte tohleto.
0: No co s tím?
1: Se nehodí k poezii, no. Dovede to taky, že jo. Tady si stoupněte kousek, tamhle jak je ten... Tamhle jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Jste šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaňte tady, kdybych to náhodou neviděl, že se nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát,
0: no
1: že
0: tak
1: jo?
0: Tak podle toho, no, jak to bude vypadat.
1: Ne, už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
0: Kytice.
1: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
0: no,
1: ne?
0: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
1: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
0: U lavice dítě stálo.
1: Kde?
0: U lavice.
1: Jo, u lavice dítě stálo, s plná hrdla mlčelo.
0: Křičelo.
1: S plná hrdla křičelo. S plná hrdla křičelo. A křičelo s plná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mlčelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z

0: chobotý? Z fachy zrovna? Jo, a mě hasne. Uvaření mě hasne? Uvaření mě hasne? I haslo najednou uvaření? Nějaký držky nebo co zrovna?
1: Ale dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.
0: Já jsem si ho poprý, jak chtěl říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dědkovi.
1: V jakým dědkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo,
0: ten...
1: vodník. A tu dovedete.
0: Já dovedu.
1: Tak tady nemusím
0: kdybych stát. Kdybych náhodou.
1: Ano.
0: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od polednice.
1: Erbena.
0: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na to pole nad jezerem seděl Erben. Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
0: Když já jsem se učil dálkově.
1: Ale dálkově.
2: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jak bych to vyjádřil. Jak bych zasáhl ostřím satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítý.
3: Ale fuj.
2: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway. Člověk tím pádem, jak si neví, mate to, chápete?
3: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte. A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
2: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
3: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
2: Velmi často chodím.
3: No tak, představte si, že jdete po ulici.
2: Už to mám, dá.
3: Vidíte to?
2: Vidím to.
3: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
2: Co, vy vidíte losy?
3: No ano.
2: I s parohama, tedy ty polární krávy?
3: Ale ne, já myslím ty, co se...
2: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
3: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
2: Ano, tak dobře.
3: A nebo lozy, jak si
2: přeje. Vy myslíte lozy, tedy, na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
3: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lozy, jak vy říkáte tedy, lozy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí.
2: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
3: Ne,
2: nebo...
3: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
2: Dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
3: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit. Já totiž hodlám podat zlepšovák.
2: Kam?
3: No, pochopitelně tam, kam se podává.
2: Tedy nahoru.
3: Nahoru, samozřejmě. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk. Teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
2: To je veliký štěstí, to
3: já
2: ano.
3: Myslím, že když...
2: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
3: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
2: Když má...
3: Když je moudrej.
2: Ano.
3: Když má fantazii.
2: Výborně, to je veliký štěstí, jenže to má háček.
3: Já vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
2: A přece je to strašně jednoduchý.
3: No
2: podívejte
3: právě.
2: Se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
3: Vzdělání.
2: Ano, poezii,
3: no,
2: všecko.
3: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte, že by vyhráli se knihy.
2: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
3: To mě napadlo.
2: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
3: Ano, to mě napadlo.
2: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
3: Ale ne.
2: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
3: A to znamená, že tedy...
2: Že to je hotovka.
3: Jo, to je hotovka.
2: To akce, to jede, to je hotová věc.
3: To jede, to mám teda po zlepšováku.
2: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
3: A víte co, pane Horničku?
2: No.
3: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý po losu.
2: Na knížku.
3: Ano.
2: A co, když vyhrajeme?
3: No, musíme vyhrát, protože se prohrát nedá.
2: Pravda.
3: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
2: To se dá risknout.
4: Jo, já býval vždycky romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu, Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy hříšn lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Gvineji, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z téhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláš. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznutou a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Lidi on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníková dcera. Ten je můj, já ho baštím. A to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu. My přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a tak jdu po hlavní ulici a zpívám si, přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan, že prej u nás študoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po oštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům odechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo, jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Je. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ní musel předcházet, aby mi nezdvih škralou střechu. Příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani dostal jsem telegram hned, přijeď, jsem ve velkém nebezpečí, já letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíš Maria, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A to se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách. A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře.

0: Já vás všechny vítám, přátelé, vás, kteří jste přišli včas, i vás, kteří přicházíte o něco malinko později. Každý platící divák, platili jste, víte, co jste přišli jako, dobře, tak má právo přijít, kdy chce. Já vás ještě jednou všechny vítám, zdravím hlavně vás v první řadě, kde vždy sedí nejbohatší lidé z města. Bych rád poděkoval Smetánce podnikatelům za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce. Samozřejmě ale zdravíme i ty normální, prosté lidi, že to jsou od té druhé, třetí řady dál. Dobrý den. Zdravíme i dozadu chudinu, buďte pozdraveni. Tak. Už vás máme pozdravení všechny. Mimochodem, všimli jste si, že poslední dobou v té první řadě už tolik nesedávají podnikatelé, ale spíše manželky podnikatelů? Ano, podnikatelé také sedí, ale no, to jsou takové smutné věci. Já myslím, že to se na začátek pořadu nehodí. Máme tady dneska posilu. Přijali jsme kapelníka velkého klávesového orchestru, je jím pan Jiří Markvart. Dobrý večer. No ale vy jste sem nepřišli kvůli hudbě. Ba co dím, vy jste sem nepřišli ani kvůli mně. Vy jste sem přišli kvůli tomu, co se tady za chvilku vedle mě... Teď nevím, jak bych to řekl, abych nikoho a nic neurazil. Ale no tak, co se dá dělat? Ta příroda taky někdy může. I mistr Tesař se někdy utne. A takhle vznikají význační komici. A proto mi dovolte, abych mezi námi na jevišti přivítal vizuálního komika Josefa Aloise Náhlovského. To je to, co právě teď odněkud. Co je to? Co je to?
1: To je igelitka.
0: No to všichni vidím, ale proč to taháš na jeviště?
1: To mám na dárky.
0: Na jaký dárky?
1: Tak bude mezinárodní den dětí, tak kdyby už předstihem někteří si vzpomněli.
0: Ty již celou řadu desetiletí nejsi dítě.
1: Ne.
0: Ne, odlož si tu tvoji podepsanou tašku. Co tam máš napsáno? Debil?
1: Ne, ne, byla.
0: Byla, ano, sestry. Prosím tě, už si pozdravil diváky.
1: Ano, dobrý večer, vážení přátelé. Všechny vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli, to se divím, že jste přišli na takovou kravinu. Jako
0: prosím tě, něco zajímavého by bylo dobře. Něco poutavého, co lidi zaujme.
1: Přátelé, mám pro vás funglnovou zprávu. Jsem zdravej.
0: To je ono. To je šok.
1: To si VZP oddychlo.
0: Ano, to teda určitě. To víte, kolik teďko se udělá nových sanatorií za ty ušetřený peníze?
1: Přátelé, já jsem totiž byl v Luhačovicích v lázních.
0: Jo, tohle.
1: Tam mě dali dohromady.
0: To ne.
1: Dokonce jsem zjistil zajímavou věc. Já sám dokážu lidi léčit. Já jsem v těch Luhačovicích taky chodil a já jsem léčil lidi. Já vyzařuju energii.
0: Nepřipomínej
1: a
0: to.
1: A pomáhám lidem překonat jisté obtíže.
0: Nepřipomínej.
1: Máte paní obtíže? Velice třeba pomáhám při léčení neplodnosti u žen.
0: Alois.
1: To je můj koníček.
0: Ano. Taková paní se na něj podívá a radši porodí.
1: Jsem byl ve 14 případech úspěšný léčitel.
0: Prosím tě, nepřipomínej tady tyhle věci. To byla ostuda, neskutečná ostuda.
1: Ty Luhačovice?
0: No jistě.
1: Proč?
0: No, ty si na to nevzpomínáš? Hele, já jim to řeknu.
1: Mně je to jedno.
0: Já jim to opravdu řeknu, jak to bylo.
1: Jo, no.
0: Představte si, že on chodil po těch lázních, po těch kolonádách.
1: Kolovám nádo.
0: Ne, to byly jiný lázně.
1: Co byly... Karlovy Vary?
0: Ano, to jak v Karlových Varech si se snažil Rusům prodávat bicykly. Tak chodil po těch lázních, po těch Luhačovicích, po těch kolonádách, zastavoval dámy, paní a slečny a tvrdil jim, že je chodící mamograf. To byla ostuda. Představte si, milostivá, že on jednou asi čtvrt hodiny nesehnal žádnou pacientku, tak vyšetřil šoféra z autobusu, který Ausgerecht ze začátku ani nechtěl.
1: Přátelé, opravdu, já léčím lidi, já jsem léčitel. Ježiš. Já to dělám jako jediný v republice, snad nezištně.
0: Tak a počkej,
1: normálně.
0: Zadrž.
1: Co?
0: Co to je podle tebe nezištně?
1: Beru prachy na černo, aby to finančák nezjistil.
0: To jo, tomu rozumím.
1: To je nezjištně.
0: Nezjištitelně.
1: Ano, nezjištně. Lidi mi volají, píšou z celé republiky, já jim pomáhám. Jsem na tuhle mi jeden pán psal tady odsaď, psal mi, pane Náhlovský, mám strašně tvrdou stolici, poraďte
0: prosím
1: mi, co mám
0: tě
1: dělat, mám problém.
0: Chápeš, že to má být kulturní záležitost?
1: No jo, ale musím pomoct každému, on má problém. Pán měl problém s tímhle,
0: tak
1: jsem mu napsal, pane, máte-li tvrdou stolici, neváhejte. Naštivte prodejnu nábytku Euromebl.
0: Jo, takhle.
1: Až uvidíte ty ceny, tak se z toho na fleku.
0: Prosím tě.
1: Pomátnete, pane, pomátnete. A koupíte si nějakou pěknou měkkou stolici, ano, na které se vám bude lépe sedět. Nebo psala mi paní, poslala mi takový krátký dopis a poslala mi 50 korun v tom. Napsala mi, pane Náhlovský, mi 50 let a jsem ještě pana. Co s tím mám dělat? Tak jsem odpověděl taky krátce. Už nic, paní.
0: To je opravdu veselý, tohleto.
1: No ne, tak přece tam nepojedu za 50 korun.
0: To nikdo nechtěl po tobě.
1: No, paní byla ze Šumperka, to bych dal víc za dráhu. Třeba jako jediný na světě umím vyléčit rýmu.
0: Tak pozor.
1: To neumí ani doktoři, já umím
0: vyléčit rýmu. Neumí vyléčit na světě nikdo.
1: Já jo. Mám na to svoji vlastní metodu, říkám jí pracovně vyhánění čerta ďáblem. A spočívá to na takovým přírodním principu, že silnější bacil z těla vyžene bacil slabší. Pak se s tím nesnese, tak ho vyžene. Jako to je v přírodě, že jo? Silnější element vytlačí element slabší. Třeba, já nevím, jak bych vám to připomněl, třeba kukaččí hnízdo. Kukačka, že jo, přinese omylem orlí mládě do hnízda, to je silnější než kukačky. A kukačky vystrčí se z hnízda i tam sám. Prostě silnější ptáček, větší ptáček vytlačí.
0: Prosím tě, neráchej se v tom.
1: Ptáčka menšího?
0: Neráchej se v tom.
1: Z hnízda.
0: Ano.
1: Tak prostě silnější pacient vytlačí slabší. Dejme tomu, já se vyberu jako pacientku třeba. Tady. Vy, paní, máte sympatický, přijdete ke mně, máte rýmu. Já vám píchnu bacil chřipky, virus. Pozor, virus chřipky, ten je silnější, než je bacil rýmy a za hodinu máte po rýmě. Jak jednoduché, doktoři na to nepřišli, já jo, jedinej, to co?
0: Počkej, ale to by
1: silnější paní bacil vytlačí, slabší.
0: To by paní měla chřipku.
1: Ano, to, jo. No to nevadí.
0: No nevadí, jak
1: taky,
0: komu?
1: Taky za hodinu píchnu něco silnější. Třeba bacil žloutenky, dáme typce, tedy silnější, a paní má po chřipce.
0: Možná ti budu připadat jako šťoura.
1: No to už skoro jo.
0: Ale paní má v tu chvíli žloutenku.
1: To co jsem nezete, když máte žloutenku?
0: Prosím tě, ne teď.
1: Jo teď, aha.
0: Hypoteticky.
1: Hypoteticky má no paní žloutenku. No tak co? Tak jí píchneme něco silnější? Za další hodinu, že jo, paní? Asi u mě posedíte, no. Mám píchnu tohle bacil plicního moru. Ten je silnější než bacil žloutenky a je po žloutence.
0: A co budeš dělat s tím plicním morem?
1: Už nic, to paní chcípne.
0: No to je výborný.
1: Ale já jsem říkal, že umí vyléčit rýmu, no, ne plicní mor.
0: No to je skvělý.
1: Já mám cestu nastoupenou dobře, ten formálně jsem na dobrý cestě, že to kolečko nedokážu uzavřít.
0: Ano.
1: Až
0: ano
1: to uzavřu, dostanu Nobelovu cenu za medicínu. Ano. To je.
0: Zatím je to na debilovu cenu za cokoliv. Ano. Prosím tě, zdravotnictví, to je vážná věc.
1: No, já se v tom hodně vyznám. Dokonce já jsem mohl být minister zdravotnictví. Jak ten minulý minister zdravotnictví, ten David, jak s tím praštil, že to nebude dělat, jo? Tak scháněli novýho. Já jsem byl jeden z kandidátů na ministra zdravotnictví a oni nakonec vzali hezčího.
0: Jak na tebe takhle zblízka koukám, člověče, to muselo být vofous.
1: No, já jsem byl nevoholený, měl jsem fousy.
0: Ano. Prosím tě, musím ti vysvětlit jednu velmi důležitou věc.
1: Mně je všechno jedno.
0: Ministr zdravotnictví u nás vůbec nemusí rozumět zdravotnictví.
1: To všichni víme.
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Ministr zdravotnictví musí být hlavně ekonom.
1: Ekonom.
0: Tam jedou neskutečné peníze. Si jenom uvědomte ty léky, co stojí, ty nemovitosti, nákupy, prodeje celých nemocnic. Vzpomeňte třeba kauza Homolka.
1: Homolka kupuje nemocnici.
0: Ale
1: Franta Homolka.
0: Ale ne.
1: Proč by to dělal? Vždyť je to truhlář.
0: Prosím tě.
1: Leda, že by koupil patologii, on chce dělat rakvárnu. Ne, to je dobrý šéf rakvárna. Co, paní? Taky vám nebude jedno, v jakým papundeklu vás pálí.
0: Prosím tě, trošku úroveň.
1: Já chci třeba z cedrovýho dřeva. Pěkně intarzie, mahagonový,
0: no, to víš,
1: kování stříbrný, no, ale prostě zlatý křížek.
0: Určitě.
1: Malým diamantem.
0: No to víš, že jo. Přesně.
1: Možná to... může být i safír. No, to... Já si na to šetřím.
0: No to si můžeš šetřit, ale ty peníze půjdou na něco úplně jiného. Ty dostaneš normálně falbrovku a půjdeš.
1: Koho?
0: No odborářskou rakev, zdarma.
1: To je nějaký pytel na jutovej.
0: No ne, se nebude vyhazovat za jutovej pytel. To tě položej tak na 3 dny do mrazáku a pak ti takhle ze strany nastřelej madla. A ještě cestou na hřbitov můžeš ochladit nějaký pivo.
1: Madla.
0: Hovoříme o zdravotnictví.
1: Ano, zdravotnictví.
0: Homolka stojí v Motole.
1: Proč si tam nelehne, když je nemocný Franta?
0: Homolka na Homolce
1: leží. Homolka leží na Homolce, tak to je peříčko.
0: Ale prosím tě, jo, na Homolce.
1: To se tak jmenuje.
0: No, to je nadstandardní nemocnice. Přijedete obrovské parkoviště, rovnou vám vemou ty věci, vezou vás vozejčkem hezky přes tu hlavní vrátnici. Všude obrazy na stěnách, květiny všude, hraje hudba. Víš, kde leží ta nemocnice?
1: No podle toho, co tady říkáte, tak je to Las Vegas.
0: V Motole.
1: Tam je taky Las Vegas, ale to je herna, tam vás voškobou.
0: Ale každý pacient má svoji vlastní sestřičku.
1: Jo.
0: No jistě. Ta vám udělá, co vám na očích vidí.
1: Tak to vás podvedli, to jste byl v bordelu. Ale to nevadí. To taky někdy pomůže. Že jo, pane? Už máte vysoký tlak v peněžence. Tak vám jenom odpustěj.
0: Hele, už zase jedou kolem těchto problémů lobby.
1: Lobby nejezděj, bobby jezděj. Mně to jedno.
0: Proč já ti to vysvětluju? Ty to stejně nekoupíš.
1: Proč bych to kupoval, co pak jsem blázen, nemocnici?
0: No.
1: Já mám o práci postaráno, já právě u Franty Homolky budu dělat v té rakvárně.
0: To nejde.
1: Proč ne?
0: Ty se nemůžeš živit manuální prací.
1: Jak důvod?
0: No ty vemeš hoblík nebo sekírku a budeš první zákazník. A ještě z jedné strany to bude uší, až bude chybět ruka. To nejde.
1: Ale já budu dělat v oddělení marketingu a reklamy u Franty Homolky.
0: V rakvárně?
1: Já už jsem mu vymyslel reklamní slogan na jeho
0: prosím
1: firmu.
0: Tě.
1: No už to má zlatým písmenem na dveřích těch pohřebáčků.
0: Jo.
1: No jistě. Vaše smrt, naše radost. Pane, to prodává. Vývěstní štík udělám.
0: Jo.
1: Vlastně, no. S námi je radost umřít.
0: Přátelé, uděláme jednu důležitou organizační věc. Máte možnost napsat jakýkoliv dotaz, nemusíte se podepisovat. Čili milostivá paní, vy dostanete, já vám ho potom podám, notícek, napíšete dotaz, pošlete vedle, ano? Pán napíše dotaz, pošlete vedle, ano? Vždycky nemusíte se podepisovat, vedle, nezdržovat, vedle.
1: No.
0: Vedle. Paní, vy ne, vedle to by, upadlo by dozadu a zase zpátky, ať se dostane.
1: A když tam něco nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Taky fialový papír?
0: Ne. Prosím vás, nevkládejte tam žádné lakmusové papírky.
1: Nedávejte tam kovový, ty vypadnou často.
0: Kovový papírky. Mohu vás požádat.
1: Pani, umíte číst a psát, že jo?
0: Já se vám omlouvám. Jste první, tak on na to musel. Proč by paní neuměla číst a psát?
1: No, taky to může být Ukrajinka.
0: Už jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec. Co by byl tady pán ve prostřed?
1: Čečenec. A je opálený.
0: Tak, přátelé, dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy budou hovořit můzy.
1: Někdo ještě přijel?
0: Ne, nepřijel nikdo, jsme komplet.
1: Můzy.
0: Bude hrát a zpívat Josef Náhlovský. Ta hudba vždy povznáší. Hudba je...

0: Co se děje? Co se děje? Jak co se děje? Reklama, vole! Dneska všude. Jak se živit musím.
1: Přátelé, skladba, kterou uslyšíte nyní, to je skladba, ve které Josef Náhlovský ukazuje svou citlivou stránku.
0: To mám od Elvise.
2: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, jako zpěváci jsme byli angažovaní tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci. Teď je to perfektní.
3: Dirigento, la chatando.

0: Poklona! Poklona uctí vám. Pardon, jsem zde dobře v kasárnách?
1: Ano, ano.
0: Aha, a vy tady radšíte být vrátné, že ano?
1: Dovolte.
0: Cože?
1: Dovolte, já jsem přece důstojník.
0: Sakra. A co jste provedl, že vás šoupli do vrátnice?
1: Mám přece službu dozorčího posádky.
0: A tak to sloužíte lidu, víte?
1: Samozřejmě.
0: Ne, bašta, to mě taky posloužíte, já jsem taky lid.
1: Ovšem. Vy jste návštěva?
0: Jo, ale s tím si nedělejte starosti, já už jsem obědval. Můžu si sednout u vás, děkuji
1: prosím
0: vám za pozvání, děkuji cívě.
1: Koho jdete navštívit?
0: Ale já nikoho, já jen tak jdu kolem, tak se tak jdu voptát.
1: Na syna.
0: Co?
1: Na syna.
0: Sám právě jste chytrý, jak chcete uhát. No ne, na dceru se budu ptát do kasáren, že?
1: Jak se jmenuje?
0: Kdo?
1: Váš syn.
0: Syn se jmenuje Máňa.
1: Já jsem se ptal na syna.
0: Jo, se jmenuje Máňa, Mánička. On si nechá narůst ty dlouhý moderní vlasy, tak mu říkáme Máňa. Ten má tak moderní vlasy, že už skoro ani neslyší. Ale jinak ve skutečnosti se jmenuje Bohouš, víte?
1: A jo, Bohouš.
0: My mu říkáme Máňa.
1: Bohouš.
0: Ano. Dceru máme taky.
1: Taky máte dceru?
0: Jo, ta se zase jmenuje Bohouš. Ona se nechala ostříhat nakrátko na kluka, víte? Taky říkáme Bohouš, ale ona se vlastně jmenuje Máňa.
1: A jak se jmenují oba dohromady příměním?
0: Máňa Bohouš.
1: Ne, příměním.
0: Jo, příměním Hlustvisihák.
1: Hlustvisihák.
0: Máňa Hlustvisihák a Bohouš Hlustvisiháková.
1: Tak moment, Hlustvisihák, tak toho jo tady nemáme.
0: No budeť, jo, to je unikum, pane, to jméno máme všichni po dědovi.
1: No, u které je roty?
0: A to pak není už žádný do roty.
1: Já se ptám, u které je roty?
0: Jo, u roty, on je doma u roty. On je doma teda.
1: No tak proč ho hledáte tady?
0: No já ho nehledám, já se tak jdu jen tak omrknout, jak to tady vypadá.
1: Že se jdete podívat, jak tomu mám rozumět?
0: No helejte, jsou různý rodičové, že ano? Některým je úplně jedno, v jakým prostředí jejich dítko žije. Nám s růženou hoď to jedno není.
1: No já vám pořád nerozumím.
0: No já vidím, že koukáte jako vyvoraná myš.
1: Vy říkáte, že váš syn je doma.
0: Jo, teda je doma, jestli nešel na fotbal.
1: On má dovolenku.
0: Na ten fotbal?
1: Ale ne, z kasáren.
0: A to musí mít dovolenku, když jde na fotbal?
1: No ovšem, a jak to, že vůbec není v kasárnách?
0: Hlejte, pane inženýr štávní, to je tak. On náš Máňa, on vyštudoval zdravotnickou školu, jo? Takže je z něj teďka zdravotní sestr. Ale já mu říkám, ty můj zdravotní synu, pochopitelně. A kdežto sestra jako Bohouš, tak tam mu říká ty můj zdravotní bratře, to je logické, že ano. Kdežto úřady mu zase píšou soudruhu, zdravotní soudruhu, jo. Kdežto zase dcera jako Bohouš, tak ta se vyučila holičem, jo. A Máňa jako syn, tak ten kolikrát...
1: Co mě to tady vykládáte?
0: Safra, vy jste na ně nějaký přísnej. Na chudáka, to jde teprve poneděli k odvodu.
1: Cože? On není voják?
0: Defak, ale on za to nemůže. On se narodil kapánek později. On je chudák přenošený.
1: Posekněte, co si tedy vlastně přejete?
0: No, helejte, pane Štěle, já se jdu s dovolením informovat, že ano. Jak to teď na vojně chodí, tak s ubytováním a tak. No,
1: s ubytováním přece normálně, jako v kasárnách, ne?
0: Jo.
1: Vy jste nebyl voják?
0: Já byl u konů. Ale víte, já myslím jenom, jestli taky u vás nešel náhodou pokrok mílovými kroky vpřed.
1: Pokud je mi známo, pane, tak tady žádný pokrok v tomto směru nebyl nařízen.
0: Jo.
1: Kavalec, slamník, prostěradlo, přikrývky.
0: Přikrývky? Tak. No tak vidíte, jak to pokročilo. To my jsme na vojně ještě mývali deky. A poslyšte, co takhle peřiny z domova, ty by si mohl přijít, víte? On je náš kluk, je strašně náchylný na housera, pane poručík.
1: Já jsem kapitán, jo. Jen tak mimochodem.
0: Aha, to ještě nemáte ze zhora schválený, že ano? A poslyšte, pane inženýr. A co takhle strava, pane kapitán, jak strava?
1: Strava je normalizovaná.
0: No jo, to je to, náš kluk je zvyklý spíš na čerstvou.
1: Ale to je přece čerstvá, s patřičným obsahem kalorií.
0: No to je to, právě náš kluk je spíš takhle na knedlíky. On na kalorie není.
1: Knedlíku může mít, co chce.
0: Jo? No, tak to je výborný. Safra, to byste mohl někdy přijít na návštěvu, víte? A vzít nějaký sebou. Naše rodina strašně má ráda tyhle vojenský blbouny. Jo, knedlíky.
1: Jo, knedlíky, jo.
0: Ale... A co když takhle, pane přednosto, když ho přepadne...
1: Nepřítel.
0: A co nepřítel, ale žížeň.
1: No žížeň. No tak.
0: To je kolikrát horší než nepřítel.
1: Čaj, minerálka, sodovka, voda z vodovodu a tak dále.
0: Jo, a poslyšte, ale co když takhle dostane vycházku a půjde ven, tak...
1: Podívejte se, když má vycházku, to je jeho věc, jak si ji užije. Aha. Ovšem, do kasáren musí se navrátit. Absolutně střízlivý.
0: A to jo, to kluk vždycky do třídu vystřízlivý.
1: No. A pak také otázka, jestli tu vycházku vůbec dostane, nejdřív si musí zasloužit.
0: Jo, a hledajte, co jako musí dělat, pane inženýr?
1: No musí mít všechno v pořádku. Třeba lůžko.
0: Lůžko, a to jo, tomu máma vždycky odskočí uslát.
1: Protože vy stále předpokládáte, že váš syn zůstane tady ve městě. Jo. Ale co když bude odvelen třeba... Do Olomouce.
0: Jezus, Manko, te, co by dělal v Olomouci? Dík, on tam chudák nikoho nezná. A akorát ty syrečky. A ty se dělají stejně ještě někde jinde. No, a co jako musí mít tak ještě v pořádku?
1: No třeba vozidlo.
0: A my auták nemáme.
1: Ale já myslím třeba tank.
0: Jo, ten taky nemáme. Jo, tak služební, aha. A vy na to nemáte svoje lidi?
1: Jak to svý lidi? Třeba to bude právě váš syn.
0: Jo, dejte pokoj, cizí věci mu vůbec nesvěřujte. On je strašně neopatrný.
1: No tak neopatrný nesmí být. Co když dostane na starost takové dvojče?
0: Ježišmarja, děti korumu nesvěřujte. Ale... Představte si, zrovna nedávno mu sousedovi svěřili 5letýho kluka na dopoledne na opatrování. A on se vrátil až kolem půlnoci se 17letou holkou.
1: Jo, musíte okamžitě opustit kasárenský prostor, budeme mít poplach.
0: A co, poplach?
1: A žádný poplach, poplach.
0: Jo, ale jej, to jste kvůli mě nemuseli. Mě stačí naznačit a já jdu. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Je to krásný, když si dvě uniformy takhle krásně rozhovárají.
1: Naschledanou.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den.
0: Posaďte se.
2: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
0: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
2: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
0: Nepovídejte.
2: Ano.
0: Sunejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
2: Ale prosím vás, jak bych mohl? O televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
0: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
2: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
0: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
2: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
0: Ano.
2: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
0: Nepovídejte.
2: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
0: Ale pane, deprese, deprese, to zavinila televize. No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
2: Nemůžete ho najít, ano.
0: No jasné,
2: ano,
0: jasné,
2: to mě
0: jasné,
2: velmi
0: jasné.
2: Deprimuje, to je pravda.
0: Ano, ano, ano, nebo máte, víte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
2: No. Že vy to vymýšlíte, tohle televize, víte? Poslíšte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
0: Co pak?
2: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedně klidný spaní.
0: Nepovídejte.
2: Sousedí to pustili, já usnu. Tomu se říká...
0: Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
2: Jste podobný na Bezruče. Teď mě to tenhle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
0: Poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste Šterco. Všecko je vám jasný, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
2: Jakou?
0: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti?
2: To bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
0: Počkejte, pane. A nebo už to mám. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
2: ale dejte pokoj pro ty
0: Neříkejte.
2: Ale kde pak?
0: Pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky spíš... střílíte od boku.
2: Ale kde pak?
0: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to hašašíra?
2: A šašíra to nevím.
0: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
2: A to já nevím. Dejte mi všem tohleto. Poslyšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako Mešťůke. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
0: Prosím.
2: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
0: Prosím.
2: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane. Měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nadmnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka, ne, to jsou dostihy. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co? Vzal jsem spořitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
0: No a jak? Jak to dopadlo?
2: Hučka, příběh poslední.
0: No co dál?
2: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je k steku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď si to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
0: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny.
2: Ano, velice pěkný.
0: A za druhé jste říkal barevný?
2: Barevný, ano.
0: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
2: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapru, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám,
1: Jakub Krčín.
2: Krčín, zjelče! Takovéhle otázky, vážený pane. Ano. Co děláte, když neděláte, co děláte s nicnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
1: A co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
2: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
1: A víte, co já dělám ve volném čase?
2: Co děláte ve volném čase?
1: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
2: Ano.
1: No pro pacienty, kteří mají ledvinový záchvat, víte?
2: No prosím, prosím, poslouchám.
1: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
2: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplný břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
1: Prosím.
2: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Byli tři Japonky, cipilipi, cipilipili, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipilim, pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxonsone. Boli tři Japonky. Cipilipi, cipilipilim, pompone. Jak si vzal cipilipi, jak si traxi, saxonsone, cipilipilim, pompone. No prosím.
1: Vám říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
2: Ano.
1: Tedy skutečnou. I básnickou.
2: Ano.
1: To vám musím říct opravdu.
2: Ano.
1: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
2: Ano.
1: O těch dotaznících.
2: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky. Otázka za otázkou. Otázky na mě padají. Já podivý klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte dno rybníka? Čím to hnojíte? Kde to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
1: Prosím, se stačí. Stač. Úplně stač. Vaše diagnóza je BZ 144.
2: BZ, co to znamená?
1: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
2: To znamená dělat co?
1: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
2: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
1: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
2: Co vám říká, já jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
3: Tak Jirko, Peco, příjemná atmosféra, tak to už řekni, no.
4: Neřeknu.
3: Jirko, neříkej, že to neřekneš.
4: Řekni to.
3: Jirko, strať zábrany, vždyť seš kolega, vždyť seš klaun.
4: Podívejte, co to s ním udělá, když mu dám nos?
3: Jirko, ty máš nos, ty jsi kolega, klaun. No ztrácí zábrany, měšťák ztrácí zábrany. A už tady měšťák řádí. No výborně, ty buržouste, no. Výborně. No.
4: No vidíš to.
3: A je ti tady dobře, viď? Tak, už nos nepotřebuješ. Už jsi tady. Tak nám řekni tu mystickou informaci.
4: Neřeknu.
3: Tak to řeknu já.
4: Neříkej to.
3: Peca si totiž myslí, že
4: ne,
3: byl...
4: Ne, já si nemyslím. Já jsem byl.
3: Dobře. Peca byl v minulém životě pes, jak si myslíš. A už je to venku, co?
4: Co prosím, že se za to stydíš? Že jsi byl pes, bože, někdo třeba byl hroch. Někdo třeba v tomto životě je prase. A nestydí se. Rozumíš? Je krásný byl pes. Jirko, spíš chybí důkazy o tom tvým tvrzení. Důkazy mám. Tady. Je?
3: To jsou fotky.
4: No.
3: A to seš ty?
4: Ano, to jsem já v minulém životě. No, dej to kolovat.
3: To seš opravdu ty v minulém životě? Ano, počkej, dej tady, nech si kolovat tady tuhle sektor A, já půjdu na Bčko.
4: A jo.
3: Podívejte se, tohle je Jirka v minulém životě. Český fousek. Jiří Pecha, já my mu říkáme Peca. Jo, možná, že to se pes, Peca. Jo, podívejte se, nechte kolovat.
4: Tady
3: jste to slečně taky. No.
4: Pošlete to dál.
3: Já taky mohu, já tam klidně.
4: Tady jsem ve skoku. Pošlete to dál. No. Tady se dívám pánečkovi od daně do očí.
3: Jirka, když mluvíš, ty jsi byl opravdu pes. Můj brácha mě říkal takový for, prostě, že přijde, slepec přijde do obchodního domu a vezme v Torontu. Vezme z toho svého psa za zadní nohy, takhle s ním krouží nad hlavou. Přijde prodavač a říká, co tady prosím vás děláte? On říká, já se rozhlížím. Černý humor to je. Černý humor to je. Black humor. Kanadský black humor. Canadian black humor.
4: Ať je to cokoliv, ale tomuhle já se smát nebudu. Ne. To ne.
3: Tak se nesměj, Jirko. Se nesměj, vždycky, když něco řeknu, tak se otoč zády a nesměj se, no. Rozumíš?
4: Ale řeknu ti, ty bys byl přísnej pán, víš? To by bylo furt. Sedni na místo. Lehni. Co já znám?
3: To právě, Jirko, rozumíš, ty to vidíš z hlediska psa. Musíš taky vidět věci taky z hlediska pána. Rozumíš? Protože když třeba, řekněme, mám psa, teď mi přijde návštěva. Damská. Jo? Za svobodna třeba, před Chantal, jo? Přišla, to jsem byl vlastně taky ženatý. No tak před... Dobře, jsem prostě mladý, jo, svobodný. Přijde mě dámská návštěva, mám psa. Ano, kdo to tady? Nazdar, Richard, kdo tady má? Na místo, prosím tě, na místo. Ta je čerče pěkná. Prosím tě, na místo. On bude... to je tvoje holka, jako jo. No a teď jdeme třeba do ložnice, že jo? Jo, jdeme do ložnice. Kam jdete, co budete dělat? Na místo! Musíš mu říct, na místo! A zavři za sebou dveře, rozumíš? Co tam děláte? Rozumíš, to musí vidět taky z hlediska pána. Jaká by byla třeba, řekněme, tady, takhle, panička. Tady, tuhle, to bys odhad?
4: No jo. Paní, u vás by bylo dobře. Moc by se nedělalo. Pěkně by se tloustlo. A mazlilo by se.
3: Jak to tak...
4: Už je zase v křesle, Hárík.
3: Jak to tak poznáš, prosím tě?
4: No to já poznám. Já mám totiž na pány čuch.
3: To čuchem, no. Tady tahle, jaká by byla tahle? Tahle.
4: Ta by byla dobrá.
3: Ta.
4: Ta taky.
3: Ta je dobrá, viď? Co? Mm.
4: No ale ten by byl špatný. Ten taky. Ten taky, ten... Ta by byla dobrá.
3: Jirko, prosím tě, pojďme o tom mluvit, jak jsi byl tím psem, to mě zajímá. Oni vás třeba cvičili, jako psi vás cvičili?
4: No to víš, že nás cvičili. Ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy.
3: Počkejte, jste se ještě vzpomněl. Víš, co je toto?
4: Že to, nevím.
3: Měl můj kamarád, měl němýho vlčáka. On. No, tak jí.
4: Tomu se tak smát nebudu teda.
3: Já taky lidi, že jo, pro lidi, víš? Jsem chtěl pobavit taky lidi. Tak s tím cvičením pokračuju tam, prosím tě, to by mě zajímá.
4: Jo, no tak ty nejzákladnější cviky poslušnosti se dělali u nohy, jo?
3: Jo.
4: Máte tady nohu, máš tady nohu někde, nemáte tady
3: Mám tady
4: nohu?
3: Dvě nohy, mám tady.
4: Jo?
3: Tady máš od pijána nohy taky, já nevím, jakých nohou se to dělá.
4: A, tak počkej, tak...
3: Jsi salonní pes, tak asi u nohy od pijána, ne, se cvičíš. Podle toho, jaký jsi pes. Já ti ale můžu udělat pána. Pána ti udělám.
4: Buď tak hodnej.
3: Pána mu udělám. Jo? Noza! No tak. Hani. Pravo, v bok! Pozdě, trestám. Tak ani nekvikneš. No. Sadně.
4: No tak si sednu a dostanu pamesek, ne?
3: Promiň. No. Promiň, tak ještě jednou, jo? Sadně! A teď vám, přátelé, ukážu, jak náš Harik umí dělat mrtvýho. Mrtvý! Udělej, mrtvý hezky! Mrtvý, neboj se, no mrtvý udělej. Jak děláš mrtvý? Tak děláš mrtvý. Takhle dělá mrtvý, hodný. Takže to cvičení necháme. Po cvičení necháme to cvičení. To je takový ty drily a já to nemám moc rád, to cvičení. Ale potom, po práci, máte to u psů taky po práci legrace?
5: No to víš, jo, to jsou procházky, to je to nejkrásnější, co může být.
3: Jo.
5: Víš? Jo. Tak když to se těšíš na procházce a špán ti sundá košík a dá ti volno. Víš, to krásné, kontrolované volno.
3: Kdy pobíháš kolem pána,
5: jo? Ani ne moc vpředu. Ani ne moc vzadu. A zabýváš se přírodou, je? To se značkuje. Dovídá se, no prostě se děje spousta věcí.
3: Jirko, já to vím, já jsem měl psa, on se jmenoval Pepoš. No a když jsem cestoval, tak jsem měl pas, prosím, Boleslav Polívka, herec jsem byl. Jsem tam měl herec napsaný a jemu jsem dal do toho očkovacího průkazu pěkný fotografii a tam byl napsaný Pepoš Polívka Boxer. Tam. A hned se mě snadněji projíždělo hranicí, víš? Celníci zasmáli, ha. Víš?
5: Ha?
3: Tak, jo, Jirka.
5: Já jsem takovýho pánečka neměl.
3: Jirko, prosím tě, teď... Já nevím, jestli vás to bude zajímat, ale mě to zajímá. Jsou ti psy prostě monogamní? Jako já? Bych chtěl být?
5: Nejsem.
3: Že ne, on uvidí fenu prostě a jde po ní. Jo, a oni taky nemají rasový problémy. Bernardin po Jezevčíkovi vznikají úrazy. Jo, prostě. To se mě ale líbí. Prosím tě, o té sexualitě, o tom o té erotice psí, mohl bys pohovořit, prosím tě?
5: Já nevím, jestli to bude vhodné.
3: Ale jo, že nás to zajímá. Co? Prosím tě, fotografe, pustíš mě tady sednout? Já si sednu sem. Seď. Jirko. Co? Prosím tě, fotografe, pustíš mě tady sednout? Já si sednu sem. Seď. Jirko, vyprávěj.
5: Jo, tak...
3: Vyprávěj.

0: Do těch obyváků, říkám, jo.
1: Ty si byste nerozuměl. Do obyváku.
0: Třeba se dívá náš z divadla, náš sekční šéf, třeba se dívá. V obyváku. Třeba se dívá náš z divadla generální intendant. Tak jim to pěkně do těch obyváků. Jak se tam jinak dostaneš?
2: No tak jednou můj pán si usmyslil, že budu krýt. No, jako pokrývat, no. Vy? No.
1: Rozumíme mu. Rozumíme mu.
2: No pro ty, co že mě připustí, jo?
1: Nemusel to říkat.
2: No to...
1: A... Promiňte, pane sekční šéf.
2: Tak hnedka ten inzerát do novin, že jsem jako zdravej a tak, jo. A odpověděl jeden pán od nějaký Feny. Kdybyste viděli ten rodokmen, to už dneska není ani pravda. No tak, pán mě dal košík do autobusu a jelo se. Teď jsme tam přijeli, jo, zahrada, v zahradě dům. A já už jsem to cítil, já už jsem to cítil.
1: Rozumím.
2: Tak pán mě sundal košík, teď mě dovedli k ty Feně a my jsme se začali seznamovat, jo?
1: Jako očuchávat, jo?
2: Jo, očuchávat.
1: Tak to už jsem jako jste očuchaní už dám.
2: A páni jakože si dají na verandě kafe. A zůstala tam s náma paní, od toho pána, od ty Feny. Jako takovej sexuální dozor, jo. No a já se začal pokrývat, jo. Já jsem pokrýval. Ona se na nás dívala. Ale mě to nevadilo. Já jsem pokrýval. A když to bylo po šesté, tak utíkala na verandu za našejma pánama a povídá... Po šesté, pánové. A zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale já jsem furt pokrýval, jo? Mně to nevadilo, já jsem pokrýval. A když to bylo po šestnácté, tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá, po šestnácté, no pánové, a zase se vrátila a zase se na nás dívala, ale mě to už vůbec nevadilo, já jsem pokrýval, jo, já jsem pokrýval, a když to bylo po 21. tak zase utíkala na verandu za našejma pánama a povídá po 21. Pánové. A čím víc rostlo nadšení té paní, tím víc rostla závist a nenávist našich pánů.
1: Jo, takže závist, oni záviděli a potom začali nenávidět, jo?
2: To je poučný. No ano, naši páni napřed záviděli, jo, potom nenávidět.
1: To je poučný, když si budeme závidět, tak se začneme nenávidět. No. Takže Jiří Pecha, zvaný Peca, v minulém životě úspěšný a skvělý pokryvač.
3: A máte nějakou konkrétní stížnost?
4: No například nejsou tak galantní jako dřív. V tramvaji nepustí sednout ani stařenku.
3: To se vám vážně stává?
4: Ale no, tak já mluvím o stařenkách.
3: Jsem přeslech, já rozuměl mařenku.
4: Kavalíři vymřeli. Dneska chlap ženě ani ruku nepolíbí.

0: tuční kvítka nenatrhá a přednost to by dal leda tak v minovém poli.
1: Pardon. Halo.
0: No?
1: Upadl vám šňup tychlíček.
0: No a? Čekám.
1: Na co?
0: Na to je.
1: Jo tak, promiňte, bože, já vím.
0: No a ten kapesníček si mám zvednout sama, jo?
1: No tak, taky to by to bylo teda, řešení,
0: no,
1: že?
0: No, ukázka.
1: Prosím, tady je.
0: No, děkuju.
1: Znáte, jak ten pán takhle zvihl kapesníček ze země, dámě, no. A jak ji ho podával, jo, tak povídá, milosti vám promiňte, ale to jsou pravý benácký, že?
0: Yeah.
1: Ona povídá, vy se zajímáte o krajky a on povídá, ne, o holuby.
0: No. Celý vy, dnešní muži.
1: Holubář to byl.
0: Ale holubář. Chybí vám úcta k ženě. No ještě, že jsme se aspoň trošičku emancipovali, jo, že ve všem nespoléháme jenom na mužský, že taky myslíme na zadní kolečka.
1: Jo.
0: Je jedna moje neteř, nechce od žádného svého přítele jiný dárek, než lovecký nůž.
1: Prosím.
0: No, a už jich má plný šuple.
1: Ona, ta vaše neteř sbírá a už grechne lovecký nože?
0: No.
1: Blbá, aha.
0: Ale ne, ne, naopak. Chytrá. No, povídá mi, podívej, teďko je mi 22,
1: jo.
0: Ale jednou mi taky bude 50. A víš, co udělá všechno takovej skautík za pořádnou kudlu? No. No,
1: ona za vaše neteř bude asi posedlá sexem, že
0: jo? Ale houby posedlá sexem. Vidí, jak to s mužskýma jde z kopce. Ve 30 už si 5x denně měřej tlak a přitulej se leda tak k mobilnímu telefonu. Jo, jo, bejvali Čechové státní jonáci, takovej bivoj, si hodil kance přes rameno, skočil na Šemíka a hurá za Šárkou.
1: No. Máte ty pověsti hezky popletený.
0: Jenomže dneska manžel přijede z obchodní cesty, jo, ve dveřích pozdraví a když mu ta jeho řekne, tu mi ani pušu nedáš, zabručí, prosím tě, po tolika letech orgie. No.
1: Ovšem jsou kolegyně i opační extrémy.
0: Jo.
1: To nějaký řeháček z Kladna se oženil a ten vám tý svý mladý ženě nedal jednu noc pokoj.
0: Dejte pokoj.
1: No. Ona už byla taková, bych řekl, celá rozlámaná z toho,
0: to
1: z toho milování, jo, a už jí to ani nebavilo.
0: A to se taky nedivím.
1: No, a protože on ten řeháček dělal na stavbě, jo,
0: je.
1: Tak si ta jeho došla tajně za polírem. A povídá mu, pane polír, ono je to hezký, že mě má Víťa rád, ale když on furt, jestli mi rozumíte. A prosím vás, dejte mu nějakou těžší práci, ať mi nechodí domů tak svěží. A polír to pochopil a povídá, spoleně se sem, mladá paní. Kolegyně, večer přišel ten řeháček domů. Ona ho první chvíli nepoznala vůbec, on byl celý takový skřivený, jo. A už ve dveřích povídá, ten mi dal ten kretén, Ježíši Kriste, teď já se nemůžu bolestí vůbec narovnat. On mě nechal tahat pytle s cementem, to je vůl, přeci teď je to hrozný. A ona povídá, ty můj chudáčku malej, tak pojď ke stolu, já jsem ti udělala dobrou večeři. A on povídá, depak holka, ani jíst nebudu, jenom si vrznem a jdu spát.
0: Oni po večerech hráli na housle, jo?
1: Jo.
0: No.
1: Čtyručně.
0: Jo. Co to bylo?
1: Vy jste ještě nikdy neslyšel, jak tluče Slavík?
0: A.
2: Dobrý večer.
0: No. Ne, nech to. Ano, správně. Konečně pravej muž. Muž s velkým M. Karle. Jak se máš?
1: Ona se s ním podělá, to je dobře.
0: Jak se máš?
2: Comme ça.
1: Hele, česky, francouze už jsme tady dneska měli.
0: Ale no, ne, Karle, nevšímej si ho, on ti závidí.
1: Jo, co asi, to
0: umíš,
1: asi.
0: No, zpívat.
1: Ty ženský mu závidím.
0: Ne,
1: ale to já víc mu závidím, se každý dokáže zbavit vždycky.
0: No jo, ale hlavně... Ale víš, se ti závidí hlavně, že umíš zpívat, no. Malovat, milovat.
1: Jo, jak to víte, tohle? Jak to víte?
2: Asi čtu story.
0: Jo, čtu story. No. Ale on umí ještě jinačí věci. On například Karel umí imitovat,
1: ne.
0: Jako napodobovat.
1: Karle, váží?
0: No.
1: To jsem nevěděl, to jsme nikdo nevěděli, že jo?
0: No.
1: Karle, udělej nám někoho teda. Hele, víš co, udělej nám Gota. Dělá kde kdo už dneska.
2: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
0: Ještě jedno.
2: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
1: No, to je dobrý.
0: To je úžasný.
1: Celý got.
2: Tak, dost legrace. Já jsem poslouchal tu vaši hudební hádanku.
0: Jo.
2: Mně se to zdá až trapně lehký. Jo. No, to je přece jasný, že jde o písničku Dejte mi pár růží pro smutnou paní.
1: No jo, ale na to jsme se neptali, Karličku. Jsme se ptali, který americký film ta skupina připomněla, že?
2: No, ale to je ještě lehčí.
1: No ne, to...
2: No tak ty chlapci hráli na čela, takže jsou to čelisti.
0: No, tak. To si... zrovna říkat nemusel, ale máš samozřejmě pravdu.
1: Milí přátelé doma, už je to venku, ano, byli to čelisti. Už nám, prosím vás, nepište. Nevolejte, až nic nevyhrajete. Do prkínka, to je smůla, aby do toho...
2: Co mu je?
0: No, co mu je? Vypadá to, že mu pošta slíbila provizi a že o ní právě díky tobě teď přišel.
2: Tak to, abych se mu měl jít omluvit asi, ne? Nebo...
0: Nikam nepůjdeš. Tady zůstaneš, ani se nehneš a okamžitě začneš zpívat.
2: Když mě o to tak mile žádáš, Jiřinko.
0: Karelko.
3: Uďo.
4: Dobrý den. Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díváš... Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vem, tehdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak mluv. No, tak. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo? Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
5: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, dobře. Petr.
4: Čili celá parta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
4: dobře.
5: Evžen.
4: Dobře. Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš odešel s Věrou.
4: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
5: Ale Věra odešla s Milošem.
4: Promiň, máš pravdu. Uďo, Pomiň. Máš pravdu, jistě, pomiň. Čili, to je naprosto normální, že ten Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl, byla tam Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
5: Simona... Pak přišla Eva s Rourou.
4: Eva s Rourou, tak počkej. Aua. No to už si musím ujít teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou udělal klid, neboj se, ničeho se nebo velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Luďo, za to ty jich máš dost, no tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tam nebyla.
5: Dobře,
4: či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální, ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl, a Luďo, a teďko od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju,
5: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
4: Dušan tam nebyl?
5: Byl.
4: Nebyl.
5: Byl tam.
4: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
4: No dobře, ale quit. Uděl quit. Jsem tvůj copřítel. No. A jako chytaj, musíš důvěhovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uděl, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak. No nějaké děvče si musíš najít.
5: Já mám Ivetu.
4: Nemáš. Luďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude za mnou slyšet. To teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude...
3: Já?
4: Uďa? B. To je trouba.
6: Jako já za mlada, viděl ještě.

0: Na horách jelení. Hned! Hned to bude, hned!
1: No to je dost.
0: Dobrý den.
1: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
0: Přijete
1: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
0: Přijete si.
1: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
0: Zde.
1: A kde máte být?
0: Zde.
1: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli.
0: No.
1: Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
0: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
1: A co předtím, pane, co předtím?
0: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
1: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma, doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
0: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
1: Prášky?
0: Ano.
1: Jaké prášky, smím-li se ptát?
0: Superpirin.
1: Superpirin. Na spaní.
0: Na pocení.
1: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno,
0: ne,
1: adresu...
0: předepsal jsem si je sám.
1: Sám?
2: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bysme asi neměli to potěšení.
1: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
2: Taky nejste nemocnej.
1: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
2: Máte smůlu, nemám teploměr.
1: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivý, pane, poctivý. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
2: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
1: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
0: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
1: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
0: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
1: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
0: Ani chřipka?
1: Chřipka, to je nějaká nemoc.
0: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
1: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
0: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
1: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
0: A kdo kontroluje vás?
1: Jak to, kdo by nás kontroloval?
0: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
1: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
2: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
1: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A výtah jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
0: Jste fenomén.
1: Co?
0: Matematický genius.
1: Myslíte?
0: No.
1: No tak, pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů, pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory. Nepodvádí, pane, jako někdo.
2: Tak berte schody pod vohou.
1: Žertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
2: Jste přece imunní.
1: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod, uvnitř a vím kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
0: Přece nejste hypochondr.
1: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
0: Co?
1: Že mám 3 šedivý vlasy.
0: Stárnu?
1: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
0: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
1: To se vám řekne, voražte si, pane, teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
0: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
1: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
0: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
1: Nikdo?
0: Zůstanete sám se svou chorobou.
1: Tak, tak.
0: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
1: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
0: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
1: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
0: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
1: Sladká iluze, pane, smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
0: Nepovinujte.
1: To jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní,
0: čepici,
1: šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
0: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstují Jagellonským. Že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám. Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
1: No, vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no, a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
0: Nevypadáte dobře.
1: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
0: Neměl bych vám udělat culifindu?
1: Ne, hlejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
0: Na tlak.
1: Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
0: Hrdle.
1: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
2: Můžu.
1: Tak co říkáte?
2: No jo, teda.
1: To je co?
2: Poslyšte teda to.
1: No.
0: Nic neslyším.
1: Co?
0: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
1: Srdce
0: tik,
1: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
0: Stopky.
1: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
2: Teda.
1: To je.
2: Já vám řeknu. To jsou teda pecky.
1: No.
2: To je buch, hotová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
2: to jsou pinzetky, no, přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
2: Železniční.
1: No, takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
2: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Ano. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
0: Bobtnaj.
1: Já to mám potom jako konve, ano. Jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně.
0: A co takhle operaci jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale děte.
1: Já věřím. Už protože tak dobře znám. Člověče, ty jsou to všecko šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromě. Jo? Mezi náma, já studuju po večerech, soukromě, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt.
0: Co?
1: Teda pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
0: Kolik?
1: 222, naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
0: Ale to teda
1: ale
0: promiňte,
1: úplně,
0: no to,
1: já, každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. No, jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
0: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
0: Ano.
1: Jo.
0: Odkrivíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
0: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
0: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
0: Yoga chce právě pravidelnost, soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
0: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
1: Hned?
0: Chce to svůj čas.
1: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
0: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
1: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
0: Já bych vás nahodil, byste.
1: Já sám. No, když se zakousnu, to já...
0: Já vím, doga.
1: Hej. Op.
0: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
1: Jo, tak, já už raději půjdu.
0: Vy odcházíte?
1: Musím, pane, vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho, než
0: jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor, a co? Dobrý?
1: Výborný, ano. Tak děkuji a naschledanou.
0: Odcházíte?
1: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
1: Musím.
0: Zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásky.
1: Nejste, naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kdeco. Jak tak věčně brousím ulicema, já na leda co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Ano. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
3: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
0: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
0: Radža yoga. Bhakti yoga.
1: Bhakti yoga.
0: A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
0: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
0: Ano.
1: Pardon.
0: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
0: Ano. A páteř si taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano.
0: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout.
3: To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
0: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
0: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
0: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
0: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
0: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
0: Skutku určitě.
1: Velice laskav.
0: Skutku určitě seženu.
1: No.
3: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan.
0: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy opostem, no to jste v životě vůbec první.
0: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
1: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
3: Já vám věřím.
1: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
3: Věřím vám.
1: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
3: Já vám věřím.
1: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak. Ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
4: Otevřete, příteli.
1: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
4: Ani jedno.
1: Ne, neměl byste raději sám.
0: Já ti věřím, no, věřím ti.
1: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tuhle zapotřebí, 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
5: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
1: Dobrý den. Přejete si...
5: No, mám pro vás rekomando.
1: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
5: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
1: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
5: Vy neumíte psát.
1: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
5: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
5: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
5: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
5: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
5: No, jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
5: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
5: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
1: Složitý,
5: zatraceně složitý.
1: Složitý.
5: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: No.
5: Škoda mluvit.
1: Že bych to podepsal?
5: Tady to ano, podepište.
1: Tady, prosím, no.
5: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
0: Tak, už se to nese.
1: No,
0: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
5: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramy.
0: Jo.
5: Když má člověk tři děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku.
1: Vy
5: trojčata.
1: Dokonce.
5: Jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
0: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
5: Tak se tu mějte.
0: Naschledanou.
5: Ať vám to klape, hoši.
6: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima. A v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě umývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako berlám, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se většině dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14, ještě chodím do školy, mám brejle a jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No, konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě. A vážně dodal, žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Neměl smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt pactivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně A pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřenej hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto bylo jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili 2 světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jediný, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce 3 stovkami a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil, díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vypadá, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným athletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil. Šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné léně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlapu. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl: tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče.
7: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
6: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby se vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda.
7: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou se mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obliče. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Noheil, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývězky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkaly se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabům Lojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Vědělo se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadilo. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Noheila. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigády dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme na očích ty zhýralce a můžeme ji zasáhnout. Překročilo-li by to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávej, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti,
1: že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhneme se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Marně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loisis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohale, těsně sledován lehkonohou Loisis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohale dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loisis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí starostu synek Oslizlo junior přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vystrojil Loisis a Nohejlovi první svazáckou svatbu, utrousil zamračením pokladník myslivec zvaný Kasanova před národním výborem. Soudruzi, zapomeňme na mou minulost. Pak vzal rýč a nesměle zahájil akci Z. Po 2 hodinách se zahambeně otočil a s tváří plnou spokojenosti z vykonané práce dodal. A chcete-li mi udělat radost, říkejte mi prosím Timure.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně... Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním

a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml.

všiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědi průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se 2 vědry provodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se se svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já.
Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká, má mě ráda, nemá mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lýtka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy Bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Frejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že ji dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
2: Ano.
1: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
2: Ano.
1: A navzájem řekneme své...
2: Ano.
1: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
2: Ano.
1: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
2: I snoubenek.
1: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
2: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
1: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
2: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte, my prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
1: No, přesto stále dojemná.
2: No, jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, mně je už kolikrát trapný vomílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
1: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
2: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
1: A co tedy navrhujete?
2: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
1: Prosím.
2: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie, no nic. A proto se tě táží, ženichu Jene Vodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
1: Děkuji za ukázku.
3: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
4: No.
3: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
4: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
3: ano,
4: ale hezky mě celým tělem.
3: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
4: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
3: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
4: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
3: Já už se můžu uvolnit.
4: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
3: Kdo to říkal?
4: Já no, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
3: Ale prosím,
4: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gabin,
1: a jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

0: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la, la la la. La la la.
1: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než se otevře opona, za kterou na vás čeká svět princů, princezen, obrů, obryň, trpaslíků a trpaslic, dovolte mi, abych úvodem řekl alespoň několik slov o autoru dnešní pohádky, o Járovi Cimrmanovi. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole přirovnal nedávno Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání více než výstižné, neboť z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, geologie, pedagogiky. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře, zůstaneme-li ještě v tomto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců, historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak veliká jména jako Němcová, Erben, Kubín, Bartoš i bratří Grimmové. Přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl velice vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutná, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, vykročí do života. V němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Cimrman se však nespokojuje jen s kritikou, ale dává příklad vlastními tvůrčími činy. Tady je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zejména u dětí. Skutečně mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo jeho syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou uvidíte dnes, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že tří. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. tak především jsme se rozhodli projasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky. Například Zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla, věřte, práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani, jak se patří, rozběhnout. Podle odhadu našeho psychologa doktora Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů. Ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. No a kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o takzvaný zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil zvláště na Litoměřicku. Totiž před vašima očima za plného osvětlení při otevřené oponě dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou. Já bohužel nejsem natolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem?
2: Samozřejmě.
1: Ano. Abyste pak neříkali, že to nemá cenu. Já ho zavolám, moment. Pan Koudelko. Tak, to je pan Koudelka. Pane Koudelko, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který vy jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí? Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově. Že vás ještě přerušuji. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů vzájemně propojených a vyvážených a celé je to, myslím, fixováno ve stropě, ne?
3: Tam žádný vodiče nejsou.
1: Aha, vidíte, ještě, že vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění, že? To je pravda, ne? No a já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, víte, respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
3: Tam sedí Maurenc.
1: Aha, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte vy. Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem, myslím, popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
3: Tam vždycky sedí Maurenc.
1: Já myslím, že poděkujeme. jsem vám říkal, že to nemá cenu. Tak tolik jsme vám, přátelé, chtěli říci úvodem. A teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti a řekl, jak se to v pohádkách říkává, tiše, pohádka začíná.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
5: Prosím vás, a kde?
4: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
5: Ten člověk.
4: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
5: No ta sláva, člověk je. Divadlo je...
4: Jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, to největší divadlo v Evropě a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál. To nahoru je administrativa a prý můžeme začít hrát. Máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
5: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
4: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
5: Už jsem vám říkal, nashledanou.
4: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
5: A vy nemáte fondy?
4: Fondy, to je, že my máme fondu, ale prachy žádný.
5: Tak nashledanou.
4: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
5: Tak nashledanou.
4: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
5: A co, když nebudou návštěvy?
4: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model, kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
6: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
4: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
7: Znám jednu dívku, to modulorky.
4: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
6: O, Rosemary, o báje, i královnou siráje.
4: Počkejte, ale něco ještě lidovější, no.
8: A na silnici doprášil jeden mladý
4: staržil. To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no?
5: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si přistav, Jeničku, jakýho já tě mám hodního a hlavně poslušního pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si a nema si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
4: Dobrý, a co na to Verich?
5: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
4: A Burian?
5: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
4: Výborný, už to vidím, jak ti budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
7: Znám jednu dívku, to modu koty.
4: A ten levej zpívá tomu pravý.
6: Znám jednu dívku, to modu koty.
4: No to je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co? třeba Toreho. No.
7: Toreador se mělí, pozor si dej, pozor si dej.
4: Přijde, to radši něco z českých kruhů, eventuálně hájů. No.
7: My pracovali a strádali. Léta, dlouhá léta.
4: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříče, kdyby byl nějaký.
9: I'm here yesterday, man.
4: Ha, ha, ha.
9: And who know the disarmate,
4: man.
9: I'm here yesterday, man.
4: Ha, ha. Výborný, ale to je výborný, to zbude nakonec i na dietky, i 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte? No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, to by bylo něco kus daru, to by bylo něco, něco,
6: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco kus daru, vidíte?

0: sám. Já jsem tady ředitel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal ciò quando ascendo al...
2: Bovina!

0: Właśnie.
1: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
2: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava, wa, wa. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
3: Račte, prosím, být Judrčeněk Jánský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
1: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
3: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
1: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
3: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano, ale...

0: Především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
1: To vynechme.
0: Prosím.
1: Ad rem.
0: Prosím?
1: Ad rem. K věci.
0: Ach tak.
1: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
0: Ano, tedy abych začal ab ovo.
1: Prosím?
0: Tedy od začátku jaksi.
1: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
0: Ano.
1: Nejlépe je začít od začátku.
0: Ano.
1: No pokračujte, prosím.
0: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
1: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci. Doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
0: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
1: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
0: Zdárně. To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
1: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
0: Prosím.
1: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
0: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
1: No.
0: Já miluji.
1: Prosím?
0: Pane doktore, já miluji.
1: No to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
0: Ano.
1: No dobře, ale jak si dál?
0: Pane doktore, já miluji vášnivě.
1: Ano.
0: Vášnivě a z celého srdce ženu.
1: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
0: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
1: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
0: Ano.
1: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
0: Ano.
1: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
0: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
1: Vy si ji nechcete vzít?
0: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
1: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
0: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
1: Co jí dělá?
0: Vetrené.
1: Vetrené?
0: Ano.
1: Co to je?
0: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
1: Aha. Je italsky?
0: Ne, francouzsky.
1: Tak je to vetrán.
0: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmucha, slídí.
1: Patrně něco tuší.
0: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
1: No prostě primitiv.
0: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
0: Ano, často plně oprávněné, ano.
1: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
0: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
0: To ano.
1: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetní.

0: Put. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, co si koupili. Ano. To je trapné, to velmi trapné.
1: No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
1: Moravé.
0: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne? No, co já v té věci mohu dělat?
1: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná dáma má totiž doma peklo, rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou. No, ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že ano?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
1: No, jestli by prostě nebylo možné, aby vy jste tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
1: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
1: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
1: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
1: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
1: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
1: Ano.
0: A kdo je ta žena.
1: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
1: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohravanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor. Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec, a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavě, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráví.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek.
0: No, no ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbívej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se překrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a konverzace. Ne.
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná, ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala, ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřeky, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pra lese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.

0: Dobrý večer, vážení diváci. Začínají komerčně akční zprávy.
1: Dobrý večer, přátelé. Nejprve stručný přehled událostí. Předčasné volby. Krádež. Vraždy. Hrůzný nález. Hanka Zagorova. Tolik stručný přehled a nyní podrobněji.
0: Premiér a předseda ČSSD Miloš Zeman byl dnes dopoledne akademickým senátem navržen na čestný doktorát Karlovy univerzity. Pokusíme se nyní s panem premiérem telefonicky spojit. Dobrý den, tady televizní zpravodajství vysílané ve zvuku. Pane premiére, co nám můžete říci k tomuto významnému ocenění?
2: Nic. Uložil jsem si bobříka mlčení.
0: Patrně jste mi nerozuměl. Slyšíme se? Prosím?
2: Kalhoty nosím, ty pitomče, ty hovado blbý, skorumpovaný pisálko, ty novinář sk nula, ty blbečku pitomej, ty špíno, ty henuse, ty hnoj úplatné, neotravují slušní lidi, ty hnědo, ty kryso a debil vymaštěnej.
0: Aha, já jsem se chtěl jen zeptat.
2: Už jsi se zeptal, ty henuse fialovej. Docela by mě zajímalo, kde takovéhle kretény televize hledá. Mluvit to neumí, nemyslí to, umíš aspoň počítat?
0: Ano, celkem slušně počítám.
2: Tak počítej s tím, že až tě potkám ty sráči, tak ti rozkopu držku na takhle velký kousíčky a vůbec víš co? Miloš nám prdel.
0: Takové jsou tedy první dojmy čestného doktora Karlovy univerzity, Emana Zemana. Před několika měsíci jsme se v naší reportáži zabývali sérií vražd podnikatelů, kteří skončili v nejmenované Orlické přehradě. Jaký je další průběh vyšetřování, nám nyní poví mluvčí pražské policie, major Jindřich Saďourek.
3: I v tak závažném kriminálním případu, jakým případ orlických vražd bez pochyby je, může občas přibýt další kamínek do mozaiky celkového obrazu tohoto případu. Byla totiž nalezena koženková aktovka se zapínáním na zdrhovadlo, obsahující některé útržkovité skutečnosti, jako prst pravé ruky, palec levé nohy, noha, ucho, polovina hlavy, dále nůž s perleťovou střenkou, zrcátko s podobenkou Hanky Zagorové, ojeté pneu barum a dětský přesýpací prasohled s portrétem Sandokana. Přestože byla nalezena v hostivařské přehradě, existuje důvodné podezření, že tento nález s případem Orlík souvisí. Pokud někdo z posluchačů v inkriminovanou dobu mezi středou a říjnem zahlédl jednoho nebo skupinu pachatelů, kteří ať na Orlíku nebo v hostivaři páchali něco podezřelého, ať se obrátí na linku 158, anebo ať si to nechá pro sebe a nepřidělává nám práci.
0: A nyní další zpráva související s trestnou činností. Podrobněji informuje mluvčí ostravské policie Radim Steiger.
4: Žádáme veřejnost o pomoc při patraní po odcizeném automobilu. Služební vozidlo OKD s SPZOVV tovární značky BMW bylo odcizeno na Porubě v blízkosti UAN. Jakékoliv informace kvůli kradeného BMW sdělte nejbližšímu SMB.
0: Tolik mluvčí policie. Pokud jste nerozuměli závažným skutečnostem z Ostravy, zapněte si na vašich televizorech duální systém, který funguje non-stop česky.
1: A pojďme dál. Ze zdroje blízkého vedení ODS se nám podařilo zjistit, že se ODS pravděpodobně připravuje na další předčasné parlamentní volby. Na květenci totiž pronajela většinu plakátovacích ploch po celé republice a zadala výrobu reklamních billboardů s novým volebním heslem My čarodějnice nepálíme ODS a s fotografií Libuše Benešové.
0: Zajímavá informace přišla z tiskové konference Ekumenické komise pro výzkum života a díla mistra Jana Husa. Mluvčí České biskupské konference Daniel Herman šokoval novináře sdělením, že podle nových poznatků mistr Hus nebyl upálen jako kacíř, ale že byl první český kosmonaut, který již dávno před zahájením programu Apollo poměrně nešťastně uhořel při startu.
1: Nárůstem preferencí komunistů jsou hluboce znepokojeni nejen čelní pravicoví politici, ale určité zneklidnění projevil i prezident Václav Havel. Onou poslední kapkou prý bylo, když v prezidentských garážích přistihl několik členů hudby Hradní stráže, kteří tajně nacvičovali pochod tluče grebeníček tluče na buben. Teď ještě jeden štěk ze sportu. Možná jste si všimli, že tady nepostává jako tvrdé i náš sportovní redaktor Pavel Pumlíček. Právě připravuje reportáž z pražské sportovní haly, kde byl na ledové ploše nalezen trojitý propíchnutý Salchov. Asi se divíš, co?
5: Ani ne. Prdele, kde mám brejle? Jo. Ani ne, protože naše zpravodajská relace se naštěstí chýlí ke konci. Možná jsme vynechali bezcenný a pro našeho diváka zcela nezajímavý příspěvek o globálním jaderném konfliktu mezi USA, Čínou a Kongem, ale závěr našich zpráv bývá už tradičně vyhrazen pro naší veselou tečku. Udělej něco veselého.
1: Hodně veselého.
5: Jistě. Ty vole, krocan.
6: Už to je.
5: A víš, že už radši ne?
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Jiří, já bych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle Na zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali vlastně za krajanama, jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhletěm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě anděle zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný. Jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Do naha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuanu? Ten celník povídá, no to pane, v žádným případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
2: hned
1: vystupte.
2: Tak neodjeli.
1: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo, já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF a Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pa, O 6, kamaráde. A víš proč? Chápamne. My jsme se přestěhovali. Chápamne, a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám dobrý den, na pá dobrý den, Fousek pá dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistil a povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
0: ne, ten má krásný věci, já si jenom, jestli můžu vstoupit, Jiří, my jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala, a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
1: No, on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka, jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu, na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal 2 dvojky červenýho, najed se normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem. Sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo. A co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, to by to nebyl pořád o Fouskovi. Já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam. Že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
2: S televizním logem.
1: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se, vždycky poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pám, jak to poznám, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za kryčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle Lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvala tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstál a začal se klanět.

0: No, jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je taková, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný, asi 3metrový černoch, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné, ale to...
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem? Používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí... To je v podstatě od lidí, jo, protože nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřenej o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marí, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jako 120 kilo, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarózní.
1: Almarózní typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidi mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Takže je občas fackovaný taky asi,
1: a že? A říkal... Já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj, dělá, dělej. Ona se na něj koukla, pa, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pa, já si nic dávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle. Koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej. A povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní, pa, kolik ti žere na 100 kiláku?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch montér.
1: Povídal, tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako a ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti co dobře. Tak brnkni, tak pa,
0: dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tato dáma odešla, tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok. Tak vzal ten fernečtok obhor sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa, jako kdo? Pa, no ta dáma, co tady byla s váma. Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pa, no to je letuška. Pa, ale. Pa, no fakt to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkama. Fakt, to je letuška. Páno, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkama.

mě stavěli tam Tondovi barák, jo. Tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem. Aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten jardák na to koukal takhle, povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, povídá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suelín.

0: Já vím ale, Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kup si čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice, i nepotřebu.
2: Taky kup někomu jinému.
1: Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Já jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
0: Dlouho
1: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
0: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pán Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
2: Pán Mičoken.
1: Pám cože?
2: No Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
2: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No. Tak já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas habaděj, je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký novej vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Ještě bude klouzat
1: venku. Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, pane, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No vidí, že jsem na vozejku a jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt povídá, moment, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím botičky. Pán, to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. No. To snad není možný, takovejhle debil.

To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Ta kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že jsem jí měl kopnout do prdele, napovídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

0: Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tím, nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest, to ne, za trest ne, to není to vhodné slovo, půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50, a pak to můžeme zpevňovat. Povídali jako Franta, že? No tak auto zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rozšoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na loutkový divadlo. Pro, no tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a ti odválu. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Kruzifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil 50 korun.
1: No a milé děti, teď bych vám řekl pohádku. Pohádka má název, jestli si vzpomeň, jo, dlouhý, tlustý a ten třetí, jak se jmená, Rychetský, bys to taky, jo. Rychetský. No, tak já vám nejdřív vypodobním, jak vypadali, jo, tak ten dlouhý, ten byl tak dlouhý, asi jako 10 Romanů z kamenů nad sebou, jo. A ten tlustý, ten byl tlustý asi jako moje tchýně, jo. Představte si, že moje tchýně, ona si myslela, že její dcera, že si veme nějakýho, že to bude buď železný nebo kožený, místo toho má kulový, jo. No, tak Lucy a Rychetský, ten bystrozraký, ten byl tak bystrozraký, že musel mít, představte si, šátek, jo, ten na očích šátek, jo, a představte si, že když si ho vyndal, jo, když si ho sundal, tak viděl skrz všechno viděl, jo, skrz hory, doly, na horách viděl krávy, kozy, jak se pasou, nebo ptáky, jak létají. To všecko viděl Rychetský, vlastně bystrozraký, všecko viděl. Třeba skrz šaty viděl kozy, ptáky, jak se pasou. Rychetský. No, tak a teď oni šli, tyhle tři, a šli, až přišli a potkali prince, a ten princ říkal, no tak to je bezvadný, zrovna bych měl práci pro tři zdatné Ukrajince, pro tři zdatné junáky. No a oni, že teda jo, že se dají do jeho služeb. Tak šli a šli dále, až se dostali k vysoké skále. Přátelé, slyšeli jste to? Já jsem úplně rýmoval verš, jako básník. Úplný básník, jako ten Johnny Walker. No a teď přišli k té skále a ten princ povídá tomu bystrozraku, hele, sundej si kalhoty, sundej si ten šátek a udělej do té skály díru, jo, tunel takový, on to znal z té akce Špinavý pazoury. Jak se to dělá, ty tunely. A tak si sundal ten šátek a udělal do té skály díru, jak do... Jo, no. A teď tam prolezli tou skálou, milé děti. A před nima jezero, jo. Úplný lipno, jo, teď Němci se tam proháněli, jo, na těch surfech a to. A teďka on povídá ten princ tomu tlustýmu, hele, tlustý, ty si to vypiješ, jo, už vypij to jezero, ale prosím tě, neserfaře. Víte, aby nevypil si serfaře. Ten serfař, to by tak nevadilo, ten je hladký, ten je gumový, ale dej si pozor na ten stožár od toho surfu, aby se ti to nezabodlo do propanhrtanu. No, a tak on to vypil, to jezero, milé děti, a byli na dně. Teďka šli po dnu, den po dnu. Dávali si bacha, aby nedostali dnu. A teďka, milé děti, před nima zámek. Jo. Před nima zámek a ten princ povídá tomu dlouhýmu, jo, prosím tě, vlez mi na záda, vlastně já ti vlezu na záda, a tam je taky ještě jeden princ, jo, v tom zámku, a já tam vlezu a vemu si ho za ženu. To by nešlo, milé děti, protože to ještě v Senátu u nás nepovolili. Už by to povolili, že jo, ale to by museli být všichni teplí. A to oni nejsou, oni jsou spíš na děvky a na prachy. Tak, milé děvky, milé děti, to je vlastně kanec. Konec.
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kudrnová.

0: Kudrnová.
1: Haló.
0: Kudrnová.
1: Něco v tom praská, Hergo.
0: Promiňte, já jim kneke brod.
1: No. Odpuste to se.
0: Kdo volá?
1: Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v Lázních. Ve Smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík.
0: Aha, takový menší,
1: no.
0: Hubenoučký.
1: No, tak.
0: Hugo, tuším, co?
1: No, Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku. Ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád.
0: No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval. A co byste rád?
1: Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová.
0: Ano.
1: Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu. Ano. Hezká vinárna, my dva, šampaňský, omeleta s překvapením, dva, tři, čtyři gruziňáčky bez překvapení.
0: Ano, a pane Cibulka, vy myslíte dneska?
1: Tedy pažit, a to nevadí, dneska, paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste na sebe něco hodila.
0: Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska.
1: A proč ne dneska, paní Kudrnová?
0: No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi?

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Šťastné a veselé Vánoce, příjemné Hromnice, radostný 1. máj.
1: Co to je?
0: No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný.
1: Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer.
0: Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění, zpívání a... Kolegyně, promiňte, mě to ruší trošku. Artistického umění, zpívání a tance a věříme, že se v příštích 90 minutách nebudete ani minutu nudit. S váma bude dneska legrace zase.
1: Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni, dobrý večer.
0: No, tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn.
1: No, jenomže on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte? To je...
0: Bratranec.
1: Jo. On tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima.
0: Tedy kolegyně, to se styďte. Vtipy na tchyně, to je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu?
1: A to mám, proč?
0: Oni vám totiž tchyně zatopějí, víte. A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz.
1: No a proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchýni chová velmi hezky.
0: No tak, velmi tak hezky. O tom povídejte.
1: No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá: Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to Evžen? Evžen povídá, jaký pak v obtěžování má ti, pro mě je to přímo požitek.
0: Já jsem vás varoval, důrazně. Vážené a milé tchyně, doufám, že jste si povšimli, že já jsem o vás neřekl křivého slůvka. Naopak, drahé tchyně a matky naše druhé...
1: Jste se nerozbrečili.
0: Já si vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu.
1: No, je to taky zadarmo, tak proč ne?
0: Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně.
1: Jak jste na tohle to přišel? Proč by ze mě měla být tchyně?
0: Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik.
1: No a?
0: A v tom je tchyný. Já bych vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No,
0: můžu,
1: prosím,
0: jo?
1: Prosím, no.
0: To je taková maličkost, ale hezká.
1: Aj.
0: Vy máte něco proti kartám?
1: Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v žolíkách mlejn. A maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš.
0: Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš?
1: Protože on ho hrál.
0: No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny.
1: Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne?
0: Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům.
1: Aha, a oni si dávají... No,
0: tak no já bych vám předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli.
1: No, já vám řeknu, ono, kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je
0: hazard.
1: To já hazard.
0: Vím, samozřejmě, no, to... poukr, no to mě povídejte, no. Já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva.
1: Poukristi.
0: No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte,
1: poukrem
0: úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama a napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze? No jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šefl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žluční. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil minulou neděli. Prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte.
1: No, počkejte, libovolnou. No počkejte, která to je libovolná?
0: No, kterou chcete, jako kterou...
1: Jo, jako kterou mi libo, tak to bych si vzala tuhletu.
0: No. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte jo. si, jo? Mm. A teď nej vložte takhle do toho balíčku. Dávejte pozor, jo?
1: Yeah.
0: To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo? Byla to dáma trefová.
1: Víte, že jo?
0: No, to je samozřejmě.
1: Jak to děláte?
0: To je takový trik.
1: Jo.
0: Jsem se naučil minulou neděli.
1: No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou?
0: Ale rád, jo, samozřejmě, no, jistě.
1: No.
0: Vyberte si kartu, no, no, libovolno.
1: Tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte?
0: Jak obráceně?
1: No obráceně, no.
0: Takhle myslíte?
1: Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama
0: no,
1: ke mně.
0: No, já vám rozumím, ale já no. myslím, že to jednou stačí, ne?
1: Ale ne, to je dobrý.
0: Tak. Aby jsme zase nezdržovali, víte?
1: Tak, já si vyberu,
0: je to
1: tak.
0: Teda, no, ale...
1: no, a teď to tam dám a já sama.
0: No prosím.
1: Já vám dám zabrat, sama. Rozumíte?
0: Sama, no.
1: Tak a já si to sama zamíchám a teď
0: a
1: jsem zvědavá,
0: opravdu, že
1: co
0: to,
1: s tím
0: že
1: budete
0: dělat.
1: Víte? Protože on se koukal. No ty on to viděl, co já jsem
0: to byla?
1: Si byla. Srdcovej král.
0: Správně, no. Souhlasí.
1: To jsem teda blázen. A víte, že teď jsem si myslela určitě, že to neuhádnu.

0: Černí Praha, Černí Praha, velký úspěch baletu televize NDR v Televarieté, Večerní Praha, Večerní...
1: Žádný manžel napadl domovního důvěrníka.
0: Rekonstrukce pokračuje podle harmonogramu.
1: V Nuslích vykolilo 7 autobusů a rodiče se smáli.
0: Vzorná péče o důchodce v Praze 10.
1: 7letý sváděl učitelku o hlavní přestávce.
0: Příkladné závazky pražských kováků.
1: Diabetik vyloupil cukrárnu.
0: Slibné perspektivy mladých manželství.
1: Propadla se hamou do sklepa. Utloukla o tu naučným slovníkem.
0: Poslyšte, kolego, já vám nechci brát vaši obchodní zdatnost, ale vždyť ani jeden z těch titulů v tom večerníku není.
2: No, poleď by byl, já si je vymýšlím, pardon.
0: Pardon, a nemáte strach, že vám zákazníci poněkud pozmění obličej?
2: Ne, vůbec ne. Proč? Vy jste asi začátečnice, víte?
0: No.
2: Já vám to vysvětlím, pojďte mi jednu pravu. Podívejte, já na vás tak koukám, vy byste byla schopná vyvolávat například zajímavá výstava ve Špálově galerii.
0: No jo, no ale ne takhle.
2: Jak?
0: Zajímavá výstava ve Špálově galerii!
2: Kdo nemá zájem? Hlejte, dávajte pozor. Postřelená veverka znemožnila svatbu. Slečna si koupila večerní Prahu.
0: No jo, ale teď hledá tu vaši blbost o té veverce.
2: Samozřejmě, že ji hledá. Jenomže jak ji hledá, tak si přečte o zajímavé výstavě ve Špálově galerii, o vzorný péči, o důchodce, o závacích pražských kováků, mezi tím přestupuje z tramvaje na autobus a už dávno neví, jakou blbost hledala.

Mračková zastavil provoz. Houbař otrávil rodinu, jelikož nic nepřines. Žírafa už tmala krčního specialistu. Večerníka!

0: Přinaste si, kolegyně, jak jsem vyběhl ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo
1: ale
0: co?
1: Víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší.
0: No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo?
1: No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo?
0: No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku, teda já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou.
1: Jo.
0: Moje žena mi odpustila, no, že jsem si ji vzal. No. Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům.
1: Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět.
0: Jo.
1: Já umím odpustit. Podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo. No. Na toho pána, podívejte se.
0: Myslíte toho, co spí, jo?
1: Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma?
0: No tak třeba no. Se unavil k večeru a že?
1: Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já no. Jsem tomu člověku dala volnou vstupenku.
0: Tomuhle?
1: No.
0: No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně
1: no.
0: Tak.
1: No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna.
0: No.
1: No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu.
0: Hm? No to vás teda obdivuju.
1: Víte, děkuju.
0: Mimochodem, kdo to je?
1: Jeden můj známý.
0: Jako odkud nebo? Jo.
1: Z autoservisu.
0: Aha. Jo, tak. Takže... Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor občas.
1: Můžete mi říct, kolik je hodin?
0: Kolik je čeho?
1: Hodin.
0: Jo, hodin. Já mám půl druhý.
1: Teď půl druhý?
0: Já mám půl druhý, už dva dny.
1: Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co?
0: No proč? Půl druhý a ve 13:30 ukazujou správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin?
1: Ale no tak něčeho, já někoho čekám, co? Víte. A on nejde a nejde. No.
0: Vy máte rande?
1: Jo. No to... rande to...
0: A kdo to je?
1: Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte. No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let.
0: Jo.
1: No.
0: Já budu hádat, jo?
1: Já vám pomůžu, jo?
0: No.
1: Tak jeho příjmení končí na ček.
0: Příjmení končí na ček?
1: No.
0: Zima Pepiček.
1: Ale. Mám příjmení.
0: Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, to, ano, to. Příjmení. Já budu hádat dál.
1: No.
0: Hudeček.
1: Ale ne.
0: Holeček.
1: Ne.
0: Doleček.
1: Počkejte.
0: Co je?
1: Já už slyším jeho kroky.
0: Krokáček,
1: to ale dejte pokoj, krokáček. Slováček.
0: Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s Goťáčkem.

0: Poslíšte, já vám řeknu něco veselýho, jo? Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do...
1: Ten jste mi neříkal.
0: Tak já vám ho řeknu právě, no. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co?
1: No,
0: tak já nevím.
1: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
0: No jo. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No, jistě.
0: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
1: No, to je potom přímo kledba.
0: Ano.
1: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
0: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer a nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety. Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
1: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
0: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
1: Ale to nic není, to u nás v ulici. V jednom baráku za měsíc 7x hořelo.
0: Prosím vás.
1: No jo, no to bylo veliký vyšetřování.
0: To bylo 7 vyšetřování.
1: Jak to víte?
0: 7x hořelo.
1: A jo, no víš, 7x. No veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
0: Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci, že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
1: No, a víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
0: No.
1: Jen tak, kolikrát, že dojdou na středisko.
0: No, vidíte, vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci. Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
1: Ale ne.
0: No tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
1: Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
0: No co pak, to je užitečná známost.
1: No jo, no jenom, že... On je to doktor filozofie.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Aký je dnes deň?
3: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
2: James!
3: Ano, pane.
2: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra, ale čo je dnes?
3: Aha, už rozumiem, pane.
2: Tak, aký je dnes deň?
3: Štvrtok, pane.
2: A zajtra bude piatok?
3: Som si takmer istý, pane.
2: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
3: Piatok mám narodeniny, pane.
2: A si si istý, že je to tohto roku, James?
3: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
2: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
3: Áno, pane, zomrela mi sestra.
2: A ty si po nej všetko dedil. Však, James.
3: Áno, pane, 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
2: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
3: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
2: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
3: Ja neviem, pane.
2: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
3: Mal. Svoju ženu, pane.
2: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
3: Už nežije, pane.
2: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
3: Žiaľ, áno, pane.
2: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
3: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
2: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
3: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili prísť vy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
2: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
3: Fungovalo to okamžite, pani.
2: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
3: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
2: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
3: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
2: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
3: Áno, pane.
2: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
3: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
2: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
3: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
2: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
3: No, kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
2: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
3: Ja neviem, pane. Ja už tak dlho sa snažím.
2: Musíš sa snažiť viac, James.
3: Áno, pane, pokúsim sa.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
3: No, ak dovolíte, pane. A
2: aký darček by ti urobil radosť, James?
3: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
2: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
3: Ďakujem, pane.
2: Ani si ho nerozbalíš?
3: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
2: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.

0: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: Hudepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Marca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
1: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nádrhel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
0: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál to.
3: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
2: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
2: No tak jsem šel fasovat materiál do skla. Jde o pár hodin.
4: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne.
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, Ti opraváři si ale žijí.
5: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
4: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
4: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
4: Ale chraň Bůh, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
4: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
5: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu. A.

0: Zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Prčic.
0: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
0: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
2: To je snad sen.
3: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na Špilberku, rittmistr Friedrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouli a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy 5 členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v trestnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé jižní Moravě, až do Rakous. Pane Velebný, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
4: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu želáři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
3: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť před verejnost s touto mojou věcou, ale já si myslím, podle mě je to naša osobná tragédia. Ano.
7: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
6: O noblesu.
7: Prosím?
6: O noblesu.
7: A tak noblesu, to ano, jsme ano. Už povedali. Kedy...
6: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
7: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
6: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
7: no, chýba
6: tá noblesa.
7: Chýba. Áno, chýba.
6: A viete, v čom

0: To je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
1: Tak, tak.
0: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
2: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
0: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
2: To je fakt.
0: No, darmo je, teraz nám to chýba.
2: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
0: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
2: Pekný sluha.
0: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
2: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
0: ale
2: nikto,
0: my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
2: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
0: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorník, áno? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
2: Manželko.
0: A je manžel.
2: Kde sú?
0: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
2: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Možno, že prídu zajtra.
0: No. Skúšte to z vašich osobných známych.
2: Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí. Viete?
0: Pekne
2: sa postaviť, vytiahnuť navštívenku a ohlásiť. Mudr Grambeliaková so svojím synom, inžinierom Lodringerom.
3: Grambeliaková
2: nie je. Skúste niekoho vy teraz.
0: No teda, máme čo dobiehať ešte. Do centra paví!
2: Judr Šipčínska Rejpalová. Rejpalová.
0: Doktor Imrich Krampampula so svojou manželkou Imriškou a dcérou Iminou Krampampulovými.
2: Viete čo, vykašlíme sa na to, zoberte telefónny zoznam, čítajte to, poradí. Určite niekto príde.
0: Ja ho otvorím len tak z pakroky. Inžinier Horák. Inžinier Horal. Inžinier Horan. Inžinier Horárik. Inžinier Hvorčík. Inžinier Hordóši. Doktor Horečný, doktor Horínek, doktorka Hrnešová, inžinier Horňanský, inžinier Horniaček, Horniaček, Horniaček.
2: Je to Horniaček? No dobre, tak Horníček.
0: No.
4: Chvíľenku, prosím, ja to scvaknu.
5: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká mladý muž, že starý musí. My již musíme tam všichni.
4: Kam, prosím?
5: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
4: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
5: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
5: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionovej kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
4: Kam, prosím?
5: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemi tohleto železný zdraví, tomu řekl.
4: Pane,
5: no, prosím.
4: Já nemám zájem,
5: já, promiňte,
4: ani čas se, ano, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
5: no, ne, já jen tak, že jako...
4: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
5: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vidrolci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
4: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
5: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
4: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
5: Kde tady u vás tak asi bydlej neboštíci?
4: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
5: Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně.
4: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
5: Jedete do Brna?
4: Jedete do Brna.
5: Co by já dělal v Brně? Nikam mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
4: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
5: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
4: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
5: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
4: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
5: Co do Olomouce?
4: No jedete do Olomouce.
5: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
4: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
5: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte, tyhle.
4: No, dovolte, pane.
5: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
4: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
5: Počkejte, paní Pokradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
4: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
5: Děkuji.
4: Kulajda.
5: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám šišky a mě tím
4: spál. Vůbec nezajímá, nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
5: Pani, nemáte vy něco s ušima, já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
4: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
5: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost. No tak co?
4: No tak co? Ale pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
5: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani! Poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
4: Ano, ano, můžete. Můžete, jak? Když mi řeknete, kam jedete.
5: To vám pomůže?
4: Ano, to mi pomůže.
5: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
4: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
5: ano,
4: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
5: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
4: Nemůžete, pane, vlakem. Bez jízdenky nemůžete. Lístek vám...
5: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny. Dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní. Nemáme si co povídat tady.
4: Lístky nedává. Dává to... počítač.
5: To počítač.
4: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
5: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
4: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
1: Štítní večírek. Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich meny krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý, zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce po drozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, Melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, Melichárku, pokračoval spiklenecky, proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník rudl. Koukněte se všichni na Melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, Melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, Melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví dimi k šípku, připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným v šampaňské. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si 4 prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před 5:00 raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelných vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.

0: Pane majore,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, to je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona našeblá, že něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co jsem tahal té naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený.
1: Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná.
1: Jo.
3: Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne, ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano, tak já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. A to mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment. Teno. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovaný za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně. No.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdyby jsme to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky.
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme no, tam taky neseděli.
1: No
3: že?
1: To, ještě, to no, není problém. Že, jo, že by, je, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah,
3: jo?
1: Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, hlejte. Takhle!
1: Jo!
3: Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak se mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Počkej, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy jste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykurýruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Moje žena má zvláštní vlastnost. V zásadě se zastává všech lidí, o kterých já se domnívám, že mi vadí v plynulé jízdě. Cesta na dovolenou do polských v Sopot nám ubíhala rychle, protože jsme se jednak hádali nebo společně chválili náš vůz. Nebudu popisovat cestu naší zemi, ani komické, lépe řečeno tragikomické situace na celnici, ale přejdu rovnou na typickou polskou rovinu. Velice jsme si pochvalovali rovné a přehledné silnice, krásné počasí, jako by se v ten den na nás v pravém slova smyslu usmálo počasové štěstí. A nepatrnou kyselost do této pohody vnesla příhoda na jedné křižovatce, kde jsem se zeptal náhodného chodce, kudy se jede na Poznaň. Odpověděl mi, aspoň jak já slyšel, sprosto. Právě když jsem se chystal vystoupit a požádat o zopakování, vysvětlila mi Andulka, že to bylo prosto, což znamená rovně. Musím se ještě vrátit k největší slabosti mé ženy. Obrovsky miluje psy. Vypadá to, jako když to nepatří do tohoto vyprávění, ale hned to vysvětlím. Shodou okolností téměř v každé složité zatáčce zahlédne nějakého krásného psa. Upozorňuji, že pro ní krásný pes znamená jakýkoliv pes. A právě z těch prožidiče nejožehavějších situací do mě začne zpravidla strkat se slovy, podívej se, to je klasnej písek. S ohromnou úlevou jsem tedy přivítal skutečnost, že na polských silnicích psi prostě neexistují. Má radost z klidu však netrvala dlouho. Za poznaní mě začala žena upozorňovat na jakýsi pleskot, který prý stále slyší. Odbyl jsem jí poznámkou, že je to zvukový odraz patníků. Tiše podotkla, že se tu skorem žádné patníky nevyskytují. Rychle jsem hledal východisko. Jsme totiž oba sugestibilní a několikrát se nám stalo, že ten druhý skutečně začal slyšet, co se tomu prvnímu jen zdálo. Proto jsem se zasmál a navrhl jí, aby si chvilinku zdřímla. Zavřela oči a já se začal vážně zabývat domnělým pleskotem, který jsem zdánlivě nebral vážně. A skutečně zvuk stále sílil. Když už téměř přehlušoval zvuk motoru, zastavil jsem. Vystoupili jsme oba. Já zachmuřen, žena Andulka s radostným úsměvem, že na její slova došlo. Byl to protektor. Uloupil se. Přehodil jsem rezervu, ale než jsme dojeli do cíle, podařilo se nám takto sloupnout ještě dvě kola. Přehazovat nebylo co. Dovolená se nevydařila. Strávili jsme ji z části skáněním nových pneumatik, z části ve Spíži, kde bylo z celého najatého bytu nejtepleji. Moře bylo sice veliké, ale strašně studené. Stále ve mně sílí dojem, že hosté na pláži podpláceli plavčíka, aby nemuseli do vody. A tak jsem se rozhodl, že si udělám aspoň oval. Vepřová hlava, na pohled stejná jako u nás, měla typicky nevepřovou chuť. A to byla ta příslovečná poslední kapka v číši trpělivosti. Ráno jsme za mírného deště ujížděli mrazivým létem k našim hranicím. V Praze v autodílně zjistili, že jsem celou trasu projel nejen bez pneumatik, ale, a to bylo horší, s upálenými kontakty na svíčkách. Pocítil jsem tedy obrovskou vděčnost k vozu, který mou nedbalost vzal na svá bedra.
5: Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to. Protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
6: Tak se daj, šéfe!
7: Dobrý den, co si přejete?
6: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
7: Já?
6: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
7: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
6: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám, jak vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych, přece to, moment.
7: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
6: To je mi jedno, co děláte, je?
7: Korekturu, a potřebuju k tomu klid.
6: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
7: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
6: Vy jste tady dva?
7: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
6: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kdo je na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, tohle, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
7: no. To je v pořádku, ale já jsem
6: třikrát zvonit, no.
7: Aha, ale vy jste nezvonil.
6: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
7: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
6: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
7: A co, kdybych nebyl doma?
6: No tak si vemu jenom to, co potřebuji, a zase jdu, no, lidi.
7: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
6: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no.
7: No tak nerušte a jděte.
6: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
7: Jaký doktor?
6: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
7: To jsem já.
6: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrlí, no.
7: Já jsem vás neobjednával.
6: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
7: Dcera emigrovala do Albánie.
6: Tyrány,
7: Ano, to jsou rány.
6: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakého příbuznýho, ne?
7: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
6: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
7: Do sousedů mi nic není.
6: No počkejte, to, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
7: No, sousedí jsou moc starostliví.
6: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
7: Co tedy chtějí sousedí?
6: Sousedí, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
7: Cože mi kape?
6: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedí asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedí nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
7: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
6: pěti. Moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou.
7: No. Starostliví.
6: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
7: A jo, tady žádná voda není.
6: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, víte. No, vidíte, už to kape, no.
7: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
6: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
7: Až to začne kapat, já vás zavolám.
6: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
7: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
6: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
7: Proč?
6: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
8: Muž v domácnosti. Pondělí. Jsem sám doma. Žena na týden odjela. Je to skvělý pocit. Velmi příjemná změna. Myslím si, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik času strávím v koupelně a kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mě překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. Večeříme každý kotletu, já i pes. Na stole mám svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru. Také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku, pate de canard, jako předkrm, a pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho jsem se necítil tak dobře. Úterý. Musím se znova podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže tedy mít vždy předkrm a hlavně tři misky, které pak musím umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj. Jiná možnost udělat šťávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel stroj mít denně. Objev. Zjistil jsem, že párky mohu ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mít. Rozhodně neměním denně luxovat, jak si to přála žena. To je skutečně přehnané. A úplně postačí jednou za dva dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy. To je vše. Jinak se cítím skvěle. Středa. Mám pocit, jako by mi domácnost zabírala víc času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost zracionalizovat. První kroky. Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se nemá připravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat a pak složitě stlát. Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnivosti. Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně a nedá se nic dělat. Už mohu já jíst už hotové jídlo, musí se i on přizpůsobit. Čtvrtek. Už žádné pomerančové šťávy. Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, to je neuvěřitelné. Kupuju hotovou šťávu v lahvích. Objev. Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze rychle odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se také každý den holit. To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění. Je zbytečné jíst po každé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí a je to hotové mrhání. Mít neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to konec konců jen zvíře. Poznámka. Dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl párky. Pátek. Konec ovocným šťávám. Láhve jsou moc těžké. Zjišťuju následující. Ráno párek chutná dobře. V poledne méně a večer vůbec. Když člověk jí párky déle než dva dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako automatická myčka nádobí. Pokus zkrátit čas strávený nákupem nevyšel, protože jít se psem na procházku s nákupními taškami je hrozné. Přišel jsem na to, že polévku lze jíst rovnou z hrnce. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku. Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato činnost mi ušla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadku. Nevím, odkud se berou. A musím s nimi běhat ven. Poznámka. Konzervy nepadají v úvahu, umaže se otvírák. Sobota. Nač se večer svlékat? Když se ráno zas musím oblékat, to si raději déle poležím. A navíc se nemusím vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustavený. Pes nadělal drobečky. Vynadal se mu. Nejsem jeho služka. Zvláštní, uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena. Dnes jeden holení, ale vůbec do toho nemám chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo míchat. Všechny tyto činnosti mě rozčilují. Plán. Oběd s ním přímo ze sáčku. rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná, že je to nedostatkem ovoce, které je moc těžké na dopravu. A třeba je to začátek kurdějí? Protože venku prší, natáhl jsem po bytě noviny, abych pak nemusel uklízet. Když si vybavím lux, je mi hned špatně od žaludku. Cítím, že slábnu. Má váha klesá.

ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji. Poznámka. Jíme-li se psem rovnou z ledničky, je zapotřebí to udělat rychle, aby nezůstala dlouho otevřená. Neděle. Pozorovali jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůdky. V oba jsme měli plné pusy slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou. Že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět ocasem. V posledním půdu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích víc jak hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal, jako na začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiju.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
0: Hmoždíř? Ne, to nejsem Hmoždíř.
1: Vy jste se musel hodně změnit.
0: Tak jdete sem?
1: Ne, já jdu tam.
0: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přeci.
1: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
0: To je fraktura.
1: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
0: No, to jste si nalomil na chodníku.
1: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
0: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
1: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
0: Jak to?
1: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
0: No, má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
1: Tak, tak.
0: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
1: Já koukám, no. Havárie, co?
0: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. Teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
1: Jo, no co to máte? To jsou pilule nějaký?
0: No, jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem.
1: A helejte,
0: tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
1: A na co máte tu žlutou piluli?
0: To je právě ten oběd. No.
1: Vy jste labužník.
0: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
1: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
0: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
1: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
0: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
1: Hned, když jsem se narodil.
0: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
1: Po čeho máte ten červený nos?
0: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
1: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
0: A, ta porad polehává.
1: Ne, nemocná?
0: Ne, lína.
1: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
0: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
1: A zkoušel jste to počítat před spaním?
0: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
1: A teprve pak jste usnul?
0: Ne.

0: Ακούσα μου σε βστάβας. Νο,
1: το είναι. Добрый вас слышите, е?
2: Добрый я сэ, стричко.
3: Добрый.
2: Власне, сестро.
3: Вам něco chybí?
2: Не, я почкам, але та йде дедовує шпатні.
3: А, хибі вам něco?
0: Йо, долар, я сем збирател мінці, а вчера мі внук столкнув долар.
3: А як є старий?
0: 160 лет.
3: То є вон?
2: Я не сем долар.
3: Я сум. Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
3: Třeba si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
2: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
0: Ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
0: No,
3: tak si tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
0: Já jsem ho nevzal s sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi, já nejsem syn. Já mám syna v pýzavu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. S Běle pod pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce. Možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsíň, otevřel dole dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv. To znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No jenom hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád něco, tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma. Ale buší potichu, rozumíš, neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej, teď se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám, ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu, já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako vlastně, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se to vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, nazdar, Martičko, nazdar, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, to je to. Sontag neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě předsedu, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriál věrci. No a to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl. Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka počula župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, já, my se celkem ani, já jenom, on říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, pojďte, já přece nepůjdu na poli, ne, ne, půjdete domů, pojďte, pojďte, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte. Teď je tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zaboukne. A teď ten Sontag stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát si zvonil? Nic jsem neslyšela. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
6: Napsal nám dopis náš kamarád ze Švýcarska.
7: No.
6: Už se tam narodil.
7: Počkejte, on tady studoval, aby jako studoval vysokou školu v Praze. No.
6: Už tam vyrůstal od malička. A napsal nám tedy dopis, že se zase po dlouhé době přijede podívat, jak to tady vypadá, ale že nepřijede sám, že s ním přijede jeho kamarádka, Švýcarka, učitelka, velice půvabná slečna, jak jsme později zjistili.
7: Ty jsi to zjistil.
6: Co?
7: No já jsem zjistil, že je učitelka a ty, že je půvabná slečna. Takhle to vždycky, děvčata, opravdu, no.
6: To máš těžký, když ti říkají E.T.
7: Ono tak holdo.
6: No,
7: a třeba to někdo poslouchá.
6: Ten náš kamarád dále psal, že tato slečna bude v Čechách poprvé, že je hrozně zvědavá, jak to tady vypadá. P.S. Vymyslete něco, aby na to do smrti nezapomněla.
7: No, to se obrátil na ty pravý teda.
6: Dlouho jsme si lámali hlavu, říkali jsme si, co ještě víc můžeme vymyslet.
7: Ano. Ale nakonec jsme vymysleli opravdu ďábelský plán. Takhle, že totiž ta Švýcarka půjde po Praze, po předem určený trase. A na té trase se prostě budou dít takový šoky, který my pro ní zinscenujeme. Takový recese, jo, naši kamarádi a my. A byli jsme právě zvědaví, jak ona na ty situace bude reagovat.
6: Navíc ten náš kamarád, co ji tady měl doprovázet, měl u sebe takový malinkatý magnetofonek, tady zastrčený to měl.
7: No, teď ho má Olda?
6: Ale je to hloupý výrobek.
7: No.
6: Nahrál si všechny její reakce, my jsme si to pak nechali přeložit, no řeknu vám, sklízeli jsme plody.
7: Kombajnem, to byla ženě recesistů.
6: No ale jak to vlastně všechno začalo?
7: Ano. No začalo to na Silvestra, je to asi 2 roky, u Orloje na Staroměstském náměstí kolem 6. hodiny večery.
6: My už jsme byli připraveni na stanovištích, jak to dopadne.
7: Ano.
6: On sníde, ona nic netušila, přestože tady byla už druhý den. Ano. Orloj se jí velice líbil, zatleskala a najednou si všimla, jak kolem obchází dívenka ověnčená fotoaparáty a dělá na tuto dvojici cvak, cvak, cvak. Cak, cak, cak.
7: To děláš nádherně, škoda, že to nevidíte.
6: Samozřejmě, že to byl, jak se říká, náš člověk.
7: No, kamarádka, že jo, to byla, no.
6: Takže ona si ji všimla, no. Obrátila se na toho naše kamaráda, co ji doprovázel, a ptala se, prosím tě, ty jsi tady studoval, ty umíš trochu česky, zeptej se, co ta slečna chce, pořád na mě dělá nějaký posunky, já tomu nerozumím. Moment, já se zeptám. Přistoupil k ní. Co byste si přála, co chcete? A ten náš člověk říkala, nechtěli byste se vyfotit vy dva v uličce lásky? Co? Teď ji to přeložil, ta mrkla na hodinky, půvabná švýcarka, a povídá, no tak moc času nemáme, ale počkej, tady je ulička lásky? Že jsi mi to neřekl? Já bych strašně ráda poznala českou uličku lásky.
7: Já taky teda.
6: Já viděla tolik uliček lásky, ale českou jsem ještě neviděla, pojďme se podívat. A šli. To jsme právě šli. Chtěli ji takhle navnadit. Ano. A českou uličku lásky jsme umístili jak je Karola ulice v Praze na Starém městě, tak tam je takový průchod, no...
7: No, zaplivané, no, tak normálně.
6: To prostě normální průchod. A to byla česká ulička lásky. On s ní jde. Teď výjdou ven. To je všecko? Ano, to je všecko. Počkej, to byla ulička lásky? Ano, to byla česká ulička lásky. Počkej, to mi neříkej. Ty tam ani tam nikdo nestál, ani tam nikdo nebyl. No jo, to víš, tady se lidi mezi sebou nemají moc rádi. Aha, šli dál do kavárny Hat.
7: Ano.
6: A tam bylo domluveno se servírkou, že jakmile tam vejdou a poručí si typicky český drink, tak servírka věděla, co má přinést. Takže oni si sedli, on jí doporučil typicky český drink, ona popravdě řekla, že to ještě nepila, objednala, pozvala ho dokonce. Za chvilku přišla servírka, donesla dvě sklenice, tam byla voda, led, hřebík.
7: Ale to byl nápad servírky hřebík, za to my nemůžeme, ruce pryč, hřebík to mi ne. To.
6: Aby to byl ostrý nápoj.
7: Ano.
6: A na okraji té sklenice, jako je, tuším, gin fizz.
7: No, tam vždycky bývá cukr, že jo.
6: Tak zde byl pepř. Tak, čin, čin, ahoj. Vypila to až do dna, tento český nápoj, ale statečně. Dáš si ještě, ne, už ne. Zvláštní. Zaplatím. Kolik? 500 korun. Cože? 500 korun? To je nějaký drahý, nezdá se ti? Já mám pocit, že to snad byla jenom voda. No jo, to víš, to je taková zvláštní voda, česká voda, drahá voda. Taky si všimni, že si to tak hned tak někdo dovolit nemůže. No to je pravda, nikdo to tady nepije.
7: No a šla dál.
6: S tím naším kamarádem.
7: No, až na kampu.
6: Tak. A tam uviděla...
7: Následující obraz.
6: Obraz, to byl výjev. Náš kamarád, zase náš člověk,
7: ano.
6: Stál na popelnici a vázal si smyčku. Teď oni jdou kolem. Keskese, co to je? Moment, já se zeptám. Haló, člověče, co tam děláte? No nevidíš, věším se. No dobře, to vidím, ale proč? Dostal jsem práci.
7: No to už byla úplně šílená, ta už říkala, pojď pryč, prosím tebe, pojď, já už prostě, no tak.
6: Ovšem, teď se stalo.
7: Náhoda, nádherná náhoda, protože jak ten kamarád se odvazoval, tak náhodou šel cizí takový starší pán s politerem piva, Silvestr, že jo, tak si chtěl trošku povyrazit. Tak takhle jde, že jo, a najednou vidí, teď na něj kouká, pan netušil, co předcházelo ne, vůbec, netušil pán, že jo, a říká, jak to říkal, počkej, to si musíš přivázat.
6: No, on na něj takhle kouká a říká, to si musíš přivázat za to hořeši, větev, tahle te po tobou prdne.
7: Čech, Čecha nenechá ve štychu.
6: No, ale, to nekončilo. Dál, akce nekončila. Naopak, teď to vrcholilo. Přijeli dvě auta, zasvištěly pneumatiky, rozsvícený reflektory, že jo? Sehraná bitka, jako...
7: No co jako? Rostal hezky přes zubu. No.
6: Teď, ji jsme dali do jednoho vozu, jeho do druhého vozu.
7: Mě přes držku.
6: Vedle chlap, druhý chlap, zavázeli jsme ji oči černým šátkem a...
8: Vyhlídková jízda Prahou.
6: Hezky takhle půl hodinky jsme ji povozili, to už opravdu nevěděla, odkud je. To Švýcarsko jsme z ní dostali.
7: No.
6: A po půl hodině téhle roztomilé jízdy jsme ji přivezli před dům.
7: Kde jsme slavili Silvestra?
6: Ano. Tam jsme si řekli, že jí to všechno prozradíme, jak to vlastně celé bylo. Ale než jí to prozradíme, tak jsme ji šoupli do sklepa, aby ještě zpytovala své svědomí. Šli jsme nahoru do pokoje, tam jsme se převlekli do kostýmu.
7: Bylo to trošku jako v duchu antiky, takový dogy jsme si půjčili z půjčovny, trošku jako já, Claudius, jo?
6: No.
7: Ale počkejte, ale nebyly tam takový zvěrstva, aby se nemysleli, že jako...
6: Ne, to nebyly.
7: No, zdaleka ne.
6: Ne, nebyly.
7: Z blízka nebo zdaleka ne.
6: Naaranžovali jsme vše.
7: No.
6: Rozdělili role.
7: No.
6: Jiří, co by eunuch.
7: On.
6: Tak pokračuj. Já, Caligula.
7: Ano, měl tam segru.
6: No a zhasli jsme a vyslali kamaráda, aby šel pro ně do sklepa.
7: Ano.
6: On šel pro ně do sklepa. No. Ta chudinka tam seděla na brambora.
7: Ta už klíčila.
6: Naprosto zničená. A už se neptala, proč, nebo jak je to možný?
7: Ne.
6: naprosto se vším smířená, pokorná jako beránek. Takže kudy šel on, tudy šla ona, až jej dovedl do toho pokoje, ona vstoupila, na jeho pokyn si sundala černý šátek, to už věděla, že musí čekat na pokyn, nic neviděla, naprostá tma. A najednou jedna svíčka se zapálí, druhá svíčka, třetí, čtvrtá, pátá, více světla, více světla. Ta myslela, že zešílela, kde se to ocitla. No když uviděla tebe.
7: To byla v šoku, no.
6: A najednou začala rozeznávat ty tváře, co potkávala v Praze. Je, to je ta dívka s fotoaparátem. Je, to je tenhle ten. Je, to je ta servírka. No prostě pochopila, že to všecko byla
7: vymyšlenost,
6: že to byla recese.
7: Ano.
6: My jsme taky okamžitě odhodili masky.
7: No, já si nandal.
6: A povídáme, no samozřejmě, to bylo všechno vymyšlené, to bylo jako, je to bylo všechno domluvené. No ano, to bylo domluvené. A tam pod tím mostem, to bylo taky všechno domluvené. Jo tak, takže vlastně, já teď nevím, ale jak, co je pravda a co je vymyšlenost. No to my taky nevíme. Někdy, milá dívenko, jsme jí pověděli, když odletěla. No, no ale...
7: Vlastně si odvezla to nejcennější.
6: Nám to nejvlastnější.
7: A nám to nejvlastnější. Začala přemýšlet.
8: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Zeppelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince. Českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na obínce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce. Vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
9: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách činžovních domů sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká: to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou: vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
7: Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták Pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
10: dneska je tady noha na noze, co?
7: Pták Pták, přisvědčil pták Pták.
10: Noha na noze, to má být nějaká narážka na mě, jo?
7: Urazil se pták Noha.
10: Ale ne, ptáku Noho,
7: řekl pták Noach.
10: Pták Pták,
7: přisvědčil pták Pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták Pták šli městem, co noha nohu mine.
10: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
7: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
10: Bacha had,
7: řekl pták Noha.
10: Neplaš hada bosou nohou. řekl pták Noach. Pták, pták, přisvědčil pták, pták. A bosou nohou šlápl na hada. Co teď? Zeptal se pták Noha. No teď, abysme vzali nohy na ramena. Řekl pták Noach. Pták, pták, přisvědčil pták, pták a vzal ptáka nohu na ramena. Neber ho na ramena, varoval pták Noach, nebo se had vymrští a kousne. V tom se had vymrštil a kousnul. Au, noha! Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha. Au, noha! Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka. Pták, pták! Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl, to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze. Tak, tak, přisvědčil pták, pták.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Sedněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: No ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiť aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, a koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká, ona se nebo oblíká. A že jsem to zastih tak akorát v půli, víte?
3: Dovolte.
1: Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil, a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte
2: pomoct? No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To šlo jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říká, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já jsem Militký.
0: Jo, jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím. Ano, tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já toho mám moc. Ano. Já dělám na tom katalogu. Víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
0: A kde pracujete vlastně, pane Zlosine, teda pane Militký?
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte.
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militký, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu, vy myslíte na FAMU?
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už jsem vám říkal?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: Počkejte, no dovolte.
2: Teď vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: Dobře, no kvůli
2: a řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
0: No tak abychom se dohodli. Jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojíte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte, ne, to ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám slibuju.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Přím houřím okolí na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte. A těch měl požehnaně, víte.
0: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militký.
0: Pane Militký, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýš 1,5.
2: 1,5. No to on jich měl víc, víte. No, překročil plán, no ale on se zlepší. už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
2: No tak zaplať pámu.
0: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No ale mě to zajímá, vy chytrej. Počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině máli výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně, baš nadání, to on má.
0: A jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeněji říct do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
2: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte to.
0: No ale to je nevídané,
2: no,
0: tohle.
2: Že jo.
0: No, to ztrácím dechu,
2: no jistě, kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No, úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No, to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázáno, co jste fotil vy, čověče, tady.
0: No, dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
2: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo oblečená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to u přivánka zařídím, ten už ti neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

0: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátný, jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky kouká, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrza. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák. Dobrý den, pane Hrza. Jsem mu říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedm trpaslíků, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrza, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20 minut, malé, potom, pojďte se mnou, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte se mnou, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte se, nemám čas, pojďte se. Říká starší člověk, vyhovnu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
1: Už nic, pane Hrza, jdete pozdě na přednášku.
0: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká nudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zvedl.
1: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
0: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
1: Pane Hrza, volají z ministerstva kvůli prázdninám, volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jdu sem tady vrátný, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven.
0: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák, vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
1: Kluci, asi není uhlí.
0: Jeli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koli, kde jsme bydleli. Ten už nebyl tak hodný jako pán Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, jehlaniť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka a na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo, naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka, to je špatný verš na to teď nějaký, třeba ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To měl i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba, teta, byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíš tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitěla, jehla nitě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný, říct ten hrneček, udělat. Tetičko, běž, má Piskáček, hrneček si umeš doma, šup, šup, šup, šup, šup.
2: Jak jsme to dopíjeli? Podle toho bontonu, že takhle ty tři prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s ním nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. To nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, piskáčku, buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne, v 11 hodin ze školy, dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste náhodou hrzána?
1: Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil.
2: Pokoj číslo 86, mrkvička. Hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to šel za hajský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděl jste je?
1: Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, Zahajský, mrkvičku vledat sám.
2: Já to za vás dělat nebudu, vyšívám. Pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Šel mrkvička stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzána? No to. 2-2-2, hr, 2-2, mrmr. Mrmr, hrše, vl, 8, tady ne, mrmr, hrtám. Hrtám ti za mrmr, hrtám, totiž za hr, mrmr, tam ti. Popo tam a hr, tady nemá nic takovýho, mrmr, hr. Tam, pá, mrmr, tam, hr. Děkuju, šel na to, šel zahajský. Říkal, dobrý, prosím vás, pane piskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku? Dva, hr, dva, mrmr, dva, z. Teď já jsem z toho úplně v prdele v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva hr, hr, dva mr, mr, dva zeze. Jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon. Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali,
1: dobrý den, pane piskáče. Co pak, trumpetky se vám zachtělo? Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, piskáček, pokračujte.
2: Měli ho. Vrátil se na večer. Byl takový trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.
3: My jsme hráli velice krásnou operu od Emila Františka Buriana, která se jmenovala Opera z pouti. Ta byla z takové lidové báchorky prostě o truhlářském synkovi, který se vydal až do turecké země, na nějaký inzerát, jestli se tomu tak dalo tenkrát říkat, tureckého císaře, který hledal šikovného řemeslníka, který by mu vyrobil cimrtáfl. Bylo to velice půvabné dílo. My jsme tam ovládali veškeré prostě árie a dvojspěvy, co zpívali zpěváci, ale mě dal Emil František Burian, což byla pro mě čest, roli tureckého císaře. Tam lidi se divili, proč právě mě, pak to pochopili, protože ten turecký císař zpíval, co to za cizotu vedete, a co chcete mě. Prostě on tak, co budu nám vyčíš, já nejlíp budu kňučet. My to hráli, já to hrál strašně rád, Zdeněk Sajdl dělal výpravu. Bylo to prostě kouzelný, bylo to jako tak napůl na střelnici a všechno. A přišel tehdejší prezident Antonín Zápotocký do divadla, my jsme byli armádní umělecké divadlo, Burian byl plukovník a teď jsme z toho byli tak, až jsme to naprosto nečekali, to byla nehlášená návštěva, většinou byly hlášeny ty návštěvy, tak nehlášená, tak už Burian první fópa bylo, že na tom balkoně, když vítal prezidenta, chtěl říct, že se pokusíme v plným jako slávě a tak dál a řekl, že ho vítá v plné polní. To nás. Okamžik. A teď přišel a Burian Bač znal ty chybičky v tom představení, tak řekl, tam jak je tam ten s tím Slavíkem v tom, tak jenom prima volte, sekunda volte ne, protože oni pak neumějí po ty sekunda volte, protože tam mají jiný tón, nastoupí ty sbory tohle. A teď s náma najednou mluvili jako s renomovanýma muzikantama. A sbor byli Brabec, Haničinec a tyhle ty hudební analfabeti. Tak mě deprimoval, že já tam potom, když mě zklame, když já zjistím, že kromě cimrtáflu mě taky dělal do dcery ten truhlář, tak já mám zpívat, i ty zlořečná potvoro, ty jsi mě tady velmi zklamal, ty jsi moji důvěru to oklamal, ňaňaňa, a takovýhle. A já nevím, já už to nepamatuju, co jsem měl. A tím, jak to bylo najednou všecko takový napjatý, tak já začal zpívat, i ty zlořečený, ty. Ty to budeš platiti. Platiti. Ty to budeš. A ti jsem dělal. Tiu. A teď ti eunuši utekli z Babělci všichni. Já tam zůstal sám, protože jsme měli orchestr pod jevištěm a ten dirigent Pinkas nevěděl, co se děje, tak jel dál. A já už potom jsem jenom dělal. Jsem byl pozván k náčelníkovi, což byl Emil František Burian. Čekal jsem pokutu nebo takovou jakou dudku s výstrahou a on se na mě velice starostlivě podíval mateřsky a povídá, nemáš ty něco s hlavou? To je všecko.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka, hudební.
2: Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polohy?
4: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: jedem. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý.
5: Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

Sú tady dva starší lidi, ja a otec Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, ktorú som spívával. A vlastne spívám do dneška v Ypsilonce. A před lety spíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta. To, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta. Většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, pořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. Ano. A tak tatíne vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené. Když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka? Že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty se mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narval 20 fazolek, my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St. Konzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, a mezi tím WC.
0: No.
1: To složte.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No.
1: A to je všechno.
0: Dokonce si představte, že jeden čas Y v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předu do takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme. Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebody ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledne plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jau, svině, já!
2: Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
2: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
2: No tak dělej. Píjte šeratici. Zrychlí váš krok.
3: Těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
4: Ještě není čas, ne? Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
0: Tak budu znovu dělat to, co se slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, co tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Bo.
3: blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz zákazy žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
5: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Sprácheňska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4. A ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění. Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna. Strávit s milou pár šťastných dnů.
0: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár Dvě vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat?
1: Budeš překládej, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Libyola vezor Olivia Jean na trotkuju. Le mage leva cette Olivia. Je passe cette rue. La mage leva Zélia. Le mage leva son train. Le mage leva. Je centre des divas. Le mage leva son leva sa trotu du front. Les mages en sautent des fins, les mages en lèvent des oies. Je sautre des deux fiers, les mages en lèvent des fins, je prends sa trotte de rouille. Le mange en sautre des
2: deux fiers. Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les fonds
2: sautre des deux fiers. Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam.
1: Je prends sa trotte de deux fiers.
2: Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? Když jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím. Ano.
3: Drž hubu,
2: ale trestně ne ty. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračujeme.
1: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové.

0: Jížděl autobus k zastávce Vlčí háj. Věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les, rozhodla se Marie a prudce vylezla ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli, a pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi a pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů, starých habrů, a jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině, dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vysokém podpatku bránily rozsáhlejším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou, ale zrádné větvičky šlály do očí.
1: Do prčic!
0: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
1: Žbloňk!
0: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčekávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
1: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
2: Podivné,
0: pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy podruhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
2: Azore!

0: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při deváté prolice kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i opsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
1: Oldo, no tak nech toho...
0: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmarjo,
1: co vyvádíš, prosím tebe?
2: Pane, fakt nemá celou.
1: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmarjo, ono to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak. Oldřichu, no. Tak se vrať. Ježišmarjo, když... No to je prostě... No to je... No tak...
0: To, co Marie Hudová před sebou uviděla, když prudce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál... To je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Hudová.
3: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl, ta dostala totiž k svátku nový sentinel. Já viděl Elu na sentinelu, jak jela tuhle oko

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no jo.
0: Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu
1: to
0: moje
1: je?
0: Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to jako...
1: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona byla dětství, už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarka namazala chleby s medem a děti šly ve 2 ráno do školy. Na jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti, kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že 8 jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že? Jarka ve sprše. To je vody, teda, co spotřebuje, že? Pak prováděla frotáž 30 minut, že? No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že? Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v 9:30 dopoledne.

0: Vážení přátelé.
1: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohleto, jo? Jste dělal na mě?
0: Tohle.
1: Jo.
0: No na koho jinýho?
1: Jste na mě mávnul.
0: Já jsem mávnul, abyste jako šlán, rozumíte?
1: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mně?
0: No a co?
1: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
0: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
1: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
0: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan se trošku bolí za krk.
1: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
0: Fajn.
1: Já bych potřebovala poradit.
0: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
1: Ano.
0: Tak co pak? Doma něco neklape?
1: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
0: Jo.
1: A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenom že má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z jedéšku.
0: Chápu.
1: V tom jsem právě potřebovala poradit.
0: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
1: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
0: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
1: Já jsem ho přivedla.
0: No to jste měla právě.
1: No ne, já jsem ho přivedla sem.
0: Jo, vy
1: já
0: ho tady máte.
1: Tady.
0: Aha, no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
1: Jindřišku, pojď.
0: Tak to je on, jo?
1: No, tak nazdar, to je náš Jindříšek.
0: Nazdar,
1: jo.
0: Nazdar.
1: Hezky se narovne, Jindříšku, to je
0: ahoj,
1: náš
0: Jindro.
1: Kluk.
0: Jindra, viď?
1: Jindra, no.
0: Tak čím bys chtěl bejt?
2: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
0: Aha. No tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš bejt vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
1: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
0: To je nápad dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
1: Jistě, no.
0: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
2: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
1: Ještě nebrali
0: přepony a odvěsny. Už má Anu, už má trošku Anu. A jaká je to věta?
2: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
0: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
2: Rozvitá.
0: Rozvitá, správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
1: Jan Neruda, Dědova mísa.
2: Jan Neruda, Dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
0: No, no, tak to stačí, to stačí.
1: My to umíme celý.
0: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No. A teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
2: Gerlachovský štít.
0: Jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
1: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestyď se a ukáž.
0: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
1: Tak hezky, tak.
0: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
1: Že kluk sebou umí mrsknout.
0: To
1: víte?
0: Je fakt,
1: no,
0: ano.
1: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
0: Kufr?
1: Mám tady kufr, víte?
0: To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
2: Provazolescem.
0: Provazolescem, a to je výborný nápad.
2: Mně to tak moc nejde.
0: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tady jde, pojď, zkus. Zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned. Takhle... No poslouchej, to je no na začátečníka to je výborný na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou tohle přímo. To je výborný.
1: To jsou Jindřiškovi hračky, víte?
0: Jo, takhle, já myslel původně, že má se cenice květinářství, víte?
1: Ne,
0: a ona balanc.
1: Balanc, ano.
0: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, no. To mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
1: No, to bylo...
0: Výborně.
1: Ano, tak. Máme.
0: A co to bylo? Kouzlo. Pozor, moment, já se podívám.
1: Pozor.
0: Je to prázdný?
1: Čarovat.
0: Je to prázdný, ano.
1: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
0: No tohle, hele, to bylo tam prázdný. Je tam textil.
1: Budete koukat, co toho tam je. No, hlejte.
3: No.
0: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
3: Víte, no.
1: Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
0: To máte v rodině, poslouchejte.
3: Víte to? To je teď pět. Pět jej. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo. Tak. No. A teď. A teď. No. Tak. Ten. No. No. Tak. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
0: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
3: Jo,
0: to je možná. Teda, poslouchejte, kluk je zručný.
3: No, no. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo, to jo. No.

0: Tak Jiříku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady jste šikovný chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít studovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. No. On umí čarovat, jo. On umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Například tady mám dopis čtenářky Večerní Praze. Děti z Hrvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že se na očenářku, která nechodí po ulici nevšímavě. Která, když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu Světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. A to je jistě překvapující obraz, to mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňá. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává ženě pod vlivem určitých literárních konvencí, dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Harvátově ulici.
4: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? Jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
5: Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?
4: Poměrně snadno se mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oš, ty Madonna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl, copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil, impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já spozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházeli vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se. Upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká. Spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovy návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kamsi do dáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. To je domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď to tam slyší.
2: Ježiši Kriste, tady jsi tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slik, tu druhý se zabíh oblíkal. Nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom čede, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle k ní a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje schodky, blbý. Jak to tady může vypadat, potom jak rádu má sousě, když mě nepomůže, ani trošku, ty neměl jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, jsi naštěpal, nic, nic neudáš,

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: Mistře, kdybyste dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav.
3: A jo, jistě.
2: Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času?
3: To nic. Mě to v šatnách už ukradli víc.
2: Dobře.
3: No, prosím.
2: Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích.
3: No, tak vás... jak to běhá.
2: No, jo, včera jste prý byl v Rokycanech. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky?
3: Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá.
2: Rád to píšu, rád. Ano.
3: Krutá.
2: Krutá, ano.
3: Tenkrát nebyly žádný školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A muselo se žít.
2: Tak.
3: Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi.
2: Rádi.
3: Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů.
2: Prosím vás, pomalu já stenografuji.
3: No. Ano. Bez rekvizit, bez kostýmů, si napište to.
2: Bez kostýmů?
3: Ano.
2: Co jste hráli?
3: No tak většinou adamity, víte? No a zase nás hnali dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně...
2: Čili i neúspěchy se dostavili taky.
3: Taky, vždycky nebyl úspěch právě.
2: Ano.
3: Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi.
2: Vydrželi.
3: A zase aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat.
2: Samozřejmě, mistře, samozřejmě.
3: Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko.
2: Co je?
3: Fuj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra.
2: To nic, mistře, mohl bych si taky trošku připařit držku s váma.
3: Jen pašte, když vám to udělá dobře.
2: Takovej douše.
3: No, prosím.
2: Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval?
3: No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život.
2: Tíhnul, to já to napíšu.
3: Ano. Začínal jsem rolemi zvířat.
2: Aha.
3: Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek,
2: ano.
3: Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk, nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte?
2: Yeah.
3: Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyším, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. Ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte?
2: Ano.
3: Taky blechy porádová skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě.
2: Na lidské nohy.
3: Ano, homo erectus,
2: ano.
3: Jak se říká.
2: Jak to? Homo
3: erectus.
2: Ano. Si to poznám,
3: ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno, víte?
2: A co jste tehdy říkal?
3: No tak první moje role byly bez textu. Víte, ale bože, co jsem si všechno myslil.
2: Co jste si všechno myslil?
3: Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl.
2: A
3: kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění.
2: Ano.
3: Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otelo. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk.
2: Štěk.
3: Pinda. čičurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí.
2: A není?
3: Není.
2: Já jsem teď nevěděl, jak to...
3: No. Však ním také cesta nebyla snadná.
2: Ano, není.
3: Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky,
2: jo.
3: Na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí.

0: Děkujeme. My vás, přátelé, vítáme do druhé poloviny. Co jsi připravil tady pro diváka?
1: Pohádku.
0: Počkej, moment. Co to je tohleto?
1: Tohle to je indiánský uzlíkový písmo Kipu. No. To mám po dědečkovi, on byl z Peru. On vždycky říkal, a já jsem Inka z Peru, já na všechno.
0: No dobrý, vrátíme. Pohádce se vrátíme.
1: Pohádka se jmenuje, milé děti, Razar Parkantíci. Se jmenuje o neposlušných kozlátkách. Tak jedem, jo?
0: Ano.
1: Milé děti, v jedné maštali žila kozička a ta měla 6 blbých prasátek a jedno chytrý.
0: Cože měla?
1: 6 blbých prasátek a jedno chytrý. 7 prasátek měla kozička.
0: Koza měla prasátka?
1: No co, tak je měla s někým jiným. Třeba se zaběhla, nebo to byl kříženec, jak se tomu říká, hybrid, že jo? No. Takovej prasojt. No.
0: Takové kose.
1: Ano, ano, no prostě, ano.
0: No, jedeme dál.
1: Blbý prasátka se jmenovala. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, sednek, sedmek, osmek, vysmek, co?
0: Není jich nějak moc?
1: To je stádo prasat. To chytrý prasátko se jmenovalo jako já Alois.
0: Jak
1: to je hezké děti, že jo?
0: Jakže se jmenovala ta prasátka?
1: No, se to nelíbí, pane.
0: Jak se jmenovala ta prasátka?
1: Děti, já to opravím. Blbý prasátka se všichni jmenovali Alois. Chytrý prase se jmenovalo Profesor Mladý. Jste spokojený jako chytrý prase?
0: Když už prase aspoň chytrý, no tak jedeme dál.
1: Jednou, přátelé, když šla koza na šichtu, povídá prasátku. Někomu neotvírejte, pak je zamkla, klíč pověsila na dveře a šla do kina.
0: Počkej, teď si říkáš, že šla na šichtu.
1: No dělala uvaděčku v kině, no co? Za chvilku přišel ke chlívku medvěd a povídá. Kozlátka, odevřete to.
0: Jaká se... kozlátka? Před chvílí si tady všem lidem tvrdil, že měla nějaký prasata nebo co?
1: No jo, ale to ten medvěd ještě nemůže vědět, ne? Blbej medvědek jako zimu chlívku, co tam má čekat? Andulky! Kyselý rybičky! To je hrozný. Povídá, kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše maminka kráva.
0: Cože? Co řek?
1: Promiňte. Já to opravím. Já tady mám uzlík jako kráva. Kozlátka, odevřete, no jo. Ale dětem se to líbí. Kozlátka, odevřete, to jsem já, vaše tatínek kráva, no.
0: Vidíš, to je daleko lepší, jedeme dál.
1: Odevři si sám volala, kozlátka. Klíče jsou nad dveřmi. Tak divný kozy jsem ještě neviděl. Řek si hajný, děti, a slez.
0: Proboha, jakej hajnej?
1: Posedu, co?
0: Jakej hajnej?
1: Já už nevím, kde jsem.
0: V Mostě.
1: Tak divný kozy jsem v Mostě ještě neviděl. Čísí medvídek, dětí, grizzly to byl. Vykop dveře a vyrazil ven.
0: Jak mohl vyrazit ven, když stál venku?
1: To je bohužel jeho problém. Prasátka venku, vidíte, že to bylo venku.
0: Tak asi jo.
1: Medvídka chytila a zaživa ho stáhla z kůže. Medvídek, milé děti, přehoděn vlastním masem, ještě se z něj kouřilo, pelášil, co mu stačilo. Tu chvíli šla okolo nůše s babkou na zádech.
0: Hej, hej. Moment. Co vykouklo z babky?
1: Z babky táhnul rum. Z vás taky. Ale z nůše vykouk myslivec a povídá. I vy jedny zatrachtilý prasátka, vy jste mě tady málem oddělala chráněního medvídka z Tanapu? To je Tatranský národní park, paní.
0: Ano, všichni vědí.
1: Vytáh pušku, kozlici, milé děti. A teď je tady smutnej konec. Všecky je od práce.
0: No, tak se omluvíme divákům.
1: 7 mrtvých prasát, tam leží děti. Jako 7 statečných.
0: Omluv se. Omluv se za to, co jsi tady vytvořil.
1: A to ještě není konec. Lidi nevidí, jak skončil ten stažený medvídek.
0: To už nikoho nezajímá tady.
1: Milé děti, medvídek se uložil k zimnímu spánku v náhradním kožíšku.
0: Vydržte
1: to. Bonekanu z kary Trutnov.
0: Vydržte to, už to končí.
1: Vypral si ho v novém pracím bráčku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu zcrknul a teď dělá v brdech. Vypral si ho v novém pracím bráčku.
0: Vydržte.
1: Kožíšek se mu zcrknul a teď dělá v brdech veverku.
0: No, děkujeme.

0: Prosím, dej notísek. Pane, pošlete ho sem. Šupí to presto, že jo?
1: Počkej, ne, šupí to presto. V klidu, pane, pomalinku.
0: Pane, je.
1: Děkujeme. Takže půjdeme k dotazům. Hele, my jsme dostali tušku, to je krásný. No, to začíná hezky. Jste ženatý, když tak krásně mluvíte o tchýni? No já, jo, my jsme oba dva ženatí.
0: To je... A už druhý kolo.
1: No ne, no tak první bylo tak úspěšný, že jsme to museli zopakovat. No, já mám opravdu dobrou tchýni, já na ní bohužel nemůžu nasazovat to, musím říct, to je dobrý, no.
0: Ale on má hodně dětí, pan mladý, no.
1: No tak hodně, jaký pak hodně, no. Mě to baví, no.
0: Teď mají dokonce malou holčičku, ročník, kačenku.
1: Ano, ano, ano, to je pravda.
0: Jo, paní mladá má holčičku.
1: Proč máme oba, ne?
0: Takový pěkný zubatý dítě to je.
1: Proč zubatý?
0: Nevím.
1: To je normální očička prostě, no. Pohybuje se jako každý dítě, který ještě nechodí, no. Ký není rok, no. Tak normálně leží na bříšku, ne, a?
0: Zubama se přitahuje. Ale je to chytrý dítě. První slovo, když ho viděla, řekla, strejda.
1: Pojďme dál, no. Kam pojedete letos na dovolenou?
0: No, já jedu na Krétu, mezi svý. Tam už se na mě těšej.
1: Proč máte zrovna červený brýle a ne třeba růžový?
0: Přátelé, červené brýle vždycky nosím na schůzi levého bloku. Nazdar, soudruhu.
1: Moment. Tohle to není schůze levýho bloku.
0: Není?
1: Ne, to jsou z různých stran lidi, od všude.
0: Aha, to jsou... No, já mám ještě jiný brýle, já mám modrý s ptáčkem. Pak mám ještě černý s křížkama na KDU ČSL. Pak mám jedny celý rozbitý. Ty mám na Sládkovce. Vždycky, když mi tě dá přes zubu, já říkám, já už byl. Ale mladý ještě nebyl.
1: Pane Nahlovský, kde jste sehnal ty brýle?
0: Ten pán, co mě prodal, se jmenuje Optik. Je to nějaký prachatý podnikatel, protože má krámy všude, v každém městě.
1: Jaké má pan Nahlovský rád jídlo?
0: Každý. Někdo něco přines?
1: Nežebrej.
0: Neváhejte. Jsem s tím. Nějakou mosteckou specialitku, uhlířinu nebo co takového. Jich rád polknul. Já jsem odsaď rodák, já jsem se narodil v Lomu Mostu.
1: Nosil jste rovnátka?
0: Ano, přátelé, nosil. Co prosím špatně? Víte, já vám něco povím, já vám řeknu pravdu, já jsem z chudý rodiny. My jsme na rovnátka neměli, tak mě maminka vydlabala ze dřeva. Dřevěný rovnátka z Pražce. A jednou v noci jsem se nasazoval na noc, jsem skřípal zubama tak, že mě chytli v hubě plameny.
1: Ale no tak, to už je moc.
0: Od té doby mám pražený mandle.
1: Čím jste byl v minulém životě?
0: Vlkodlak. No, já jsem to poznal jednoduše, já vždycky, když je úplněk a jdu, tak psi zalejzají. To znamená, že jsem něco musel být, buď to upír nebo vlkodlak. Mně se líbí vlkodlak.
1: Jak se u vás v praxi projevilo vládní nařízení takzvaný ekonomický balíček?
0: No přátelé, my si ho necháváme pod stromek.
1: My jsme si řekli, že třeba bude každý balíček dobrý, že jo, co víte, ne?
0: A pozor, aby to taky ještě ten stromeček byl, přátelé, taky to může být, že jo?
1: Taky už to může být jolka. Ježíš, tohle je ale velká morda. Jo. Chci vypadat také tak moudře a inteligentně jako vy. Jak na to?
0: Přátelé, mám recept. Rozběhnout proti zdi.
1: A nebrzdit.
0: A nebrzdit. Pak už to odborný, jak se tomu říká, tenhle ten člověk, co dělá oblíčky. Plastický chirurg. Vy jste tam taky už byl, že jo, pane? Já jenom chtěl vědět, víte, no se chytne.

0: No a s tou inteligencí si nedějte starosti. To je vrozený.
1: Řekněte cenu Náhlovského.
0: Je tady zájemce? Respektive zájemkyně? Půjdu po cenu. Slečno, berte to jako zimní výprodej.
1: Mám zájem o 3 noci.
0: Kolik?
1: 3 noci.
0: Krista pána.
1: Podepsaný Rudolf.
0: No comment.
1: Pane Náhlovský, v kolika letech jste měl první sexuální zážitky?
0: Nedávno.
1: Nepřemýšlel jste někdy?
0: Nepřemýšlel.
1: Lenon měl lenonky. Jak říkáte brýlím vy, pane Náhlovský?
0: Náhlovky.
1: Jaký je rozdíl mezi kantorem a komediantem?
0: Bruto 20 tisíc.
1: Jak jste se učil ve škole, pane Náhlovský?
0: To je zajímavý, přátelé, já jsem vystudoval vysokou školu a všichni se dívej, proč, jo?
1: To je pravda.
0: Teda proč? Jak to, že jsem ji vůbec vystudoval? Já jsem měl svoji metodu, já vám o tom krátce povyprávím, já jsem v tomhletom byl expert, přátelé. Základ každého studia na vysoké škole je odhadnout pedagoga. Já jsem byl takzvaný vychytralec, který se učí dopředu. A já jsem studoval historii a vždycky jsem se učil trošku dopředu a takový ty pikantnosti, takový ty maličkosti, co nikdo nemůže jako vědět. Jo. A já si pamatuju, my jsme měli jednou, já nebudu toho kantora jmenovat, on nás učil na nějaký raný kapitalismus a měli jsme nějak napoleonskou dobu a on říkal, přátelé, a v roce 1804 se Napoleon vracel z Egypta a u ostrova Malty se v mlze minul s anglickou eskadrou, které velel admirál Nelson. A to já, přišla moje chvíle. Hajzlík Pepík zvedá ruku. Říkám, pardon, 1804 Nelson ještě nebyl admirál, ale korvetní kapitán. A eskadře velel admirál Hyde, po kterém se jmenuje dnešní londýnský park. To ticho se dalo krájet. On říkal, no, nezlobte se, ale to já přece musím, že jo, vědět. A jsem říkal, já to vím přesně. Říkal, jak se s váma nebudu hádat, uvidíme příště. Já to viděl přesně, já to den předtím přečet, že jo. Hele, přišla příští hodina, ten přišel do třídy úplně zelený. Ale byl to charakter, že já se všem omlouvám, přátelé, pán Náhlovský měl pravdu, opravdu v té době byl Nelson ještě korvetní kapitán. Omlouvám se hluboce, to víte, každý nemůže vidět všechno. Hezky, decentně. A pak učil a koukal na mě. Jestli souhlasím. A něco řekl a já vždycky kejf a on... Kámen mu spad ze srdce. Měl svýho kontrolora. Já jsem si říkal, toho mám v hrsti a teď, ale přišlo zkouškový období. Já jsem se celou dobu neučil, že jo, co jiného, jo. Já byl furt někde v pivnici, naloženej v lihu, kdyby to znáte. Studentský doby, holky, pitíčko, pivečko, ježišmarja, já jsem z opice nevylez.
1: Do dneška.
0: A teď jsem si říkal, ježišmarja, zkouška, co on mi dá? Všichni už říkali, pozor, ten se na tebe asi chystá, člověče. Jsem říkal, nevadí, jsem hrdina, nebudu se vůbec učit, to nemá cenu. Šel jsem tu zkoušku a on už tam chodil jako lev v kleci po tý učebně a říkal, posaďte se, vy jste takový můj oblíbenec, víte, vy opravdu o tu historii máte zájem, to já jsem si pro vás vybral takovou speciální otázečku, helejte se, povstání Tantia Topího v holandské kolonii Sarawak. Já nevěděl za ano, to byl Tantia Topí a nevěděl jsem, co to je Sarawak. Tak jsem se nadech a řekl jsem, no, Tantia Topí, no, co bych tak k tomu... Ježišmarja, promiňte, neviděl tu suverenitu, já vás nechtěl urazit, já vím, že to víte. Já vás přece nebudu zkoušet. No tak, bylo by to tak záhodno. A víte co, pochycáme si o té historii, co vás zajímá, já už to odmetínám. Na japonský dějiny zase byl silnej hit. A on napsal, výborně. Jsem vyšel a říkal jsem, volové, dostal jsem Tanty a Topího. Kdo ví, kdo to byl? Nikdo. Já jsem říkal, já taky ne.
1: Skočil byste, pane Nahovský, bungee jumping?
0: Jo, skočil. Ale s novotným na zádech. Abych ho měl jako poštár před sebou nárazný. On už to má vyzkoušený. My jsme byli u toho, když skočil, no. Víte, co se tam všechno mohlo stát? Na tom mácháči. I on tou hlavou taky mohl ten mácháč vypustit. Ne. Kam bychom jezdili?
1: Legrace stranou, teď už je to veselý, ale tam to nebyla sranda. Uvědomte si, co se všechno opravdu mohlo stát, když tam do toho spolu. Když tam mohla plavat nějaká ryba dole třeba, ta se mohla leknout a to je u ryby velice jako těžká nemoc, jo.
0: Téměř smrtelná.
1: Pane Nahlovský, jak to, že jste se neumístil v anketě TT jako bavič, když já osobně jsem vám poslala 500 hlasů? Maminka.
0: Přátelé, v TT jsem byl 20., ale v ET jsem byl první.
1: To nebyla soutěž ET, to byla soutěž Tidít.
0: Tidít. Taky první.
1: To je zajímavý dotaz. To se mi líbí, když člověk přemýšlí. Pane Nahlovský, mohu dát pít slepicím vařící vodu, aby snášela vařená vejce?
0: Přátelé, já myslím, že jde u té slepice jenom poprvé. Aby si zvykla. To je jako, když se nechali krávu žrát chmel a bude dojít pivo, že jo? Vidím, že to tady je samej Mičurinec a Lisenko.
1: Je pan Nahlovský?
0: Ano, přátelé, je. Ještě. Byl a ještě, když pán bude, chvilku nám vydrží kluk jeden.
1: Dobře, tak
0: zubatej, hezkej.
1: Ano. Máme odpověď, já bych jenom dočet dotaz. Je pan Nahlovský opravdu tak blbej, jak vypadá?

0: Hele, víte co, třeba pojďte pohovořit, o čem jsme nehovořili, jo? O takových tématech, co působí třeba na lidi. Hlavně na mladé lidi, co působí nejvíc.
1: Kořalka.
0: Ne. Pozor, je to li.
1: Likér nějaký, ne.
0: Lite.
1: Vy už jste na lity?
0: Je to literatura.
1: Aha.
0: A právě proto, abyste se taky něco zajímavého dozvěděli, jsem si pro vás připravil takovou malou přednášku, co to vlastně je ta literatura.
1: Přece nebudete ty lidi teďka nudit.
0: Tak tedy. Literatura neboli písemnictví je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
1: To je geniální.
0: Tak, nedělej mi to.
1: To jste vymyslel sám?
0: Ne, to jsem se dověděl z knih.
1: Taky jsem jich pár přečet, ale něco takhle chytrýho bych dohromady nedal.
0: Ano, ano, Alois. Řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
1: Šlo by to obráceně?
0: Jak obráceně?
1: Když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet.
0: Přátelé, literatura formuje mladého člověka.
1: To je pravda.
0: Vemte si například Jiráska.
1: Něco lehčího by nebylo?
0: Jirásek snad není tak těžký čtení.
1: Jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. Pěkně mě to sformovalo.
0: Ano.
1: A navrch temno. Takhle tlustý.
0: Ano, to tam zůstalo dodnes.
1: Ano.
0: Prosím tě, hovoříme o literatuře.
1: Ano, přátelé, já vám řeknu, víte, proč jsem tak chytrej? Protože celý život čtu. Já jsem se o literaturu zajímal už jako dítě. Například, když mi bylo 8 let, tak mi strejda koupil k Vánocům nádhernou knihu, která se jmenovala Nikola Šuhaj Loupežník. A strejda mi říkal, chovej se jako Nikola, ať ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Málem jsem skončil polepšovně. Ale doktoři říkali, že to je vliv neadekvátní literatury k mému věku. To je těžká věc, nevím, co to znamená.
0: Lidi tomu rozumějí, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila něco adekvátního, krásnou knihu, která se jmenovala Hra s ohněm. Tentokrát jsem byl polepšovně 2 měsíce. Co z tohto měsíc?
0: Co třeba Bobeš?
1: Prosím.
0: Bobeš?
1: Bobeš?
0: No.
1: Jsem si nesměl hrát s Bobšem.
0: Moment, čemu jste doma říkali Bobeš? Jo, takhle. Tak proto malý Bobeš. Soustřed se, literatury. Velikáni světové literatury.
1: Ano.
0: Co třeba Igo?
1: Čego?
0: Ne Čego, Igo.
1: Ale Čego, Igo, Boga jego. Proč nám je tady srbochorvátsky? Bosňáku zatrolená.
0: Prosím tě, Igo, psáno Hugo.
1: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost. Igo, Hugo. To je jako kdyby se říkal, v dnešním filmu hrál hlavní roli Igo Ás.
0: Co to je Igo Ás?
1: No Hugo Ás.
0: To je velmi legrační.
1: Igo.
0: A co třeba London, Bílý tesák?
1: Tak mi říkají, že jsem byl malej. Takový houževnatý.
0: Ano, hele, já bych to trošku zjednodušil. Víš co, takhle, máš nějakou oblíbenou knížku?
1: Ano, mám jednu, spořitelní.
0: Nás nezajímá tvoje spořitelní knížka.
1: Já mám vaši.
0: Jo?
1: No jo.
0: A proč jí máš?
1: Jsem si vybral 1000 korun dneska.
0: Jo, a co heslo?
1: Orel je v láhvi.
0: Matka jich zavařila celé hnízdo. Buď zdrav, soudruhu.
1: Buď zdrav.
0: No.
1: Tahle konspirace.
0: Prosím tě. Jak jsi se k tomu dostal, k tomuhle heslu?
1: Máte to vzoru napsaný tuškou.
0: Já si taky moc nepamatuju, no. No nic, hele, ještě zjednoduším. Řekni nějakou literární postavu, který jsi se chtěl podobat a půjdeme
1: do toho. No já jsem chtěl být vždycky Čapájev.
0: Jo?
1: A
0: jak?
1: Nikdy jsem se nečap. Pak jsem chtěl být Tarzan, ale maminka mi říkala, že jsem spíš podobný tomu slavnému komisařovi.
0: Který?
1: No z té italské chobotnice.
0: Který?
1: No ten Corrado. Corrado Cacani.
0: Děvčata, podívejte se sem. To je Corrado Cacani. Podle kdyby vlítlo na Sicílii, tak do měsíce vstoupí celá mafie do Pioníra.

0: Takže přátelé, my vám děkujeme za spolupráci, to je pro dnešek opravdu všechno. Loučí se s vámi Josef Aleš Zárostí.
1: A Josef Mladý.
0: Dejte se hezky a zase někdy naschledanou.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle a bylo to ve filmovém klubu a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice a to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
3: Jo, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má takovou síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom brousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
3: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu Muzikant Bulis. On je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mi to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz. A na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
4: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
5: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
4: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná. Dívka míní.
6: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
4: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
5: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
4: To je škoda, teskní Hipolit.
6: A na kletě by to s Heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosinka. Pan Kosinka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez Heveru. Hippolyt pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
1: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hippolyt. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
6: No prosím, prosím, prosím, jak je líbo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosinka zaržal.
1: Oj, takový ryto, do kobylis, a já tady prokazuju dobrodiní.
6: Anakleta nemá obrázek, kterak se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosinku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosinka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hippolytovi. Ale Hippolyt smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosinka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
1: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A Hever ji půjčím. Jo, Hever i francouzský klíč.
6: Hippolytovi se rozzářil zrak.
7: Haló, to jsi ty?
8: Hej, to jsem já.
7: Jsi doma?
8: Hej, čo je?
7: Tak jako?
8: No, to vidíš, stále rovnako. A ty čo?
7: Já? No nič. Čo robíš?
8: Já zaváram.
7: Zaváraš?
8: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
7: Nie. Já nezaváram, len si tak sedím, nudím se.
8: A?
7: Ty sa tiež nudíš?
8: Nie, ja zaváram.
7: Zaváraš?
8: Mhm.
7: Že sa ti to chce?
8: No čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
7: Čo?
8: Zaváram.
7: A nekrič, počujem.
8: Tak čo sa pýtaš?
7: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
8: Ja? A prečo?
7: No tak, zo zvedavosti.
8: A inak čo nového?
7: Nič. Čo si robil včera?
8: Včera, počkej, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
7: Čo?
8: Zaváral som.
7: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam.
8: Aha, neviem. Myslím, že čerešne alebo slivky.
7: Uh-huh.
8: A ty?
7: Ja? Ja som nezaváral.
8: Nie?
7: Nie.
8: A čo si robil?
7: Kedy?
8: Včera.
7: Včera?
8: Včera.
7: Čo som robil?
8: Hej.
7: Prečo?
8: Už len tak.
7: Aha, aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
8: V kine?
7: Uh-huh.
8: V akom kine?
7: Normálno.
8: Hej?
7: Aha.
8: A čo som to chcel? Čo hrali?
7: Neviem.
8: A je to dobre?
7: Dá sa to vidieť.
8: A? Ešte to hrajú?
7: Neviem.
8: A ako sa to volá?
7: Ne, to sa volá... Počkaj. To sa volá... Aha! Neviem.
8: Mm.
7: Pozri sa do novín.
8: Dobre.
7: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
8: A čo?
7: A to práve neviem.
8: Aha, zabudol som. Čo?
7: Áno.
8: No, tak si spomenia, počkaj.
7: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
8: Dobre. To si sa chcel opýtať?
7: Nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
8: Zaváram.
7: Čo?
8: Zaváram.
7: Viem, ale čo?
8: Aj, počkaj, pozriem sa. Slivky.
7: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
8: Hej?
7: No?
8: Tak čerešne.
7: Čerešne? Nevrám. A koľko?
8: 4.
7: Len?
8: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
7: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
8: My dva, ja kde?
7: No, v meste.
8: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
7: No? A kam si išiel?
8: Ja do obchodu.
7: Do obchodu? A na čo?
8: No tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
7: A čo, uhlie?
8: Aké uhlie teraz v lete?
7: Nie, tak čo si šiel nakupovať?
8: Ja už neviem, ale nemali to.
7: Nič nedostať.
8: Nič.
7: A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
8: Jeden známy.
7: To bol muž? A čo je on?
8: On je inžinier, ne?
7: Od vás, podnikom?
8: Mhm, mhm.
7: Aha. A ten druhý?
8: To bola jeho manželka.
7: On je ženatý?
8: No.
7: A odkedy?
8: Odjak živa.
7: A s ňou?
8: S ňou.
7: To som nevedel.
8: Ty ho poznáš?
7: Nie.
8: On je od nás z podniku, vieš?
7: Inžinier?
8: Ako vieš?
7: No tak to hneď vidí.
8: A?
7: Ty, nie je on Žid?
8: Ten inžinier?
7: Nie. Nie? A prečo?
8: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
7: Ale tak, nevyzerá. A ten, čo sa pri ňom pristavil?
8: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
7: Inžinier?
8: A kde inžinier, no, redaktor.
7: Od vás podnikom?
8: Ale tak od novín, redaktor.
7: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
8: Ty ho poznáš?
7: Nie. To je jeho brat, čo?
8: Koho?
7: No toho inžiniera.
8: Hej, uh-huh. Nehovor.
7: Ty nie je on Žid?
8: Ten inžinier?
7: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
8: Jaj, no tak to možno.
7: To som si mohol myslieť. Ty, počúva, ale tá jeho žena, to je kus.
8: A tak ona je rozvedená.
7: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A ináč, čo robíš?
8: Sedím doma, telefonujem.
7: Ty máš doma telefon? No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
8: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
7: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
8: Servus.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Přátelé, v této chvíli měl přistoupit k mikrofonu profesor Pavel Mondruška, ale jak jste si všimli, byl odvolán k telefonu. Myslím, že volalo nakladatelství Albatros, že?
2: Jsme mu řekli.
1: Pro které profesor Vondruška chystá knihu. Bude se to jmenovat Mé druhé dětství. Ale nic se neděje, jeho referát pohotově přebírá pan profesor Smoljak.
2: Já bych nechtěl na profesora Vondrušku nasazovat,
1: ale myslím, že jeho nepřítomností se nám všechno jen urychlí.
3: Kolega Vondruška chtěl začínat tím nákresem, ale my ho tu nemáme.
1: To skočte všechno.
3: Co říci závěrem? O obnovení výroby uvažuje akciová společnost Amáty Kraslice.
2: Pane profesore, jestli je to jen trochu nutný hovor, tak můžete klidně pokračovat.
4: Ale ne, vůbec ne. Já tam byl u toho telefonu a tam to jenom tutalo.
5: Tam nikdo nebyl, jenom tu, takhle, víte, no. Tak jsem si myslel nakonec, že si třeba z vás někdo vystřelil a vy jste mu na to skočili. No, tak vážení přátelé, já bych začal takhle. Co říci závěrem? V současné době uvažuje o obnovení výroby akciová...
6: To bychom to nějak zkrátili.
5: Jo. Aha. Tak vážení přátelé, já jsem si na začátek připravil takový náčrt a hned vám položím otázku. Co myslíte, že to je? Patrně nevíte, jo. No, já vám to povím. Je to dřevěná kabina nalezená ve Vídni profesorem Fiedlerem. Ten ji nejprve označil za nedobytnou pokladnu a pak za telefonní budku. Nakonec dokonce za klozet. No, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se okamžitě do Vídně. Jakmile jsme v Rakouském poštovním muzeu kabinu spatřili, okamžitě jsme ji dali převést z poštovního muzea do muzea hudby. My jsme totiž hned věděli, oč se jedná. Přečtěme si schválně předmluvu k prvnímu sešitu Cimrmanovy houslové školy. Prosím, pane kolegu.
7: Hra houslová ve svých počátcích je obtížná nejen pro žáka samého, nýbrž i pro jeho okolí. Prostou metodou statistickou jsem zjistil, že rodiče, pěstouni, kteří dali učiti své dítě hře houslové, umírají v průměru o 3 léta dříve než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učiti na jiný nástroj. A o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. Nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržet novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty.
5: Ano, děkuji. Pane doktore Penci, kdybyste byl teď tak laskav a uchopil to ukazovátko a byl by nápomocem při mém výkladu. Že byste rozvinul ten přední náčrt. Ano, děkuji. A my si teď, přátelé, popíšeme toto Cimrmanovo zařízení. Tak, žák vstoupil s nástrojem do kabiny. Dobře. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypinačem 6A rozsvítil žárovku 6. žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10 nepronikl ven žádný zvuk. Ten byl odváděn zvukovodem 9 do světlíku. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod a chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtěli se rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trichtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu jí zvládlo, zhasnul vypínačem 6A, světlo 6 a žák musel hrát z paměti. Abyste měli představu, jak Cimrmanův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňském muzeu hudby vstoupil do kameny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejdříve snímek pořízený při dveřích otevřených. Prosím.

Ano. A nyní tatáž hra Při dveřích zavřených. Prosím. Slyšeli jste, že těsnění je naprosto dokonalé, že? No, vážení přátelé, co říci závěrem? Tak, v současné době uvažuje o obnovení výroby národní podnik Amaty Kraslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce polystyrenem, ale i pro optickou kontrolu žáka, takzvané, my tomu všem tak říkáme mezi sebou, vondruškovo kukátko.

0: ještě to trochu přiláknem, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem. No, jenom, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pátce.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím mít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrák od kosti, ale...
0: Tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle,
1: víš, ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnici.
0: Ale nepo, to mi musíš
1: mluvit. Že se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě. To nechtěla ani slyšet.
0: Co?
1: Dvakrát v týdně drží v kyně za ručičku takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
0: Ale podívej se, z toho si nic nedělí, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Chlapi jsou na žrádlo. No samozřejmě, podívej se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? No. Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešné,
1: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby to žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
0: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
0: No ne, no prej i takový mužský existujou.
1: Tady?
0: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou, no.
1: Jo, a ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
0: Stuhne?
1: No.
0: Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit dřevní. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
0: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No
0: to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy, to může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
0: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla.
0: No.
1: A ty to umíš tak hezky vysvětlit, že bychom,
0: No jistě, já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
1: To jsme se zapovídali, já sedu, já už dám.
0: Jo, no tak,
1: měla být někde jinde.
0: Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pak tě to domluví.
1: No, jo, no,
0: a tohle to... Vyrovnáme to až potom na jedno.
1: To nespěcháme,
0: no, tak ahoj,
1: ahoj. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říkala? 7.
0: Je to možný?
1: 7.
0: No jo, a na všech. To asi bude 7. Ha, a Fanda nikde. Pochopitelně. On je výročí svatby.
2: Malinko se uklidní, aby byl překvapený. Čepelko! Se nemusíš zouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí... Může, co je zase s tebou?
3: No, nic.
2: No, už jenhle ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam do
1: dále.
2: Uvědom si, že venku je dneska špička. Takový provoz a toho smogu, to nevidíš na chlok. My jsme si, víc, spletli 2 baráky s hospodou. Dva baráky. No.
4: Dýchni na mě.
2: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilovat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky.
5: Fando.
2: A sedni si, Fando, a ty dávej něco na svůj,
5: nebo? Maličko z Lucínku.
4: Vy jste nescháněli nějaký kočičky.
2: To vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
4: To nevadí, Fando. Hačni si, hačni.
2: Už sedí. Venoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění. Už to mohlo být maminko na stole. Venoušku, prošlo to dobře. Tak, puk, děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
5: To byl Hořčák tenkrát taky.
2: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné 3leté manželství.
5: Tak,
2: Lucinko, Manoušku.
5: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
4: To já nemůžu, abych se opila. Hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
5: Venoušku, moc děkujeme.
4: Tehdy si nám odsvědčil tu naši svatbu.
5: Boj.
4: A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
5: děkujeme.
4: Nesmírně, viď, Vando?
5: No za tu svatbu, vděčný.
4: No, už je to nepovědět, ne?
5: Sedneme si, budeme mít přečo vyříkliš tohle. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo? No. Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
1: No. Jak to myslíš?
5: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
1: Je ten první.
5: A ten druhý
1: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě bejval nejradši samou láskou. Ham, ham, smět, pít.
5: Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, miláčku.
1: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
5: No jo, jo, jo.
1: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne?
5: Nějakej...
1: Nech toho.
5: Ty. No.
1: Vyhládneš, viď?
5: Oh, to no. Jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
1: já
5: ano.
1: Jsem teda...
5: Že bych si taky nějaký hřebíček nebo víš, něco.
1: To. Já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. A falešnou svíčkovou, víš? No. Ale za to Fanda, víš,
5: za to já, no.
1: Ten neuměl vůbec nic.
5: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, támhleto, šunčičku, vočka, v okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
1: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
5: To je pravda. To no. Má pravdu. No. Ona poskakovala, růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
1: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
5: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
1: Co tak křičíš, co je Vendovi do toho Venušku? Papáte vy nějak, proč nepapáš? To je jenom tak,
5: my si taky přece...
1: děláme, viď, takhle.
3: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
5: Tak nejedz to líto.
3: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
5: Kdo?
3: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla. A představte si, že švindluje, i když jde jenom o sirky.
1: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božence.
5: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
1: Ty ne. Von Božence.
5: No, von Božence, no.
1: Ale Božence!
3: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holce jí do vdávání nechce.
1: To nevadí, hele, ty musíš přivíst k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
5: Až tady u nás na ní dejchnem.
1: No ty ne.
5: Proč?
1: Šla k zemi.
5: Ale prosím, jsem plný smogu.
1: Já dělám takový legrace, víš. Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
3: A víš, že máš pravdu? Luci,
1: no?
3: To je, jako bych jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
1: Ty jsi to řekl vlastně.
3: Na mou duši. To musí být.
5: Takový vlastně nepíšící básník.
3: Ne.
5: Růžemi.
3: Ne, ta moje kočička, to musí být, vaše štěstí. No. Na mou duši. Podívejte se, já bych... Je, počkej, Lucí.
1: No.
3: Já bych si zavolal.
1: Já bych ti to tady.
3: Je, děkuji ti, Lucinko.
5: Zavolej si. No
1: zavolej si, se no. Vůbec ptáš.
5: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výlítkový lety. Jak se do toho hrne? Když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
6: Haló? Tady Venda. Ne Jenda, Venda. Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě pěkně.
5: To má zkusku mě nezakomínat.
6: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak pa, kočičko, pa.
1: Je to dobrý?
5: Jo, je to dobrý. No tak konečně, budeš za kočičko.
3: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
1: Ano.
3: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
5: Jsi strašně roztomilý.
1: No.
3: Jenže já už budu muset...
1: Já bych ti nalila ještě...
3: Já už budu muset skutečně jít.
1: Jen si vem, Vendo, jen si...
3: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
1: Já bych si to...
3: Ne, děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře, nazvat na shledanou. A Lucinko, na mou duši, Lucinečko, já skutečně přijdu, já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla na vlastní oči, to vaše štěstí, tu lásku. Tak pá, Vendo, nazvat na
5: shledanou. Pá. Vůbec se myslím, já v podělené chlebíček neúpad, ty.
1: Ty se schoval.
5: Vy, baba.
1: Ty si budeš číst?
5: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
1: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a on si bude číst. To je výbor.
5: Ja, baba. Cowboy James Lowe.
1: Fanoušek.
4: prosí.
5: Já jsem tě jednou provždycky prosil, Lucinko, aby tohletos mě už nikdy nedělala.
0: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani
5: šlo. Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
4: Panusku, tohle jsi měl vždycky rád.
5: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď tak laskavá, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
0: To je fakt.
5: Já jsem inženýr.
0: Ratlík nejseš. Ty seš spíš...
5: Co? Co se ani
0: nejdeš? Reklama na pneumatiky.
4: Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando.
5: Panoucí. Cowboy James Lowe si připíjal pištol
0: a vyšel na raně. Panoucíko, pojď sem, jdeme do kolce, můj javinku. Šamle,
5: šamle, dáš mi šamtu javinku a pojď mi vyhradit. Prosím, dej mě pokoj, přece kvůli tomu, že máme výločí, tak ty mě neudomí se javintu, ty.
0: Zprostáku.
5: Já jsem zprosták, ty mě lámeš obratle, já jsem zprostej.
0: Dá se ti na tvojí javinku
5: no,
0: šišatou.
5: No.
0: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
5: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
0: Jen se moc nehoň. Začne se ti tady dělat pleš. Ten vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s planerem, pospí bleskovce celý ani vlásek tam bude pěkně se rozcvičí.
5: Hola, halo? To jsou Bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
0: Víš, co je výborný?
5: Ano, mám tady takovou paní, který...
0: Trošku vodičky, vodičko.
5: Pane doktore, mám tady takovou paní, která... Jo, strašně paní.
0: Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já se nenávidím a po opitě mi se špatně. Všechno vypiju.
5: Podívejte se, Červenková, na Svobodna Červenková, na tohleto pouští, na celém světě, z vojny a mezi náma je konec.
0: Špatně.
5: Že k těmhle výročím, Hergot, nevyrábej gumový knihy, teď mě se to střelecko rozložit.
4: Pando.
5: Doktor James Lowe si...
4: Fondo, pojď. Nebudeme se už hádat.
5: Už jo, no.
4: Hele, panoušku, řekni si, co chceš. Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, pojď, panoušku.
5: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
4: Fondo.
5: Hele!
4: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
5: Prosím tě, říkám ti, dej mě pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedni si, láska, mě, dej mě pokoj! Co se teď to zem, dej to zem, můžeš, dej to!
4: A budeme si číst časopis. Boba, od začátku. Pojď, tady.
5: Dělám to jen kvůli tvý maminice, neboť co?
4: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
5: Od koho?
4: Od Kuželky.
5: Ty si půjčuješ časopisy od toho zprostějáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
4: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
5: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
4: Fanoušek nám na Kuželku žádný.
5: Oh, to by měl na koho, na Kuželku, na fešáka, víc mrdlý, jo. Čti.
4: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
5: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o nějaký čuňačínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
4: Líba, ne, počkej, tadyhle první. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
5: Kde?
4: Zeměměřičů. Ano,
5: no,
4: 6 bodů,
5: šena.
4: 2 body.
5: Volovina, ale. Proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
4: No to tady nestojí, prosím tebe, tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
5: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
4: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak to je 0 bod. To je 0 bod.
5: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
4: vysákaný. To ne, to pro tebe není moc příznivý.
5: No, proto to není příznivý, mám 0 bodu, no tak prosím, co má. Pokračuj dál, jsem tak laskavá.
4: No, prosím, dva. Líbáte svoji... To je hezký.
5: No, pokračuj.
4: Líbáte svoji ženu rád? Ovšem,
5: no.
4: Kam? Počkej, dávaj pozor.
5: No, poslouchám.
4: Líbáte svoji ženu rád je, za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co? To je hezký.
5: Co? Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
4: Třeba to mám ráda.
5: Třeba to...
4: Co je?
5: A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
4: No.
5: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělalo dobře, kdybych tě líbal za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
4: Já povídám třeba.
5: Říkajte třeba. Ty jsi říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
4: Já jsem řekla třeba.
5: A je to takhle, mlč.
4: Třeba z ruku.
5: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma. Kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
4: to udělá.
5: Já jsem si
4: to vypučila,
5: pojď
4: sem, tak já ti teď něco řeknu.
5: Pověsk, Buželka.
4: Facka. Je 6 bodů. Jedna za ucho, třeba to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, 6 za 6 je 30 bodů mám.
5: Hrdej se na mě.
4: Já mám 30 bodů.
5: Viděl jsi někdy rozběsněnýho mufloně. Já tě ten... Já bych chtěl mít tvé foto. To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem sákanej, nekoukejte, my jsme prali.
4: No,
5: podívej, kdo přišel.
7: Tak to je Boženka.
4: Ježiš. Vende.
5: Nazdále.
4: Božka. Tak to jsi si ta kočička?
7: Ano, to je kočička.
4: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji svědka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
8: Tě mi dosvědčí, co?
4: Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu... Au! Tyranovi, který ve mně...
0: Božko, ty to znáš.
4: Ty mě znáš. Který ve mně 3 roky ubíj veškerý, ale to tam ještě rozumíš.
7: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
4: Nevhod! Maška, pojď.
1: Ano, kam?
4: Já mám. V kuchyni. Ulitou trašku božele. A tam já ti vysvětlím, co jsou to musky. Žádný si do kvartíru neber. Já ti jedno řeknu. On nejezdí vůbec
0: mám. Ano, to ti nešmarec mě zůpam. On nejezdí vůbec mám.
5: Uklidni se. Máš kliku, že jsi to poznal včas. Ať si jenom jdou! Ať tam mají ulitou v kuchyni flašku božolé! Já to dávno vycvak, budou chlastat vodní sklo. My máme taky tamhle ve špajzu ulitou flašku, ale francouzskýho koňaku. To si myslíš, my máme tu druhou. A já ti něco povím. Venoušku, do ničeho se nežeň. Buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku. Protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.
9: No.
10: No, tak co pak, pane?
9: Ale
10: co
9: tak
10: pak?
9: Si představte, pane,
10: no,
9: že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
10: Berete brufen?
9: Debank. To mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
10: No.
9: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
10: Už to je nějak moc, ne?
9: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo.
10: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
9: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo.
10: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
9: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
10: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
9: Ona říkala, že prej by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Ale co to kecám, z španělský mouchy. Já povám, sestro, A kde si je mám nachytat?
10: No právě.
9: To kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
10: Cože?
9: No říkala Eros. No to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
10: Prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
9: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
10: Snad ne.
9: No jo, když ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča pitomá, rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě.
10: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
9: No svítili. Červený, no, oranžový, no, a na zelenou jsem šel.
10: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
9: No vevnitř svítili jenom červený.
10: No jo, tak jasný. Hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
9: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
10: Je přičinlivá.
9: To víte, že jo. No, ona nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo? No,
10: jo.
9: No, a nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
10: No tyr, tyr.
9: No, a ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divil. No zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 Turků.
10: 10.
9: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 Turků, prosím vás. A dva bavoráky na spláchnutí. A za celý den neměla v ústech jednoho Taliána snad.
10: No to je strašný. No.
9: Jednoho Taliána snad.
10: No to je strašný. No. No já to chápu, já mám taky svý problémy.

0: tady zábe.
1: No určitě, myslím teda. No určitě. Tady zábek. No ale to už je trochu moc, ne?
2: Já jsem to nevěděl.
1: Čověče, tady už jde o zdraví.
2: No ne, já jsem zdravý jako řípa.
1: A mě jde o vaše zdraví. Mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
3: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
1: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
3: no.
1: Na to ona hodně dá.
3: Ano.
1: Jo. A ať už nikoho jinýho nebere, že jí vzkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
3: Ježiš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, naschledanou.
1: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

Jak jsem byl medákem, mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce, a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen dvakrát do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí. Budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medák, kolego, kde jsou úly? Co?

Pauli, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podíval jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Podle protestu je vidět, přátelé, že dnes tady máme dobré a sympatické obecenstvo. Já si jmenuji Franta Budína. Říkám to jenom proto, protože si mě, milé ženy, pletete s tím známým filmovým hercem Jiřím Bartoškou. Někdy se stává, že vy sedíte, že by se viděli, že vzadu je chaos, že se něco děje, někdo nepřijel a teď nám vypadne 10 minut. Je na konferenciérovi nebo na moderátorovi, aby si vlastně poradil, co s tím časem udělal. Někdo dovede zpívat, někdo zatancuje, nebo udělá nějaký kouzelnický trik. Já tady osobně nic nemám, je to velice nemilé, ale přece jsem si vzpomněl, že bych mohl udělat s vámi takovou hezkou soutěž, prostě quiz. Nebojte se, máme tady hezké dvě ceny a kdo se přihlásí, má možnost získat kvalitní soupravu. Je to psací souprava. Nebudete, přátelé, litovat, protože já vás nechci na jevišti. Prosím vás, co nám to tady děláte, člověče?
1: Co říkáte?
0: Ale co nám to tady děláte?
1: Tam je rozprašuju trochu, jak vidíte.
0: No to já vidím. A to je nějaká desinfekce, nebo co?
1: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádné štěnice, jo? To je lesní vůně.
0: No dobře, lesní vůně, ale teďka během programu nám to tady nemůžete rozprašovat. Tady probíhá program.
1: No a kdybych to podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůže dát po programu, když tady nikdo nebude. To se musí dělat teď, dokud jsou nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak.
0: No. Prosím, tak si to můžete rozprašovat vzadu, po stranách, ale nemůžete na jevišti, pochopte.
1: Pojďte se, pane doktore.
0: Ale já nejsem žádný doktor.
1: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vědět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
0: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
1: No ruší jak koho, že jo, vás třeba ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích a mě třeba zastrušují ty vaše soutěže v rozprašování.
0: To člověče, já se z vás asi zblázním.
1: Co říkáte?
0: Že se z vás asi zblázním.
1: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
0: No tak člověče, pochopte, že...
1: A nemyslete si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše háranky, které tady po ničem nevonějí.
0: Podívejte se, pane...
1: Vaše háranky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
0: No prosím, když si myslíte, že to nic není, tak si to tady ovšem také můžete laskavě zkusit sám.
1: Co tady laskavě zkusit?
0: No já budu dělat s obecenstvem jednu soutěž, kviz. Můžete se soutěže zúčastnit a můžete vyhrát nějakou vkusnou cenu.
1: Jo.
0: No ovšem.
1: A to bych mohl něco vyhrát?
0: No říkám, že ano.
1: Jo.
0: No.
1: No tak to jo, to bych se
0: no, tak pojďte sem tomu mikrofonu.
1: Jo, aha, jsem.
0: Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak
1: ano,
0: se domnívá.
1: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
0: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude totiž kviz.
1: Aha, no tak to jo, to je, kdo tady bude?
0: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
1: No kviz je já znám, ano. Takový malý blondák, to je.
0: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
1: Jo, tohle, aha, no. Já už vím.
0: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na už kterou vím. Se snaží, co nejpřesněji odpovědět.
1: No
0: to... A kdo má nejvíce správných odpovědí, tak podle ohodnocení dostane.
1: Může vyhrát, tak to já dovedu, to já dovedu. No,
0: dobře, tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich 6. 3 otázky budou z oboru. Co se dotáčíte pořád?
1: Ne, já jen koukám, kde jsou ty ceny, víte?
0: Ale to přinese pořadatel nakonec soutěže.
1: Tak no. Jo, ano.
0: Tak začněte vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Ano, ano, takže já se vlastně něco zeptám, že jo, a
0: ano.
1: Hned můžu něco vyhrát, ano.
0: No ne, počkejte, až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
1: Jo, takhle, ano, takže se něco zeptám, cokoliv.
0: No to je jedno, co chcete znát, nebo co chcete vědět, tak se můžete zeptat.
1: Nebo co mě zajímá, nebo tak, ano. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rubež pajsce.
0: Podívejte se, pane, to já přece nemohu vědět.
1: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv.
0: No ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil,
1: no.
0: O jaké jde soutěžní otázky, tak nejdříve já se budu ptát vás.
1: No tak se něco zeptejte, no teda.
0: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
1: Zanzibar? No,
0: ano.
1: Ano. Tak Zanzibar tedy? A to jako přesně, že jo?
0: Přesně,
1: kde je Zanzibar.
0: Přesně.
1: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, tak nevím přesně, kde to tady...
0: Dívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Daresalámu.
1: Ano, u jakýho salámu?
0: U Daresalámu, to je město v Africe.
1: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
0: Podívejte se, to nehraje žádnou roli. Otázku se správně nezodpověděl, nevím mě.
1: No jo, žádnej bod, tak to nemůžete dávat takovýhle divný otázky taky salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího.
0: Tak já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ovšem, když chcete, tak vám dám jinou, podobného druhu.
1: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.
0: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Kde leží Addis a kdo?
0: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeba.
0: Ne Beda, Abeba, Addis Abeba.
1: Addis Abeba, kde ležej, jo.
0: Ne kde ležej, kde leží.
1: Jo, kde leží,
0: ano. Kde leží,
1: leží Addis Abeba. Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
0: Si vás přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
1: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak toho Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
0: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
1: Ano, kdo pije?
0: Etiopie, stát, země.
1: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musí zeptat něco lehčího.
0: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
1: Zkrátka něco, co se dá uhodnout a něco, vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
0: Zvědá, ptejte se vy.
1: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
0: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
1: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
0: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mě dejte jinou, ale rozhodně těžší.
1: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, no, že jo?
0: To nechte na mě, to je moje věc.
1: Tak těžkou chcete teda.
0: Samozřejmě.
1: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utíraj se s tím ruce a píská to.
0: Píská to?
1: Píská to, ano.
0: Tak to nevím.
1: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
0: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
1: no.
0: Tak bych řekl, že je to ručník.
1: No tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
0: No dovolte, ale ručník přece nepíská.
1: No já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.
0: Podívejte se, pane, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
1: No já to víte, vybírat si nemůžete již od ceny,
0: ale jo? Vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědi musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. To se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata nebo...
1: Tak dobrá, tak mi to třeba hned řekněte.
0: No a co?
1: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
0: Traviata.
1: Traviata, tak mě to hned řekněte teda.
0: No prosím, jako otázku?
1: Ne, jako odpověď mi to řekněte.
0: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
1: Od koho?
0: Skladatel Giuseppe Verdi.
1: Jo?
0: No všem.
1: Je to určitě?
0: Samozřejmě.
1: Není to od Picassa?
0: Přece Picasso byl malíř.
1: Ej, to je malíř, ano. Teď on měl, oni maloval kuchyň.
0: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
1: No ne, on mi to dělal jako fušku.
0: Vy si to pletete, to je francouzský akademický malíř Francouz.
1: Francouz, máte pravdu, lidi, on mi to sám říká, si vzpomínám.
0: Co, ano. Vy jste se znal s Picassem?
1: Se znám, s tím dou Picassovým, ano.
0: A vy umíte francouzsky?
1: Francouzsky dovedu, perfekt.
0: Ano, no, parlez-vous français?
1: Co říkáte?
0: No ptám se, parlez-vous français?
1: A víte, že ani nevím?
0: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
1: No dovedu perfekt, když vám říkám francouzsky.
0: Tak když umíte perfekt, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
1: Otec? No. Myslíte francouzsky?
0: No, francouzský otec.
1: Francouzský otec, jo. No tak otec, ty ví, abych vám řekl francouzský otec.
0: No.
1: A vy to nevíte, tohle?
0: Tak já to vím.
1: Ale kom to nemusím ani říkat, jo.
0: To vy to víte?
1: To je samozřejmě, tak otec, francouzský otec.
0: Le père.
1: Le père, správně, le père. Le père. Ano, je vidět, že jaký dobře to je francouzský. Ne?
0: No a co matka?
1: No tak to se vede dobře, děkuji.
0: Ale ne, jak se řekne francouzský matka?
1: Jo, francouzský, aha. No matka tedy francouzský matka.
0: No tak otec le père.
1: Le père.
0: Matka.
1: Matka le pèreka.
0: La mère.
1: Jo, la mère.
0: La mère.
1: La mère. No,
0: tak otec le père.
1: Le père.
0: Matka la mère.
1: La mère.
0: Dítě.
1: Dítě malér.
0: L'enfant.
1: Jo, l'enfant. L'enfant. L'enfant. Já vás nechtěl poprskat, mám to fón jako taký fón.
0: Ale podívejte se, ta franština vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu Hadačů. Poslouchejte, chcete vůbec hrát dál nebo ne?
1: No vyhrál jsem něco už, anebo jak je to tady? No,
0: zatím vyhrávám já.
1: No tak hrajeme dál ještě, no. A poslyšíme, šlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
0: Soutěže bez otázek.
1: No jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to tady, to hledáme nové talenty, nebo...
0: Jo, počkejte, vy si tu chcete zaspívat před obecenstvem, nebo...
1: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo...
0: Tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
1: Jo, že zarecituju nějakou...
0: Zarecitujete.
1: Zarecitujete.
0: Ne, já, jako vy.
1: Jako vy, jakože já, no, ano. Myslím, ano.
0: No. A jakou básně si vyberete? Nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
1: Ano, že bych si nějakou záležitost vybral, že bych řekl třeba něco z toho Pugétu.
0: Z Kytice.
1: Z Kytice, ano.
0: No jo, ale to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
1: Ano, takže bych řekl třeba tuhle tu pohlednici.
0: Polednici.
1: Takhle polednici.
0: Co říkáte?
1: Že byste mi to napověděl, kdybych náhodou zaškobrtil.
0: Jo, vy to neumíte.
1: Ale jo, kdybych náhodou zůstal vyset zaškobrtil.
0: Ale to dovedu.
1: No jo, to
0: dovedu. Já budu stát tady.
1: Dovedu to taky.
0: Já to umím.
1: Tak mě to napovíte, já vám nám napivo pak. Tam asi stoupněte kousek, jak je ten... Tam jak je to od holuba, nebo co to je ten... Jste šláp do toho, i to rozťapete, tady mě si stoupněte. Vážení přátelé, ale neutíkejte.
0: Zůstaň, já jsem tady.
1: Zůstaňte tady, kdybych to náhodou nevěděl, ať mě nefouknete. Vážení přátelé, to může jak něco vyhrát, že?
0: Podle toho, jak to bude vypadat.
1: Ano, aby se tady zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
0: Kytice.
1: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice s Kyticem. Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena, ne?
0: Karla Jaromíra Erbena.
1: To tak.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Od Karla Jaromíra Erbena. Polednice.
0: U lavice dítě stálo.
1: Kde?
0: U lavice.
1: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrdla mečelo.
0: Křičelo.
1: Splná hrdla křičelo. Splná hrdla křičelo. A křičelo splná hrdla.
0: Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo.
1: Mečelo.
0: V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty.
1: Z fachy zrovna.
0: Jo, a mňásne, uvaření mňásne. Uvaření mňásne. Haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna.
2: No dovolte, když vy to člověče neumíte.
1: Já se si ho poupil, já chtěl říct tu druhou.
2: Ale kterou druhou?
1: O tom dětkovi.
2: O jakým dětkovi?
1: Tak je takhle pod vodou, ten podvodní.
2: Jo, vodní. A tu dovedete?
1: To já dovedu, ale kdybych náhodou jenom zůstane tady. Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednici.
2: Báseň.
1: Jinou básnicí.
2: Báseň.
1: Báseň. A sice báseň, vodní, taky od polednice.
2: Erbena.
1: Taky od Erbena. Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben, seděl vodník pod Erbenem.
2: Pod večerem.
1: A splná hrda křičel.
2: Ale splná hrda křičel, vy to vůbec neumíte, jak je to možné?
1: Já se zaučil dálkově.
2: Dálkově, prosím.

0: Berlin Volksmann.
1: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. A když dozněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když stálo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet brán. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudy, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníkova dcerka. Neboj se mám, milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak to řekla to slova? Někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zvítila se z věže dolů. Milenec křik, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů po nohou. Roztáh se tam jako dřevo, konec balady a odchod vlevo.

V naší třídě byla nejoblíbenějším předmětem biologie. Její výuka měla ve škole svou tradici. Starší spolužáci nám vyprávěli o bývalém profesoru Lehnickém, který se na osnovy neohlížel a výklad omezoval jen na kreslené popisy ryb. Teprve inspektor prý objevil závažný fakt, že profesor Lehnický je němý a tudíž k výuce nezpůsobilý. Náhradu do konce roku ředitel nesehnal, neboť se proslýchalo, že v biologickém kabinetu straší. Suploval tedy školník Vaňkát, který byl znám jako milovník přírody a choval na školní zahradě králíky v 6 kocích. Měli jsme jej také rádi. Učením nás nezatěžoval. Přišel do třídy, otevřel přípravy a četl. Téma hodiny – králíky. Cíl – nakrmit je. Pak přípravy zavřel, seřadil nás a dodal. To byste, kluci, nevěřili, co ty potvory sežerou. Známky pak dával z hlavy podle váhy nůše. Kdo přinesl trávu povadlou, dostal poznámku, že je drzý. Nejlepší známky z biologie nosil domů šplhoun Brumlík, který dokázal za hodinu natrhat nůši 4 lístků a ještě vyčistit kotce a bobky srovnat na hnůj podle velikosti. Po prázdninách, právě když jsme si chystali nůše na biologii a šplhoun Brumlík se vytasil s novým srpem, vešel do třídy místo školníka zcela nový pedagog a řekl: Jsem doktor Zelí a vy jste moji žáci. Opakujte to po mně. Doktor Zelí byl možná učený pán, ale kázeň ve třídě neudržel. Co chvíli se ozývaly výkřiky. Pozor, Zelí, zajíc! Nazdar, košťále! A jiné. Vrchol drzosti si dovolil repetent Pelnář, který v sobotu pozval pana doktora na nedělní oběd, řka, že mají vepřovou s knedlíkem a maminka marně schání přílohu. Zelí smutně pokýval hlavou. Pochopil jsem tvůj špatný vtip, chlapče. V neděli budete na výletě a já bych jako hlupá klepal na dveře. Jsem chytřejší, než si myslíš. Při jedné hodině biologie jsme tak hlučeli, že vtrhl do třídy ředitel a pravil ironicky. Pardon, doktore, nevěděl jsem, že přednášíte. Zdálo se mi, jako by se tu válcoval plech. Tehdy se poprvé Zelí rozuřil. Vy nehodní chlapci, zašeptal. Za trest vám dnes neprozradím již nic nového o Ježkovi. Nezapomenutelným zážitkem školního života byla pak návštěva zoologické zahrady. Již týden před stanoveným datem výpravy sršel Zelí vtipem a dobrou náladou. To uvidíte, co je na světě zvířat, holedbal se, a každé jiné. Jen o jedno vás prosím, děti moje takřka vlastní, nekrmte zvěře. Všichni jsme to svorně slíbili. Jenom Pelnář povstal a řekl pevným hlasem. Já budu krmit hrocha, líbí se mi, že je špinavej. O tebe strach nemám, Pelnáři, zasmál se Zelí. Ty jsi lakomý, jak tě znám, o tebe zvěř z kývu neuvidí. Pelnář si sedl a huhňal výhružně. Uvidíme, hlávko. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v 7.00. Pelnář přišel v 7.05, neboť vláčel za pomoci svého děda velký tlumok laskomin pro hrocha. V 7.15 odjel vlak bez nás a v 7.32 přiběhl uřícený profesor Zelí. Promiňte, chlapci, ale nemohl jsem najít nádraží. Omlouval se pokorně, ale hned na to vykřikl. Pelnáři, okamžitě nech to žrádlo pro hrocha doma. Repeten drze tvrdil, že veze chudé, neduživé tetě do Prahy výslužku, což mu děda bázlivě potvrzoval. Zelí se upokojil. Pak přiložil ucho na koleje a pravil. V 9.48 jede další vlak. A skutečně přesně v 9.48 stál vlak před námi. Sice nákladní, ale stál. Cesta na uhlí ubíhala klidně až na to, že Zelí občas vypadl z vagónu, když si prohlížel krajinu. Konečně jsme stanuli před zoologickou zahradou.
Prosím, slevu, žádal profesor. Nedělejte nám ze zoo holubník, pane mistr, obořil se vrátný. Horničtí učni jsou hlášeni až na čtvrtek. Učitel zrudl. Jsem doktor Zelí a toto je 11letka Spišel a chci slevu. Já tvrdím, že z vás padá mour a umažete nám zvěř, trval na svém vrátný. Proto zaplatíte plnou cenu. Profesor odvedl vrátného stranou. Nechci slevu zadarmo, pravil vychytrale a položil na stůl 100 korun. Vtrhli jsme do zahrady. Právě když učitel hledal cestu ke lvům, spatřili jsme 2 prchající zřízence a zaslechli křik. Zachraň se, kdo můžeš, hroch se utrhl. V tu ránu byl Zelí na stromě. Vím, co hroch dovede, všichni do lavic, končím exkurzi. Hledali jsme úkryty, kde se dalo. Většina nalezla útočiště v pavilonu opic. Chotečka Petr, syn krotitele, se schoval u tygra a strkal mu ve strachu před hrochem hlavu do tlamy. Nutno dodat, že otec neboštíků znal tento trik zřejmě lépe. Milovský Alois, tlouštík třídy, který k opicím nedofuněl, se ukryl u krajty. Pane profesore, volal, to je zajímavé, jak je ta užovka přítulná. Jak mě přátelsky obtáčí. Nadechni se, Milovský, volal Zelí zoufale, to je krajta. Pak zavřel oči a šeptal, vidíš, blbe, kdyby ses byl učil, hady jsme měli předminule. Náhle jsme si všimli, že jediný, kdo se neukryl, byl pelnář. Stál na cestičce, pak přiložil ucho k zemi a volal. V 17.05 je tu hroch. Až v 05, divil se Zelí, to mohu ještě seskočit a rozplést Milovského. Sotva se však učitel dotkl země, byl tu hroch. O pár vteřin později už pedagoga vozil po zahradě. To byl špatný vtip, pelnáři, volal doktor Zelí. Připrav si žákovskou knížku. Po 20 minutách dostihu však přestal Zelí zřejmě vnímat. Zakousl se hrochovi do kůže a již dávno neřídil jeho směr. Pelnář se zajíkal smíchy. Na to otevřel vak hrochových pochoutek. Tlustokožec zavětřil a zaryl hlavu do pytle. Zelí se sesul k zemi a v leže pelnářovi děkoval. Po chvíli přežraný hroch zjihl jako dítě a dokonce před Zelím panáčkoval. Pak se nechal klidně odvést do svého bazénku. Pelnář dostal od vedení zoo za odměnu náramkové hodinky a od té doby je s učitelem jedna ruka. Zelí chodí k pelnářům na obědy a repetent má nad postelí list ze žákovské knížky s pochvalou. K záchraně profesora před zlým bůvolem neváhal obětovat výslužku pro chudou nemocnou tetu.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriozní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Bóreou, tak rychle naši Orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak nevelká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání je dělaná. Já vám tu větu sláně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahleta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahleta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven. Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelný hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo,
1: Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas, a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spanieli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný. To já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, ví to nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec
Jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda. To je z toho frmolu v té Praze. Cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu. Mává za mnou rukama jako blázen. No mává. Zná mě z filmu nebo z televize. Tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primá nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni půjdou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladý, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.
1: Otevřená, neotevřená obálka, to už máte jedno. Stejně by mě to na škole už těžko mohlo ohrozit víc než to, že mi jednou po ránu zavolal Venca Popelka a gratuloval mi k tomu, že mě četli na Svobodný Evropě povídku. Zůstal jsem po té zprávě sedět v těžkém zadumání. Neměl jsem nejmenší ponětí, kdo tohle zařídil, takže, říkal jsem si, soudruzi mě prověřili, ačkoliv mám davidský rekord, a svěřili mi tajemství všech tajemství, a já se jim odvděčím tím, že spolupracuju se Štvavou vysílačkou, co z toho může vzejít. Dvě a dvě jsou čtyři, to znamená, že si můžu zbalit pingl, vyklidit šuplíky a jít někam na stop. Pojedu na Mácháč a ženě a dětem pošlu občas upytlačenou rybu. Pak dodělám někde v ústraní hlady. To, že se něco děje i v práci, jsem poznal pár minut na to. Potkal jsem na školní chodbě pracovnici. To, že se něco děje i v práci, jsem poznal pár minut na to. Potkal jsem na školní chodbě pracovnici kádrového oddělení malou drobnou.

Mám, všechno mám, říkal jsem právě ženě do telefonu, když se ozvalo zaťukání na dveře. Bylo mi to divný, protože škola byla tou dobou skoro pustá a když jsem zavěsil, chvilku jsem si dokonce říkal, že se mi to asi jenom zdálo, ale to zaťukání se ozvalo znovu a o poznání důraznic než prve. Otevřel jsem dveře, za kterýma stála asi tak 30letá černovlasá krasavice v červený sportovní bundě, takový tý, co nosívají členové horské služby. Já nejdřív myslel, že je to nějaká starší studentka, protože na tuhle školu vás mohli vzít taky až po 8, ale mátlo mě, že mi její obličej nic neříkal a tenhle bych si určitě bejval zapamatoval, tím jsem si byl víc než jistý. Kapitánka Kolářová, mohla bych s vámi mluvit? Řekl jsem, že jistě, ať jde dál. Neposadíte se, navrhnul jsem, ale ona jen zavrtěla hlavou a požádala mě, abych ji doprovodil. Vyšli jsme spolu ze školy, já se stromečkem a kaprama a ona v té bundě vedle mě a lidi, co nás míjeli, si nejspíš řekli: hezkej pár. Pomaloučku sněžilo a někde z dálky bylo slyšet koledu. Můžu vás pozvat na kafe, prohodil jsem záměrně bez otazníku, protože jsem chtěl, aby to vyznělo jako taky bychom to mohli odbejt někde v příjemnějším prostředí, když jsou ty svátky. Ale ona jen zavrtěla hlavou a beze slova, ruce vražený hluboko do kapes, zahla do jedné uličky a pak do druhý a když jsme míjeli kino oko, tak aby řeč nestála, tak povídám, tady jsem bydlel, když mi byl jeden rok. Na což kapitánka Kolářová neřekla nic a já si uvědomil, jak slabomyslně zní dialog, když ho vede jen jeden. Zastavili jsme se až před křížkárnou a ona mi podržela dveře a hlavou jen pokynula, ať vstoupím dovnitř první, ale nebyl v tom ani náznak dobrý vůle. Dalo by se spíš říct, že v tom gestu, v tom pokynutí hlavou byla až jakási nepřítomnost. Suše zaklepala na první dveře, co uviděla, a aniž by čekala na odpověď, zmáčkla kliku a vešla dovnitř. U dvou stolů tu seděli příslušníci a trápili se právě s nějakýma papírama. Překvapeně zvedli oči, protože na takovýhle chování tu nebyli zjevně zavedení. A já v těch jejich pohledech čet kromě otázky i zaražený údiv nad naší neskonalou drzostí. Kapitánka Kolářová jim, každému zvlášť, stačila pod nos svou legitimaci a kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak tomu nevěřím, ale ona jim jen suše oznámila, že zabírá jejich kancelář ke svým potřebám a ať jsou tak laskaví a jdou na chvíli jinam. Poslechli, ale museli byste vidět, co to s nima v tu chvíli provedlo a jak se tvářili, jaký pohledy si mezi sebou navzájem vyměňovali. Pohybovali se jako roboti, když si narychlo brali ze svých stolů papíry. A kapitánka Kolářová jen stála s rukama v kapsách tý svý lyžařský bundy a nespouštěla s obou dvou oči, jako by jim v duchu měřila čas. Tak to tu v tu chvíli vypadalo. Řeknu vám, že jsem hezky úslužně uhnul s tou svou borovičkou, když mě míjeli ve dveřích tyhle dva policajti, jeden brunátnej jak šunka od kosti a druhej zbarvený až do modra. Teprve když za nima silně bouchly dveře, což byl jedinej hlasitý projev odporu, na který se ty dva zmohli, si kapitánka Kolářová sundala bundu, zamnula dlaněma a posadila se za psací stroj. Opřel jsem stromeček do rohu, pod něj uložil kapry a taky jsem si sedl. Ale bundu jsem si nechal, abych naznačil, že tady nemíním bejt nějak nepřiměřeně dlouho. Založila si papíry do psacího stroje a už podle toho, jak zručně si počínala, bylo jasný, že na tom bude se psaním líp než ten příslušník, co jí tu ještě před chvíli zahříval židli. Ptala se mě na všechno možný, ale hlavně na to, jak si vysvětluju, že na stanici Svobodná Evropa četli můj text a já odpovídal slušně, ale rezervovaně a pořád jsem si říkal, jak je možný, že takhle hezká ženská je policajtka a ke všemu tajná policajtka. Pozoroval jsem její poměrně tenkej roláček, pod kterým mohlo být tak maximálně tričko a pak podprsenka značky Triola. Co budete dělat s honorářem? Zeptala se mě. Žádnej nedostanu, protože jsem si o žádnej neřekl, jelikož jsem o tom nevěděl. Co budete dělat s honorářem? Nedala mi pokoj. Nevím o žádném honoráři, který bych měl dostat. Říkám vám, že to četli bez mýho vědomí. Co byste dělal, kdyby vám nějaký honorář poslali? Co bych měl dělat? Tady se ptám já. Můžu vám to říct, až ten honorář dostanu? Položila ruce vedle

0: stroje a celou tu dobu mě upřeně pozorovala. Bylo to nekonečný. Venku už byla tma jako v pytli a já chtěl domů. Chtěl jsem za ženou a dětma, chtěl jsem jít zdobit stromeček a ne sedět s policajtkou, i když moc hezkou, v místnosti se zamřížovanýma oknama, kde jedinou vánoční výzdobu tvořil portrét Dzeržinského. Seděl jsem tak, že jsem se na židli spíš rozvaloval, měl jsem chuť ji nějak urazit, udělat na ní nějaký obscénní posunek nebo vypláznout jazyk s dostatečně chlípným výrazem. Podívala se na mě docela vážně, chvíli se mi dívala upřeně do očí a najednou mě na té židli narovnala skoro do pozoru. A to ve chvíli, kdy hrábla po telefonu, vytočila nějaký číslo a povídá: "Já už budu hotová, Daňku. Můžeme se sejít asi tak za půl hodiny?" "Přečtěte si to," řekla mi za chvíli. Pečlivě jsem to prostudoval a protože všechno, co tam uvedla, byla pravda, tak jsem to počkráp. Vstala, oblíkla si bundu a otevřela mi dveře. Vzal jsem borovičku a kapry a vyšoural se za ní ven. "Hezké svátky," popřála mi. Zarytě jsem mlčel. Takovej jsem byl frajer. Po Vánocích jsem seděl v hospodě s Alešem a celý jsem mu to líčil. A Aleš se na mě díval po pár pivech tím sivým melancholickým pohledem a když jsem za ně říkal: "Pro boha, co je tohle za lidi? Co je tohleto za práci bejt tajnej fízl a ještě ke všemu ta kráva mate okolí tím, že je hezká a vsadím se, že chrápe s pačesem. Pro boha, tomu ani zamák nerozumím, co to je, kde to žijem?" Tak mi povídá: "Každej má svou práci, my jsme estébáci. Nocí přicházíme k vám, přicházíme nocí s tou úřední mocí, otevřete dveře, já vás zatýkám." A později ještě po pár půl litrech jsme se spolu potáceli nocí směrem na Špejchar a cestou jsme to zhudebnili, protože se to dá zpívat s mírnýma změnama frázování na nápěv písničky Když jsme táhli k Jaroměři. S inženýrem Horou jsme se seznámili na třídní schůzce. Měli jsme syny ve stejné třídě gymnázia a myslím, že nejvíc nás dalo dohromady, že na jedné schůzce jsme dostali k nahlídnutí francouzský písemky svých dětí. A ten náš tam měl dole pod tou největší pětkou, co jsem kdy viděl, profesorkou připsáno: "Ce n'est pas sérieux, collaboration avec Honza." A ten jeho: "Ce n'est pas sérieux, collaboration avec Petr." Takže jsme s inženýrem Horou konstatovali, že máme syny kolaboranty, zasmáli se tomu a po třídní schůzce jsme zašli na pivo. Když jsme se vraceli domů, ukázal mi, kde bydlí a pozval nás, ať přijdeme někdy na pokec. Po první návštěvě u Horů jsme si už všichni tykali a nakonec se z nás všech stali kamarádi. A protože jsme měli stejně starý děti, tak jsme taky měli spoustu identických problémů a když třeba jednou Pavel, jelikož inženýr Hora se jmenoval Pavel, zavolal, že má něco se stoupačkama a že se mu hrne svinstvo z celého baráku do kuchyňského dřezu, jenže on potřebuje okamžitě odejít na nějaké jednání, tak jsem šel za něj čekat do jeho bytu na řemeslníky a on mi to zás za pár týdnů oplatil něčím podobným. Takhle jsme fungovali a ačkoliv si člověk na starý kolena už moc nových kamarádů nenadělá, my jsme byli ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Pavel měl spoustu videokazet a tak jsme si u něj dost často pouštěli takový ty Ramba a Rocky a podobně a já už ani nevím, o čem to bylo, protože mi to v hlavě všechno splynulo asi tak, jako mi tam splynula většina hradů a zámků, který jsem v životě navštívil, do jednoho bastarda, který kromě mý mysli nikde nestojí. Mám kamaráda Píďu, kdo ostatně nemá nějakýho kamaráda s touhle přezdívkou, který se dostal do Švédska z cestovní kanceláří Charta a ten se počase vrátil na amnestii. Občas jsme se sešli u Bonaparta nebo u Písecký brány na pár piv a když jsem mu říkal, že inženýr Hora má mraky kazet, tak Píďa začal radostí skoro stepovat, protože Píďa byl videomaniak, který si za noc pustil třeba i 5 filmů. Donutil mě tenkrát zajít ještě ten večer k Horovým, kde předložil svůj seznam kazet, který nosil pořád u sebe, a pak, když si Pavel vybral, tak ho umluvil a domů se vracel s 2 igelitkama plnýma věcí, které mu předtím unikly. Tyhle 2 si mohli podat ruce. Ty už měli z toho věčného zírání na video barevný oči. V Sovětském svazu se začaly skloňovat slova perestrojka a glasnost, ale tady se k tomu nikdo moc neměl. Vzpomínám, jak přijel Gorbačov na návštěvu Prahy a někdo v davu na Hradčanském náměstí zvolal demokracie! Nešťastník zmizel skoro okamžitě v policejním autě, kterých tu všude bylo plno. Husákovi oči se zvětšovaly v závislosti na tom, jak mu přibývalo dioptrií, takže připomínali oči tvora, který loví spíš v noci. A jeho mlaskavě patlavý řeči, způsobený padající zubní protézou, mluvil, jako by si na něčem neustále pochutnával, nerozuměl už vůbec nikdo. Jednou jsem přinesl k Pavlovi Pokání, film, který tak vychvaloval Ševarnadze, a pak jsme dlouho do noci rozebírali politickou situaci. Padnul u toho jeden kapitán Morgan a pár piv. Aleš pracoval jako právník na ministerstvu zemědělství. A když jednou soudruzi z vedení svolali veřejnou schůzi, na který chtěli přítomný seznámit s obsahem několika vět, tak si vzal poznámkový blok a tý schůze se sezájmem účastnil. Tentokrát chtěli ty soudruzi zvolit jinou taktiku než v případě charty, kterou nikdo kromě chartistů a estébáků nečet. A protože chtěli být na tý schůzi doopravdy důsledný, tak tam uvedli i několik adres autorů textu. Takže hned druhý den na to vstoupil Aleš do jednoho velmi známého činžáku na nábřeží Bedřicha Engelse s dopisem, kde stručně uvedl, že s obsahem plně souhlasí a připojuje tímto svůj podpis. Původně měl v úmyslu ho hodit do schránky, ale to nešlo províst technicky, protože ji estébáci zdevastovali. A tak tu teď províst trhu visela jen na pantech a podobně na tom byly i schránky vedle ní. Aleš vystoupal po schodech, podal svůj dopis bratrovi budoucího prezidenta a ten mu slíbil, že ho v pořádku předá. Tím pokládal Aleš poslední naléhavou záležitost před nástupem na dovolenou za vyřízenou a pak už jen zbalil svý dvě dcerky a vyrazil s nima mezi chaloupky v Lužických horách. Rousínov se jmenovalo to místo, kde se jednou procházel a kde vedle něho zčista jasna zastavila černá 613, z který vystoupil ředitel odboru, soudruh ze zvláštních úkolů a nakonec i řidič, který se potřeboval jen trošku protáhnout.
1: Ahoj, co tady děláš? Podívil se Aleš, který nic nechápal. Přijel jsem za tebou, řekl ředitel odboru. Přijeli jsme se tě zeptat, jestli jsi to podepsal. Nebyl jsi zneužit?
0: Nebyl.
1: Určitě?
0: Určitě,
1: potvrdil Aleš a tak se ty tři zase nasoukali do Tatry a beze slova rozloučení vyrazili zpátky na Prahu.
0: Ježiši, to jsme nechtěli, chytal se později utrápeně za hlavu nějaký estébák, který s Alešem sepisoval protokol. Ale neměl tím na mysli jeho vyhazov z práce, ale to, že se na té veřejné schůzi uváděly kontaktní adresy lidí z disentu.
1: Alešův šéf řekl, volal i předseda vlády Pitra a taky Miroslav Štěpán a ještě další soudruzi, takže je ti doufám jasný, že jestli nepůjdeš dobrovolně, tak tě vyhodím s tím, že budeš mít záznam.
0: Seš frajer, řekli Alešovi všichni kamarádi.
1: Naschledanou, rozloučil se Aleš na ministerstvu.
0: Spíš s Bohem,
1: odpověděli mu. Dost bylo koketování se Západem, řekl si Aleš a nastoupil ke stavebnímu družstvu Praha Východ.
0: Dlouho jsem tam nepovil, povídal mi jednou u piva. Odcházel jsem k poslednímu říjnu a v lednu za mnou přijela 613 domů.
1: Tři chlapy, hádal jsem.
0: Jo, přivedli mě zpátky, na nástěnkách visely moje protistátní básničky, kterým se předtím pár lidí jen tajně chichotalo. Všichni se na mě usmívali a následovala oficiální omluva. Ředitel odboru si odkašlal a povídá, tady Aleš, jestli mu tak můžu říkat a tak dál, a že jsem morálně úžasnej a pak mi nabídli funkci ředitele personálního útvaru. Řeknu ti, že jsem se v tu chvíli potil víc než oni. Jestli se oni teda vůbec potili. Aleš šel po revoluci dělat nočního hlídače. Zažil jsem lidi, kteří by dřív jinou práci nesehnali z politických důvodů, stejný typy, co byly v kotelnách, na vejlohách nebo u vodních zdrojů. Zažil jsem stěhování disidentů z kotelen do vysokých funkcí a naopak, vím o těch, co šli z funkcí do kotelen. Ale nevím ani o jediném člověku, kromě Aleše, který by se odebral do Národního muzea a řekl, vzal bych u vás hlídání.
1: A proč, pane doktore?
0: Žasli oni. A on...
1: protože věděl, že by mu jinak nerozuměli. Vypravoval jim nějakou smyšlenou historku o okolnostech, které ho k tomu donutili, protože jim nemohl a nechtěl říct, víte, já jsem prostě tak nějak dospěl k tomu, že mi tady bude nejlíp. Znovu jsme se s Martinem začali vídat až někdy na přelomu 80. a 90. Vždycky se motal kolem nějakého klubu s muzikou nebo něčeho, co mělo aspoň něco společného s kulturou. A svým způsobem mi připomínal tu řadu pokladních a kustodek a uvaděček, s kterýma jsem se kdy v životě potkal a který měli společný to, že jako bývalí herečky, baletky a operní pěvkyně chtěli zůstat v tom, čemu se říká kultura, i za cenu, že z druhé strany. Martin se plíživě propil do nemluvnosti, ale docházel mezi nás celkem pravidelně. Pár lidí může ve společnosti mlčet. Svýho nemluvu má každá stolní společnost, ale jak říkám, tak jednoho, maximálně dva, protože není možný, abyste se s někým scházeli a potom svorně mlčeli. Ale Martin naštěstí nepatřil k těm mlčounům, který se přímo vyžívají v tom, že vás furt kontrolujou, že občas jakoby v údivu nad vaší blbostí vystřelej obočí vzhůru nebo přímo skřiví tváře v nešťastný grimase. Martin seděl a spíš si myslel svý. My, co jsme ho znali, jsme se ani nesnažili ho nějak vtáhnout do hry, nějak ho propleskávat a volat na něj. Nesmíš usnout, musíš chodit, vole! Hele, povídám mu, aby ho rozptýlil. Jeden chlap v hospodě najednou řekne svým kamarádům, já už mezi vás, vy volové, asi přestanu chodit, protože vy se pořád bavíte jen o politice a mě už to skutečně nebaví poslouchat furt a dokola ty samý žvásty. A oni, no tak se hned nerozčiluj a navrhni nějaký jiný téma. A on říká, proboha, já nevím, to je jedno, tak se bavte třeba o ženských. A hrozně dlouho je ticho a pak jeden z těch chlapíků za nás říká, to jsou přece takový kurvy. Zdálo se mi, že se Martin nepatrně usmál. A to už bylo co říct. Já bych to nedělal, říkala mi spousta lidí. Proč ne? Ptal jsem se. Vy nechcete vědět, kdo na vás donášel? Nemusíme, řekli některý z nich. Tomu jsem nerozuměl, dodnes tomu nerozumím. Postali jsme to nakonec tři, že jestli na nás něco nevedli, dvěma přišlo vyrozumění, že na ně žádný svazek nevedli. Mně, že ano a že si mám počkat, až to pro mě připravěj. Čekal jsem 3 měsíce, než ke mně dorazil dopis s modrým pruhem. Kdo myslí, že by to mohl být? Ptal jsem se pořád ženy. Uvidíme, řekla. V Německu prej pár lidí zjistilo, že je udávala manželka, povídám. Představ si, že se spolu večer vyspali a on se pak ve spisech dočet, že sledovaná osoba mi v noci vlezla pod peřinu. Nedáme si kafe? A když jsem ho pak v kuchyni připravoval, tak jsem na ní zahulákal. Divila by se, kolik lidí donášelo jenom ve Zlatý Praze. Kde? V tom spolku, co chodili k Bonapartovi. Všude najdeš nějakýho nebohýho fízla. Proč nebohýho? Volala za mnou do kuchyně. Prostě si myslím, pokračovala jsem, když jsem přines kafe, že do toho spadli tak, že byli vydíratelní. Udělali nějaký průser a už je měli. Nebo ani žádný průser udělat nemuseli, v průseru se ocitli prostě shodou okolností. Nebo jen chtěli dělat to, co chtěli dělat, ale mělo to nějaký háček. Nebo to byli výhodáři. Normální výhodáři, řekla A. Chceš jet do Ameriky, jeď si. Ale něco nám tady podepiš. Jenom podpis, teď to nic není. Co je to podpis? V podstatě klikyhák bez hlubšího významu. Takhle to bereš? Hele, povídám jí. Vzpomínáš, jak jsme řekli tomu klukovi na Michalový svatbě, že to nepodepíšem? Chartu. Podíval se ti tenkrát na buben, ty jsi byla už v 8. měsíci a on řekl jen, no jo, promiňte, já si nevšim. Vzpomínáš si? To byl noblesní člověk. Chvíli jsme mlčky pili kafe. Bejt tenkrát svobodnej, tak to asi podepíšu, řekl jsem. Vsaď se. Nemůžeš říct asi a vsaď se a vůbec je to hezká věta, prohodila A. Bejt svobodnej, tak to podepíšu. No dobře, tak jsem byl nesvobodnej, protože mě komunistický zřízení zbavilo svobody jít si svobodně sednout do kriminálu nebo se nechat vykopnout někam za kopečky, protože jsem měl novou manželskou půjčku a těhotnou ženu. Jediný důvod, pro který ty by si šel do vězení, je ten, že až by sis odseděl tak měsíc, maximálně dva, tak jen proto, abys o tom mohl napsat něco ala v útrobách bestie. Hm? I teď je vidět, jak se tetelíš nad tím, že na tebe někdo něco donášel. Myslíš si, že seš tím pro ostatní trochu zajímavější? Víš, kolikrát si nám už říkal tu historku se svobodnou Evropou? To není pravda. Protestoval jsem. Například svým dětem jsem to nevypravoval nikdy. Protože je to moc nezajímá, zívla A. Je to pravda, že si můžu půjčit cizí svazek a přečíst si ho? Četl jsem to v novinách. To víte, že je, řekla mi hezká blondýnka v pardubickém archivu ministerstva vnitra. To je ale dost blbý, usmál jsem se na ní nejistě. To znamená, že těm lidem, kterým estébáci ničili životy za totality, můžou ty samý estébáci ničit životy dál? Každý z nás občas ulít, jestli mi rozumíte. To byste se divil, co my tady občas zažijeme za scénky, usmála se. Oni si sem totiž někteří udělají výlet i s manželkou, což se někdy ukáže jako velmi neprozřetelné. Já jsem tady taky se ženou, ukázal jsem na dveře, jakože tam za nima čeká A. Váš spis je v pořádku, mrkla na mě. Já ho pro jistotu zkontrolovala, když jste volal, že přijedete společně. Děkuju. Není zač. Nebude vaší paní vadit, když je zatím posadíme do čekárny? Přinesla bych jí tam nějaké časopisy. To budete hodná. Usedl jsem v koji do otáčivého křesílka a nehybně zíral na monitor, na kterým zatím nebylo nic k vidění. Je to mikrofiš, řekla omluvně slečna, která mě tu dostala na starost. Je to bohužel dost nekvalitní, ale ono to bude trošku lepší, až to vytiskneme. Nejezděte do těch Pardubic, tatínku, zašeptal jsem, ale ona to zaslechla. Prosím, otočila se na mě s úsměvem. Takhle já v duchu píšu, řekl jsem. Napad mě prostě začátek povídky nebo možná knížky, ještě nevím. Pohodlně se opřela a řekla. To bych ráda slyšela, jak to bude podle vás dál. Neměl jste, tatínku, do těch Pardubic radši jezdit. K čemu vám je to teď dobrý, říkali mu děti. Od té doby, co se vrátil z cesty do východních Čech, seděl Josef Šíma a celé dny jen tupě pozoroval jakousi skvrnu na stěně v kuchyni. Nemluvil už několik dní, a když se děti pokoušeli vpravit do jeho pevně sevřených rtů alespoň pár lžiček vlažného slepičího bujónu, v lepším případě trhl Josef Šíma prudce a odmítavně hlavou, v horším jich sice pár pozřel, ale jen proto, aby je v zápěti vyzvracel. Vy jste tam, tatínku, neměl jezdit. Seděl, mlčel a zíral do té zdi. A tomu pěkně prosím lidi dřív neřekli jinak než druhý štercl. Taková s ním bejvávala sranda. No a dál to zatím nemám. Kdo to byl štercl? Zeptalo se mě to dítě z archivu. Komik, řekl jsem, zrovna jako já. Můžu to rozjet? Jo. Tak jo, tatínku, zasmála se. Šváb. Proboha, kdo je to Šváb? To je vaše krycí jméno, vysvětlila mě. Šváb? Ten hnusný brouk? To mě chtěli zlikvidovat jakožto Švába? To je přece správná věc, zlikvidovat Švába. Vždyť tohle by si mohli prospěvovat i děti na letních táborech. A kdo je to Janský? Co je to KTS a pramen? To je krycí jméno osoby, která vás udávala. Podívejme. Janský, jméno jak vystřižený z červený knihovny. Teď už z těch jmen je jasný, kdo je dobrý a kdo zlej. Šváb a Janský, černej a bílej klobouk. Kdyby někdy vyšel v novinách titulek Janský zlikvidoval Švába, tak kdo by mě pro boha asi tak politoval? Nějakej jiný Šváb. Tady máte odůvodnění k založení spisu. Agenturními prostředky bylo zjištěno, začínala ta detektivka, že jedna z jeho povídek byla vysílána v kulturní relaci Rádia Svobodná Evropa. Vybavila se mi moc hezká kapitánka Kolářová a taky Vánoce a Dzeržinský na zdi a hlavně to, jak ji pořád zajímalo, co budu dělat s honorářem.
0: Je tady někde jméno Kolářová? Kapitánka Kolářová, zeptal jsem se.
2: Není.
0: A Pačes, Daniel Pačes, Estebák to byl, hodnost nevím.
1: Toho tu nenajdete, zatřásla hlavou. Jak vlastně zjistím, kdo na mě donášel, když nevím ani to, kdo to byl Jánský?
2: Měl byste to pochopit ze souvislostí.
1: Ježiši, zanaříkal jsem.
2: Co pak?
1: Je to možný, jaký krávoviny jsou tam uvedený?
2: Co pak já jsem někdy mluvil o úpravě hraničních vztahů s MLR? O trestné činnosti Bohuslava Chňoupka?
1: A že mám rád Hrabala, to bylo taky trestný?
2: Popojedem? Zeptala se.
1: Popojedem. Vzdych jsem. Už bych rád vypátral nějaký ty souvislosti.
0: V neděli dne 6. března 1988 kolem 10. hodiny navštívil pramene v bydlišti J. Švejda, mimo jiné osoba taktéž sledovaná. Svoji návštěvu zdůvodňoval tím, že se měl společně se Švábem zúčastnit církevního obřadu na Pražském hradě. Protože však jmenovaného nezastihl doma, rozhodl se vyhledat pramene, aby se společně zúčastnili tohoto církevního obřadu. Informoval o tom, že se počítá s otevřeným vystoupením věřících na podporu zabezpečení náboženských svobod, odluky státu od církve a podobně. Po zjištění, že se pramen nemůže uvolnit, odešel, aby se ještě zastavil v bydlišti pro Švába.
1: Švejda je můj kamarád Píďa, vysvětloval jsem slečně u monitoru. Chartista, ale za jakým pramenem šel?
2: Popojedem?
1: Takže jsme popojeli a chvíli mi to trvalo, ale po pár stránkách jsem byl konečně doma. A seděla v čekárně a když jsem se před ní najednou zjevil s ofocenýma stránkama svýho spisu, překvapeně sebou trhla.
2: Tak kdo?
1: Dívala se přitom na ty listy, co jsem držel v ruce.
2: Jánský.
1: Kdo?
2: Jánský, náš přítel Hora, vzpomínáš? Společný Vánoce, společný narozeniny, přijeďte k nám pobejt, to je Jánský.
1: A pak jsem dodal, tak pojďte, paní Švábová, zbytek probereme někde u oběda. Nechápavě zkrabatěla obočí a u oběda ještě víc a potom už jen strnule a vážně seděla a nevěřícně listovala spisem.
0: Víš, co mi říkala ta slečna, co mi to pouštěla, když jsem se smál tomu, jakýže blbosti tam jsou?
1: Řekla mi, já bych se tomu zas tak nesmála. On je dneska každej chytrej až na půdu, ale věřte mi, že by je v nějakém momentu ani tak nezajímalo, co přesně máte ve spisech, ale to, že nějaký spis vůbec máte.
2: Mohl byste se v tom vláčku ocitnout taky.
1: Ve vláčku? Pronesla A nepřítomně a na okamžik zvedla oči od těch lejster a protože jen málo kdy čeká na mou odpověď, úžasle dodala.
0: Proboha, já úplně zapomněla, že když jsem byla v 68. v Západním Berlíně, tak ten, co nás pozval, se jmenoval Hans.
2: O jakém vláčku si to vlastně mluvil?
1: Nevím, jak to myslela, ale mám pocit, že tím chtěla říct vláček na Sibiř.
2: Co budeme dělat?
1: Řekneme mu, že teď už víme, že byl fízl a svině.
2: A co dál?
1: Ohrožoval nás.
2: Naše děti ohrožoval.
1: Nenávidím ho. To je taková. A protože nemohla v tu chvíli najít žádný vhodný slovo, tak jsem navrh se nepa sérieux, ale ani jeden z nás se tomu nezasmál.
0: Seděli jsme v hospodě a povídali a protože se mezi ostatní dostanu už jen zřídka a taky, aby řeč nestála, tak povídám, a co je vlastně s Martinem? A oni na mě zůstali civět jak na idiota, protože Martin před pár dny spáchal sebevraždu.
1: Konečně našel dobrý místo v Plzni. A jelikož se jednalo o místo vedoucího kulturního odboru, tak potřeboval lustrační osvědčení. Podal jim tu obálku s osvědčením, aniž by ji předtím otevřel. Prostě přišel a s úsměvem řekl, tu máte, smutně mi to vysvětloval Venca, jenže on byl lustrovaný pozitivně.
0: Jak je to možný? Užas jsem Martin?
2: A Venca mi pak vysvětloval, že když byl Martin na vojně, tak se nějak připlet k tomu, že na čáře chytili nějakýho chlapa, co chtěl přejít přes hranice, a on jako člen eskorty, která toho chlapa převážela, musel někde něco podepsat, něco jako dodací list, a tím pádem se jeho jméno ocitlo v jistých spisech.
1: Ani to neotevřel. Chápeš to, jak jsi byl jistý?
2: To je v prdeli, vzdychl jsem. Natáhl si v garáži hadici z vejfuku do auta nebo tak nějak, ale nikdo z nás to neví přesně, jak to vlastně bylo.
1: Na Martinově pohřbu hráli Náhrobní kámen.
2: Pane bože, jak já tuhle tu písničku nesnáším.
1: Intermezzo. Medvěd se pustil do podnikání a pořídil si takovou středně velkou a středně nobl vinárnu, v který jsme se občas scházeli. Spíš dost často. Seděli jsme tu jednou a rozebírali ten zásah na Czech-Techu, protože Medvědův syn v tom mlynci byl. Je jasný, že Medvěd syna bránil a my jsme s ním souhlasili. Venca Popelka povídá, jedna věc se jim podařila. Představte si, že jak jsem starý, tak když někde zahlídnu policajta, hned si automaticky šahám na kapsu, jestli u sebe mám občanku. A to je mi přes 50. Takovýhohle neurotika ze mě udělali. Už za to je nenávidím.
2: Jsou to furt ty samý kurvy, povídá tam jeden chlap, co nás asi poslouchal od vedlejšího stolu. Já bydlím na vesnici a co myslíte, že dělají policajti u nás? Na všechno serou a jediný, co je zajímá, je dávat dejchnout. To jediný, co je zajímá, je to, aby vás skasírovali. Tak lidi nemají chlastat, když říděj, řekl jsem. Pane, na vesnici jezdí do hospody každej. Na tom ta hospoda funguje.
1: Nedávno, řekl Medvěd, jsem zažil něco horšího. Chytli mě u hvězdy a ani mi nedali dejchnout.
2: Podnikatel, vinárna, no tak to budete mít drahý, řekl mi jeden z těch šmejdů a já nemohl dělat nic, protože jsem byl sám někde tamhle v prdeli u letohrádku hvězda a ke všemu ve 3 ráno. Tak jsem jim dal tržbu, celých 18 000, co jsem měl u sebe.
1: Do prdele, řekli jsme. To snad ani není možný.
2: Co myslíte, že ty lumpy zajímá? Štětky a prachy. Nic jinýho.
1: A nebo v těch autech chrápou.
2: Zlatej rusňák, řekl jsem. A všichni až na toho chlapa odvedle jsme se zasmáli.
1: Co pak s ním asi tak je?
2: Takovýhle blbové jako on mývají dneska různý bezpečnostní agentury.
1: Dejte mi alespoň pár kluků, povídám Alešovi.
2: Intermezzo.
1: Pane, říká taxikář, jste v pořádku? Když jsme poskočili a zůstali stát v ulici za Klárovem, protože do nás zezadu narazilo černý BMW, který muselo jet nejmíň 100.
2: Jo, řekl jsem jenom v mírném šoku.
1: Tak takhle teda ne, souká se taxikář z vozu. Tohle ti ty grázle neprojde. A v momentě, kdy otevíral dveře, tak už před ním stál policajt a rozčileně na něj křičel. Chceš přijít o papíry? Chceš o ně přijít? Protože já to můžu okamžitě zařídit.
2: Vylez jsem taky ven, abych dosvědčil, že můj taxikář je v tom opravdu nevinně, a jen na okamžik jsem zahlíd tvář řidiče BMW a vidím, jak něco šeptá chlapovi, který k němu přistrčil hlavu ze zadního sedadla. Policajt řekl taxikáři už trošku klidnějc, že má smůlu, že se zkrátka odstnul v nepravej čas na nepravým místě a že nějak to uzavřít musí, takže mu dá celkem přijatelnou pokutu a ať už kouká zmizet.
1: Taxikář to pochopil velmi rychle, bez dalších řečí zaplatil a protože jsem se tam furt motal a čekal, jestli si mě řidič pačes všimne a jestli mě pozná, tak mi řekl, ať si klidně sednu a že můžeme pokračovat.
2: Do prdele, ulevil si, když jsme se zase rozjeli, co zmůžeme proti policajtům.
1: Víte, kdo byl ten vzadu? Zeptal jsem se ho.
2: To byl pane ministr a ke všemu ze strany, kterou jsem volil.
1: Do prdele, řekl taxikář.
2: Ať jdou všichni do prdele. To zpoždění vám nezapočítám.
1: Věřte mi, pane taxikáři, že my dva bysme nezmohli nic ani proti tomu šoférovi, řekl jsem si v duchu.
2: Napíšete mi věnování,
1: proto jsem tady, paní.
2: A mohl byste mi tam napsat Karlovi, mýmu starému Bejkovi?
1: To já nemůžu, paní, to po mně prosím vás nechtějte. Já tam můžu napsat třeba Karlovi srdečně nebo Karlovi přátelsky. ale to o tom starým Bejkovi, to tam musíte připsat sama. Vážně by to nešlo, on by se Karel neurazil. Ani náhodou, paní. Ale když, tak mu tam nakreslím kytičku pro štěstí. Tak jo, ukončila ta paní posmutněle naše malý smlouvání. Už jich asi moc nepřijde. Ulehčuju to knihkupkyni Hance, s kterou se znám už léta. Můžem zavřít krám. Počkej ještě chvíli, tak pro koho jsem kupovala ty chlebičky a piva? Co teď budeš psát? Zeptala se a podala mi další plechovku. Vo fízlech, odpověděl jsem s plnou pusou vajíčka z takového toho chlebíčku, co na něj člověk potřebuje spíš příbor. Vo fízlech? No, byli jsme se ženou v Pardubicích v tom archivu a tam mě to napadlo. Řekl jsem si, že bych se měl rozpomenout na některý svý policajty fatal, policajty svýho života. Jeden můj bývalý spolužák je v Cibulkových seznamech. Řekla skoro šeptem, jako by se bála, že nás někdo uslyší. Jeden bejvalej spolužák? Tak to máš celkem dobrý. Stejně, řekla Hanka. Stejně mi nejde do hlavy, jak to někdo z nich mohl podepsat.
0: Jsou lidi, co podepíšou cokoliv. Třeba i smlouvu s ďáblem, protože na něj stejně nevěřej. Nevěřej na to, že peklo má zdi tlustý 40 000 kilometrů. A plane v něm oheň bez světla.
1: Cože? To jsem někde vyčet. Hele, vsaď se, že tamhle ty dvě slečny si k tobě jdou pro autogram, šeptala povzbudivě a když nad dveřma klinknul zvonek, zeširoka se na ně usmála.
0: Komu?
1: Zeptal jsem se. Mně, řekla jedna z nich a podala mi knížku.
0: Vy byste mohla být Markétka.
1: Takhle nějak si představuju Markétku. Promiňte, já jsem Lucie. Hele, a jdou další, šeptala mi Hanka.
0: Komu?
1: Ivetě. A mohli byste mi tam napsat k narozeninám?
0: Milé Ivetě, k narozeninám, srdečně a upřímně, a ještě přiděláme kytičku a ne jenom jednu, ale protože má narozeniny, tak to musí být rovnou tři. Mlel jsem, aniž bych zvedl oči, a pak jsem natáhl ruku pro další knížku.
1: Komu? Pavlovi.
0: Jen tak nebo k něčemu, blížej se Vánoce, tak třeba k ním.
1: A konečně jsem zvedl hlavu a koukám do krásných očí paní Horový.
0: Ahoj,
1: řekla mi mile. Ty se nás teď nějak straníš, my jsme ti něco provedli? Zmohl jsem se v té chvíli jen na něco jako úsměv. Ale asi se mi moc nepoved, protože se mě zeptala.
0: Proboha, není ti něco?
1: Intermezzo. Seděl jsem jednou ve stromovce na lavičce v hlubokém stínu obrovského dubu a z toho úkrytu jsem pozoroval holčičku malou, asi tak 7-8 letou, která se tu proháněla na kole po stezkách. Občas dost riskovala, protože pouštěla řidítka a zvedala přitom ruce nad hlavu. Byla to krásná holčička a jistě šťastná jak blecha v tom krásným jiskřivým předjaří. A pak před ní zastavilo policejní auto a ten, co seděl vedle řidiče, vylez ven a beze slova jí vypustil ventilky. Aleš mi řekl, že z toho, že jsem jí to podepsal, dělám zbytečnou vědu. Medvěd řekl, že by to nepodepsal a ať si láme paní Horová hlavu. Venca Popelka řekl, že by tam napsal něco jako nazdar, ty zasranej fízle, tvůj Šváb.
0: A mi neřekla nic, protože mě zná.
1: Zpráva z tisku. XY byl evidován jako agent STB. Ale podle rozhodnutí soudu z toho nelze vyvodit, že byl agentem tajné policie a že s ní spolupracoval. V červnu 2004 městský soud v Praze navíc rozhodl, že XY byl ve spisech STB evidován neoprávněně. Což je konec. Lisolaje, 23.6.2006, 19.21, Petr Šabach, krycí jméno Šváb.

vždycky ta představa na začátku je úplně jednak mylná, vždycky to dopadne úplně jinak, než si člověk myslí. Začal jsem psát v podstatě povídku s tím, že ale bych chtěl, aby byla širší, aby to byla taková novelka, což v podstatě je ten občanský průkaz, není žádný román, že to je taková novela. Napsal jsem asi 30 stran a došlo mi, že ten občanský průkaz je natolik tmelící materiál těch věcí, že by to mohl udržet pohromadě jako nějaký svorník. Najednou začalo naskakovat ty věci, že když se člověk vypotácí z těch mlhovin, jenom nějakých pocitů, ne, které nejsou formulované, tak nějak najednou to funguje, protože jednak je tam ta posloupnost, že jo, tak jsem si říkal, no jo, tak vlastně teď já bych se taky mohl mrknout, jestli na mě v těch archivech něco není. A to už jsem ale psal, tu občanku, a pořád jsem čekal na to, až se mě pozval do těch Pardubic, a o toho jsem si strašně moc sliboval, že by to mohlo tý knížce dát nějaký jiný směr, nebo tak nějak. Napsal jsem asi 30 stran a říkal jsem si, že tomu něco chybí, tak jsem přemýšlel, co by to asi tak mohlo být, a vzpomněl jsem si na to, že Aleš Komanda, můj dávný přítel, má tyhle ty básničky, tak jsem se mu ozval. Sešli jsme se asi dvakrát, třikrát, vybrali jsme do toho ty básničky a to mě ještě víc pomohlo, protože zase se mi psalo tak jako radostně, veselé a měl jsem pocit, že v tom nejsem sám. Vzpomínám si, že první jarní den mě přišlo vyrozumění, teda, že tam mám do těch Pardubic, abych se tam dostal. Tak jsem tam jel, plný takovýho jako očekávání, protože jsem věděl, že tam na mě něco je. A byl jsem ku podivu trošku zklamaný, až potom jsem si říkal, ježišmarja, naopak měl bys být šťastný, že tam prostě nenajde člověk třeba svý kámoše a tohle, protože ten, který byl ten agilní, teda, který o mě nějaký ty informace předával, tak to nebyl můj kamarád, je, to byl známý. No, takže takhle. Pak jsem myslel, že žádný Pardubice mě teda nepomůže, že už se z toho musím tak nějak vymotat, víceméně jsem je tam jenom tak nějak zmínil, no a pak už jsem si říkal, třeba to uzavřít, no. Krycí jméno Šváb je autentický, to jsem na to zůstal zírat, protože já jsem hlavně nevěděl, že ty sledovaný měli krycí jména. Tam prostě není Šabach, jo, tam je Šváb, jo. To je v rámci nějakého utajení, proč mi nevybrali nějaký ještě. Tak já jsem zvyklý od první třídy, že by říkali Švabachu a Žábo a takhle, že jo. Ale Šváb mi někdo přísal neřekaně ve škole, já jsem nebyl žádný rváč, ale za Švába bych dával ránu pěstí, jo. No, takže to jsem na to zůstal čumět a ke všemu ten, co na mě teda donášel, tak to takový pěkný vybrali, jo, jak z červený knihovny Janský, jo, takový hezký, on se měl úplně jinak. A Janský a Šváb, tak ten kontrast, to jsem teda fakt dlouho vydechával, jo. Mám to tady, já to můžu ukázat, ty papíry. Vypadá to příšerně tu černou fixkou, nebo co to je, nějaká barva na tom spise, jo, tam jenom holý Šváb, jo. Strašná ponurost toho spisu, co? A kde jsem to, tady, je to tam, černý na bílém, vypadá to příšerně, co? No, takže tak na to vypadalo. A takhle, není to celý, někde v krabici to mám, ještě ten zbytek, ale takhle je klasická stránka, vypadá takhle, jo. Můžeme ocitovat. Jak všichni říkají, že STB měla všechno jako dobře, ne, to úplně nesmysl. Tak, Na mém příkladě, jo, tady. Petr Šabach v minulosti pracoval jako knihkupec, že byste sem nepracoval jako knihkupec, já mám střední knihovnickou školu, ale někdy jsem ani v knihovně nepracoval, ani jako knihkupec. Pracoval jsem jako inventurník u středočeského nakladatelství a knihkupectví. Takže knihkupec, jo, první blbost, jo. Naposled pak jako administrativní pracovník na Akademii výtvarných umění, to souhlasí. V současné době nemám stále zaměstnání. Jako člen Svazu českých spisovatelů, já jsem nikdy nebyl členem Svazu českých spisovatelů, využívá jeho studijního fondu. Vůbec žádný studijní fond jsem nikdy nevyužil, měl jsem jenom stipendium. Jo, a to je celý. Prostě aspoň tohle by mělo být v pořádku, že když už vedli na nějaký spis. Jo. Agenturními prostředky prvního oddělení druhého odboru STB Praha bylo zjištěno, že jedna z povídek z jeho povídkové knihy, která mu byla v tomto roce vydána v nakladatelství Československý spisovatel, byla vysílána v kulturní relaci Rádia Svobodná Evropa. No a to je právě ta absurdita, to byla knížka, která tady vyšla, že jo. Tak jako na základě toho oni na mě založili ten spis, jo. Já jsem tenkrát seděl v práci a přišla nějaká paní a tak si se mnou povídala, ta je tam popsaná v té knížce.
A oni zřejmě potom kontaktovali pár mých známých a ty se s nimi asi nebavili a jeden z nich teda jako asi něco potřeboval, jo, nějakou výhodu nebo něco, nebo je to prostě jen takový idiot. Tak ten jim na to kejf a chodil tam na mě hlásit takový věci, jako že jsem byl třeba v hospodě, nebo že jsem tamhle zase v druhý hospodě vyprávěl nějaký vtip, no to tenkrát říkal každý, že protistátní vtip, ježišmarja, a takovýhle blbosti a oni sami ho asi za dva roky poslali prostě do háje a řekli mu, že to jako za stolik času nemá, aby sbírali jakýhle pitomosti, takže já mám ten spis je ukončený někde, no těsně před sametovou revolucí, tak nějak mi ho ukončili s tím, že za 5 let se na mě podívají, no a za 5 let už jako, za 5 let, no. Takže takhle, no, je to tady takový zmatený, nebo podívejte na tuhle větu, jmenovaný je obdivovatelem spisovatele B. Hrabala. To je dobrý, co? Kolik lidí by muselo mít spis, jo, založený na základě toho, že byli rádi Hrabala? Já nevím, to fantastický. No, anebo že nejenom jako uměleckého, ale i životního stylu. Obdivoval jsem to, že chodil do hospod a tam pil pivo, jo. Velký obdivovatel Hrabala. Já Bohumila Hrabala miluju, to je velký můj učitel guru, nebo tak, i když samozřejmě jsem se nikdy nepřiblížil ani k jeho ponožkám, nebo tak, ale... Já mám rád humor, že jo, v literatuře a takže jsem ho vyhledával a já si ho najdu všude. No a Hrabal, taky, že po Švejkovi je to mý, kdyby v takový pomyslný nějaký knihovničce, tak já ani nevím, no toho Švejka bych dal asi před Hrabala a potom hned jeho a teď on to taky odjakživa přiznával, kde jsou ty jeho inspirační, jak on říkal, ponorné říčky. Hrabal mě učil hlavně taky to, aby věci nezůstaly bez pointy, jo. A já jsem prostě ten, který tu pointu vyhledává, i když čtu, jo, tak já vím, že každá literatura má mít trošku záhady a prostor na domýšlení a tyhle ty věci, ale já jsem ten, co prostě, když tam tu pointu nemá, tak vrčím, jo. No, ne, že bych nečet třeba těžší literaturu, než sám píšu, to samozřejmě, že jo, a velice rád, já jsem celkem, myslím si, takový jako slušný čtenář, jo. A teď už ne, teď už taky kecám, ale bývalo. Ale pořád rád čtu a miluju příběhy a to všechno mám v Hrabalovi. Miluju příběhy, miluju humor a pak ještě něco navíc, že jo? To, co se tak blbě definuje, to znamená ten styl, že jo? Tu duši, no. Já nevím, jak to mám nazvat, ale tu duši, no. Když se budeme bavit o těch 60. 70. letech, tak já jsem nemohl mít jiný než negativní zkušenosti s policií, protože policie nás pořád pronásledovala, že prostě šli po nás kvůli tomu, jak jsme vypadali, jak měl někdo prostě vlasy do půl uší, tak už jako ho kontrolovali. Tady v těch časech dobře přežívali právě, ono je to v té knížce tak jako v okrajově, ale ty hospody, které byly jako nabitý od rána chlapama v montérkách, na ty všichni kašlali, jo. Oni přišli na svačinu, že v 10 a odcházeli úplně ožralí v 5 odpoledne nebo tak nějak. A v životě se nepamatuju, že by policajt měl tolik odvahy nebo drzosti, nebo co, že by k ním přišel a řekl jim občanku, by ho asi zmlátili nebo poslali přímo někam. Ale jak viděli někde nějakýho kluka, že jo, který nevypadal přesně podle nějakých jejich představ, tak okamžitě po něm, jo. Tady v Dejvicích žili frajeři, kteří měli třeba dlouhý vlasy, ale nosili je schovaný po čepicí, jo. Ten si člověk říká, no tak čemu to vlastně teda bylo? On akorát někde na Majdánu mohl zatřást hlavou a před výstav a pak zas uličkama postraníma se odplížil. Mě taky ostříhali, když mi bylo asi 17, ale já měl ještě štěstí. Oni měli svý policejní holiče, jo, a ty to teda brali, to byly strašní modely, co oni jako vyráběli na hlavách. Oni totiž řekli, že má člověk vši, jo, na to. Oni jako pamatovali, aby měli nějak to podložený, aby to měli papírově, tak napsali, že u zadrženého byli zjištěný vši a tak ho ostříhali, aby jako neštířil vši, ale samozřejmě, že to byl nesmysl, protože paradoxně máničky nejvíc, jo, o ty vlasy se starali, ty si myli jak magoři každý den dvakrát, jo, a fénovali a znal jsem pár lidí, co si je žehlili a já jsem si jednou taky vyžehlil. Já ne, já jsem to nedokázal, ale kamarádka mě vyžehlila. Jo. Přes hadr mokrej, aby se to nespálilo žehličku. Dneska to vypadá možná legračně, ale já byl nešťastný, že já jsem měl takový jako nepřímo kudrnatý, ale vlnitý, mi to připadalo málo chlapský. No takže takhle, po nás šli jako po máničkách a to ve mně už nikdo nezruší ten pocit. Já
prostě mě je teď 56 let a já jdu po ulici a potkám policajta a já si fakt podvědomě šahám, kde mám občanku, ve mně prostě ten reflex zůstal, jo. Jak zbuzovali tu hrůzu a tyhle ty věci připadaly mi vždycky takový, že jsou o moc starší, oni nebyli, že oni byli stejně starý. Nemám k policii moc blízko. Oni teď vypadají líp, protože jsou takový aspoň trošku sexy, jako jo, ale zase se chovají jako, mně to připadá spousta těch policajtů, že se chová jak herci v nějakých amerických filmech nebo tak, jo, to člověk vidí na té chůzi a tak, oni to mají dobře odpozorovaný a ono je to možná dialektický, že policajt se dívá na film, kde je policajt a ten policajt se chová podle něj a tenhle ten zaskouká na toho na ulici a to, já jsem přesvědčený o tom, že policie někde na světě asi bude trošku lepší než u nás, ale nikde to nebude zřejmě úplně ideální. Přece už si tak anglická policie, že je dobrá, nebo nějaká taková země, jako, kde jsem nikdy nebyl a kde si myslím, že by to mohlo celkem být lepší, Dánsku, co já vím. Policie je taková, jaký je stát, že jo. A jestliže tady ten stát byl 40 let devastovaný úplně ve všech ohledech, to znamená nejenom ekonomicky, ale hlavně morálně a tohle, no tak ta policie samozřejmě je přesným obrazem toho systému, tak tady nemohl nikdy v těchto letech vzniknout nějaký aspoň trošku přijatelný typ poldy, který by měl 1,80 m a maturitu, jo. A takový ten, který, když ho zastaví na ulici nějaká cizinka, tak jí schopný vysvětlit, tak se dostane na hrad. Ještě teď pořád vidím, jak jsou bezmocní, jak se nedomluví, jak prostě vytrvale mluví na ty cizince česky, že jo, a teď ta úroveň je příšerná, prostě ukazují směrem k hradu a volají něco, co si myslí, že je nějaký slovo, třeba říkají růhe, jo. Ta knížka je ku podivu, já jsem si to vymýšlel úplně minimálně, to je hodně autobiografická a protože jsem to zabydlel těma svýma kámošema, který opravdu jako fungujou, jsou a věděl jsem, že se jim to dostane do ruky, já jsem ani nemohl. Tady ta Davidce, to je taková vesnice, tady se všichni známe, já jsem si tam nemohl moc vymýšlet, protože bych se pak dostával do situací, jako co kecáš, takhle to nebylo. Samozřejmě, že když člověk píše, no tak musí vzít příhodu, která nebyla tak úplně senzační a zkouší si něco udělat, že, aby jí právě třeba zase vypointoval, nebo tak, ale většinou my jsme si už tenkrát k těm příhodám domýšleli ty pointy, to, co tak jako brousilo, jako se brousí kameny, že, aby z nich teda potom něco bylo pořádného. Tady byli všichni mistři na to, že se něco stalo a ono toho nebylo zase tolik, ale druhý, třetí den už to běhalo po hospodách, už k tomu někdo něco dodal a jak se to takhle vyvíjelo, tak pak už to byla za týden příhoda jako stehno. Všichni jsme se tomu smáli a přitom vy to znáte sám, že takhle to většinou v životě nechodí. Při každém psaní neustále člověk slučuje dvě, tři reální postavy do jedné, protože jedna postava nestačí obsáhnout tolik věcí. Že? Jsou tam reální postavy, je tam reálný Charlie, i když to jméno jsem si počul zase od tady Davidskýho Charlieho, ale zase se mi to líbilo víc, protože jako kdyby to bylo jenom Karel, přece mu to Charlie, že? Takový. Je tam naprosto reálný Aleš Kovanda, který tam má ty básničky, tak jeho příběh je tam, ten je úplně realistický, tam není vymyšlený vůbec nic. Tak něco si člověk musí přebarvit. Já jsem si třeba hodně přebarvil to natáčení toho Vávry, kterého jsem se zúčastnil, ale zdaleka ne jako běsnící mánička s láhví vodky. Já jsem to pozoroval přes ulici schodníku a měl jsem kočárek s ročním synem. Tam to zase nebylo tak divoký, některé momenty tam byly už taky náznakový, to vyloženě jako svádělo k tomu to dopsat, jo, protože tam, no, tak třeba viděl jsem tam holku, která byla do půl těla nahatá, no, tak to. A potácel se tam 2-3, nebo možná, že 20-30, jako slušně, ale že by to byla taková divočina, to ne, jo. To by asi z toho ten Vávra utek, jo, z toho, co já tam popisuju. No a samozřejmě, že tam nebyl, to ne, jo. To by asi z toho ten Vávra utek, jo, z toho, co já tam popisuju. No a samozřejmě, že tam nebyl ten můj policajt, který mě provázal.

0: dát k novému roku. No. Na tohle, když dá člověk dohromady, no, tak má za chvilku vystaráno, už má skoro knížku.
1: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného spratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejen, že měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Už se vrátil můj bumerang?
3: Ľutujem, pane, ještě ho nevidím.
2: James! Ty nezabalzamovaný vodca proletariátu! Já se tě nepýtám, či ho vidíš, ale či se už vrátil.
3: Já už rozumím, pane.

0: No já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhofer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve Stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli. A jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve Stanech. Byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve Stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhofer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritý nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šaroufra to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Dertlerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okrašťa poste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhofera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co se stalo, no, nedá se nic dělat, no, jsou to svíně, no. Ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěný a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kudel. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? No říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. No jsme šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celou dobu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašné pozdvižení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo, já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo, oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, kde jsme to poslouchali a furt se ozývalo, oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vydrž chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl, co, jo. A hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo, oh no, oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase, oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal,
1: dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozbrátil tu verandu na cimpr campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriema to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobí. Oni mu řekli, to bylo tak na čepicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře. Ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka. Z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku. Ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písničky. Ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a ty tam chodil, oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. A on říkal, že mě děláte legraci, ne? A říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet Baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to? A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkal, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film Mackenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle se na tu stoličku vysápal, jo. Teď si tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt banjo hraje Cis, proč?
0: Marko Čermák říká, že se trošku přehmáte.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. takt housle hrajou Cis, z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijďte.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuly ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, tam základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, a teď začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Vester, já vás zabiju.
0: To všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomíre, podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel. Přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý bodnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, jestli...
2: Zajodluj! Your lady, your lady, your... No správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště, no.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

0: Vladimír, si si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřitky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslíte si, jo? Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako takhle to podívat, jako by taky já. A teď on jako by projde, a teď asi jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš, a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne, je mrtvý, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a myslím si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, my jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byly tisíce, byly desetě tisíce, miliony špačků, teď to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, no. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky Rorís a Raroch a Síček a Vlaštovka a Koňadrá, to... Ne, tam byli výhradně špačci. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu, což je neuvěřitelný. Já bych se to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. A on přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli, zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal voznak, zasloužili mi to. Takže Vladimíre, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s ním objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned zpočátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říkal, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to. Ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý. Důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověče. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachsají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, že jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo, ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračovalo. Ten plukovník byl za chviličku a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler, jo. A teď tam nastoupil a řekl, Was macht der Spieler, kommst mit mir, Sieg! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byl, jo, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni Sieg! Heil! Jo? No to bylo neskutečný vlastně. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, pak do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle, úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, duto ranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě. divadlem Husa na provázku, a nebo divadlem na provázku, jak chcete, prošlo strašně moc lidí. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, tak tady budeme do rána. Kdybych měl na všechny aspoň krátce vzpomenout, tak tady budeme ještě déle. Ale mě to nedá, já musím vzpomenout aspoň na některé. Já začnu netypicky. Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás mladší si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdeněk Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdeňka Pospíšila a řídil mu Tatraplán. A to nebyl jen tak ledajaký borec. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdeňal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdeňkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdeňku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaké fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a on najednou říká, čo vole šalter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, čo blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo volí. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd, a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo v plamenech, jo. Ten Zdeněk Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byl strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve čtvrtém poschodí, on čo voli, vyznutí ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchly dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápěti zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zase někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracky zbrojní glit, rozumíš, já ti nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten vožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo. Ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho vožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi. Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lari, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak mě to absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas. To bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Teď jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, teď jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili na, to je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo, tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam, jo. Čili to mělo i svoje výhody, no. Jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Talské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velitel těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam nebylo, tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo. A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Ty vypadáš jak Džugašvili, jo. Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jo? Jsme nikdy nepotřebovali, že jo? Jsme měli tebe, tak co jako si... Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo? Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo? A ty jsem zahrál... Já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal. A Larry, no? Co?
1: Zabiju.
0: Co?
1: Zabiju.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy. To bylo, on byl, hrál do té doby Míru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu na dvojkole a poprvé v životě. Já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš. No. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem. Pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit. Sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli. My jsme projeli, já jsem si říkal, no, Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo. Jenomže Vicky Ružička, kameraman, řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýskej lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, podívej se ty... krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Krytová, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám, to je vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte: ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, to položil. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Frýdku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi on. Tak se nezlobte, naschranou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude si omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinu: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Jožko Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt. Keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt: Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká: rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava, a ty si uvedomíš, že za svoj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z týchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla Na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal: mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle Na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? A říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších, tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucích zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo. S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, ale jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu, ty celní prohlášení, tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, osm náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, to jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj, ale Tuček taky meze šicí stroj. A kdo je to Tuček? To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj. No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáníky, proboha, kde jste na to vzal, člověče? Já jsem šetřil z diet. Jsem musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovouhle dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte. 1000 korun? No a kolik jste si představoval? Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil. Dejte mi 500 a táhněte k čertu. No to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co? Neuvěřitelný člověk. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já nejdu. A už bylo hotové, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo. Co je? Moc si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítán.

0: Skoj, rejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
1: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
0: Výborně, dál. Ano. Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
1: Poženu svinským krokem.
0: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
1: Jo, už. V tom případě, pardon.
0: Ne.
1: A kdybyste chtěl, tak...
0: Ne, já to nechám, úplně na vás.
1: Výborně, tak jsem přijatý.
0: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadně, takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
1: Ano.
0: Nechaj se, prosím. Urážet spropitný.
1: Pane vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím spropitným jako co vyšacuju,
0: jo,
1: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
0: Výborně, pane hlustvý sihák, jste přijat.
1: Děkuju, ocivě, děkuju.
2: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe, kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl zřízení, a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovy nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. nebo

0: Popov. Prosím.
1: Dejte si pof.
0: Už jsem si ho dal.
1: Buchta. Přišel vám tady telegram. Poslouchejte.
0: Poslouchám vás.
1: Prijet okamžitě domů. Umřela babička.
0: Tak to bych okamžitě přijel domů. Kdo to umřel?
1: Babička.
0: Babička? Kulák bába zase jediná.
1: Moment, buchte. Jak to jediná?
0: Jediná bába.
1: Pokud já vím, tak to už vám umřela pátá.
0: Opravdu? Tady sám víte, pane Leitner, jak to utíká. Jak se říká, nadej může, baba musí.
1: Poslyšte. Vy jste tak početná rodina, že byste si zasloužili zřejmě vlastní rodinný hřbitov.
0: Byste museli být tím
1: dělat. Počkejte, budete ticho. Mě ovšem nezajímají vaše babičky. Ale zjistil jsem, že co jste na vojně, buchta, tak vám umřeli tři otcové. Co vy na to?
0: Co já na to? Že to v životě tak chodí, někdo má štěstí, furt kam koukne a na druhého padá rana za ranou. Já jsem hnedle každou chvilku, pane Leitnant, sirote, tři otcové.
1: Poslyšte, buchta. Není vám to nějaký podivný, tři otcové?
0: Ne. To byste musel znát naši rodinu. Jak držíme furt pohromadě, fotr co fotr, matka co matka, jak dítě co dítě.
1: Nebrdejte mi hlavu. Nemůžete přeci, nikdo nemůže mít tři otce, že ano?
0: Počkejte, ve městě možná ne. U nás na venkově jede všechno, pane Leitnant.
1: Poslyšte. Tak tři otce by vám nezbaštil ani císař pán. A ten už dovede zbaštit lecos, to si teda musíme říct.
0: Když stále je zdravý, jeho jasné císařské jasnosti.
1: Poslyšte, buchta. I to je přece proti přírodě.
0: Jeho císařská jasnost, že je proti přírodě. Tyhle řeči já nechci, pane Leitnant, který od vás slyšet. Já se nenechám kvůli politice zavřít.
1: Co to povídáte, buchta? Nemotejte mě, jsem jasně mocnářevý, zakuklenej anarchisto. Co jste měl z přírodopisu?
0: Co je to? Já z přírodopisu. A to se bude divit. Jsem, dvakrát jsem, propadl, jednou jsem neprošel.
1: Jednou jste co?
0: Neprošel.
1: Takže vy jste dvakrát propad a jdou neprošel.
0: Ano.
1: No tak to je dobrý, buchta. Velmi dobré. Protože vy jste musel propadnout. Samozřejmě. Morálně i intelektuálně.
0: No, nerozumím. Já jsem právě nemohl propadnout. Já
1: porozumíte jsem... velice dobře, buchta. Já uznávám, že vaši otcové byli kulturně navýší. Takže vy musíte uznat, že vám tři otce neužu ani podle říšských, ani podle přírodních zákonů uznat. To snad uznáte.
0: A tohle to já uznávám. Proč se tak rozčujete, pane Leitnant, kdybyste to řekl takhle, tak bych to pochopil býval, právě protože jsem to uznal a že jsem vám chtěl jako takovýmu člověku, který ho mám velice rád. Já byste mi taky umřel, pane Leitnant.
1: Tak se uklidněte, buchta, uklidněte se.
0: Tak jsem to právě udělal tak,
1: co jste udělal?
0: Že jsem v rámci vojenského utajení, všimněte si jednoho fotra po druhým pohřbil.
1: Tak se mě to líbí, buchta, no. Tak se mě to líbí.
0: Můžu jít, pane Leitnant?
1: Ne, ne, ne, doufám, že už nemáte žádného jiného otce.
0: Ještě jednou mám připravený.
1: Cože?
0: Na Vánoce.
1: Na Vánoce to je něco úplně jiného.
0: Děkuji, pane Leitnant.
1: Když trošičku rozumně promluvíte, to je úplně jiná řeč.
0: Můžu jít, pane Leitnant?
1: Ovšem, zajímají mě ještě ne. Zajímají mě vaši dědečkové. Pokud vím, tak jste posledního pochoval před třemi nedělemi, je to tak?
2: Od pane Leitnant, oni mají paměť, no, pilklí. Dneska na den je to tři neděle.
3: Oni tady tak sedějí furt, nezdají se, ale oni mají bednu. Jenže to nebyl poslední dědeček, ale nevlastní dědeček z prvního rozvedeného manželství.
1: Jaký nevlastní dědeček?
3: Jak to nevlastní dědeček?
1: Já tomu nerozumím, buchta.
0: No on se nám utopil.
1: Cože?
0: Plavili ty, jak tahají vozí husy, a on se v tom utopil.
1: Poslyšte, buchta.
0: Brybnice.
1: On že se utopil.
0: Brybnice.
1: Jenomže já jsem četl v telegramu, že mu spadly hambálka ve stodole na hlavu.
0: Vidíte, to on se utopil. Brybnice spadnou.
1: Jak to je?
0: To stalo v telegramu.
1: To stalo v telegramu. Vylžete, buchta?
0: To jsou ty mý rodiče. Co já jsem se jim toho...
1: Na mě...
0: Pane Leitnant, já furt, maminko, tatínku, podívejte se. Tamhle to velký, vlhký, mokrý, to je rybník. Tohle to suchý, za barákem je stodola. A on se utopí v rybníce a oni napíšou, že se na hambálka, že se nehambějí.
1: Poslyšte, já se s váma nebudu vůbec zlobit. Já vás nechám jednoduše zavřít.
0: A můžu...
1: Protože vojna je vojna! To musí uznat i cecha vojn se čtyřma fotrama. Poslyšte, buchta, odtud půjdete přímo k feldwebelovi Vašákovi a řeknete mu, aby vás dal zavřít se všema podstama.
0: Mohu opakovat?
1: Opakujte.
0: Aby něco nespěl, abyste nebyli potom tak kritik. Půjdu k feldwebelovi tomu dát, nechám se zavřít se všema fotrama.
1: Řekl jsem podstama.
0: Se všema podstama, ovšem, pane Leitnant. Může to být až po pohřbu té babičky, že?
1: Po žádný pohřbu, bude to hned.
0: No znáte naši bábu, vy tak ta bude koukat, že nejsem na pohřbu?
4: Vaše bába? Ať kouká jako suva. Když má takovýho nezvedenýho,
0: co?
4: Tohle,
0: vnuka,
4: to jsem chtěl říct.
0: Kdyby nezvedenýho, ale teď jste to řekli zavřenýho, teď babičku může na jejím pohřbu tepnout Pepka. Kam by jsme přišli, pane Rajetná? Pustěj mě, pustěj mě.
4: Soustředěj se, podívej se mě do očí a poslouchaj. Dolive, ušima.
0: Budu vás poslouchat do ucha.
4: Řekněte mi jako chlap, kdo vám posílá ty telegramy?
0: Buchta? Ty se koukáte hned jako čelnej myslivec?
4: Buchta?
0: Já se cítím jako Viktorka. Pane lejtnant, ty telegramy mě posílají.
4: Kdo vám to posílá?
3: Ty telegramy mě posílá teta.
4: A, teta, to jsem si mohl myslet. Jméno, příjmení, kde bydlí?
3: Já... Teta má příjmení a... Ovšem to by vám na nic nebylo, pač vy to stejně neznáte, ale kolik já říkáte, to neposílej mu už ty telegramy, co by to furt posíláš, to je taková její mánie, ona mi furt posílá tyhle telegramy. No je to teta, nekoukejte na mě, protože je to dcera od sestry mýho otce, s kterým oni byli sestry.
4: Vy to trochu motáte, já myslím, že to byli sourozenci, chcete říct.
3: Pane, já nevím, jestli jsou, ale byli určitě, pač táta na něčky ho Vánocích místo dárku, o tom vyprávám.
4: Takže to vlastně byla sestřenice. No jasně, to byla sestřenice.
3: To byla vaše sestřenice.
4: A co moje sestřenice? To byla vaše sestřenice.
3: Vy jste říkal, pokud jste pána moje ne.
4: No pochopitelně.
3: No ale nápadný mi to bylo. Víte, že jo? Že jsem si pál hrko, když Máňu vidím poprvé na prvním randeti a pamsím, jak to, že je mi taková povědomá, tak ona to byla moje sestřenice.
4: Na jakým prvním randeti mám tomu rozumět tak, jako že vy s ní máte dokonce poměr, Buchta?
3: Přesně tak, ovšem nevím, jak ona na to kouká, no ale je to poměr, jak jste to právě nazval. Tak Máňa je moje sestřenice, pro Krista pána.
4: Tak dost, povídám, Buchta. Počte, já už tomu úplně rozumím. Ona vám totiž posílá fingovaný telegram, je to tak?
3: Ha, no, kde mi na to vzala peníze? Normální, obyčejný, tyhle, co vybyli.
4: Ona vám posílá fingovaný telegram a vy jezdíte za ní se miliskovat, je to tak?
3: Já za ní jezdím, ale co jste to říkal?
4: Jezdíte se tam miliskovat.
3: Ale kde bychom na to vzali? My si dáme pusu, trošku se podstiskáme a zase jdu zpátky a se posadneme. To je všecko.
4: Takže když to všechno shrnu, tak to pochovávání příbuzných nemá s tím vůbec nic společného, že ano?
3: S mýma příbuznýma?
4: Pochopitelně.
3: No právě naopak, pane lejtnant. Zvlášť, když jste zjistil, že Máňa je moje sestřenice. Vy myslíte, že ona se se mnou miluje jen tak? Ta je takovej mazel, že já musím tuhle svou příbuznou, než mě dá vůbec pusu, ale pořádně pochovat, pane lejtnant.
5: Mé květákové hodinky ukazují, že je zase čas na poezii. Přečtu vám báseň s názvem Báseň. Stůj nad krajinou v krajnosti, jasně v noční jasnosti. Přej světu řádný světa řád, sprav jedinou ze 300 zpráv. Zni v poli sám jak polnice, jdi půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krásky dotkne se kraslice. Kapr celý z kapradatěl, mech v Mnichovi znachovatěl, nach si nahý šťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl zbobrovatěl, koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře. Dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit. V kaši kašel zašel, v hrdle výkřik zhášel, kde hrdličky se hrdelily, velbloudu se hrbyslily, na hřbetu mu zabloudili. V češtině jakoby vše spolu souvisí, text však není souvislý. Obezřetně užívej jazyk, uzený, a když tak tvou slovní smršť prokop diviš uzemní.

0: No.
1: Hello!
2: Hello, Yinka. How do you do?
1: How do you do?
2: Já jsem se ptal první, že jo? Koukám na vás, vy byste se ohromně uplatnila, kdybyste byla v tom, ve Svazarmu.
1: To myslíte, že vypadám jako tak vojensky?
2: No, a taky, že máte prima ránu, víte co?
1: Co vy mužský znáte z ženský módy, že?
2: Ano, většinou cenu teda, tu ale známe. To,
1: náhodou tohleto v Londýně strašně frčí. No tak, teda frčelo, že jo, pláč, já jsem to koupila ve výprodeji, ovšem. Víte, co to udělá v Praze? No?
2: Kulturní revoluce.
1: Jo? Myslíte, že jo?
2: Ne, já byl přerušený. Kulturní revoluci sotva. Podívejte, nechte to plavat. Keep smiling, jak říkají tady v Londýně.
1: No, jo.
2: Řekněte mi, jak se vám líbí London. To město, co to je,
1: teda,
2: co?
1: Teda, abych teda pravdu řekla, víte, no. Tak to je hodně smutný město. No.
2: Smutný, no to...
1: Tady snad i kanáři zpívají basem.
2: Ano,
1: a co je tady teda nejsmutnější, to je skopový.
2: Jo,
1: já jsem
2: to já.
1: Včera měla stek.
2: To já mám, kdykoliv si dám něco k jídlu.
1: Ne, já jsem měla skopový stek.
2: A přímo ten, jak to
1: přímo,
2: stydne,
1: no,
2: tak
1: no, a ten vám měl chuť jak vařený boty a tvrdý byl jak syrový. No, já jsem to ovšem takhle nenechala, já jsem zavolala kuchaře.
2: Jo.
1: A víte, co o mě na to, víte, co o mě povídal? Jo, milá slečno, já už jsem dělala skopový steky, když vy jste chodila na nočníček.
2: No, ne, tohle to.
1: Všem, já jsem mu na to řekla, tak proč to je neprodal už tenkrát?
2: Jo.
1: Ale tedy jinak, já vám řeknu, Angličani jsou celkem milí lidi.
2: Ano, to
1: ano.
2: Ano,
1: tady můžete chodit po trávníku,
2: ano, v tom, například i v tom Jekyll, v tom Hyde Parku. Parku
1: ano. No, no. A služby tady mají ohromný.
2: Ano.
1: Tady vytočíte telefonní číslo.
2: Jo.
1: Jo. A můžete si objednat teplou večeři.
2: A co pak to? To můžete u nás taky.
1: Jo. No jo, no, ale tady vám ho přinesou, že jo?
2: A jo. Musí utíkat, ale, že jo?
1: Tak to já nevím, jak to dělají. Ovšem, čistírny taky, to je taky
2: báječný. Jsou tady, jo?
1: No, nejen jsou, ale tady vám vyčistí flek z hodiny na hodinu, ale za minutu.
2: Za minutu,
1: no,
2: jo.
1: Víte, kam to spěje dál?
2: No to, když to takhle půjde dál, tak to vám jednou vyčistí flek ještě...
1: Ještě než si ho utkáte.
2: No tak to ještě nechci.
1: To ne,
2: jinak já vám řeknu, mně se líbí tady ten anglický smysl pro humor. Ten se projevuje všude, víte? Tedy ten se projevuje dole i nahoře. Tedy nahoře například tím, že zedníci na lešení, jo? Slyšejí hluboko pod sebou z ulice sirenu záchranky. Jeden se podívá na druhýho, pak na hodinky a řekne damnet, ovšem správnou výslovností, že ano. To jsou ale čilí kuci, ty sebou hodili. To ještě nejsou ani 4 minuty, co mi to kladivo vypadlo.
1: Z ruky, že jo?
2: No, odkaď asi taky. Ovšem, čím jsem strašně zklamaný, říkám tady v Londýně, je zdejší morál.
1: Jo, ano. Málo uvolněná, že?
2: Jo.
1: Ano.
2: Vůbec ne, ano. Skoro. Jo, prosím, tohle je země, v který vynalezli ty monokyni.
1: No.
2: No a já koukám
1: a tady
2: jako blázen.
1: Na ulici ani nic, jedna monokyně. Ani jedna.
2: No? Sukně jsou tu krátký, že ano, hodně, ovšem to je dneska běžný, to sukně jsou krátký v Rumunsku, to je
1: u nás,
2: všude samozřejmě, to mají dneska na celém světě, to mají mrzutý ty bázlivý děti.
1: Jak to?
2: No, myslím takový ty, co se chytají mámy za sukně, že nedošáhnou, víte?
1: Vám řeknu, Angličani jsou velice chladní.
2: Jo, vy študujete ty muže,
1: no,
2: že ano, jo.
1: Tedy mohla jsem srovnávat,
2: ano,
1: že
2: samozřejmě.
1: Tak ty jsou velice chladní. Tady například třeba přivede manžel k psychiatrovi manželku, která trpí takovýma jako stavama stísněnosti, ano. Jo. Ten lékař ji vyšetří, pak ji sevře do náručí a vášnivě ji políbí. A řekne tomu manželovi, tak vidíte to, tak tenhle ten lék potřebuje vaše paní každý pondělí, čtvrtek a sobotu. A ten manžel odpoví, no tak tedy v pondělí a ve čtvrtek bych jí sem vodit mohl. Ovšem v sobotu mám gol. Myslím vás, abych netápala ten anglický gentleman, neukazit. Ten anglický gentleman, ten patří k vám nebo nepatří?
2: No, jak se to veme, Jiřínko, toho poslali se mnou známí, po městě jako tlumočník, a ovšem já ho vůbec nemůžu potřebovat.
1: Ježišmarja, to je mi ovšem trapný, protože já tady o těch Angličanech jsem tak mluvila, že...
2: Ano jo, ale z toho si nic nedělejte, máš, pane. On neumí ani slovo česky, viď?
1: Jo, tak no tak to mi spad kámen ze srdce, viď? No. Všem, co je to teda za tlumočníka?
2: No, když jsem vám říkal, že ho vůbec nemůžu potřebovat. Teda, aha, on mluví trošku německy, to je fakt, viď?
1: Aha, no takže se domluvíte německy, viď?
2: No, jenže to právě se nedomluvíme, pač já neumím ani slovo. Já umím francouzsky a to zas on neumí, viď? No. Já bych se ho potřeboval zbavit nějak, rozumíte? Já nevím jak, já jsem zkoušel všecko možné, já mu zkoušel utíct, já zkoušel do průchodu, já už zkoušel, jestli ho něco nepřejelo, on uhne vždycky. Nenapadá vás způsob nějaký, jak ho
1: jemně... Já sice
2: jemně,
1: tedy umím německy, ano, trošku víc než anglicky.
2: Ještě jo, no to je úžasný. A kdyby vás něco napadlo, jak se ho zbavit,
1: nevím,
2: já bych vás... viď, já bych vás pozval třeba na procházku.
1: Nemám nápad žádný.
2: Do divadla bychom mohli, do Oldwick.
1: Nevím.
2: Do Oldwicku bychom mohli.
1: Ne,
2: nebo nevím. Já bych vás pozval na flám do nightclubu tam, víte to?
1: Počkejte, do nightclubu?
2: No, Big Beat a
1: to. To já bych možná něco věděla, takový momentální nápad.
2: Jo, ovšem, kdybychom šli, tak ne na dlouho, víte,
1: jo,
2: ne
1: jo,
2: na dlouho,
1: no,
2: to žádný, jako já mám čas tak do 5 liber, víte to.
1: Jo, to jo. Tak mě sledujte, jo?
2: Jo.
1: Sir, haben Sie gehört? Die Ecke reitet eine Frau einen Pferd. Sie ist ganz nackt.
0: Oh yeah.
1: Ohne alles. Verstehen Sie?
0: Yeah, yeah.
2: Víte, co jste mu to říkala jenom?
1: Já jsem říkala, že za rohem jezdí úplně nahá ženská na koni.
2: Nahá ženská?
0: Excuse me, awfully sorry. I would like to go there. As a matter of fact, I haven't seen any horse for ages.
2: To je ohromný, on je pryč, to je vám. Co říkal on?
1: No tak, abyste ho omluvil, no, že se jde podívat za roh, no, že už dlouho neviděl koně.

0: Parlez-moi d'amour, mais répétez ces mots si prémé.
1: To by se možná hodilo, ne? No já myslím tu ženskou. To by se nakonečně jednou v televizi uskutečnit striptiz. To ne, že by to muselo být, to ne, ale když máme mít Paříž, jak se patří, tak jsem si myslel, ne? V ČSSR striptiz nebude. To je skoro hotový. Prej kvůli rezortním neschodám. Pod jaký ministerstvo obrazy? Pod ministerstvo kultury to nejde, že jo, to je jasný. Jednak se pod něj nedá strkat všecko, jednak je striptýz svou povahou spíš nekulturní. Pokud je o ostatní ministerstva, tak názory jsou rozličný. No podle jedních by striptýz jako forma odstrojování patřil pod strojírenství. A podle druhých prej zase pod potravinářský průmysl, že prej by to bylo žrádlo. Tak jsem si myslel, že v té Paříži by se to jako dalo. Ne? No tak na to zapomeň. Ona taky Paříž není jenom striptýz, to já vím. Paříž to je taky... co? Je, já myslím, Paříž to je především... Vy jste něco chtěla? Ne, já myslím, že mi chcete pomoct, víte? Ne. No tak to je jistě Eiffelovka, že? Ano, Eiffelovka, Notre Dame, no. Když jsme u toho umění, Louvre. Hlavně Louvre, co tam je na hodinek. No tak do smrti dobrý, pane režisére. Vy odpustte, že jsem vás vyvolal, jo? C'est si bon, francouzi říká. No sakra, já přece nespívám špatně. Na samouka? No. No tak pojď, Madlenko, ty seš jim živá málo a já moc.

0: vám řeknu, ale je to přece jenom výhoda, ta pozemní dráha, že?
1: Jo. To už jsem si všiml v Londýně a v Moskvě, jo, to je ohromná věc, ta podzimní dráha. To
0: podzemní,
1: je podzemní, pardon. To ono stojí na podzimu, že jo? Mně jenom trošku vadí, Řinko, že nikdy nemůžeme najít cestu ven, tak teď jsme tam od rána už, jo? A teď zase nevíme, kde jsme.
0: Tak vy máte plánek města, tak se...
1: Já mám plánek města, jo, já mám plánek města, já mám plánek města, Paříže, že ano, počkejte. Paris. La douce Paris. To je sladká Paříž, jo? No, helejte se, tak to potřebuji vědět, kde jsme vystoupili.
0: No, tam dole.
1: No jo, ale v který stanici? Já už vím, Etoile, víte, Etoile.
0: Jak se to píše?
1: Jak tam, Etoile.
0: Tak to jsme přijeli, tak před chvíli.
1: Tak to jsme přijeli, tak to jsme o stanici dál, tak to bychom podle tohohle plánu měli být na zbytově někde. To není,
0: no tak se laskavě tedy někoho zeptejte.
1: No a na co?
0: No kde jsme?
1: Na proč?
0: No kde jsme?
1: No já vím, ale proč, když půjdeme, tak budeme za chvíli stejně jinde úplně.
2: Je, má... s váma je cestování.
1: No tak já se zeptám, no, tak někoho. Pardon, si vůple, unu zom, maintenant.
3: Je suis pas fou, à Paris, monsieur, à Paris.
1: No ne, to já věděl, že jo, se pak to...
0: Umíte francouzsky,
1: jo? No dovolte, já jsem se ptal spisovně unuzo maintenant, kde jsme nyní.
0: Ale ty jste se měl zeptat, kde jsme teďkon.
1: No to je teďko je nyní, maintenant, to je stejný, za to já nemůžu, že to byl vůl nějaký.
0: Jo, tak...
1: Já, francouzsky, já... No samozřejmě,
0: tak úplně... Tak mu řekněte, jak se řekne ústřední rada odboru.
1: Francouzsky, jo, ústřední rada.
0: Prostě.
1: Iro. Prosím vás, já nevím ani, jak se řekne ústřední rada topení, to je ústřední topení, chci říct. Jsou věci, bez kterých se člověk obejde, chápete? Já takový ty... Ty základní věci, to já všechno rozumíte, to, že svi se soá rozumí. Helejte, tamhle bistro půjdeme, bistro, jo? Počkej, moment, půjdeme na kafe, jestli chcete. Já bych ovšem vám chtěl dokázat, že opravdu tady francouzsky mluvím, jako když pičem to...
0: No, mrzká, že? No. No, ale já bych na to kafe třeba šla, kdybyste mě pozval na koňak k němu. Jo, chci docela obyčejný, Hennessy nebo Martel.
1: No jo, to já vím taky, že se Štokem jsme tu neprorazili ještě, že jo, ale...
0: Tak jo, nebo ne?
1: No takže jste to vy, tak oui, madame.
0: Tím oui, madame, mě nevomráčíte.
1: Já vím, vás chtít vomráčit, na to by musel být chlorofor. Bonjour, monsieur, bonjour.
0: Já to objednám, já to objednám, jo?
1: Vy to
0: objednám. Koňak.
4: Kafe.
0: Deux.
1: Deux koňak a deux kafe jsme říkali.
0: Deux, no jsem řekl.
1: No a to je dva, jo, a vy musíte říct kafe.
0: Aha, a to nebylo kafe, tak jak
1: ne,
0: se říkne
1: kafe? Ne, deux kafe, kafe.
0: No kafe jak?
1: Kafe, kafe.
0: No, ale kafe jak se říkne?
1: No kafe!
0: Jo kafe!
1: No, deux!
0: No to deux. Tak deux! No
4: kafe?
0: Moment, jak se říkne bez mluvíta?
1: Noir, jo?
0: No tak to je nějaká pitomost, protože Chanoir je kolínská.
1: No jo, a no. Taky v ní není mlíko, že jo?
0: Tak de Chanoir.
1: Ne, de, non, de café noir, monsieur. Excusez-nous, elle n'est pas possible.
0: Je ne pas possible.
1: No to jste nemusela opakovat, já říkám, že jste nemožná, víte? Aj.
0: Na to
1: vylet,
0: jo?
1: Vy, no, pojďte.
0: Podal...
1: Pojďte, no.
0: Kup. Julie.
1: A la votre santé, madame. Hey, mademoiselle. Co? Vy mi pořád nevěříte, já nevím, vy jste tak nedůvěřivá, jak ten Tomáš. Jirinko, podívejte se, no. Já... Noviny, jo? Le Journal. Já vám přečtu třeba z novin něco, abyste mi věřila
0: zprávu. Já to ukážu, jo.
1: Ukažte si, prosím.
0: Čtejte.
1: Se nedívám,
0: tady.
1: No.
0: Jo, tady
1: už. Tadyhle. No. To je konec, počkejte, musíte na začátek.
0: Tak takhle,
1: jo. Prezident de Gaulle navštívil obec Bissie v Normandii. V rozhovoru se starostou obce vyjádřil podiv nad nepřehledným množstvím dětí, které lemují chodníky. Ano, pane prezidente, odvětil starosta, u nás je dětí velice mnoho, neboť jsme se na vaši návštěvu připravovali již delší čas.
0: To mi připomíná toho staříčkýho profesora, jak se setkal s jedním z jeho bejvalých žáků, teď už zámožního obchodníka, který se mu schlubil, že má 7 dětí.
1: Jo.
0: A ten staříčký profesor tak pokýval hlavou a povídá, rád věřím. Vzpomínám si, Vilumpe, že už jste ve škole nedával pozor.
1: Je, no ne, to je ohromný tohleto.
0: Je tamhle, jo?
1: No, tady čtu něco, víte, víte, co říká? Tady to je bajs. Víte, to je reklama toho, Lensitit Bote, jo, ústavu krásy, jako jo, ten náš kosmetický, jo, helejte se. Nezačínejte si nic se ženou, která vychází z našeho ústavu, jo? Je. Mohla by to být vaše... A tomuhle nerozumím, tomu poslednímu slovu. To je Grand Mer, co by to mohlo být Grand Mer, to je velký moře a to nedává smysl. A mně se to tak líbilo.
0: A vy mi chcete namluvit, že umíte francouzsky.
1: No já vám nechci nic namlouvat, když jste viděla, jak jsem přeložil, nebo jak jsem se zeptal, nebo to stačí, aby...
0: A nemůžete tak rozčilovat, když každý nemusí umět francouzsky. Že jo, zase umíte jiný věci. Ovšem, co vy vlastně umíte? Ale...
1: Nebudu přesvědčovat a...
0: Vy se zlobíte, jo?
1: Ale ne,
0: víte, tak co budeme dělat dneska večer, co? Co?
1: Co jste říkala?
0: Co budeme dneska večer dělat?
1: To já nevím, co vy budete dělat, já? Tedy já jsem, původně jsem, mě napadlo, že bych si zahrál šachy.
0: No tak, všem teď já moc jsem, neumím.
1: Teď mám pocit, že by byla lepší dáma. Omluvíte mě na okamžik.

0: Haló, viděla jste to? No ne, viděla jste to?
1: No viděla, no.
0: Viděla?
1: Viděla, no.
0: No tak? No tak teď už mi snad věříte, že umím francouzsky.
2: Bože,

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Je to tady, už jsme tu?
1: Z výletu. Jsme doma.
0: Ano, už jsme.
1: Ano, už jsme tu.
0: Už jsme tu, ovšem já vám řeknu, Jiřínko, uznejte, že to je ohromný ten technický to, ten pokrok,
1: pokrok,
0: jo. Tak
1: no.
0: Před 3 hodinama
1: ano.
0: Jsme startovali v Paříži, jo, a to musíme odečíst ještě tu cestu z letiště sem.
1: Ano, a taky těch 20 minut jsme stáli na ten dietní párek.
0: No.
1: Je už na vás už trošku moc.
0: No co? Proč jeden párek?
1: Co a ne, já myslím to počítání. Abyste nedopad jako ten můj strejda. Ten tuhle seděl tak zamyšleně a povídá, tak jsem začínal v roce 1934 a 6 je 40 a 20 je 60 a 7 je 60, 7 je 20 a 7 je 27 a 6 je 33. Ježiš, toto utíká. Tak já už prosím, 33 let učím matematiku.
0: No dobře, ale... Teďko, prosím vás, zapomeňte na svý příbuzenstvo.
1: Jo, kdyby to šlo.
0: A uznejte laskavě jenom to jsem chtěl, že tedy ten pokrok je fantastická věc za 3 hodiny v Paříži,
1: no
0: jo?
1: No jo, ale člověk ten let za ty peníze ani neužije.
0: Dobře, ale zase si uvědomí, že za pár let lidi obletí celý svět za chvilku.
1: No ale nic jim to nebude platný, podívejte se, řekne se jim, hele Alpy v letadle, jo, a než oni si nasadí brýlen, tak už budou nad Saharou.
0: No
1: a začnou litovat, začnou říkat, je, kde jsou ty starý zlatý časy, kdy se ta tramvaj tak courala.
0: No, kde jsou ty nádherný ano. romantický doby výluk a v objíždě?
1: Ano, ano, romantika vezme za svý, to je no jistá věc. To už se nezastaví dejchavičnej vláček uprostřed polí. Už se paní Jeřábková nezeptá pana průvočího, jestli nemůže vystoupit, že by si chtěla natrhat kytičky. A pan průvočí řekne, ale beze všeho, neřekne právě, ale beze všeho, paní Jeřábková, ale já tady žádný kytičky nevidím. A paní Jeřábková už neřekne, ale však je uvidíte, než se rozjedem. Já tady mám pitlíček semen.
0: No jo, to... To pak. Vlaky budou svištět 200 km za hodinu,
1: ano.
0: Takže například mít tchýni v Rumburku, to už nebude žádný plus.
1: No to už bude lepší mít tchýni ve Vysočané.
0: No to ne, až pod Prahou bude svištět podzemní dráha,
1: máte
0: jo.
1: Máte pravdu a po Praze bude v Bratislavě
0: ano.
1: a v Brně.
0: A v Ostravě.
1: No a ve Vlašině.
0: Víte to určitě, že ve Vlašině.
1: No tak. Tak určitě to nevím, ale prý tam začali na podzim ohromně kopat.
0: No to víte,
1: pokrok se nedá zastavit.
0: Pokrok se nedá zastavit, ovšem, Jiřinko, on se taky čas nedá zastavit. A jestli chceme uvíct ten předpůlnoční program, tak sebou musíme hodit.
1: Ale je tu někdo, kdo by nám odnesl takový kufr?
0: No určitě jo, jenomže při tolika lidma si netroufne, že jo?
2: Pane režisére, teďka bude to harakiri, víte? Chci říct, šarivary. Já vím takový to bakanále příbramský. Už jsem dal připravit novej letopočet, jenom nevím, jakýma ho budete chtít číslicema, jestli arabskýma nebo... Arabskýma, samozřejmě. Pardon, vy už jste tady zpátky, to je překvapení, no jo, a děkuju, to nemuselo být, že si skrzně děláte takovou škodu, prosím.
1: Ano.
2: Já vím, ale vím. Že už jste rádi, že jste zase doma,
1: to?
2: No, to je marný, Čechy krásné, Čechy mé.
1: To... Už to víte, ale... Že máte hlas.
2: Jo, mě to bylo nápadný, že se slyším.
0: No ne, Jiřínka měla na mysli patrně, že byste mohl zpívat i za peníze.
1: No.
2: Zpívám a to mi stačí, zpívám. Ovšem za peníze to bych radši.
0: Řekl bych tón jako zvon.
1: To já bych řekla, že to je hlas pro Las Vegas.
2: No vidíte to, a tady se ucházím marně.
1: No tak, oblíknout a na scénu.
2: Jak to myslíte?
0: To se oblíkněte,
2: jo?
0: My vám dáme příležitost, oblíknout.
1: Ano, hoďte se do gala, my vás uvedeme.
2: Tady dáme, přímo.
0: Přímo tady.
2: Já děkuju vám moc.
0: No, tak one.
1: Tak, vážení přátelé.
0: Ano, to nic, to jenom...
1: Počkejte, jak to řekl ten nadaný člověk, že jsme rádi?
0: Ano, on říkal
1: že
0: jako,
1: jsme
0: že...
1: jsme zase doma.
0: Ano, on tím myslel to staré české... Všude, dobře, doma, to nejlíp.
1: Ano.
0: A my jsme skutečně velice rádi, že jsme zase doma a hlavně proto, že můžeme spolu s vámi všemi, drazí přátelé, oslavit konec starého a příchod nového roku.
1: Tak ne, že by to jinde nebylo zajímavé, že? Já jsem například v Moskvě dostala 3 nabídky k sňatku.
0: Ano, ovšem písemný, takže jste je doluštila až v Londýně.
1: Ovšem tady... V Londýně jsem taky měla možnosti, víte,
0: no,
1: co ten ctitel v tom báru. Měl auto, měl jachtu, měl 3 domy.
0: Ano, jenže měl taky manželku a 4 děti.
1: Prosím vás, to je bledá závist. Tucty mužů jsem měla u svých nohou.
0: Ano,
1: tucty.
0: Máte, Máte patrně na mysli pedikéry, já vím.
1: Vás mluví opravdu závist, protože já si vzpomínám, že jste zcela bez úspěchu sváděl tu zpěvačku.
0: Tu zpěvačku v tom Londýně?
1: V tom Londýně.
0: A bez úspěchu?
1: Bez úspěchu,
0: no, no,
1: zcela.
0: No, dovolte, abych se zasmál. Ani se nebudu smát. No, bez proto, úspěchu,
1: bez
0: jo?
1: Úspěchu. Ano.
0: Bez úspěchu. Stačily ještě dvě whisky a bylo všechno jasný.
1: No, ale a proč jste je teda neobjednal?
0: No, protože už na ně neměla, no. No.
1: Tedy jste nedopad taky zrovna nejlíp,
0: jo, no, tak v té Paříži jsem udělal nějakou gramatickou chybu.
1: No, tedy s dramatickým koncem, že?
0: No tak,
1: ovšem, tedy se... já s vámi souhlasím. Víte, že ty Francouzi mě zklamali?
0: No,
1: ty jsou ještě drzejší než ty Italové, no. Představte si, že se mě jeden v Bulonském lesíku pokusil políbit. No to si dovedete představit, jak já jsem utíkal.
0: No jo. A dohonila jste ho?
1: Klábosit anebo konferovat?
0: Ano, klábosit, totiž konferovat. Milí přátelé, doufám, že jste všichni ažur, all right, chorašo a jak se patří připraveni na příchod nového roku. Než k němu dojde, tak co to povídáte po nás tady? Tak když mluvím já, tak mě to ruší hrozně. Než k němu dojde, drazí přátelé. To nevážně, to nemůžete, že no tohleto. Mě řeknete potom za scénou, než k němu dojde, drazí přátelé, tak proč se říkáte teď? Teď jsem zase já zapomněl, co mám říkat. Než k němu dojde, to nemůžete chvíli říkat a chvíli neříkat. Než k němu dojde, tak máme pro vás hrst písní.
1: Ano.
0: Varietních výstupů.
1: A taky lekrace, že?
0: Jo, to taky. Za tím účelem vystoupí Jiří Popr, Felix Holzmann.
1: Nezapomeňte na toho našeho nového talenta. Že?
0: Ano, námi objevený, tedy za 5 minut 12 objevený talent zdejší divadelní mistr, který zaspívá.
1: Překvapení mám pro vás.
0: A ona
1: taky
0: má
1: já?
0: Pro vás překvapení taky? No. Jaký?
1: Já zaspívám a možná i zatančím.
0: Ne, Jiřinko, prosím vás, Jiřinko. Už jste v televizi tančila, už jste zpívala, no tak
1: snad... Ovšem, ale bez mezinárodních zkušeností, že jo? Já teď už vím konečně jak na to, já to budu, jako teď ukážu, co ve mně je.
0: Nalejte si skleničku, milí přátelé, pořádnou, budete to moc potřebovat.
1: Děkuju vám za úplně.
3: V náladě dnes

pokojem trošičku ťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk, fuk, fuk, že stoupá do hlavy. To víno ze skleničky, rudé jako krev. Všichni si připijte se mnou, alespoň jednou, na víno ženy zpěv.

žádné ní moc, až se rozední. Půjdu poslední, trošičku ťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk, fuk, fuk, že stoupá do hlavy. To víno ze skleničky, rudé jako krev. Všichni si připijte se mnou, alespoň jednou, na víno ženy zpěv. Trošičku ťuk, ťuk, ťuk, ťuknem si na zdraví. Dnes je nám fuk, fuk,

0: Vše připraveno, prosím. Děkuji. Je mi velikou ctí stanout konečně na těchto prknech jako umělec a zaspívat vám píseň, kterou zpíval můj veliký vzor.
1: Promiňte, prosím, já jsem chtěl využít té příležitosti, aby stručně ohlásil něco obecenstvu. Jestli byste dovolili nás jenom několik slov.
0: No, je to důležitý zrovna teď, nezlobte
1: se. Ano, je to důležité, takže bych jen stručně ohlásil, jestli dovolíte, hned zas můžete mluvit a hned to bude, prosím
0: vás. No tak prosím, já počkám. No.
1: Ano, děkuji. Vážení občané, dovoluji si vás upozornit na naši novou provozovnu Klobotechna, ve které zhotovujeme dámské kloboučky, přizpůsobené k vizáži každé naší zákaznice, takže kloboučky jsou mimořádně slušivé, hlavně na hlavě, a proto chcete-li mít moderní hlavu, přijďte prosím k nám, my vám ji zrychtujeme. Je to Klobotechna Praha 3 Máchova 12. Děkuji, to bylo všechno. Jestli dovolíte, zde vizitka naší provozovny, o kterou si bude mít zájem i vaše manželka, jestli jste ženatej teda. No a když ne, tak jistě aspoň tak trochu do toho fušujete, že ano, takže to jistě uplatníte, ano.
0: Já to manželce vyřídím.
1: Ano, no.
0: Jestli jsem dobře rozuměl, jedná se o zhotovení dámských kloboučků, že ano?
1: No tak nějak, ano, teda přesněji řečeno, jestli dovolíte, přesněji řečeno, formujeme hlavy, chci říct, tedy formujeme klobouky, a ty hlavy jsou tvrdý, to by mě nešlo, že ano? Tak formujeme klobouky na hlavy našich zákazníků, dle našich vlastních návrhů, individuálně k zákazníkově vizáži.
0: A to znamená, že si vaše zákaznice nemohou vybrat sami nějaký hotový klobouk?
1: No tak to právě není třeba, pane recitátore, protože naše zákaznice se mohou spolehnout na vkus našich odborníků, že ano? Kteří sami nejlépe vědí, co tačí ona fyziolinie, co tačí ona fyziokolonie, co tačí ona, no zkrátka, co každý ksicht potřebuje, že ano?
0: To se dá jen tak podle pohledu poznat, co komu sluší?
1: No tak podle pohledu odborník už tak pozná podle typu zákaznice.
0: Podle typu?
1: No podle typu, ano. Tak podívejte, jestli dovolíte, tam tak názorně trošku ukážu.
0: Ale ne, není třeba,
1: já vím, to je hned. Tak kdybyste například vy jako žena s takovýmhle nosem nosil tadyhle nějakou širší kremku, asi takhle, podržte to, já mu ukážu zrcátko.
0: Ale prosím vás, já vám jenom chci ukázat zrcátko, ale přece jenom lepší,
1: když to přímo uvidíte, protože teď kam potřeba to... Ne, to bude, podržte to takhle chvilenku, tadyhle si podržte, já se vám podívám, kde máte zrcátko.
0: Já ho nepotřebuji,
1: prosím. Utrvám, no. A teď se jen takhle, no podívejte, abyste viděl, jak taková krempa dovede stlumit i takovej vyčnívající nos dlouhej, jako je ten váš, víte to? A teď, kdybych tu krempu ještě trochu zešířil, asi takhle, podívejte zrcátko, takhle, kdybych tu krempu trochu zešířil, vidíte? Tak byste vypadal skoro jako normální člověk, vidíte to? Rozhodně by vám to šlo líp, než kdyby se mě, řekněme, tady nějaký bombolik takhle, který by nic nezakryl.
0: Ale to se takhle nedá znázorňovat, pane.
1: Nedá znázorňovat, jako, musíte mi trochu fantazie představit si tady takovou kremp, tak počkejte, jestli dovolíte, vám to ukážu trošku názorno. A teď se podívejte, jak by vám ta krempa, ten nos krásně stlumila, že tady máte tu krempu, vidíte to?
0: Ale to... prosím vás, to se takhle nedá posuzovat. Zaprvé je to pánský klobouk a potom nejsem žena.
1: Ale jak pánský fantazii nebo žena, pane, teď musíte mít trochu fantazie. A počkejte, já tady mám nahoru takovou
0: školku. Ale prosím vás,
1: nechte to. Ne, ono je lepší, to přímo uvidíte, no prosím. A teď se podívejte, jak by vám takový klobouk s krempou krásně slušel, vidíte? Ten nos už vám tak nevyčnívá a dělá mnohem splastlejší dojem, vidíte to?
0: Prosím vás, že by mi tohle slušelo zrovna.
1: Nezapomeňte, že to ještě není hotový klobouk, že jo? Až to trošičku zmodernizuje, dá se tomu nějaká fazonka, nebo tak vypadá to zase jinak, že ano? A nebo k vám se dal eventuálně zkusit i ten model Diplík, že ano? To je tohleto, že ano? Vypadá taky velice apartně, že ano?
0: Uvidíte? Prosím vás, tohle přece není nic krásného.
1: Vám říkám, že to ještě není hotový, pane, až sem přijde nějaká ta mašle a nějaká zelenina, tak vypadá to zase jinak, že ano? Ale rozhodně by vám jako ženě s takovýmhle nosem nějaký klobouk bez krempy už tak nešel, no podívejte se, kdybyste chtěl nosit... Ale rozhodně by vám jako ženě s takovýmhle nosem nějaký klobouk bez krempy už tak nešel, no podívejte se, kdybyste chtěl nosit klobouk bez krempy. Už to není ono to.

0: Třeba na to se přece nedá nosit, tohle.
1: Vám říkám, že to se musí vyzkoušet všecko, že jo? Třeba ten model žužu nebo tak, že ono vypadá taky velice aparně, to se musí všechno.
0: Ale já přece nemůžu nosit dámský provedení, jsem muž.
1: Ale muž nebo žena, pane, vám říkám, musíte mít trochu fantazie, pane, ta počíte, já tady mám náhodou takovou dámskou paruku.
0: Buďte tak laskavý,
1: ne, ne, vážený. Já vám jenom chci ukázat, že i takový obličej, jako máte vy, může mít klidně nějaká starší matrona, která potřebuje mu prodat to takový. No prosím. A teď se podívejte, jak to mám takový klobouček.
0: Krista pána, vypadám jako strašidlo.
1: To dělá ten váš nos šerenej, že ano? A potom tahle paruka vám taky moc nejde. Počkejte, já mám tady jinou, já vám ukážu tady.
0: Jo, tak vy si myslíte, že je ta paručka slušivá, jo?
1: No já ne.
0: Já si vyzkouším na vás, jo?
1: No já ne, pane.
0: No, tak? Možná, no. Že by vám k tomu taky slušel knírečet.
1: No já ne, pane.
0: Řekte se, podíváte, co tam dáte, jste slušená.
1: Pardon, jedná se patrně o blázne, který utek z nějakého léčebního ústavu, že jo? Kobotekra. Já tady mám zpívat, že ano? Teřinku,
2: prosím. Cichr, říkali přece výslovně, že ten chlap dělá voloviny s kloboukama.
0: Ne, já tady mám zpívat. Počkejte.
3: V Londýně, v Moskvě i v Praze dva a dva za ruku vodí se tmou, ostatním dvoj

się dzielić nie boi. Jeden z drugim nie rad, a jak, a jak. Każdy ma u sebe uzlíček z tesku, uzlíček z klamání, lec který šrám. Zasvítí oblaka v májovém lesku, stezky se rozběhnou.

0: život tě skřít, budeš dál o ní stát.
1: A jak, a jak, a jak.
0: Vždyť ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá láska. Ať je na světě hůř nebo líp,

a jak. V italských ulicích, v moravském krasu, všude je ve vzduchu nějaký sen. Snad budou lidi

0: kdyby tisíckrát život tě spřít, budeš dál o ní stát.
1: A jak, a jak, a jak.
0: Vždyť ať přijdeš kamkoliv, všude tě přivítá láska, ať je na světě hůř nebo líp.

0: To je můj konec, ovšem tím současně končí, milí
1: přátelé. Ale nic nekončí. Naopak.
0: Všechno vlastně
1: začíná.
0: Ano, a ze všeho
1: nejdřív začne nový rok.
0: 1900.
2: Ne!
1: Ne!
0: 1960.
2: Ne!
1: 1968.
0: A my vám přejem,
1: abyste v něm byli šťastní.
2: Ano!
3: Dobrý večer. Vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte, ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne, dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude smáme na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu bivojí Slavíčíček.
4: Nazdar, kucí, nazdar.
3: Nazdar. Ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
5: Dobrý večer. Děkuji.
3: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
6: To jsem já.
3: Promiňte, já to nedopověděl, kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
7: Kdo jste a jak se jmenujete?
8: Jmenuji se Josefa Krčná. Jmenuji se Josef.
3: No snad Josefa, ne?
8: Ne, totiž ano, Josef.
3: Viděli jste, co dělá tréma. Josefí se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh Josef je krčné číslo 1. Či Josef je krčné číslo 2? Mohl se ale také stát Josef je krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš, půjdu, prosím.
9: Co? Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
8: Ano.
10: Ano.
8: Ano.
9: Tak to mi stačí.
3: Bivoj! Ano, bivoj Slavíčíček.
11: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
3: No počkejte, koho se ptáte?
12: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
8: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já, když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
12: Dvojko, vy jste taky propadala?
10: Taky. V obecný.
12: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
8: Josefa Krčná a propadala jsem šprýdlema u postýlky.
12: Aha, vy nejste vdaná?
8: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
12: Jo, a jak se jmenoval?
8: Josef Lalok.
3: Prosím, ještě otázku?
12: Ne, už jsem se vyčerpal.
3: Tak, doktor Mňouk, prosím.
5: Tedy prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží s tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel profesor Bernard.
3: Je to jistě velice zajímavé, ale ano. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
5: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já.
3: No, kdybyste se mohl zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím.
5: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
8: Já,
10: Já.
5: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize Se ženou se nežeň. Je dosud dostání.
3: Hlásí se náš důchodce, prosím.
12: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
8: Já jsem v podnájmu.
12: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě víte.
3: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
12: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych sem se rád zeptal, jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva, že jo?
10: Ani byt, ani chajdu, vůbec ne. Nic.
12: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
3: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
12: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
8: Ale, já mám, že byste mi nehádal 39.
12: A sakra, tak to by mohla být ta pravá malininka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
3: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl, snad má ještě někdo. Dotaz, prosím.
9: Co myslíte? Vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
8: Ne.
10: Vůbec ne. Zvlášť u vás.
8: Je to rostomilé, pane Špunt.
9: Děkuji.
3: Tak prosím, ano. Čas uplyne a šuplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda. Všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota. Co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
9: Jsem povahy veselé. Ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak by se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj typ jednička.
3: No a šamkluci
2: dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povyrůst, aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
3: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
5: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že... Tedy chybím, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
3: Ano. No a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardín z Prahy, co soudíte vy?
12: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, paní, až tohle skončí? Že bychom těch pár pětek, co nám za to dají, někdo spolu promenčili?
3: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
9: No prosím.
3: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk, gratulujeme, pane Slavičíček, no gratulujeme, pane Bernardín. Ne, klid, prosím, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné, vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet dřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni, kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.
4: Takže možná ještě dožijete tam.
6: No, já už mám vyhlídnuto, dokonce kde.
4: A kde?
6: Normálně u Viktoriiných jezer. Tam je to, tam normálně pozemek, stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte.
4: Počkejte, z čeho si postavíte ten baráček?
6: No to třeba z listí tam dobře.
4: Jo, takhle.
6: Já jsem nenáročná.
4: No to si myslíte teď?
6: Ne, ne, někdo... pozor, já to vím, já to vím.
4: Vy jste bydlela v baráčku z listí nějakou?
6: Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a
4: na
6: bez
4: 3 plus 1 z listí měla jste? Dobro, se to výborně říká, nebo na foce, to je romantika.
6: Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říká, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody.
4: Já vím, ale jak dlouho?
6: No půl roku.
4: No. No. No ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku se migrací.
6: No tohle není říkala. Turistika.
4: No dobře, ale ono, bez proudu.
6: No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná
4: fungovat. Kde je voda?
6: Voda byla opodál.
4: No opodál.
6: Takže hezky se nosilo.
4: No. A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo?
6: Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako
4: no když jste tam 3-4 měsíce, tak ne. No a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let.
6: Já si to představit právě paradoxně dokážu.
4: A jak jste nosila vodu třeba?
6: No to máte takový kanistry. A tak v kanistrech nosíte vodu.
4: No ale jak nesete, tak jdete
6: no, tak, tak.
4: S kanistrama.
6: No, jako se nosí v Čechách. No, jako tam...
4: Dobře, čili ráno pojete pro vodu.
6: No, ano.
4: Ráno pojete pro vodu, ano. To znamená s kanistrama, jak daleko?
6: A, tak tam to bylo bratru takových kilák.
4: Kilák, no. Čili kilák tam, ano. Kilák zpátky. Ano. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už.
6: No tak to... No to budou mít ty děti, ne?
4: No, no to budete mít ty děti, ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno.
6: Já si
4: dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu a když to pojete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3 plus 1 z listí, jo. Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič.
6: Já jsem říkala, že jsem nenáročná. Garazonka taky dobrý, ne?
4: No ne, ale myslela jste na tohle to
6: třeba? No myslela.
4: Nebo při nějaký zvíře rošlápne vám ten barák?
6: Já rošlápnu jeho a nějaký zvíře.
4: No ne, a teďko jak jsou tam ty vztahy, znáte to?
6: Jo, to znám.
4: No jak to tam je teda?
6: To je pravda, nějaký... to je poněkud komplikovanější.
4: No,
6: já jsem se tam dostala do takových prapodivných rodových a tradičních konfliktů. A můžu teda říct, že jsem si to trošku vyžrala.
4: Bude to tam všude jinak, ale někde se dokonce žena dědí, že jo?
6: No, taky.
4: No,
6: taky.
4: No, takže najednou odcházíte do jiné rodiny,
6: ale
4: protože jste součástí pozůstalosti. A to je lahoda. Zemřel bratr, tři.
6: No je to teda pravda, to máte pravdu, já jsem toho byla i svědkem. Ale tak jako já bych byla i třeba tam emancipovaná. Já jsem
4: myslíte
6: i byla.
4: Si, ale,
6: ne, já jsem i byla.
4: Ale tak sama jako... jste říkala, že jste se tam dostala do něčeho.
6: To je pravda.
4: No do čeho?
6: To je pravda. To je strašně dlouhá
4: aha,
6: historie.
4: No tak to nebudeme, jestli je to dlouhý. To a můžete říct jenom ten konec?
6: Odjela jsem.
4: Odjela jste. No tak vidíte, říkáte, že jste kvůli tomu odjela, teď mi tady vysvětlují, já bych tam dožila, romantický ale... kanistry. A
6: to... Ale víte co, to bylo, tam
4: a
6: už to bylo... No výborně, já miluju. A dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách.
4: No ne, ale jak byste si vařila jako tam?
6: No tam jsem vařila. Tam máte
4: no ne, ale
6: kahan.
4: Jak se tam vaří?
6: Kahan máte. A
4: kahan.
6: Na kahanu.
4: No, ten... ale co dáte na ten kahan?
6: No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec.
4: No to vím, že hrnec, ale do hrnce a... myslím.
6: A na, do toho dáte volej.
4: No to taky a do voleje?
6: A do voleje dáte cibuli.
4: Hodně a do cibule, a do voleje s cibulí, ano.
6: No a spoustu prostě luštěnin.
4: A myslím maso, nebyste třeba.
6: Maso čeče, teda pardon, moc ne.
4: No. Jste se mnou hned tak po Africku. Jsem řekl maso, ale jak hned jste mluvila o mně. Maso čoveče.
6: No. Jste ve mně vyvolal ty pudy a za to nemůžu se neudržet.
4: No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba?
6: No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, on je hrozně drahý.
4: No,
6: takže kůže, drahý. A hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť.
4: No, ta, ale... čili maso odpadá, takže no, jsme vegetariáni, jo? No ne, takže no. Ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, ale vy s tímhle vším počítáte, jo? Že byste si chodila pro vodu, takhle si tam vařila luštěniny, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda.
6: No.
4: Na co to běží, ten kahan?
6: Na plyn. Jako na,
4: no na plyn mě neříkejte, jo, jasně. U baráku s listím a tohle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás.
6: Oni tomu říkají...
4: Oni... Jde plyn, hele, tady.
6: Oni tomu říkají gaz, ale gaz to není prostě. Je to normálně, jak jsem říkala, petrolej, že jo? Ale oni tomu říkají gaz. Mě vůbec jako říkají spousty věcí jinak, než...
4: Ano, ale je to taková plechovka.
6: No, takhle.
4: Nebo co to je?
6: No, je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej.
4: Ten je drahý petrolej.
6: No, tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo? Tak kdyby to bylo moc drahý, tak...
4: Jak je to daleko pro petrolej?
6: Kousek. To je hnedka vedle vody.
4: To je za vodou, ne?
6: No, to je za vodou.
4: Čili ty dva kiláky.
6: Tak dva kiláky.
4: No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem pro vodu.
6: Ne, ale... z lahví od koli většinou.
4: Z lahví od koli pro petrolej.
6: No,
4: a když nebyl lahé od koli?
6: No, tak třeba do pytlíku. Oni to lejou do igeliťáků.
4: No, ale to mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě.
6: Ale mě to tam, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá stokrát přirozenější než tady.
13: Hlavně.
14: Že, hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí, také.
13: Hlavně, že, rozumíte, až se to
14: je dobrý
13: rozsvítí.
14: Takhle, no.
13: Jo?
14: A když takhle se
13: zkusme tady, zkusme si to tady s ní třeba, jo.
14: Ukáž, co to je za to?
15: Já jsem E.
14: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
13: No, no. No, to je staccato, že jo?
14: No, a rychlej. No. Výborně, trile.
13: No.
14: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
13: To je dobrý, výborný.
14: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
13: To bude ono.
14: Počkej, Thailand Ačko, jsou dobrý, Bčko. Jsou taky dobrý, a co to?
16: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
13: Co se natáčí? Moment, no, tak to musíte říct o všem.
14: Ty to řekli právě ty, tak pojď rád.
13: No tak znělku. Znělku. No.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš tak.
0: To ne. Mám to tu, hrtačka. Ale vysvětli, jak za to přišel, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: To je C, jo? Ne,
1: to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl housle, jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí, no. Vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidíš s tím čelem.
1: No. To byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky hoboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hrály, že jo? No pak ho napadlo taky. Na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma.
1: Nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme to ladili spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli, bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, prvně proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak sválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, já?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: velký
1: akordy.
0: Klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak hraju takhle.
1: A nějaký akord, abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak už nejsi dobrý klavírista, nejsem.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ, víš?
1: Který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když na to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže já budu hrát vlastně na ten
1: posunovat
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně také, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Myslíš, no, tak. Třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.

0: Já ti přehodím to Aninu, no. Pavel Bobek je jeden z očitých svědků mého legendárního skoku. O tom se napsalo hrozně moc pitomostí. Já si to dobře pamatuju, že jsem byl opilej a že jsem tlustý, že to špatně spočítali a tak. Řeknu vám pravdu. Natáčel se zábavný televizní pořad, jmenoval se Rekordy u Máchy, jako u Máchova jezera. A já jsem to i režíroval, i psal, i moderoval a tak. Měl jsem toho ten den jako hodně. Tam dělali lidi bláznivé rekordy a vystupovala tam fura umělců v tom pořadu, kteří taky zpívali a tak. Mezi nima i hlavní postava mého příběhu. Rosák. On tam měl písničku Motýl od Suchýho. A já jsem mu to chtěl udělat hezky, aby to vypadalo pěkně, tak jsem si vymyslel, že v tom parním létě on bude ve smokingu chodit po té pláži mezi těma holkama nahoře bez, jak se tam opaluje, on bude mezi nima chodit a zpívat prostě, že je mu láska vzdálená, že se mu třesou kolena a tak. Holky budou dělat, že jako Rosák nic moc a tak. A on se jako naštve a jako najednou střih a on ve sportovním bude stoupat v kabině toho bungee jumpingu do výše 50 metrů a tam, že skočí po hlavě dolů. A já jsem si říkal, já to zpomalím, ve střížně, to ve vzduchu nejde, rozumíte mi, ano? Že to zpomalím a on takhle pomalu se bude snášet na ty gumě, na to jezero a k tomu půjde, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku a tak. Mně to připadá hezky, jo? On nic nikdy nevymyslí, on vždycky přijde a řekne, co z něj vymyslel, jo? Tak jsem mu jako vysvětlil v maskérně teda, co to jako bude dělat. On se podíval na tu kabinu toho bungee jumpingu a řekl, ani náhodou, ty vole. Jsem říkal, ne, prosím tě, ne, ne, neříkej mi, že neskočíš. On říká, v žádném případě. Já jsem říkal, ty, Honzo, ty jsi národní prototyp sportovce středního věku, který dělá všechny sporty, ve všech je dobrý. A ty se bojíš. On mi řekl, že se nebojí, ale že neskočí. Já jsem mu říkal, můžeš mi říct jediný rozumný důvod, proč nechceš skočit? Víte, co mi ten blázen řekl? Že to je nebezpečný. Tak jsem si řekl, nevadí, předvedu sám. Tam od rána jsem na to koukal, jak tam skákal furt někdo. Němci tam skákali, Češi na to neměli, to je drahý, jo. Ten skok stojí 600 korun, nebo stál 600, k tomu ještě 200 korunový příplatek, že si vás natočí na video, abyste se mohli v Karl Marxštatu, nebo jak se to jmenuje, chlubit, jak jste odvážní. Tak na to 800 to Češi neměli, ale Němci skákali furt a tlustí Němci tam to skákali taky. Tlustší než jsem já. Podotýkám, 150-kilovej Ginter nebo kdo nějaký. A jak odvážně, a oni mu ho podporovali s těma plechovkama těch pif a on jel nahoru a ta celá německá parta vždycky a Ginter a drei, zwei, eins, hopla, no. Ginter skočil a oni všichni ja, ra, ra, de Wünschen, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Tak jsem si říkal, tohle dokážu taky. Vlezel jsem i s kameramanem do té kabiny. Mám to natočený tím pádem, to je vám jasný. Je to moc hezky, doma si to často pouštíme. Máme dvě verze, jedna je sestříhaná, té mi říkáme dětská, pak se na ně můžou dívat i moje děti. Pak máme ještě jednu verzi, ta je nesestříhaná, tam je všechno. Té moje žena říká čelisti 4. Víte, co je na této verzi nejlepší? Ne ten vlastní skok. Ty keci, když stoupám v té kabině vzhůru, co říkám do kamery. To je naprostej blábol konferenciérskej, nezajímavý, ale v souvislosti s tím, co se potom stalo, to je úžasný projev. Já tam stál a takhle jsem si stoup a říkal jsem do kamery, tady dneska dělají lidi samé bláznivé věci. Ale proč? Proč dělají dospělí lidé bláznivé kousky? Víte proč? Protože se chtějí odlišit od ostatních. A já bych se chtěl dneska taky odlišit od ostatních. Já bych chtěl udělat něco, na co budu vzpomínat celý život. Teď dávejte pozor. To jsem ještě nikde neřekl. Kvůli těmhle kecům se mi to stalo. Protože jestli jste někdy v životě viděli filmování, tak dobře víte, že to nemohlo takhle vypadat. Když se filmuje, opravdu filmuje, tak to nikdy nejde na poprvé. Sám jsem se režíroval, tak jsem věděl, že znova lépe, jinak. Místo abych vyjel nahoru a skočil, což je normální, tak na můj pokyn se tou kabinou pořád jezdilo dolů a nahoru a já jsem to vylepšoval, opravoval, pořád to nebylo ono. Kameramana jsem posílal sem a tam a řekl jsem, a chci se otočit, udělat střih. A proč? Jo a takhle a to a teď jsem říkal, vodu, toč vodu, dolů, dolů, tak zase dolů. A teď pojďte nahoru, já chci vidět vodu. Co vidí, co vidí? Skokan, když skáče, jak se to, ne, to je moc rychle, pomalu, zpátky. Tohle tam nikdy nezažili takovýhle zmatek. Jo? Tam se takhle místo, abych skočil, tak se machroval a řídil dopravu, rozumíte? Hrál jsem si na Fellinio. Všechny jsme tam úplně zpitoměli tímhle zmatkem. Až bylo natočeno. A stál jsem nahoře ve výšce 50 metrů, připravený ke skoku, jenomže nikdo si v tu chvíli neuvědomil, že ta kabina není nahoře. Že stojíme teď 7 metrů níž, než jsme měli stát. To věděl jenom ten dole u toho jeřábu, ale tomu to bylo v tu chvíli fuk. Takže on se domnívá, že jsme na další z těch filmařských zastávek, že? Ten se hodně divil, když jsem najednou skočil. Ten si říkal, aha, tak ten bude dole dřív než ostatní. Teď já s takovou důvěrou jsem si odložil ten mikrofon, tak jsem si stoup na kraj té kabiny, přivázaný za kotníky, jsem rozpřáhl ruce a po hlavě jsem skočil dolů. Hele, let výborný. Průběh naprosto hladkej. To je takový krásný pocit, to jste jak v beztížným stavu, to jste jak pták ve volném prostoru. Ale dole jsem spadl na držku. Já jsem se tak lekl. Tam byla voda, ale jenom půl metru. Takže já šel hlavou na dno, tam jsem se skalpoval. Píseční dno, proto mám těch 55 stehů na hlavě. Šíp vždycky říká, to je tak estetická tato cesta. Těch 55, on tomu říká E55. Samozřejmě, jak ta guma pružila, tak já s tou rozbitou hlavou jsem vyletěl zase nahoru. Teď ta krev, jo, teď dole lidi chtěli tleskat a teď na ně taková sprška, jak v hororu. Teď začali křičet. Já to viděl, já byl přivědomý, ta celá skupina se pořád někam chtěla utíct, tak utíkala, já, jak jsem byl rozoupaný, tak vždycky na dně a cák a cák. Já byl úplně normální, tam je na tom filmu i vidět, že já volám, žiju, ale rozbili jste mi hlavu. Ty dole úplně zešíleli. Ti měli kolektivní šok. Ti křičeli, kvíleli, naprosto nenormálně. Jedna paní volala, oni ho zabili. A utíkala pryč od tamtud. Já jsem si ještě říkal, no ale tuhle bábu, jestli někdo nezastaví, tak jestli to běhne v telefonu, já budu vyřízený do konce života. Teď jak se o mě dohadovali ty lidi, jak dolů s ním, pomalu, jak, houpe se to. Jeden pán volal, ne, mějte rozum, proboha, teď může mít něco z páteří. Nechte ho tam, kde je a zavolejte sanitku. Takže já jsem si... Já jsem si říkal, tebe si budu pamatovat, ty hajzle. Mě chtěl nechat odkapat, rozumíš? Já jsem si tam sám zorganizoval vlastní převoz. Já jsem si řídil normálně záchranné práce. Já už jsem ležel na břehu v písku, říkám, dejte mi něco pod hlavu, vidíte, že krvácím. Ten kámen není ideální, pane, něco jiného. Jsem říkal, zavolejte záchranku. Nemáte tady telefon na Máchově jezeře? Nevadí, mám v autě mobil. Auto je tam, pane. Toto je ovladač na auto. Na dvojku nešajte, zmáčněte jedničku. Auto se otevře, na předním sedadle je mobil, přineste mi ho. Chlap odešel, půl hodiny nic. Za půl hodiny řve můj alarm. Říkám, zavolejte toho pána zpátky, pošlete někoho, kdo rozezná jedničku a dvojku na ovladači. Teď mi přinesli. Přinesli telefon, nikdo neuměl zacházet s mým mobilním telefonem. Říkám, dejte mi ho na prsa, sám si zavolám. Jaký je číslo na záchranku v České Lípě? Nevíte, nikdo neví. Informace, telefonní informace. Česká Lípa, nevíte, sám, ne, nevadí. Informace pražské si zavolám. Sám jsem si zavolal záchranku, sám jsem se nechal odvést. Všichni ty umělci, všichni, co tam byli, Čech, Bobek, nebudu všechny jmenovat, kdybyste viděli Náhlovskýho, ten vypadal hůř než já. On je ke všem těm nemocem ještě psychopat. Ten tam plakal, křičel, jo, lomil rukama prostě, svíjel se, škrtil tam úplně cizího člověka, o kterém se domníval, že to je ten chlap z toho Jeřábu. Nesmysl, každý rozumně uvažující člověk si spočítá, že chlap od toho Jeřábu v této chvíli už byl 7 kilometrů za jezerem a ještě pořád běžel. Pak ještě řekl novinářům, že viděl na pláži můj mozek. To je magor. O tom mozku se to moje žena dočetla 3 týdny potom, co už jsem byl z nemocnice doma. V nějakým časopise a teprve to s ní švílo. Naštvaná potom volala Náhlovskýmu. Říká mu, dobrý, opravdu dobrý. Ty jsi viděl Petru v mozek, jo? A on říkal, čeče, Mirko, jo, a můžu ti říct nic moc. Já byl v té nemocnici, tam mi volali sami komici, že ani kamarády nemám. Já jsem se nemohl smát, to bylo hrozný, každý byl vtipný. Já zašitou celou hlavu, tady oko zavřený, teď tady mi šli zpustit takový nějaký ty dreny nebo kapačky. Já se nemohl hejbat, nebo mi to všechno vypadne. Každý byl vtipný. Volal mi Markovič. Hned začal vyprávět, jak se tohle a že je rád, že žiju a tak, a že má na Seneckých jezerách chalupu, že by tam potřeboval vybagrovat potok a já, že to umím hubou. Já jsem mu říkal, nebuď vtipný, já se nemůžu smát, proboha, nemůžu se smát. A on říká, če na tom vtipné, preboha. Víš, jako jsme se tu nazlakli všeci. Veď to jsou nápady, vy Čehůni, hned celý národ do toho. Toto můžete jíba vy Čehůni, ozaj, to my Slováci nerobíme také hovediny, ozaj nie. My jsme si zvolili Mečiara, to hej, ale to byla posledná.
1: Se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
2: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
1: Já chci taky uvítat obecenstvo.
2: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
1: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
2: Jo, to je vlastně pravda.
1: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
2: Jak střihnem, ušima?
1: Ale ne ušima.
2: Co?
1: Jak ušima?
2: Jako oslíče.
1: Ale jako lidi si střihnem. Znáš to?
2: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
1: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo?
2: Aha,
1: zkusí to.
2: No, to znám.
1: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
2: No.
1: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověče, jakhle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
2: No jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
1: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo? Je to jednoduchý.
2: No počkej, ale to já si prohraju, ne?
1: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
2: Aha, a nešlo by to? Jak to? No, ale to není spravedlivý, aby ty si Outgrechnet vyhrál a já prohrál, ne?
1: No, ale vyhrát může jen jeden přece.
2: No a proč já mám prohrát zrovna?
1: No, protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
2: No jo, to je pravda, ale.
1: No tak vidíš.
2: Moudřejší jsem, já se no, na tím určitě. Hodně přemýšlím, a je to pravda, no. Moudřejší jsem.
1: No.
2: A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
1: To by si měl, kamaráde, moc výhody hromady, víš?
2: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
1: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější.
2: Výborně,
1: já jsem ti počítal, takže výborně, jsem ti to tady předepsal,
2: znám,
1: jenom to podepíš
2: slovy,
1: tady.
2: Ano.
1: Luděk Sobota.
2: Luděk Sobota.
1: Dobrý.
2: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
1: To je zadarmo,
2: co jsem vyhrál?
1: No vyhrál si právo uvítat diváky.
2: No, jsem toho moc nevěděl. Mohl docela klidně zůstat moudřejší.
3: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš
2: vítat. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
3: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
2: Tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
3: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
2: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
3: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
4: A nejhorší je, přátelé, to si pamatujte oba, velkomožní páni, nebo urození páni, nevím.
5: No, já jsem velkomožný, jo,
6: já jsem velkomožný.
4: Nejhorší, když se nejvyšší spojí ospalost s přejeděním, to poznám podle toho, že já začnu z lenosti vynechávat gesta.
5: Aj. A to diváci ale poznají.
4: Ne, nepoznají, ne, diváci to nepoznají. Ne. Já jsem tuhle právě na jednom tom, jak říkám, uměleckém turné.
5: No tak na zájazdě, no.
4: Na čem?
5: Na zájazdě, tak.
4: No to možná zjíš ty nebo Julo, ale já podnikám umělecká turné.
5: A kde jsi byl naposledy na uměleckém turné?
4: No teď přesně nevím, jestli tenhle případ byl v Kardašově Řečici, anebo v Hrochově Týnci.
6: Hrochův Týnec. Který krajině to je?
5: Každý Týnec a Řečice je v Čechách.
6: Aha.
5: U nás na Slovensku máme zase Sito, Brdo a Korito.
4: Tak tam jsem hrál a najednou jsem zjistil, že jsem vynechal 37 gest.
5: Takže si musel vrátit.
6: To je příklad.
4: Ne. Já když jsem vytrávil, tak jsem jich zase 9 doplnil.
5: Aha.
4: Jo, tak ono se to nějak tak pomalu vyrovnávalo, pak jsem přidal ještě 4. To jak to šlo, tak jsem najednou ty gesta tam vrátil.
5: Všetky.
4: Skoro všetky. Asi 6 bylo tak.
5: No gesta totiž jsou v hereckom prejave mimoriadne důležité. No. Tak isto mimika, pochopíte.
6: No a potom grimasa. Grimasa. To bol citrón.
4: Já to znal od jinut. No, tak, já bych řekl, že gesto je součást mimiky, to je prvek, mimický prvek, grimasa to též. Vždycky musíte vědět, kde právě hrajete, protože rozdílná mimika a grimasy jsou před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, a rozdílné mimické prvky máme na jevišti. Vidíte, už tady můžeme si radit. Já odejdu od teorie, přejdeme k praxi. Podívejte se. Nejlepší to napřed vyzkoušet. Tak, Julo, ty budeš hrát... Počkej, ty budeš hrát takového chodce, to
6: těch... Ale zahrám si.
4: Zahráš, no. To je role, na kterou čekáš léta. Milane, prosím, ty zahraj člověka, který stojí a čeká. Na něco čeká, přesně nevím, jestli na zatmění slunce nebo na zemětřesení, čeká, jo? Víš? Správně to vzal. Čeká zemětřesení, víš? Kdyby čekal zatmění slunce, bude koukat nahoru. No to stačí, nemusíš být vohnutej, to ne.
6: A teraz já.
4: A teď ty budeš hrát takovýho chodce, mimo jdoucího.
6: Ako se volá? Já musím vědět, jako se volá ta postava, kterou budem hrát.
4: No dobře, tak Jeník, jo, třeba.
6: Tak,
4: Jeník.
6: Priezviskom?
4: To je prostě Jeník Chodec.
6: Chodec.
4: Jeden Chodec Jeník, to je, no.
6: Chodec.
4: Chodec. Anglický Johnny Walker.
6: Tak.
4: To už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana,
6: ano?
4: Jako omylemu dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro kameru, která ti najede na obličej, jo? Nebo ona zabrzdí čas, pro kameru zahrají tu bolest z toho šlápnutí, jo?
5: Ano.
4: Ukážeme si, co to je grimasa. To.
6: Johnny Walker?
4: Johnny Walker, ano. To není Johnny Walker, tohle. To je borovička.
6: Pardon.
4: Trochu noblesy do toho pohybu, no. Vidíš? Podívej se. Kamera detail, zaberte. Ano, výborně. To je ten výraz, typicky televizní výraz. Kolik těchto výrazů známe z našich programů, je to. Hlavně z hlediště, když je zavíraný hlediště, moc takovýhle obličov. Děkuju, Milane, děkuju. Můžeme to vrátit?
5: Já se tam plazím.
4: Před pod kamerou, tak. To je typický televizní filmový výraz herecký, toto, protože kamera může zabrat detail. Ovšem, na divan. Musíme pracovat celým tělem herecky. A tam nastupuje mimika. Teď si vyměníme role, nevadí vám to, jo?
5: Ne.
4: Tak ty budeš hrát toho čekajícího, čekáš buď zatmění slunce nebo zemětřesení.
6: Ano,
4: Vidím, že čekáš zatmění slunce.
6: Ne, zemětřesení.
4: Tak proč koukáš nahoru?
6: Já čekám, kdy spadnou ty paneláky.
4: A ty půjdeš kolem, chodec, dejme tomu,
5: A to je jedno. Ne? No, ne, za... Na mě nezáleží. No,
4: když už to máš naštudované, třeba inženýr Bobo.
5: No, prosím. S manželkou, alebo
4: sám. Tak Bobu necháš doma. Půjdeš a ty jemu dupneš, ano? A ty prostě je jako na jevišti celým tělem. Celým tělem.
0: Celým bolest, tělom, ano.
4: Celým tělem.
0: Ano, ano.
4: Vyjad, jo? Tak.
0: Ano.
4: Tak, no. Ano, ano, to je ono. Hraje celým tělem, vidíte?
5: Drží se si za druhou nohu.
4: Ano, ano, ano. Drží se to za pravou, ale nepravou nohu.
5: Ano, ano.
4: Ale dokonce prstem ukazoval na epicentrum bolest. To je dobré.
0: Epicentrum.
4: Ovšem, nezapomeňme, přátelé, že někdy to si přiznejme, hrajeme v divadle, kde už od 15. řady divák nás vidí od pasu nahoru. Kde vystupujeme jako bysty. Jo? A tam je nutno k tomuto celkovému projevu ještě přidat, bych řekl, projev hlasový. Doplnit si ten text, slovní přijom.
0: Ale krátký, čtvrthodinový, 20
4: minut. Ne, to bych to... Doporučuji maximum 6-7 minut. Třeba au.
5: Au na 6-7 minut.
4: Tak. To někdy vydrží. Já vám teď zahraju toho čekajícího a předvedu vám, jak to propojit s tím mimicko-gesticko-hlasovým projevem. Ano? Tak já stojím a čekám.
5: A ty čekáš na zemetrasení?
4: Ne. Já čekám na východ slunce. Jo, na východ slunce čekám. A vy jako obyčejně v tuto hodinu jdete po ulici. Jo? Julo se vrací z nočního baru. Milan spěchá do mléčného baru. A čirou náhodou u mě se potkáte, že jo? Tak prosím, jděte a já čekám, jděte, jo?
7: Au! Jou! Jou! Jou! A! A! U! A! Já! A! Jou! A! Bravo! Bravo!
0: Joho! Tam bylo aj au, aj johoho!
5: Drží se za správnou nohu.
0: Ano.
5: Ta druhá je těž správná.
4: To je správná. V obě jsou správný, to lepší a v obě jsou zničený. Já vám zapomněl říct jedno, že ten prožitek bolesti musí být pravej, ať to šlápnutí naznačovat.
0: A tak.
4: Naznačovat.
0: To je pravda, veď Milan, som ti hovoril, veď to je herec, on potřebuje, on má jen jedny nohy.
4: No samozřejmě.
0: Potřebuje tě nohy, to jsou jeho chleby. No.
8: Vítám vás, soudruh Prebindo, do 7. kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
9: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny a tohleto Spojené řechtárny Národní podnik.
8: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
10: Děkuju za optání. První stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky.
8: Výborně se mi, ano.
10: Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi.
8: Děkuji. Ano. Ano. Ale... Ale teď už k věci. Ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru Preběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí na tež můj rozuch a malým opismava je, sáva je, a je. To je životné.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně se to domnívám, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano? Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tedy máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal.
3: Výborně! Ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně. Soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně. Mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek. Soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt. No.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ovšem, dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá, ano. Tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se třikrát zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně. Ano.
5: Millerík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Oh, vodka moskovská já.
3: Správně.
0: Dětka?
5: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
5: Já, já, já, já, já. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdu, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No, gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oja!
5: Francouzský koják. Ano. Le Frasson. Allons, enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapy, ano? Že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že? Ano.
5: Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl třikrát zmýlit a je tady 7 sklenek. Takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře. A napište zase nějakou legraci. Já.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.

Dobrý den všem, kteří poslouchají tento záznam. Jmenuji se Soja, doktor Soja, a jsem primářem zdejší vesnické nemocnice. Před 2 lety jsem vytvořil zvukový záznam, aby si široká veřejnost udělala obrázek o fungování. Našeho zdravotnického zařízení.

0: Nebýt toho, že přepíždla půlku ministerstva, asi by si do naší nemocnice už nevrátila. Navíc začala hrát šachy. Volala Karlovi asi před týdnem a v telefonu jsem zaslechl, že právě táhne na E55. Jako další byl odejít náš saniťák Berka alias Budkař. Hned poté, co definitivně zbořil jedinou sanitku v nemocnici. Ovšem dokázal nemožné. 12 troska se najednou rozjela rychlostí 179 km v hodině a po nárazu se dotklo pravé přední kolo s levým zadním. A to ještě dojel přes okres pro pacienta a zpátky do nemocnice. Vrátil se do dolů a prý se má dobře. Jezdí na uhelném kombajnu. Pacienty teď svážím já mým 20 let starým Moskvičem. Náš plastický chirurg Stadler si po vyhazovu otevřel soukromou praxi v kočárkárně panelového domu. Zákroku prý příliš nedělá. Jednak se bouřil uliční výbor, protože kočárkárna měla normální čirá skla a kolem jdoucí tak mohli zhlédnout třeba změnu pohlaví či liposukci. A navíc pan kolega vymyslel novou podprsenku, takže prsa již téměř neupravoval. Mladší ženy a dívky nosí pušapky a pro starší ženy kolega vymyslel až pupky. Kolega chirurg prý dělá záskoky na jatkách, aby prý nevyšel ze cviku. Ruce se mu ale klepou tak, že když má rozpůlit prase jedním tahem, rozřeže ho na kostičky a stihne pořezat sebe i řezníka vedle něj. Očař Pavlák prodává v centru Prahy trojrozměrné obrázky, které sám maluje. Loni prý dva prodal. Z toho jeden mě. Kožař Stružný má stálý příjem v jednom podniku v Dubí. Moc mu nezávidím. Prý tam lezou filcky jak německé helmy a on sám měl velkou smůlu. Chytil kapavku a to na Medarda. Ze starého složení zůstal jen kolega patolog Chlad neboli Kmucháček, ale je v kotelně. Dělá tam prý nějaké nelegální pokusy, tak tam radši ani nechodím. No a služebně nejstarší lékař, gynekolog, doktor Líča. Většinu oddělení zrušili, bohužel. Zůstala jen gynekologie a vzniklo protialkoholní oddělení se záchytkou, kde šéfuje můj syn Karel. A aby těch pohrom nebylo málo, Emma přežila. A to i poté, co jsme do ní s Karlem nacpali 52 tablet rohypnolu a pro sichr jsme jí pokousali sousedovou písečnou zmíjí. Dva dny prospala u Kmocháčka v mrazáku na patologii a když jí kolega řízl skalpelem do stehna, klidně a beze slova vstala, sama si našla oblečení a odešla domů vařit oběd. Tak to bude asi vše. Pokud mám říct něco naprosto aktuálního, jsem hotov. Navíc nám takovým způsobem zmenšili finanční toky, že nemocnice schátrala před očima.
1: Pane doktore, tady na balkoně se kouřit smí?
0: To byste neměl, pane Pšenička. Víte přece, kolik lidí u nás ročně zemře na... Právě jsme přišli o předposlední balkón. Ale vlastně přibylo jedno nové oddělení, na to bych málem zapomněl. Máme oddělení pro malé děti. Je to sice víc práce, ale je alespoň větší legrace, než poslouchat nářky starých bab. I když, jak kdy, tamhle jde paní Štajnová s paní Novákovou. Obě mají rok po 90.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, dámy. Tak jak si žijete, třeba vy, paní Štajnová?
3: No tak jak si můžu žít po 90? No mám hezký domov důchodců, víte. Chodím na procházky, když mě nebolej kyčle. A večer ke mně chodívá pan Goldstein a sedne mi na postel, víte, a přečítá mi z Talmudu, ale krásně, pane doktore.
0: Výborně. A co vy, paní Nováková?
2: No já mám taky ten domov důchodců se zahradou. Máme tam jezírko, takže krmím labutě, no... Koukám na ty telenovely, víte, no, večer ke mně chodívá pan Procházka, jo, no, taky mi vždycky sedne takhle na postel, jako, jo, no, no, Talmud nemáme, tak šukáme.
0: Aha, je vidět, dámy, že vy doktory nepotřebujete. Přeji vám hezký den a stavte se někdy na kus řeči.
2: No, naschledanou. Tak kam teď? Na Gindě jsme byli, tak zajdeme k Mišákovi na karamel ze šlehačka.

0: Tak takhle bych chtěl žít na stará kolena. Pojďme se podívat na dětičky. Tak co za stropíte, děcka? Blíží se Vánoce a jestli to vidí Ježíšek, moc vám toho nepřinese. Co pak by si spřál, Františku? Tvoje maminka je tady u nás s bříškem, chtěl bys bratříčka nebo sestřičku?
1: No a když to mámu nerozerve, tak nový sáně s volantem.
2: Ne, Franto, víš, co mi dají naši k Vánocům?
1: Ne.
2: Koho tvoje kolo?
0: Zvládáte je, sestří?
1: No tak jak kde, no. Tak dneska docela třeba ne, teda. Mně připadá, že jsou dost blbý ty děti.
0: To si nemyslím, jsou jen živější a jsou v nemocnici, tak se nudí. Děti, tak, teď tady sestřičce ukážeme, jak umíme počítat. Tak kolik je třeba 3x3?
1: 1000.
0: No tak ne tak docela, to není správná odpověď. Prosím, kolik je 3x3?
1: Úterý.
0: No, tak to také ne.
1: Sím, 3x3 je 9.
0: Výborně, jak jsi došel k výsledku?
1: 1000 - úterý je 9.
0: No, zřejmě má ty pravdu, sestří.
1: Ale tamhle ten hoch je moc chytrý docela. Já jsem mu dala ty pucle, těch 2000 kousků s tím Titanikem. A on to měl složený už za půl hodiny. Tak jsem mu dala ten Matterhorn, to bylo 5000 kousků, jo. A on za hodinu se zase nudil a měl to sestavený, úplně bez chybičky. Já už fakt nevím, jak ho zabavit. Pucle ho baví, ale víc kousků už nemáme, no.
0: Tak mu dejte pitlík strouhanky, ať skládá rohlíky. Kdyby mě někdo zhánil, jdu za kolegou Líčou a pak zkontrolovat Karla na záchytku. A pak budu u sebe. A kdyby ne, tak budu v kotelně. Asi.
1: Dobře.
0: Kolego, mohu?
3: Ovšem, vy vždycky. Mám tu sice pacientku, ale my jsme zvyklí a paní taky. Vy jste zase přibrala, paní Houšková, vidíte?
4: No, trochu jo.
3: No, ale tak o 30 kilo, že?
4: Já mluvím.
3: A ty prsa, ty jsou pravý?
4: No, jenom tohle je levý.
3: Tak si vyskoč to.
0: Máte dostatek lékařského materiálu? Nechybí vám něco zásadního?
3: Dobrý vtip. Tento plášť mám na sobě rekordní dobu. Bez 2 dnů 1/4 roku. Už se leskne na loktech. A navíc, když jdu domů, musím s ním ucpat díru ve zdi pod oknem. Ne, že by byla zima, ale lítají sem holuby a všechno mi tady podělali. Voda tady naposledy tekla předevčírem, ale jenom stropem. Kdy z kohoutku, to už si ani nepamatuju. Mám 1 gumové rukavice na týden a sterilizuji je mým savem, který jsem si přinesl domova. Katastrofa děsběs.
0: Já vím. Říkáte mi to též denně.
3: No a vy se po každý stejně ptáte. A navíc tohle, já teď teda opravdu nevím, kde... Sakra. Paní Houšková, nemohla byste si prdnout, abych se lépe orientoval?
0: No, já asi radši půjdu. Kdybyste něco potřeboval, stavte si. Jdu zkontrolovat Karla.
3: Dneska vtip za vtipem. Jo, a Karla bych kontroloval častěji, víte. Minulý týden byl od pondělí do pátku ožralej na plech a pak se pokusil mi fušovat do řemesla.
0: Prosím?
3: No, využil toho, že jsem byl na ministerstvu zdravotnictví s mou disertací, půjčil si plášť s mojí jmenovkou a celý den ordinoval místo mě.
0: A šlo mu to? On chtěl být původně gynekolog.
3: No, musím říct, že měl kliku. Přišla taková mladá žába, hezky stavěná, ne jako tady ta Ungolfiera. A prý chtěla pozdravit a Karel jí zarazil, strhal z ní hadry, jo, tadyhle jí skvaltoval na stole. A pak prý jí řekl, tak tohle chybilo mně, no a co chybí vám?
0: Nechte si to prosím pro sebe. Já mu domluvím. Naschledanou. Sakra, to je situace. Když ho budu chtít vyhodit, zase všechno napráší a nám zavřou nemocnici úplně.
5: Dobrý den, pane doktore. Můžu, pane doktore?
0: Jistě, celý se klepete, člověče. Už jste u nás byl?
5: Ne.
0: Dobře, zavedu si vaši kartu. Takže prosím jméno.
5: Pavel Novák. Vy máte problémy s koktáním? Ne, to měl fotr a matrikář byl idiot. Chápu. Co vás trápí?
6: No víte, já pracuji ve zdejším JZD a včera byla trochu nuda, tak jsme si řekli, teda já, Venca a Jarda, jako, že bychom jako mohli zkusit, jak dlouho případně a kolikrát to vydržíme dělat s krávou, jo. A on teda první šel Venca, jo, a vylez za 2 minuty s tím, že to teda nejde, jo. A že to teda jako byl blbej nápad a tak, jo. Pak šel Jarda právě, no a ten vylez za 30 minut a že prej jako jakž tak, že jako 2x, ale že nic moc a tak a že jako asi nejspíš teda vyhrál. No a pak jsem šel teda já, no. A bylo to nějak asi okolo 7:30 večer nebo co a já jsem chtěl vyhrát jako hodně, jo.
5: Dobře, takže jste na tu krávu vlezl, že? A co dál?
6: No, to už bylo nějak po tom kránu.
5: Počkejte, jste normální? Vy jste dokázal piglovat krávu celou noc? To se nedivím, že se celý klepete.
6: No ne, právě já ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná až po 10 litrech.
5: Kristova noho. Tak já vám píchnu nějaká sedativa a 3 dny klid na lůžku, prosím. Kdyby se co bude dělo, zavolejte a já pro vás přijedu Moskvičem.
6: Tak jo, děkuju, naschánu.
5: Nazhledanou. Bože, to je den. Sestří, můžete na chvíli? Prosím? Ano, hned.
1: No, co se stalo, pane primáře?
5: Přemýšlel jsem chvíli o mentální úrovni dětí na našem novém oddělení a nejsem si jist, že bychom ministerskou komisi příští týden příliš potěšili. Nechcete dětem koupit třeba encyklopedii?
1: No já nevím, no myslíte, že na ní děti budou umět jezdit?
5: Běžte mi z očí, nebo vás přerazím a udělám z vás kostru do kabinetu.
1: Ještě malička jste ten chytrý chlapec, jo, tak mi vyprávěl, že včera viděl sestru Janderovou, jak s pacientem to, no, asi poloha 69 prej.
5: Proboha, nemá z toho psychickou újmu?
1: No to ne, ale jen se tak jako už klebovala, postěžoval si a to mi zakazovala šťourat se v nose.
5: Já ji domluvím. Po 158. A zase zbytečně.
1: Neruším. No já jsem na odchodu. Co je? No snad si nemyslíte, že jsme tady s panem primářem?
2: Kde pak? Tu byste si nechali otevřený dveře. Abychom si nemysleli, že tady chlastáte.
5: Co se stalo, kolegu?
2: No to je dotaz. Pořád se něco děje. Ministerstvo asi zkouší, co vydržíme. Včera prasknul kotel, takže kotelnu začala zaplavovat voda. Jak tak stoupala, tak ten kotel ještě bouchnul a já vyletěl na ulici okýnkem velkým 20x20 cm. Seběhnu dolů, vodárna vypnula vodu. Ne na chvilku, ale na hned a na furt. Co to znamená? No, že nepoteče voda a já nemůžu topit. Leda tak koťata v kýbli. A nebo vytrháme parkety ze 2 pater, propojíme je dírama v podlaze a jupí čerté, topíme dál.
5: To je závažné.
2: Ale mám i dobrý zprávy. Ví, tak jsem preventivně předělal na šlapací. Někdo nasedne na kolo, 10 minut pošlape a vycukne výtah z přízemí do mezaninu. Dál stejně nepojede, protože se nějak zúžili zdí nebo co. Ale to je jen pro případ, že nám ostříhnou ještě letejku.
5: A co záložní zdroje na operačních sálech? Ty fungují?
2: No to jo, ale jinde. Jeden honí venkovní nápis nemocnice a druhý mám dole na pokusy. Nic závratního, sešel jsem z 5 lidí jednoho, nebo jednu, on má oboje. Pak do toho pouštím pecky z baterií.
5: Proboha, nepokoušejte přírodu. Ještě vám to obživne a ohrozí celý personál a pacienty.
2: Kde pak? Už to udělalo 2 kroky, ale pod proudem, takže to neplatí. Jak jsem vypnul proud, fláklo to sebou na zem a už se to nezvedlo. A i kdyby, vrátního přece stejně potřebujeme. A tohle má mozek profesora z Matfis. Ještě to vykastruju, aby to byla jako paní.
5: A jak to uděláte?
2: No, mezi 2 cihly a prásk.
5: Tak to bude asi bolestivé.
2: No, ne, nesmíte tam nechat prsty. No nic, já poběžím.
5: Nebude vám vadit, že dolů někdy nepůjdu a navíc jako o ničem nevím.
2: Já to chápu, mějte se. Jo a kdyby to vyšlo, dám vám vědět hned.
5: Bože dobrý, co jsem komu udělal? Jestli to praskne, tak se to dozví. Musím asi uchlastat Karla, aby nás nenaprášil. A radši hned.
1: Sestro, polipte mě. Ne, to nemůže. Polipte mě aspoň jednou. Prosím. Ne, už to je proti předpisům, že tu trtkáme.
7: Sestro, nevíte, kde je Karel?
1: V krčme už 2 dny. Vždy dojde někdy v noci, zobere si sako, potom pije a ráno už je tu len sako. A tak to jde dookola, třeba z týždeň.
7: Dobrá, prosím, pojďte se mnou, mám určitý plán. A ten plášť si zapněte, prosím. Byl bych nerad, kdyby se mi ve službě splašila kobila.
1: Krásný den vám venčuju, pane primáři. Tak jsem tady pro ty výsledky.
7: A pan Bandas. Dobrá, pojďme.
1: Pane primáři, minule jsem zatajil takovou drobnostičku. Jo. Ale já vám to řeknu, protože vlastně se nemám za co stydět, se myslím. Já jsem gay.
7: No tak to je skvělé. To jako gay jdete a koupíte si oblek od Versáčeho, že?
1: Ne, já kupuju domácí značky. Buď no name, nebo uvětví, ale nikdy nedám víc jak 2000 za sako i s vestou.
7: Dobře, ale jako gay jdete a koupíte si značkové boty, alespoň za 10 000, třeba čerutý?
1: Ne, já kupuju u Bati, vždycky jenom sandály a to navíc v zimní slevě.
7: Bída. No ale jako gay jdete a koupíte si slipy od Armaního aspoň za 4 000, ne?
1: Ne, slipíky já kupuju v Tesku, v těch koších, takhle za 5 korun.
7: No tak to nejste gay.
1: Ne.
7: Kde pak? Vy jste obyčejný buzerant, pane Bandas.
1: No lépe bych to neřekl ani já, mistře.
7: No tak se posaďte, mám špatné zprávy. Váš test je pozitivní. Ve vaší krvi je taková potvůrka, které odborně říkáme virus HIV.
1: Bože, co to do mě vjelo? Teda pardon, já to tak nemyslel. No co teď, bože, se mnou bude?
7: Mám jednu potěšující zprávu. Není to stav nezvratný. Ovšem, musel byste po dobu 1 měsíce každý den sníst tak 1,5 kg kysaného zelí a vypít asi tak 2 litry kyselého mléka. Každý den celý 1 měsíc. A pak na kontrolu.
1: Ježiš, tak moc krát děkuju, pane primáři. Naschle. A proč jste mu to urobil však? Tě testy jsou negativné.
7: Dal jsem mu měsíc na to, aby zjistil, k čemu má prdel.
1: Můžem jíst? Slúbila jsem děťom na dětskom oddělení, že jim porozprávám o kůzlátkách.
7: Jistě. Jen jim vyprávíte, prosím, o kůzlátkách, ale ne o těch vašich, prosím. Už vás děti viděli i jinak. Byl bych nerad, kdyby se to opakovalo. Ještě moment. Kdy mizí to Karlovo sako?
1: Tak okolo 2 ráno.
7: Vložte mu, prosím, do kapsy saka tento zapnutý diktafon. Rád bych věděl, co dělá můj synáček po večerech. Až půjdu domů, dávám ho do sesterny.
1: Dobrý.
7: Primář Soja?
8: Tak 5 kroků bez proudu. Už to asi probrala ta kastrace. Teď se to tady válí na zemi zase bez známek života.
2: Jo, a díky jeho mozkový kapacitě už to mluvilo a vyhrožovalo mi to právníkama a soudem. Vezmu tomu půlku mozku, jo.
8: A nandám tomu pořádný šoky elektriku. Tak to je zatím všechno, naschle.
7: Nazhledanou. No to je hrůza. Radši půjdu domů hned. Co jsem tu ještě... už vím, kurare a kyanid pro Emu. A diktafon hodím na sesternu.

0: že by tak táta tušil, že vedu protialkoholní oddělení a sám jsem denně namočený jako houba. Jenže si nikdy nerozumí. Což je dobře. Všem, co není dobře, že si myslí, že jsem udavač, který potopil celou nemocnici. Přitom všechno napráskal bývalý šéf protialkoholního, kterýho jsem teda uchlastal, což zase nemůžu říct, takže je to na mě. No, tak teď se trápím a chlastám. No a ježiš, dneska bych si vylil palici něčím lepším. Ale co tady třeba? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane. Máte rezervaci?
0: Vypadám na Indiana, debile.
1: Ne, prosím, prosím. Co vám mohu nabídnout k pití?
0: No tak tamhle je taková hezká lahvička.
1: Ano, tak to je prosím koňak Ludvík 16. Tato lahev stojí 85 tisíc korun.
0: No a mám si urvat límec, nebo tak keď už je na stole?
1: Máte dobrý vkus, pane? Hned jsem u vás.
0: Ty máš štěstí, že už neoperuju. Ty se mi dostat pod ruce, kamaráde.
1: Váš koňak, pane?
0: To mi tady jako budeš fandit, jak chlastám, nebo nemáš nic na práci, lemple?
1: Promiňte.
0: Tak pojď. Tak, ještě do druhé nohy. No, teď obratle. Ahoj.
1: Pardon, přejete si ještě něco?
0: Ne.
1: Nebudete platit?
0: Prosím tě, bereš tady taky pravý perly?
1: Perly? Ovšem.
0: Tak přines talíř ústřice, drž mi palce.
1: Skvělý vtip, pane, ještě přijdu.
0: Teď nebo nikdy, Kájo, zdráme. No tak. Takhle se šetří. Já ti dám 85 tisíc. Ty vole, já připadám jak Jekyll Hyde. Víš, tím jako s tím mizením saka, to je dobrý form. Hele, diskuška. Tak dám ještě panáka na dobrou noc. Dobrý večer, paní. Nevadí vám ten kravál z té diskotéky?
2: Ne. Ne.
0: Co mi ho vyndej? Slečnu, nešla byste tancovat?
2: Celá jo.
0: No tak jdi, já si nemám kam sednout.
1: Kluci, fakt, hele, já poznám podle čichu jakýkoliv dřevo.
0: Počkej, já jsem doktor a nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal.
1: Ježíš, tak si mě vyzkoušejte.
0: Ale zavažte mu oči a dejte mu něco dřevěnýho.
1: Tak tohle to je smrk. Stáří stromu tak 60 let. Můžete ho otočit? Jasně. Severní návětrná strana Krušných hor.
0: Čiže to není možný.
1: Další věc dřevěnou. No, tohle to je dub stáří stromu takových, ano, 168 let. Můžete to otočit? Jasně, jižní okraj Boubínského pralesa.
0: To je síla, co není možný. Hele, polož mu tam tu bábu, tamhle tu 70-letou svazačku.
1: No tak tady si teda nejsem jistý. Můžete to otočit? No tak je to oříšek, ale já jsem to poznal. Jsou to starý dveře od hajzlu z rybářský lodi.
0: To ještě nevsadil, člověč. Co bys prohrál? Já jsem byl včera třeba v hospodě a kamarád se vsadil s celou hospodou, že má dohromady se mnou 5 koulí. A když byla takováhle hromada na stole peněz, tak někdo zařval, tak nám to ukažte. Tak jsme šli na hajzlík a Milan říká, Karle, ty vole, je Jestli nemáš 3, tak jsme v prdeli. Dobrý, ne, tak mi kupte panáka hajzlové.
1: Prosím vás, je tady někdo lékař? Venku leží člověk.
0: Já jsem lékař. Ujděte. Udělejte místo, ať může dýchat.
1: Zavolejte někdo sanitku.
0: No to určitě, to než přijede táta z Moskvičny, tak bude 3x mrtvej. Klid. Klid, ležte, prosím vás. Jo, máte kliku, že jsem si vzal brašnu a ukradl jsem dost vybavení na to, abych vás tady stabilizoval. Prosím vás, natáhněte mi prodlužovačku s rozdvojkou. Bezvadný. No má zlomený žebra, vypadá to na otřes mozku. Nepravidelný tep. Už to bude. Tak. Kyslíček, pěkně. Ležte klidně. Nemluvte, já vám stejně nerozumím přes tu kyslíkovou masku. No, tak tady máte tušku a napište to. Krucinál, ztratili jsme ho. Co to napsal? Stojíš mi na hadicích, Magore. No tak nic. Tak jdem na panáka a hají. Hele, ten je úplně na plech, ty vole. Hej, doktor. Hele, strčte mu do kalhota i toho slanečka. Ten až půjde s pískem, ten se bude divit, že na něj vykoukla ryba. Prosím vás, dejte třepák rumu, jo. Počkej, já jsem nechtěl trojitýho, ale 3.
3: No to je snad jedno, ne?
0: No ne, já mám 2 kamarády ze školy. A když ty 3 panáky piju jako po jednom, tak mám pocit, že tady jako chlastají se mnou. A ty jako zaspomínám na ně, no. Tak to jo. Prosím tě, teď mi dej 2 panáky, jo.
3: A co je, jako ten kámoš jeden umřel, nebo co?
0: Ne, já jsem přestal chlastat. Kluci, já jdu domů, no. Mám to plný sajtny a zítra je taky den. A budeme čůrat. Počkej. Že jsi malej, to vím. Že 2x nevoníš, no tak to se dneska dalo i čekat. Jo, ale nikdy jsem si nevšiml, že máš takový smutný očička. No, ale jsem doma.
4: Co si přejete?
0: No, co si přeje, já jdu domů.
4: No, ale tady nebydlíte.
0: Ježiš, tak promiňte. Počkej, jo. Tadyhle to bude.
4: No, teď jste tady byli, já vám říkám, že tady nebydlíte.
0: No, pardon, tady, pardon. Ježiš, to snad není ani pravda. Počkej, tak já to vemu tadyhle. Doleva, tadyhle.
4: Helga, tu jsi tady po třetí, ty ožralo, já ti říkám, že tady nebydlíš.
0: No, hlavně, že ty bydlíš všude, náno. Tyhle, malem bych zapomněl zajít do nemocnice, vrátit se jako na věšák, pak zajdu na moje oddělení, prodnu si kofeinovku, sezobnu antabus, uplivnu 6 litrů a pak, aj, musím být čerstvý na zítřek, abych mohl pěkně chlastat.
5: Dobré jítro, kolego. Co pak, že dnes v civilu?
6: A to víte, poslední den, to už si ani nebudu brát plášť. Končím, pane primáři, jednak už 6 let přesluhuju a už mě to opravdu nebaví. Víte co, chlapi potom šílej, ale mě to připomíná rozpitvanýho netopejra. Mimochodem, víte, jaký je rozdíl mezi fialovou a růžovou barvou?
5: Nevím.
6: 50 let, no. Hlejte, ještě sfouknu poslední urgentní případ, tak končím. Pojďte dál, paní Blatná. Tak co pak?
7: Ale byla jsem z chodiště a byla jsem líná jí dolů pěšké. Tak jsem se sklouzla po zábradlí a zapomněla jsem na ty ozdobný hřeby a...
6: No tak už nic neříkejte a vy, no, vyskočte si.
7: A navíc jsem se nestihla ani opláchnout.
5: Ale tak...
6: Za ta léta jsem si zvykl. Víte, jenom 2 věci na světě jsou cítit jako ryba. Jedna věc je ryba. No. Safriš, teda vy jste si ji vyzdobila... Děti máte rozsekanou jak Bagdád. Na jakou velikost ji chcete zašít?
7: Já nevím, vemte to třeba podle vaší paní.
6: No tak to byste musela slíst a ještě dvakrát se sklouznout.
5: Nebudu vás přemlouvat, kolego, a ani rušit. Každopádně vám děkuji, že jste vydržel v našem kolektivu tak dlouho a věřím, že se na nás přijdete někdy podívat.
6: Ještěže. A moje oddělení by mohl převzít Karel. Víte, buď se z toho uchlastá a nebo ho ty pipky z toho chlastu vytáhnou.
5: Dobrý nápad, kolego. Proberu to s Karlem v klidu u oběda a věřím, že bude nadšená. Tady Soja.
8: Tak jsem to musel vzít celý mozek. Už to běhá bez elektrických šoků. První, co to řeklo, bylo, myslím to upřímně.
9: No nazdar.
7: A další věta byla kontrola občanských průkazů.
10: Kolegu, vysí kolejnete u Malejera. V noci to tajně vypustí z nemocnice, ale radši někde dál od civilizace.
5: Nebo to skončí na policejním prezidiu. Já se zblázním. Buď zdrav, Karli. Mohl bys dnes se mnou v klidu poobědvat? Máme si toho hodně co říct.
8: Rád, tatínku. V klidu to znamená někde bez Emy?
5: Klidně s Emou. Pro jednou to snad zvládneme. Tak za 5 minut dole na příjmu. Pojedeme Moskvičem.

0: Tedy vám ty nohy frčí, tatínku, to je smrt, jako když se odkope selka.
1: Kde jste? Kolikrát to budu ohřívat?
2: Promiňte, Emo, ale je pátek odpoledne a končí žně. Zdržela nás kolona kombajnů. Můžete nosit na stůl. Dnes skončil doktor Líča a přál si, aby jsi převzal jeho oddělení.
0: Moc rád, tatínku.
2: Tak... Dobrou chuť.
0: Dobrou.
1: Dobrou chuť.
2: Mohli bychom zabít prase, udělat jitrnice, jelítka, tlačenku. Proč jí uhodil, Karle? Nic neudělala. Úplně ji vidím, jak to zase žere bez chleba. Soja?
3: Pane bože, koukáte na televizi?
2: Ne, co se stalo?
3: To hovado, co jsem stvořil v kotelně, bylo zvoleno novým ministrem zdravotnictví. A nemělo nic lepšího na práci, než nabídnout nemocnici k prodeji. A kdo to může u nás koupit? Chápete to? To je konec. Jsme všichni bez práce a tudíž bez nemocnice. To jsem opravdu nechtěl. Že jsem to nespálil hned, tak to začalo chodit a mluvit.
2: Vždyť vám bouchl kotel. Kde byste to chtěl spálit? Za barákem v kopřivách? Nezoufejte. Nemocnici se pokusím zachránit za každou cenu. A možná už vím jak. Třeba to nakonec nebude nemocnice, ale bude naše. Bude dost práce i peněz, takže hlavu vzhůru, neklesejte na mysli a vstříc lepším zítřkům. Naschledanou.
3: Naschle. Stadler, plastická chirurgie v Panláku.
2: Tady Soja. Dobrý den, kolego. Jak vám jde živnost?
3: Nízko je tu práda, nikdo neotravuje, mám štrázní volu.
2: Měl bych pro vás práci.
3: No jako pa?
2: Potřebuji poupravit 6 lidí. Nic těžkého. Transplantace černých rovných vlasů, nažlutit pleť a se šikmit oči. Z nemocnice bude vietnamská tržnice a my chceme být přitom. Je to problém?
3: Tuto je v pohodě. Vím, po 15 dnů budete všichni fosádu jako z dynastie Ming. Možná to pro vás, tak to bude gratis.
2: Moc krát děkuji. Tak to bychom měli. Karle, všechno jsem nahrával. Chceš něco říct na závěr?
0: A může to být veselé, tatínku?
2: To už je jedno, klidně. Emma odchází s kufrem. Konečně. No a to je konec. Pokud někdy narazíte na polorozpadlou barabiznu s úslužnými Vietnamci, kteří pouhým okem poznají číslo vaší boty a obvod pasu, není to obyčejná tržnice, ale bývalá nemocnice na kraji vesnice a její lékařský personál. Buďte na nás milí a mějte si krásně. Jdeme se ožrat, chlapče.
0: Moc rád, tatínku.

0: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
1: A nemýlí se, je to možné.
0: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
2: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
0: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let. Takové tak. Děbky se mu udělali na tváři, že
2: jo? No oni se mu udělali spíš takovýhle, že
0: jo? Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte no. Teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit. Ale proč, proč?
2: No protože ho opustil kolektiv.
0: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
3: No, kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No, co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No, kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech, a to je hrozně velká doba, no, kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral.
1: Ano, ano.
3: Mirko Hýl se, ano,
1: a od té doby
3: tvoří.
0: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
4: Mirko Hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš. Víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
0: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš, tak neznáš, co znáš.
5: Tady to někde bylo.
0: Ač svou vlastní prací víš, že nechceš.
5: Chceš vědět, že nechceš.
0: A to znáš. Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
6: Ne. Nenuďte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuďte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuďte mne, ne, já opravdu nemohu, ne!
0: Skončila hra Zábrany. No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu a hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
6: Zdravím vás.
0: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
6: No tak já jsem jela.
0: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
6: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná parta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla, jak, byla to právě ta parta, která mi řekla tak.
0: Jak?
6: Tak.
0: Tak?
6: Jak?
0: No tak.
6: Ne.
0: O, no tak.
6: Ne, to nemohu.
0: Ale no tak.
6: Ne, opravdu
0: tak zábrany stranou, no tak.
6: Ne, opravdu to nemohu.
0: Ano,
6: ne, opravdu, ne. Já nemohu.
0: No, ano,
6: ne, nenutem, no, ne. Ne, to opravdu nemohu. Ne, nenutem, ne.
0: Ne, prosím vás. Ne!

Nejstarší sestavení abecedy se připisuje Féničanům. Abeceda nejmladší vzniká každoročně 1. září. V některých třídách začíná písmenem B, Blaho, v jiných písmenem D, Dalík. Jsou i třídy, kde abeceda může zcela překvapivě začínat písmenem A, Apet. Taky se stává, že začíná až relativně pozdě, od E, tedy Einstein. Zakolíkování prvního příjmení v abecedě je pro počínající školní rok velmi důležité. Žák na špici písmenného řazení bere na sebe náročnou úlohu předsunuté hlídky. Při zkoušení podle abecedy je hned na ráně. Nemá možnost ptát se, proč právě já. Umístění v abecedě ho předurčilo. Žáci z počátku abecedy jsou otloukací. Podobně i žáci z konce abecedy. Je obvyklou učitelskou finesou, že pořadí při zkoušení se přehodí a k tabuli je vyvolán ze své jamky zajíc. Metoda zkoušení odzadu, neboli zkoušení bumerangové, zoceluje jedince na chvostu abecedy. I oni žijí v trvalém napětí, že se začne zkoušet od nich, byť jsou hlídkou zasunutou. Nejpříhodnější postavení je ve středu pole, tedy poměrně. Šrapnel zaletí i sem. Předsunutý i zasunutý žák je na zkoušení psychicky připraven, kdežto písmeno uprostřed pole je ukolébáno falešným pocitem bezpečí, že může pozvání k tabuli předvídat. O to citlivější je zásah nečekaný. Zkušenost vám potvrdí každý obyvatel střední zóny. Kdybyste žádného neznali, musíte vzít za vděk autorovým dobrozdáním z prostoru K. Od prostředka začíná zkoušení jen málo kdy. O to víc bolí, dokonce citelněji než výlov zkusmo, kdy učitel otevře svůj zápisník a začne vyvolávat podle stránky, která se zrovna otevře. Takové zkoušení postrádá napětí, neboť se týká povětšinou jednoho a toho samého žáka, který se nachází právě v místě, kde se učitelův zápisník otevírá pravidelně. Začátek školního roku usazuje žáky do tříd a do abecedy. Jak už jsem uvedl, nejožehavější umístění je na samotném čele písmeného pelotonu. V naší třídě tohle místo tradičně zaujímal Antoš. A každoročně 1. září si přával, aby se stal zázrak. Aby se ve třídě odněkud objevil anděl.

Po zahájení školního roku se češtináři tváří, jako by uplynulé dvouměsíční volno dostali žáci jen proto, aby se stalo tématem první zářijové slohové práce. Námět Moje prázdniny stvrzuje, že už jsou pryč. Je to kompozice obtížná, protože vzdušné letní dny neměly podobu věc s podmětem a přísudkem. Vzpírají se linkám, neplynou po odstavcích a houbě jim po osnově. Avšak náročné téma lze zvládnout, když má člověk hlavu na pravém místě, jako jí měl můj spolužák Mirek. Na rozdíl od nás, kteří jsme se snažili každým rokem popisovat právě uplynulé prázdniny, on měl prázdniny jedny. Poprvé je popsal na prahu 6. třídy. Byl počastován nevalnou známkou. Ale v následujícím postupném ročníku už měl z tohoto slohu výbornou. Počátkem 7. třídy přišel na myšlenku, že nadaný námět znovu střihne prázdniny loňské. Rozvrstil je pěkně po odstavcích, Emma je na paměti loňskou učitelovu poznámku zmatené a ve slově zmije napsal tentokrát správně měkké i. Samozřejmě, že předešlou kompozici si nepamatoval doslova. Nebyl to žádný šprt, který by se sám sebe učil naspaměť. Jen loňské téma propracoval a vystříhal se chyb, kterému u minulé slohové práce češtinář vytkl. Například už nepsal, že počasí stálo za pendrek. Uvedl jen, že počasí se nevydařilo. I když jeho skutečné prázdniny před 7. a stejně tak později před 8. třídou měly průběh značně odlišný od těch před 6. třídou, držel se Mirek důsledně stejné osnovy železně vybudované. Za prvé, pomáhám u strýčka a u tety vězni D rabat seno. Za druhé, zúčastní se letního pionýrského tábora. Za třetí, pobyt u dědečka a příhoda se zmí. Za čtvrté, poslední týden na chatě u potužilu. Co na tom, že mezi tím se strýček s tetou rozvedl a dal se k zedníku? Co na tom, že před 7. ani před 8. třídou už nebyl na žádném pionýrském táboře, protože nechtěl škrábat brambory? Co na tom, že na louce u dědečka se zmije už znovu neobjevila? Nebyla to exhibicionistka? Co na tom, že Potužilovi ho už na chatu nechtěli, neboť rozkecal, že si tam válejí šunky, které pan Potužil vynáší z masokombinátu? Kompozice byla sepsána přehledně, procítěně, s rozmyslem a bez chyby. Je s podivem, že až do konce školní docházky náš češtinář uvedenou boudu neprokouk. Zřejmě za ty roky, co už učil, četl o tolika prázdninách, že troje shodné ho prostě nevyvedli z míry. Mirek na prahu 7. a zvláště pak 8. třídy vytvořil stylisticky tak vytříbené prázdniny, že takové snad nemohl zažít ani v tom jediném roce, kdy je opravdu zažil. Učebnice dějepisu mě vzdělala, že v dávné minulosti žili jen tvorové, kteří dělali dějiny. Sotva ráno vstali, už se do toho dali. Ke svým význačným činům si s oblibou vybírali data, která se špatně pamatují, aby nás ve škole trápili. V hodinách historie jsem nikdy neslyšel, že by někdo z předků žil obyčejný život. Snad to bylo tím, že dějiny tehdy byly vcelku prázdné a bylo nutno je naplňovat. Ani jednou jsme neprobírali životopis jedince,
který by prostě ráno vstal, ustlal po sobě, pospíchal do práce, odpoledne si nakoupil a večer šel potlachat ke svým známým. Když už je v učebnici dějepisu taková zmínka, pak končí upozorněním, že dotyčný šel večer ke známým vladykům a pronesl řeč, která měla posléze zcela zásadní vliv na běh událostí. Rád bych se tam jednou podíval. Do historie. Na cestu bych si do aparátu prozřetelně založil film s prošlou záruční lhůtou, který by se v minulosti stal kvalitním. Chtěl bych si pořídit obrazový dokument o lidech, kteří tehdy obývali svět. Kteří žili, aby se vsunuli do dějin. Z mé obrazové dokumentace by tak vznikl názorný doplněk učebnic. Byly by to snímky vděčné a dramatické, protože dějiny jsou pohyb. Už od samých začátků, kdy dávní lovci běhali za mamuty, abychom měli dát co do muzea. Kdy tajnůstkáři zakopávali hliněné nádoby, aby dnešní archeologové měli co dělat. Když se stavěly pyramidy, o níž později učení vědci prohlásí, že za tehdejších technických podmínek nemohly přece vůbec vzniknout. Kdy mořeplavci objevovali nové pevniny, abychom měli co do atlasu. Opravdu rád bych se vydal na takovou dobrodružnou výpravu s tromořadím chronologicky seřazených událostí, objevů a činů, jejichž data jsem ve škole svědomitě přenášel z učebnice na taháky. Kdo ví, možná bych tam někde mezi stromy potkal překvapení. Úplně všedního člověka, o němž v historii není ani řádka. Takové setkání by pro mě bylo vskutku historickým objevem. Chlapík, který jen tak u cesty seká trávu.

Škola je základ života. A domnívám se, že taky slovní příklady v učebnicích matematiky by měly tuto skutečnost ctít. Zatím jsou poněkud jednostranné. Rychlík ze stanice X dojíždí včas do stanice Y. Traktorista zdárně osije průměrným hodinovým výkonem vyměřenou plochu. Zedník za jednu směnu položí tolik a tolik cihel, pokud přijde včas do práce. No a jsme u toho. Navrhuji, aby vedle příkladů vycházejících ze zdařilého plnění povinností zahrnovaly slovní příklady taky případy opačné. Tak třeba, kolik naštvaných pasažérů dojede do stanice Y, když tam 506 cestujících dorazí s 3hodinovým zpožděním. Jakou plochu osije průměrným hodinovým výkonem traktorista za 8 hodin, když těch hodin pracovali jen 5? Kolik cihel položí zedník za směnu, když na ní nepřijde? Pro zpestření slovních příkladů bych taky navrhoval zajímavé zadání. Nakolik je získání státního bytu bezplatné, když bokem šoupneme 15 tisíc? Pozoruhodná čísla by mohla vyjít i v příkladu s otázkou, nakolik si za měsíc přijde výčepní, když u každého piva natočí centimetr podmíru. Z jiné oblasti se nabízí úloha, kolik času denně ztratí maminka, vystují-li 3 fronty v jedné samoobsluze, to jest první fronta na košík, druhá fronta u prodejního pultu s lahůdkami, třetí fronta u pokladny. Pro zdatnější počtáře by mohlo zadání mít podobu 4 front, včetně té na vrácení zálohovaných lahví. Za pozornost by jistě stála i slovní úloha o panu Novákovi, který potřebuje před veřejností nějak legalizovat své nekalé příjmy. Koupí si od výherce ve sportci jeho tiket s první cenou a dá ještě 10 000 navrch. Otázka. Kolik stála pana Nováka první cena ve sportce? Pokud se domnívá někdo z pedagogů, že uvedené ukázky slovních příkladů ze života nejsou jaksi výchovné, ohrazují se tvrzením, že žáci, učňové a studenti se setkávají s podobnými jevy nezávisle na tom, zda tyto situace jsou nebo nejsou zahrnuty v učebnici matematiky. Kdyby tam byly, lze je aspoň číselně uchopit. Bazíruje-li někdo mermo mocí na výchovné momentu, proč ne? Pro ten případ nabízím příklad následujícího typu. Když tatínek ukradl ve skladu, kde je vedoucím, postupně 33 ledniček, prodal je pod rukou a pak se na to přišlo, jak dlouho děti tatínka neuvidí.

Byl klidný, mírný, vyrovnaný, nevybuchoval a přece se mu říkalo Sopka. Přezdívku si vysloužil svérázným pojetím zeměpisu. Výklad o jednotlivých zemích pojímal s důrazem na jejich sopky. Po všeobecných zeměpisných informacích se pouštěl detailně do popisu bývalých i současných vulkánů. Zvláštní láskou lul k Itálii s Vezuvem a Etnou. Československo pojímal jako zemi, která se prostírá od Komorní hůrky u Chebu až k Vihorlatu. Výkladu o Japonsku královala Fujiyama. Na školní výlet jezdilo k uhlířské sopce na Bruntálsko. Nikomu z žáků se nepodařilo zjistit, odkud pramenila učitelova záliba. Jakým sopouchem, tedy sopečným komínem, vlastně vytryskla. Někteří zeměpisáři si potrpí na kreslení mapek, jiní na orientaci v takzvané slepé mapě, někteří se soustředují na řeky, jejich přítoky a přítoky přítoků. Učitel Sopka měl svět posetý vulkány a basta. Kdo chtěl v jeho předmětu obstát, musel znát magmatické souvislosti a navíc přinést zdařilý model některé z proslavených sopek. Nejčastěji ukládal Stromboli, Vulcano, Santorin nebo Krakatau. Říkával, stačí bednička hotovoce, trocha písku a zaujetí pro věc. Jednotlivé modely, přinesené do školy, hodnotil velmi pečlivě a pedantsky. Nebylo snadné kápnout mu do noty. Sopečný kužel měl vypadat co nejvěrněji. Písek musel držet pohromadě, proto jej bylo třeba doplňovat tužidlem, aby se sopka nezhroutila. Podle hesla iniciativě se meze nekladou, oceňoval učitel Sopka taky osobitost vyhotovení. Žáci přinášeli do školy krátery zdobené žlutým a červeným lakem, někdy posypané pudrem, aby představa popílku byla dokonalá. Nejvíce se osvědčil Sipsy. Zdařilé byly kombinace s hořlavým filmem nacpaným do jícnu. Tyto sopky pak za učitelovy asistence třtily oheň na školní zahradě. Sopka byl poněkud jednostranný, ale výsledky jeho hodin ku podivu všestranné. Žáci se naučili, že pod sopkou Fujiyama leží rozvinutá průmyslová země a že pod sopkou Etna se pěstuje vinná réva. Probral vlastně celou předepsanou látku pouze s tou zvláštností, že ji situoval pod sopky. Mohl tedy být klidný, i když do třídy měl přijít inspektor. Jenže nebyl. Jeho jinak vyrovnaná povaha

sedmé třídě jsem šel pro vysvědčení s ruksakem. Bylo nás takových několik. Zbytek třídy přišel s příručními vaky, plátěnými chlebníky, sportovními pytly a nákupními taškami. Spolužák Jan, budoucí tlumočník, přišel s tlumokem. Byl to krásný den, na který jsme se těšili po celý školní rok. Sedmá třída byla velmi zábavným ročníkem, neboť jí vedl učitel, jemuž ve sboru přezdívali sběratel. Vrhal se po všem, o čem soudil, že to nepatří do vyučovací hodiny. Nyní, na konci školního roku, nám měl zabavené předměty vrátit. Jeho kabinet už praskal ve švech. Vždyť sbíral od samého počátku roku. Máš to u mě jako ve spořitelně, pravil třídní již 3. září, kdy mi při vyučování zabavoval lahev Magy, kterou jsem si nosil pro ochucení polévek ve školní jídelně. Marná byla moje výmluva, že je to hnědý inkoust doplnicích per. Jaký div, že rodičovské schůzky v průběhu roku měly podobu inventury. Náš třídní byl úzkostlivě pečlivý a záleželo mu na tom, aby rodiče důvěřovali jeho úschovně. Ukazoval jim proto v kabinetu zabavené předměty, které měl opatřeny cedulkami se jménem žáka a datem zabavení. Za největší poctu pokládal výrok předsedy SRPŠ. Vy jste takový náš skladník, že? Dnes jsme si tedy šli pro vysvědčení a pro zabavené předměty. Vysvědčení rozdal učitel jen tak levou rukou, protože pravou ještě zabavoval. Ani v tento den si nedal pokoj, byl ve své důslednosti dojemným exekutorem. Pár zabavených předmětů ještě přihodil na stupínek obtěžkaný celoroční žatvou. Pak nadešla velká chvíle. Se zářivým úsměvem nám začal rozdávat zpět poplašňáky, hašlerky, míč, kšandy s nápisem Nazdar, potápické ploutve, krejčovskou křídu, želvý krunýr, sukovici, bakelitový fotoaparát Pionýr, šňupací tabák, poutavý životopis doktora Mensingy, průkopníka moderní antikoncepce, pevný podpalovač Pepo, skládací dalekohled, pitýk ptačího zobu, jízdní řád autobusu Západočeského kraje, mlýnek, namák, manikuru a můj lahev Magy. Udělali jste mi radost, prohlásil a s dojetím přehlédl celou třídu. Své rozněžnění pak uzavřel slovy. Takový už je osud, učitele. Příští rok, abych začínal znovu, s další třídou, opět znovu, od základu. A po originalitě může člověka přivést na cestí nebo do řeznictví, což byl případ naší maturitní třídy. Všechno jenom proto, že jsme chtěli mít neotřelé tablo. První návrh z našeho středu pravil, abychom se dali odlít. Tablo se bude skládat z věrných masek. Ovšem idea byla později zavržena všemi obrýlenými s poukazem na riziko, že při odlévání by se mohla vymáčknout sklíčka. Následující koncepce byla reálnější. Návrh pravil, že bychom mohli dát na tablo rentgenové snímky. Jedna skeptička namítla, že by pak nebylo poznat kluky od holek. Autor návrhu ji uklidnil informací, že by tam byly rentgenové snímky postav celých. A tam se hoch od dívky pozná podle pánve. Ona však trvala na svém. Já chci portrét.

0: měla pravdu, neboť měla pánev krabatou. Genius Bohouš pak přišel s návrhem spásný. Doporučil, abychom si pořídili tablo absolutní, složené z nás samotných. Jeho projekt předpokládal, že svorně napochodujeme do rozměrného výkladu prodejny maso uzeniny. Tam se usadíme na židličky, které si přineseme za tím účelem z domova. Všichni jsme byli pro. Příštího rána vstupujeme v maturitním odění do výlohy, řezník byl otcem jednoho z nás. Měl pochopení a dal nám i ventilátor. Výteční žáci seděli pěkně způsobně a rovně, ostatní se vrtěli a nepolepšitelný Buchta soustavně vyrušoval, ačkoliv to v této situaci nemělo hlubšího významu. Obyvatelé městečka se na nás dívali s velkým zaujetím a mnozí z nich přes sklo naznačovali, že nám drží palce. Domnívali se totiž, že jsou svědky jakéhosi pokusu medicínského charakteru. Reakce byly pestré a těšilo nás, že nikdo neprošel kolem tabla bez povšimnutí.
1: Nevídáno,
0: prohlásil Hajný, který právě kráčel kolem.
1: To tu ještě nebylo.
0: A zmizel v polesí. Staří lidé se domnívali, že za výkladem je Betlém. Pozoruhodně se zachoval kavárenský povaleč Zítko. Záviděl nám, neboť řeznictví bylo jediné místo, kde se ještě nepovaloval. Děti na nás pouštěli z protějšího chodníku malým zrcátkem prasátka v domnění, že prasátka do prodejny maso uzeniny patří. Vydrželi jsme sedět ve výloze celý den. Bylo nám dobře, stravovali jsme se ovarem a dlouhou chvíli jsme si krátili zpěvem lidových písní. K večeru nás chtěl svědomitý řezník uložit do skladu, ale to jsme se vzepřeli, neboť nás doma čekali rodiče a výprask.
2: Místo X, čas HMV na druhou. Vroucně milovaná Wilhelmino, sedím v jeskyni a píši vám svůj první dopis. Nevím, proč mne odvedli právě k parašutistům, ač bylo již delší dobu známo, že jsem těžký, a to nevyléčitelně těžký, neurotik a navíc ze šlechtického dědičně velmi zatíženého rodu. Potíže, které teď nastaly, mají však parašutisté sami, ne já. Ač jsem vlastně také už parašutistou. Během seskoku, před ním i po něm, stále o mne musí pečovat 2 až 3 parašutisté na hlavu. Čistí mi zuby, boty, ptají se mne v pravidelných intervalech, zdali se mi nechce na záchod, a když tak na který. Přesto stále zapomínám. Otevírají mi padák. Ale stejně vždy něco zapomenu. Někdy je to kulomet, jindy samopal, ale čas od času to bývá i něco většího. Je s tím vždycky plno zbytečného běhání sem a tam, obtávání, jindy i značných komplikací. Je tomu právě necelý týden, co jsem například zapomněl v Grand Hotelu ruční granát. Když se mne ptali, jaký byl, jak vypadal, vzpomněl jsem si jenom na to, že byl odjištěný. Jeden z mých pečovatelů doběhl sice ještě včas, ale přišel celkem zbytečně. O jednu ruku. Nevím teď přesně, která to byla, ale jasně si pamatuji na to, že mu ještě jedna zbyla. Líbá vás na to místo, jehož přesný latinský název jsem sice zapomněl, ale které mi nicméně způsobovalo a snad mohu doufat, že ještě bude mnoho potěšení.
3: Víte-liž, že i slovo se může stát šlágrem?
4: Vím-liž. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
3: Nebo cukatura.
4: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Vericha a Voskovce.
5: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
6: Na co?
5: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
6: Proč?
5: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
6: Kdy?
5: Až se to lano napne.
6: A lanoli nenapneli se?
5: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
6: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
5: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
6: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
5: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
6: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
5: Kotva není?
6: Kotva není. Co? Připevněna.
5: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně... Přivázaná?
6: Není.
5: Není?
6: Není.
5: Není.
6: Není.
5: Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
6: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
5: Přesně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
6: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no tady není ten konec, není, no.
5: Já ho nebral, že jo?
6: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, tamhle jde.
7: Jak potopit Austrálii? Mám rád mapy. Vždycky ve mně vzbuzujou krásné pocity. Je na nich všechno tak jasný a přehledný, že když se na ně dívám, mám pocit jako pámbu, nebo, jak říká Prokop, jako demiu, což je sice totéž, ale zní to přece jen líp. Mám doma krásný glóbus a když se s ním procházím po svým pokoji, po tom mým placatým světě, tak se rázem všechno mění a má ubohá hlava, jako by se stala sluncem. Ta hlava, která měla odjakživa problémy už s malou násobilkou, je najednou lehká, jak po litru červenýho. Jsem Atlas. Jsem jako Prokop, který mě naučil mít mapy rád. Von a Fialka, náš učitel zeměpisu. To byl moc dobrý chlap, ale asi ne moc dobrý učitel. To, že se z něho ten učitel stal, byl nějaký omyl, který ho si všimnul, až když už se s tím nedalo moc dělat. Bylo mu vidět na očích, jak by s námi rád chodil za školu. A když nás potkal, jak si jdeme s Prokopem lehnout odpoledne k řece, tak vždycky řekl, vy se máte, parachanti, mě čekají nejmín 2 hodiny. Někdy se tam za námi zastavil, ležel nataženej v trávě, jak bez života, vykouřil nám všechny cigára a pak se zved a očural se domů. Většinou mlčel, nebo řekl jen pár vět, jako tenkrát, když se nám svěřil, že mu nechtějí povolit, aby se z naší školy dostal. Měl vyhlídnutý nějaký jiný místo ve městě, ale vysmáli se mu, že učitelů je málo a že jen ať pěkně učí dál a to jak nejlíp umí, protože na něj příští týden přijde inspektor. Leželi jsme všichni 3 na sluníčku a Prokop mu řekl. A co kdyby jsme vám my 2 nějak pomohli? A Fialka se jen tak smutně usmál. Byli jsme s Prokopem dohromady osobnost. on měl nápady a já jim většinou pomáhal na svět, protože já byl svým způsobem šikovnější a měl jsem ten cit, co jo a co ne. Měl těch nápadů neuvěřitelnou spoustu a v podstatě nedělal nic jiného, než že je do mě hustil. Vlastně jsem mu v těch chvílích byl dobrý akorát k tomu, aby když jde po ulici, vrhal dva stíny a nevypadal jak blázen, co trpí samomluvou. Byl o dost chytřejší než já a naprosto mě uhranul svou vzdělaností. Když mi umřela babička, tak prostě umřela. Jenže když se o rok nebo dva později stalo to samý Prokopovi, tak to bylo najednou něco úplně jiného, protože jemu babička jen tak neumřela, ale exnula, jak mi Suše oznámil. Připadal jsem si tenkrát jako načapaná tupost. Bylo to pár dní předtím, než přišel ten inspektor, když Prokopa napadlo, jak Fialkovi pomůžeme. Já bych na to nepřišel ani za Boha. Měl jsem ty dny, kdy vám všechno dělá potíže, kdy vám nohy při chůzi tak nějak divně pleskají o chodník a nemůžete s tím nic dělat, leda někam zalíst a modlit se, aby vás něco nezabilo. Tenkrát nám Fialka dával dost často k vyplňování prázdné mapy. Slepý mapy se tomu říkalo. Nikdy jsem nechápal, co se po mně chce. Děsily mě mapy stižené slepotou. Je fakt, že nás s Prokopem zdámkoval mírně a dodnes nevím, za co mi ty trojky dával, takže se nebylo celkem čeho bát, ale rád jsem tyhle momenty nijak moc neměl. Teď jsme měli ty opravené mapy před sebou. Prokop si jako vždycky přikryl celou stránku pijákem a pomalu s ním klouzal dolů. A pak se ke mně otočil.
8: Kolik je v kabinetě map?
7: Řekl jsem mu, že dost. Takových, co je na nich hodně vody, oceány a tak?
8: Řekl jsem, že pár určitě, protože jsem pro ně většinou chodil před hodinou a pak jsem je zase odnášel.
7: Tak je nějak šlohni, přikázal mi tiše. A přines jeden před tím, než přijde ten inspektor k nám domů.
8: Zeptal jsem se ho, co chce dělat a Prokop na to.
7: Potopíme Austrálii. Pošleme ji ke dnu a nezbyde po ní nic. Jen voda, děsně vody a nad ní jižní kříž. A možná, že ani ten ne.
8: Cestou domů mi všechno vysvětlil. Potřeboval na to jen pár věcí a řekl mi, že co se týče provedení, tak to nechá na mě. Bylo mi hned jasný, že tohle by mohlo vyjít. Bylo to elegantní a přitom to byl zaručený průšvih, ale zas ne takovej, aby pak Fialku nevzali ani u kopáčů. Měl jsem z té důvěry radost a měl jsem taky trošku strach, jak to skončí. Ptal jsem se ho, jestli by nebylo dobrý do toho Fialku zasvětit, ale řekl, že to podle něj nebude nutný. Tak jsme se dohodli, že ho postavíme před hotovou věc. Den předtím, než k nám měl inspektor zavítat, jsem se trošku zdržel ve škole. Podařilo se mi mapy dopravit do kumbálu na Košťata a pak už jsem je pohodlně podával Prokopovi oknem. Horší byla samotná práce. Muselo to vypadat perfektně, aby to vůbec k něčemu bylo, a praskly na to tři velký mapy. Trochu mi bralo náladu, když jsem si na nich přečet, co vlastně stojí, ale Prokop mě chválil, tak jsem na to brzy zapomněl. Člověk má divný pocit, když si tak říká, kam co na té země kouli vrazit, jako když si děláte vaječnou placku a šperkujete ji rajčátkem. Povídali jsme si při práci o tom, že čistě z našeho pohledu je úplně jedno, jestli tam ta Austrálie doopravdy je nebo není, protože jsme se tam bez tak v nejbližší době nechystali a tak to v našem žití těžko něco změní. Kdežto pro takového Fialku má její bytí nebo nebytí na školní nástěnné mapě rozhodující význam. Tak proč s tím trošku nehnout?
7: Já myslím, že by s tím nakonec souhlasili všichni rozumní Australani, kdyby se jim vysvětlilo, že jde o dobrou věc a že na ostatních mapách stejně zůstanou. Byli jsme s výsledkem spokojeni. Prokop si vystřiženou Austrálii strčil do kapsy a šli jsme spát. Druhý den přišel inspektor. Pověsil jsem na tabuli mapu. Inspektor si sedl do zadní lavice a něco si čmáral do notesu. Zaklap ho, pohodlně se rozvalil a pohladil po vlasech zrovna tu největší šerdu ze třídy. Fialka vstal a začal něco vykládat. Není celkem důležitý, co. Inspektor se tvářil tajuplně, občas se sklonil a něco si poznamenal. Tak jako se usmíval a koukal na mapu. Pak se usmívat přestal. Přes čelo se mu myhl stín, jako by nad ním přeletěl velký pták.
8: Očima prudce šmejdil po mapě. Rozhlíd se po nás všech překvapeně a nevěřícně. Půjčil si jeden atlas a rychle v něm zalistoval. Pohledem přitom mrskal z tabule do atlasu a zpátky. Vykročil k Fialkovi a zasyčel. Co je tohle za mapu? Kde je Austrálie? Fialka se vlastně poprvé ohledl za sebe. Inspektor si vybral mě. Běž a ukaž mi Austrálii, chlapče. Líp si rozhodně nemohl vybrat. Koukal jsem soustředěně někam, co je Grónsko. Musí to být dost mrňavá díra, vůbec to nemůžu najít, povídám. Fialka udělal několik nejistých kroků směrem k Prokopovi, díval se na něj a na spodním rtu mu vykvétal opar. Austrálie je světadíl, šeptal omámeně inspektor. A i když je nejmenší, je to přece jenom světadíl. Není to žádná díra, jak si se vyjádřil. Rozkládá se mezi Tichým a Indickým oceánem a žijí tam ptakořitní a vačnatci. Prokop se na Fialku povzbudivě usmál. Ten zamrkal a zeptal se. Tohle je ono? Kde je ta Austrálie? Chtěl vědět inspektor.
9: Tohle je ono,
8: řekl Prokop. Na něco jsem se vás ptal, dorážel inspektor. Možná, že se vám zdám malicherný, ale já bych přesto rád věděl, co jste s ní provedl. Kam jste ji zašantročil, člověče?
9: Promiňte, jestli jsme to přepískli, řekl Prokop. Pomalu mě to začíná mrzet.
8: Od někud z dálky bylo slyšet inspektorův hlas. Nedivte se, jestli jsem snad trochu nervózní, ale tohle jsem nepředpokládal. Nebo je to nějaký experiment? Něco, o čem nejsem třeba informován? A v té chvíli se Fialka chytil lana. Stál opřený o mapu a zíral na tu neuvěřitelnou spoustu vody před sebou, vznášel se nad tou modrou plání jako kormorán, kroužil a plachtil po větru, střemhlav se snes dolů a prorazil tu jemnou slanou krustičku, stal se rybou, mlátil kolem sebe ploutvema a vychutnával lehkost svobody. Odpoledne jsme leželi u řeky. Všichni tři. Fialka si vyřezávala lodičku z kůry a občas se na nás podíval, Prokop se šťoural trávou v zubech.
9: Bylo to zlý? Zauhlal.
8: Bylo to rychlý a to je hlavní, řekl Fialka. Dodělal lodičku a pečlivě ji začistil. Prokop šáhnul do kapsy a podal mu něco, co vypadalo jako hadřík na otírání štětců. Byla z toho hezká plachta. Šoupli jsme tu loďku na vodu, bylo to ovšem se vší parádou. Vyhrávala u toho kapela a na břehu se mačkala spousta lidí. Prokop měl kratší řeč a pak poslal láhev šampaňského přesně jako v kuželkách, tak, aby se rozprskla o lodní bok. Aspoň tak mi to tenkrát připadalo. Loďka se rozjela, vlítla mezi kameny u břehu a na chvíli se tam vklínila, ale hned se z toho maléru vyposkakovala a dál už plula klidně. A hrdě, s napnutou plachtou, vlastně z Austrálií. Vlastně je jedno s čím. Fialka na nás něco hulákal z paluby, ale byl už tak daleko, že mu nebylo vůbec rozumět. Loďka za sebou nechávala jen tenkou brázdu v mapě světa.

0: Humor jistě kvítko stobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje vzešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humoristi rosou lidstva žízni, nesmějť si jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
1: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka, proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslím. Jsem já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Směr jsem schromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou, a to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Uzexu naším zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec kalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O kamčat se povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem nikde vodky nenašli. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajky, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl řád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmaták. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjí. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic s promyšlenými oklikami vybíjí. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrazoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulika, Když vítr bije do plachy, Námořní, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulika, Katuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorní park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.

0: O všemohoucí a vševidoucí, jestli opravdu jsi, pak vyslyš moji vroucí modlitbu. O Bože, nedopust, aby přišla kontrola na moje konzervy, které jsou armádní zakázkou, protože jen ty a já nejlíp víme, co v nich je. Konečně, je to přece jedno. Takovému vojákovi je lhostejno, jestli dostane koulí z děla, anebo skoná po naší masové konzervě. Po konzervě značky Smith a Lloyden. Vždyť lidi je na světě jako much a mnohým je to vůbec jedno, že existují. Zatímco, pane můj, o, mně to jedno není a proto ráčíš mě zachovat ti při zdraví a já ti děkuji.
1: Tak je to jasný. Toho profesora zavraždil zrzavý Fred. Já jsem ho podezřívala hned od začátku.
0: Cecílie, když se modlím, řekl jsem, stačí, že máš puštěnou televizi. Neotravuj!
1: A James, je to tvoje modlení jenom ztráta času. Minule jsi se modlil 2 hodiny a příští den klesl dolar o 7%.
0: A už se vůbec neplej do mých obchodních záležitostí, když tomu nerozumíš. To už jsem jednou byl vždycky řekl. O, pane Bože, neodvracej se, jen protože nás ta ženská věčně otravuje. Už jsem tu zase sám před tvou jasnou tváří a dovol mě, o veliký, abych přičinil ještě takovou malinkou prosbičku ve věci mého společníka Toma Smise, takového dareváka a podvodníka. Prosím, pane Bože, prosím tě velice snažně a upřímně a vytrvale, dej, ať se do rána oběsí, nebo aspoň oběsí, nebo něco takového. V případě, že to udělá, potom mu přeji věčné světlatí, svítí na věky.
1: Ach jo. Tak si představ, tím vrahem byla nakonec ta malá Kety, tomu bych nikdy nevěřila, vypadala tak seriózně.
0: Poslechni, Cecilko, upřímně, mě ty tvoje blboviny vůbec nezajímají. Já teď musím jít za chvíli spát, abych byl ráno fit, protože mám jednání se svým společníkem Smithem a kdybych nebyl fit, tak mě ten můj společník zase pěkně namydlí.
1: Jak je pak jednání, Jamesy, když se Smith do rána oběsí?
0: No dobře, ale znáš to, něco mu do toho přijde a budu namydlený.
2: Promiňte, pane, ale nějaká dáma si s vámi přeje mluvit.
1: Teď o půlnoci? Jamesy, ty čekáš dámskou návštěvu?
0: Jo, řezníka od naproti, aby mi dal pusinku před spaním, ty. Koubíka si čekal, když si to přeští, to je nějaký nesmyslný žert.
1: Michael, anděl strážný, 34. okres.
0: No.
1: Co to je za tajný šifry?
0: No to já neznám. Hlavně ta madam mě vůbec tím jménem není povědomá. Nevím, o koho jde.
1: Uvidíme, Jamesy. A. Jane, ať dáma vstoupí. Uvidíme, kdo bude do rána viset, Jamesy.
0: Co?
1: Zdá se mi, že jsi trochu nervózní.
0: To se ti nezdá, jsem nervózní a ne trochu a hodně a hlavně s tebe, miláčku, po celý den.
2: Dobrý večer, madam. A dobrý večer, pane Landne.
0: Promiňte, madam. Ale opravdu nevzpomínám si, kdy jsem měl už tu čest. Stejně mě těší, chci říct, tedy potěšení je na mé straně. I když přiznám se, tahle ta doba se mi nezdá zvláště příhodná pro takové návštěvy. Prosím, račte dál.
2: Jsem tu služebně, tady je má pověřovací listina.
0: Ano, děkuji.
1: Uvnitř, Jamesy, drahoušku, opravdu musím uznat, že vám to sluší, ukažte ty bodky. No ne, ty plácačky na zádech, ty bych nenosila. Ale jinak jste si módní salon zvolila náramně. Můj manžel je takový tajnůstkář, co jste zač?
2: Anděl Michael jméno mé, od včerejšího dne povýšen na anděla strážného 34. okresu, tedy i rajonu, ve kterém bydlíte vy a váš pan manžel.
1: No tak a teď s pravdou ven, ve kterým klubu jste se seznámili. My jsme u nás takovým andělkům z ulice říkávali...
0: Cecilie, ovládej se! Já vím dobře, co chtěla říct. Já vám děkuji za vaše pověřovací listiny. Ji omluvte, prosím, pěkně. A teď mě dovolte, abych vám pogratuloval k vašemu povýšení, jak jste ráčila, nebo ráčil. Já tady jsem, prosím, pěkně v rozpadcích, mám vám říkat... Anděli nebo andělo, já totiž nedovedu odhadnout, jste-li on nebo ona, paž ta košilka mě v tom nijak nepomáhá, nevím, čeho se chytit, paní.
2: U nás andělu to není důležité.
0: To není důležité, zvlášť, když sem jdete služebně, že ano, hlavně, abychom si rozuměli.
2: Ano, tak,
0: no, tak
2: rozuměli.
0: Je to.
1: To mě říkával slečno taky, kdysi, ale polovina akcí patří mně.
2: Ale ta druhá je vázána na souhlas pana Smise.
1: Informovaná je dokonale.
0: Já vám radím, těhle poznámek si nevšímejte. Ona to, víte, co myslím. No, hlavně, teď se vás dovolím zeptat, jakou jste měla let?
2: Špatné povětrnostní podmínky.
0: Tam je to furt.
2: Velká tlaková výše nad Mexickým zálivem.
0: Ano.
2: No, takže navíc jsem se musel vyhýbat kosmickým raketám.
0: Tak musel, přece jenom musel.
2: No, nemohl bych si sednout.
0: Prosím, a vy máte na co? Já právě nevím, jak jste pro sezení vybavená, vybavený. No prosím, poslete, že židlí je tu dost. A dovolte mi, abych vám taky na důkaz přízně nabídl takové malé pohoštění. Ceci, skoč pro konzervičku.
3: Ale pane Lanzo, neváš výrobek, že byste se nestyděl.
0: No, odpuste, já myslel, že jenom tak lítáte, vy jste taky vševědoucí. Ale stejně koukám na vás, madam, takový dálky, takový dálkový lety a takovýhle fórový křídílka, malinký, takový...
1: Jamesy! Udržuj odstup!
2: No, no, zbytečné to... obavy, madam, mám přece křídla.
1: Ovšem, můj manžel nekouká jenom na ty křídla, oči mu svítí jako baterky, Jamesy.
0: Miláčku, já se ti řekl už dneska několikrát, neotravuj, buď tak hodná, pan anděl přiletěl za mnou, tak buď tak laskavá, ty si dělej něco, nebo jdi spát. Řekla si, že chceš jít spát, tak jdi spát a nehrás tady, abychom spolu pěkně jednali.
1: To snad nemyslíš váš?
2: Přicházím úředně.
0: No prosím, tady to
2: ve věci modlitby pana Langdona.
0: No, vidíš to, ve věci mé modlitby, tak ty jsi někam za tohleto a... Nech nás tady vyřizovat obchodní věci, abych tedy přešel k tomu, o čem jsme hovořili. Já jsem se modlil ve věci, vy víte, jistě jste informován.
2: Zajisté, ano. Je tady ovšem určitý nedostatek z vaší strany. V hlavní knize totiž není zanesen ani jediný váš dobrý skutek.
0: Jak to, prosím? A vedlejší knihy máte? A tam něco je o mně? Taky ne?
2: Ne.
0: A kdo vám to vede? To je šlendrián, paní. Aha, promiňte, no tak já jsem nerad, ale já dělala přece dobrý skutky od malička. Vždyť mě přezdívali Dobrskut. Já už jako chlapec pamatuju si, ani jsem ještě neměl rozum a už jsem udělal dobrý skutek. K nám chodil do naší ulice takový žebrák, to byl taky trošku myšuge. Já pám, žebráku, tady má ťablíčko a dal jsem mu půlku cibule. A on vám to sněd, ten plakal, dva dny plakal. No a lidem ho bylo líto, dávali mu dvakrát tolik, to byl vlastně dobrý skutek, že ano?
2: Výborný.
0: A nebo podívejte se, není to tak dlouho, co jsem musel propustit polovinu svých zaměstnanců, 4 000. A já jsem to snížil, já jsem jich, protože mám dobrý srdce, propustil jenom 2 000.
1: Výborně, no. To si hned zapíšu.
0: A to nejsou
1: tu druhou polovinu propustil jeho společník Smith.
0: Poslední, ty nedáš pokoj. Já už jsem ti něco řekl, neotravuj mě, buď tak hodná. A ty tvý blboviny není nikdo zvědavý. Zítra jdeš k lékaři, k zubaři, tam se vydovádíš a teď dej pokoj. Běž, šupni si do postýlky a nás tady nech úřadovat.
2: Červenci jste žádal, bylo to 24. ve 22 hodin 5 minut snížení dělnických mezd o 10%.
0: Ano, když jsem se 3 dny modlil, ano.
2: Vaši žádosti se na moji přímluvu vyhovuje.
0: Je, děkuji. Vy jste zlatý a svatý, dovolte, abych vás, andělí, ano, andělko, přivinul na svoji bratrskou hruď. O, dovolte.
2: Ale tam jsem letěl.
1: Jamesy, nech to, chceš pár facet.
0: Co to povídáš, prosím tě? Kontroluj se.
2: Milostivá paní, na mě to stejně nemá žádný účinek.
0: No nepovídejte, já tam koukám, tam je něco ještě víc než křidílka.
1: Jistě, že já už nevěřím ničemu no. Ani andělu.
0: No jistě, nevěř. Budeme pokračovat, prosím, v jednání. Tady bychom se nedomluvili, to je tady moc zájemců a málo. Těch, co poslouchají. Podívejte se, kdybyste byla tak laskava, já jsem taky měl takovou modlitbu a pěknou modlitbičku, sám jsem si ji složil a několikrát jsem si ji modlil ve dne, v noci, ráno. Jakmile vždycky jsem měl trošku času, jsem se modlil ve věci svého společníka, smise, toho padoucha, toho podvodníka.
2: Ano, víte? Já vím, pane Langdon, no, ale v téhle věci vás asi zklamu, je mě hrozně líto, ale...
0: Jak pak to?
2: Váš společník, pan Smith, byl právě před hodinou zastřelen v jednom baru.
0: Je, no to je lepší jako pro vás. Slyšíš to? Slyšíš to? Ceci, Smith natáhl bačkory, to barva je naše.
1: James, přestaň s tím šišláním a řekni si mu ještě o něco, než ti ten anděl ulítne.
0: Než mi ulítnete? Já si na nic nespomínám. Jedy byste mi radšil zachovat jí dlouho, když je teď moje továrna zcela při zdraví, abych si ji užil hodně a...
2: Bohužel k tomu nebudete mít příležitost. Vaše přání, abyste byl dlouho zdrav a živ, tím jsou potíže.
0: Jaký potíže?
2: No, za nedlouho vás totiž, pane Landne, trefí šlach.
0: Ty si děláš...
1: Slečno!
0: Ty si děláš nevrací!
1: S prominutím smím vědět, kdy to bude?
2: Co nevidět, madam, přijměte moji Soused.
0: Prosím tě, neposlouchej ho. Takového divného s křídlama, prosím tě. Já jsem nejlepší v letech, co by mě to, pane, já mám peníze. Já si můžu cokoliv zajistit a zařídit. Já si můžu stát čímkoliv. Paní, já můžu být i guvernérem. Nikdo vás sem nezval, jděte.
2: To je mi hrozně líto, pane Langne, ale aspoň jedinému přání musíme vyhovět. A aby vás trefil šlak, to bylo poslední přání pana Smise. Navíc jsem vám zapomněl říct, že vaše továrna na výrobu konzerv právě dohořívá.
0: Já jsem věděl, že nikomu nemůžu věřit.
2: Já už nebudu zdržovat. Naschledanou, já tyhle scény nemám rád.
1: Haló, redakce New York Times. Pište, prosím. Mladá, citově založená, inteligentní a velmi hezká vdova se seznámí s mužem stejných kvalit. Značka, jakou značku?
0: Značka lochneská potvora s natáčkama.
4: Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě. Jo, začnu přirozeně narozením. Musím vám říct, že koluje řada pověstí o mém přirození. O mém, Ježišmarja, o mém narození. Ale představte si, že jsem se nedávno seznámil ve vinárně s jedním jasnovidcem, který geniální jasnovidec. Představte si takovej, že on dokáže předpovídat nejenom budoucnost, jo, ale dokonce i minulost. Představte si, jak jsem s ním mluvil, že on, tenhle ten jasnovidec, on hádal mě, jako moji minulost, z mýho kafe. Jo? Nejdřív z mýho kafe, pak z mýho vína teda, a pak z mýho koňaku ještě. Když to všecko dopil, tak představte si, na co on přišel, že já jsem se vůbec původně neměl narodit jako chlapec na Žižkově, že jsem se, představte si, měl narodit původně v Thajsku, tehdejším teda Siamu, jako děvečka, teda jako děvče, teda dívka. A rodiče moji thajští se těšili, že ze mě bude děvka a že je budu živit. Já jsem se nakonec taky těšil, jo? Ale nějak se to zvrtlo všecko a představte si, že nějak při té roznášce těch dětí do domu, jo, nějak asi, já nevím, jak se to mohlo stát, jestli vrána s tím čápem se minula nebo co, a ten čáp tý vráně mě vyšťoural ze zobáku, nebo co, prostě jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužského pohlaví a ještě k tomu u nás, jo. Jo, a já, oni mě uklidňovali, prej, to říkal ten jasnovidec, oni mě uklidňovali, že prej se narodím do národa, který toho do skvělého národa, národa, který toho prožil strašně moc. Představte si to, přátelé, 300 let úplné pohody. Jo. To kecám. Úplné poroby. 300 let úplné poroby. A že už mě prej čeká jenom zbytek Hitlera, celý bolševik a Havel s Dášou. Já se říkám, prosím vás, a dočkám se aspoň té bavlně, té sametové revoluce, a oni nejen to, ale i prej i té velké televizní. A měl pravdu ten jasnovid. Představte si, určitě na tom něco bylo, protože třeba jak jsem měl být ta siamská kočička, jo? Teda ta holčička, tak jsem měl mít šikmý oči a skutečně, když mám mít narozeniny, jo, tak, tak ty oči mě svěděj, natejkaj a pod očima se mi dělají pytlíky. No a taky, jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, tak to vlastně taky se tak trochu naplnilo, jsem si uvědomil, že já vlastně miluju všechny lidi a za peníze jim poskytuju rozkoš tím, že jim připravuju veselé chvíle. No, mám pasáka, tak. To je Ivan Mládek. Někdy mě pase on, někdy se pasu sám teda, jo. Moje manželka ta říká, že se asi brzy budeme pás všichni teda. Ale musím vám říct takovou jednu důležitou věc, takový poznání, že tím, to jsem si ověřil v posledních letech, co tady v tom státě žiju, že vlastně se ten plán toho osudu mýho,
5: abych se stal tou prostitutkou,
4: se vlastně naplnil beze zbytku. Až jsem si uvědomil, vážení přátelé, že žiju v jednom velkým bordelu.
6: Dobrý den, soudruhu řediteli. Prý jste mě volal.
7: Snad dobré odpoledne, soudruhu Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
6: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
7: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Přivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
6: Opravdu? Jo, víte, že jo? Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
7: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
6: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
7: No vidíte, soudruhu Přivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
6: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že...
7: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
6: Které dodací listy máte na mysli?
7: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
6: Jo, to bylo Josefa.
7: Co no? A 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Přivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
6: Máte úžasný přehled a paměť, soudruhu řediteli.
7: Podívejte se, soudruhu Přivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
6: Prémy. Já vím, důsledky.
7: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
6: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
7: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruhu Přivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
6: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo.
8: no tak to já se tam přijdu podívat. No, Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude jistě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a tři kroky vlevo, a tři kroky vpravo, rozumíš, no, no, klid, klid, no, no a potom bude na večeři, co, jo, tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudružiteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
7: No, vy jste z těch biopůl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
8: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
7: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Vánku, že to by tak dál nešlo.
8: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody dvě tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu třetí otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý tři metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý. No tak ahoj, nazdar.
7: To byl náš zlatý Ludva?
8: To byl, to je můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
7: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Jo. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli.
8: Jestli dovolíte, abych se zase ještě potřeboval zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
7: No, prosím, to...
8: Jo, od Ludví, že to máme.
7: Že byste snad mohl od sebe, ne?
8: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
7: Jo, on čeká.
8: Spojte mě, soukromá ministra. No, do pracovny. Ale no, samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřenách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, od Ludví, no jo, jasně, no. Co? No, tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
7: Jednou.
8: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Jo, ty se, no jo. Tak dobrý, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudla. No. Teď je 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
7: Promiňte, soudu, Přivánku.
8: Prosím.
7: To byl.
8: Rudla. Jež. Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
7: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. Emilko.
9: Prosím,
7: Napíšeme, ty napíšeš dekret, že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruh Axilánka. Jak pak se jmenuje soudruh se s ním?
6: Přece Víťa Pepičku.
7: Víťa, vypořádá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruh Axilánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluju ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
6: Josef, díky.
7: Soudruh Křivánku, no. Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
6: Já vím, jo. Já vím, koho myslí. Spolehnic se mě.
7: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
9: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
7: no,
9: zapomněla
7: co
9: jsem.
7: Pak, co pak, no.
9: Celý den dnes nejdou telefony.
7: Přineste mě, Křivánka!
6: Ty jsi mě volal, Pepo?
10: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří se obohacují, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
11: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
10: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
11: Jsem pod vlivem svých vzorů. A přál bych si, aby se, tak jako Máchův máj, líbila i Šípova Kotva.
10: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní Kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
11: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo Kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
10: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
11: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
9: Může.
11: Pro vaši informaci, v mém případě jde o... To snad může, pane redaktore, ne?
9: Může.
11: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře,

0: prvotiny.
1: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým. Ano. Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
2: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
3: Kdybyste byl tak laskav.
4: No, prosím.
3: Vy jste tady správce hřbitova.
4: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady už se na nikom nedá moc spravit. No.
3: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
4: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
3: No tak to je jedno. Pane...
4: Prokouk, Josef Prokouk.
3: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
4: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
3: Co? Vidíte, že jsem štíhlej a bez brejlí.
4: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
3: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
4: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
3: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
4: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
3: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
4: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
3: Hrobku tady má, ale neleží tady.
4: No, že by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
3: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
4: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
3: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
4: Zeď?
5: Zeď.
4: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
3: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
4: Dceru?
3: No vše.
4: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
3: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
4: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
3: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
4: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
3: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
4: No je nabí. Neměla ona dítě?
3: Moje žena?
4: No tak napovíc.
3: No dceru má.
4: No tak vidíte, že je to ta vdova.
3: Prosím vás, to je moje dcera.
4: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvrace.
3: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
4: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr, ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
3: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
4: Proboha, ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
3: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
4: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra odkojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
3: Na co?
4: No, kdo vás tenkrát odkojil?
3: Dovolte, to se nedá pamatovat.
4: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
3: No, a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
4: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru.

0: Pane.
1: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
0: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokop, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
0: Je, Bůh mi, koho jste spopelnil a koho jste chcete dát do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
0: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
0: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starýho Knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
2: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít, až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
3: Pět.
2: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas-bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused, G.A. Rumlena, soprán.
4: Hej holá, sousedé! Hej, hola, hola, hola, hola, hola. Hej, hola, sousede. Hej, hola, hej, hola, hej, hola.
5: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid? Když jdu domů snouší, kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
6: Chacha, chacha.
5: Nebo zvonek ze zvonice?
6: Chacha, chacha.
5: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
6: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
5: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
4: V chaloupky stínu, dobře.
7: Dobře. Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Nám.
8: Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
5: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
6: Hleďme ho!
5: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
6: Hleďme ho!
5: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
6: Hleďme ho!
5: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den. Dobrý den.
5: Aj, dobrý den. Z trávy raný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpívej, jásej, skřivám. Pozdrav, růže červánku. Jásej, zpívej, jásej, zpívej, jásej, jásej.
7: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
5: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
3: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
5: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
8: Pověz, Jiro, na mou duši, proč si hledal ženu s nůší?
5: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
9: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
5: Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysvíčila. Ženuška ta moje milá.
6: Což bys to sám nesvedl?
5: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
8: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
8: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
8: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
8: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
5: Pravdu máš.
8: Já pravdu mám.
9: Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli.
8: Ty v domečku rozmysli máš svatý si, Jiro, klid, rozmysli,
9: můžeš chodit do
8: na
9: hospody,
8: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš rozmysli svatý klid,
9: rozmysli,
8: můžeš chodit do hospody,
9: na své štěstí dobře pomysli.
8: Ty v domečku máš svatý štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jiro, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, na své štěstí do hospody, karty mastit, pivo
5: pít.
8: Ty v domečku máš svatý klid,
6: na své štěstí
8: do hospody, karty mastit, pivo pít.
5: Já v domečku mám svatý klid, budu chodit do hospody, karty mastit, pivo pít.
6: Ej, chuchu!

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen... Do světa, který je přímo stvořen pro dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho sobotního večera.
1: Děkuji vám, prosím vás.
0: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
2: No ne, to je.
1: Šlápla, jo, promiňte. No ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám opozdělou návštěvu. Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura? No.
0: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad paní měla k večeři lína.
1: Nebo co to povídal? Co jste to povídal?
0: Já...
1: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho?
0: Ale...
1: To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupek, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televarieté. Bude to
1: moment,
0: tak, jak se na televarieté sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane,
0: toho bylo dost!
1: No ne, jaký televarieté? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Tom,
1: jo,
0: prosím
1: ale...
0: vás, a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrový.
3: Ale paní, vy jste si je koupili.
1: Pane, to je ale káčat pitomá teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslela, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Pane, kdybyste vstala.
0: Prosím vás, vážení
1: vás.
0: Přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, já jsem z vás úplně,
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji zabiju.
1: Ne, netěšte se, kde pak vražda? Máme tyhle televarieté, buď budou artisti, nebo valenti.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastnej nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, po nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: No, takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti. To je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl.
1: Tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse například.
1: No mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím, jo.
0: No, tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Jak oni to neznají třeba, doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80 zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste
1: já ji znala.
0: Oni naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No proč?
1: Co vy byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste v ní dělal?
0: Právě, no? Co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to ale... snad není pravda. To snad není, to není možné, to mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říkáte. To jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeť, anonymní dopis mě přijde mnohem lacinějc.
1: Hlejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete už mokrej. Nemravo.
0: Heli, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ, tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodejť.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: No. Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Z té hrůza, s ní bejt, tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil.
1: Jo, děkuji.
0: Asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bodejť by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: Peggy, no.
1: Hallo.
0: Jsou zvyku? Sufo?
1: Haló, počem?
0: Sufo?
1: No? Já jsem vám to říkal porád, že nás... Tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy. Vy jste z něj udělala přežvíkavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, přines, no.
0: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? Tři dny byl cejtit slivovicí chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Teď vy jste se kvůli němu zapletla se třema řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl?
1: No, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho, nebo co?
0: Slyšte teda, jestli Sulfovi, jestli se Sulfíkovi něco stane, jestli Sulfíkovi...
1: To je taky nápad pokřít psa sulfatiazol, to ona ho pokřila.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algena.
1: Prosím vás, když jsme měli toho pinče, to byl ona a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubohýho pinče jste přímo zničil. Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli, pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne. Protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těle těch vašich volovin tady.
0: Prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník. A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Dovolte, abych vám... Co je?
0: No Sulfíku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána, ovšem já ho
0: a co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojď
1: se. Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřines od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfíku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
2: Děkuji. Já mám Sparty.
0: Je, tak to já bych radši Spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu Spartu, tak... Děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili, vážení přátelé, uchopíte
3: halo,
0: zapálenou cigaretu.
3: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
3: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
3: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
3: Pro větší, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
3: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit Spartu a ještě darovanou, že?
3: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: no, prosím,
3: sem.
0: Prosím.
3: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a poslechněte, poněvadž já prosím. Tady za to odpovídám.
0: No prosím.
3: Já za to odpovídám, prosím.
0: No když za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
3: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce, že?
3: Pomůcce?
0: Ano.
3: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi.
3: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
3: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
0: No, prosím?
3: Jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
0: No to je můj případ. Ano.
3: Není.
0: Jak to?
3: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
0: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
3: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier sur Seine, to je v Paříži, u Paříže?
0: Asi, že jste tam nebyl, co? No.
3: Jistý herec
0: no.
3: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
0: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co, francouzský požárníci, co?
3: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
0: Měli málo požárů, co?
3: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
0: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv, ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
3: Počkejte, mě to neděl, já mám tady, počkejte, já vám dám.

0: Přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
1: noste dárky.
0: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu.
2: Čeveče, to je nějaká voda. Dobrá. Dobrý. Tak.
1: Čeveče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchutí.
0: Cože?
1: Jsem měl citronovou, to je broskvou, ale tohle je švestka.
0: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláh, tak to má furt ještě 40.
1: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
0: Nech je v klidu
1: sedět. Já myslím, že se měníme.
0: Ne, neměníme se.
1: Aha, tak pardon.
0: Co říkáte...
1: Já už to říkám další dotaz.
0: Počkej, to není celé.
1: Já vám to zdržovat.
0: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
1: Jo.
0: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
1: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
0: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
1: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. A když jsme vylezli z vody, tak nám jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To Šíp zakázal.
0: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
1: Severní moře je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
0: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
1: Aha, no tak...
0: No já sebou nosím sluneční.
1: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
0: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si
1: myslel... Pokácená Majka! Stožárku. Klepne.
0: Pane Náhlovský,

0: odpovídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
1: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
0: Aby ho zpátky. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učaroval. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat a řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
1: Nehráli, já se si všim.
0: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu.
1: Ano.
0: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, zrovna
0: ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer, no, seděl.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
1: Jo.
0: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidí. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak vynášeli.

0: Dobré ráno, vážení posluchači, dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy, při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tom fízlové zrychtovali jak svině pytel šrtu. Že by se to otočilo. Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářských nemocniče.
2: No, teď už je taky na čase po půl roce.
1: No, jenom aby se všem doštali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ale ty, Karle, co pajdáš ti? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo. Já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo. Ale, puj, maso není, puj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo. A prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Puj, patrony nejsou, a hele, ale koho to nevidím, marodi!
4: No nazdar, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti.
5: Jedik taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy.

0: Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, člověče. Nejlépe dopadl kolega Maňas.
1: Jak to?
0: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak Munčelek nebo co, chytil se tý kyslíkový flašky. 9krát obletěl čekády a pak si pohodově přistal, rozumíš, na nároží.
2: Jo, jenom se hubou na bulldoze.
0: No, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Ode dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
3: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A ty mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
4: Aby ne, když se nejvěrnějších soudruhů zbavují. Dobře jim tak, paňatko.
0: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Vencu, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece pustili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
5: No jo, no, hele, bacha, bašný, tady.
6: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylažili, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hnete, pojďme v té mraky práce.
7: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
6: No to je napad, aspoň nám korva nezbořne fabriko.
0: No, neboj, ale tak tam jít, my za tebou budeme chodit na sekanou.
6: Je já na 3 písmenka.
0: To meleš.
6: Nerůmně. Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak prosím.
1: A dej mi 15 salámů, 2 husky a aerotonik.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Vejď, Lajzíku.
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Já pojď tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje.
2: No ne, to neměl umytý, to se ti zdá, on je takový celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek.
0: To je Kuba, jak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě žouráš? Ty máš karedej zánět spojivek.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, až to Vietnamci vyplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to hlavní, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale některý jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
1: Roza, písnický párky přijeli, pomoz mi to vytáhat.
3: Mám dneska něco extra, hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, nějaký levnej, ne?
3: Obyčejné šunkové, akorát, že ho vozím v té Javě už 4. měsíc.
2: No, tak si k němu místo šunkové napíše trvanlivý suchý, no, oni to zblajznou.
1: A tady máš ještě zlahude, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je půh.
0: Já to odnesu.
1: Hele, mladý, a tady jenom v té bydně, to je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Á, hrdo, jdi ode mě s tím nožem.
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
1: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, na té Lizík maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě.
3: Ne, no, tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl a zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil buřt a zepředu vypad vůl?
1: No, to je tvoje máma, vole.
2: Ale nech ho, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
1: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě 2 bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuji roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
1: Tak čau, Roza. Do prdele, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
1: A hele, ode dneška se nedovezu ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
2: Co jsi s ním teda zamec, ksindlem? Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohle to?
2: Nežíš na co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: A pojď se na tě pošeptám.
0: Jo, tak to znám. Tak mi říkají kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt zprostej teda, já se radši se oblíknu, ne? Z takový hic není teda. Skoro mě až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici.
2: Jejda, tenhle se mi přilepil šunkovej. No co, a stejně to sežeral.
0: To si teda pochutná.
4: Kam ty má?
0: Je zavřeno, debile.
4: Jak to se mnou mluvíte, kurva, hlažata rechla.
2: Jež pro boha, řídě a odevři honem.
0: Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy.
4: Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřeli, jinak byste velatel.
0: Vy jste básník.
4: Od koho to kurva víte? Mám jen spata se mnou do kanceláře, až tam čeká celá udržba. Mám pro vás doležete oko.
0: Tak ahoj, Rozo.
2: Ježiš, snad není milej, no řekněte. Malé je blbej, ale můj.
5: Soudruzi, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
6: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
5: Ale no nebuďte, kurva, jako malé děti.
0: Nejsme děti.
6: Je, dobře jsi to řekl, dobře.
5: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrad vyjadřit naši podporu.
6: Nemám v paží.
5: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No a nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
6: No ale pojďte radši, tím, koukám, že máme hodně na vybranou, co?
2: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
7: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
6: Ale neblbni, ale už takhle tam budeme jako komár na holý prdeli.
0: Jak chlebíčky na holý prdeli.
6: Kde jsi to slyšel?
0: Já to viděl.
6: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
2: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
6: A nestraš furt. Nebo mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
8: Je, tady si asi nevydoj.
6: No, tak snad to vydržím dovnitř, ne?
7: Stát, kam jdete?
0: K Jakešovi.
7: Jsme podniková delegace z ČKD, paňatno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
6: Proč je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
2: Ježiš, to to začíná. Kristova noha.
6: Čiče, asi už se jaká moc neděje, co?
9: Je, udrž vás, čekáry, prostě. Co mi nesete?
6: Mluv, maňas.
2: Z toho nekouká nic dobrýho.
0: Co?
2: Říkám, nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, Jakeši.
9: Ježiši, Maria.
6: Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odborů.
0: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
8: Je, Máňas.
0: Co?
8: Mně seš debil.
0: Cože?
8: Je, debil jsi.
0: Jo, Jdeme si.
9: Jo, a co když ne prostě?
2: Ježiš, a jdeme všichni ke zdi.
0: Tak a ke zdi?
9: Ježiš, počkat prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek prostě.
6: Hele, řekni, že jestli počítáš s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
0: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
6: Tyme, už radši drž hubu.
0: Už radši drž hubu.
9: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni tak nějak, že jo, naschánou.
0: S Bohem.
6: Ve, co tady to je vělo, člověče, jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu.
7: Nekřič, hop, nekřič, až se to dozví Janis, tak jedeme štando péde rovno do Jáchymova a kopem tam uran do smrti.
6: No hele, teď musíme držet při sobě, no, hele, když bude jako kór velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
7: Tento knat se mi do práce moc jít nechce.
0: Ne jo, na mě čeká rozárka.
6: No, pánové, pán Bůh s námi jazdí pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, děťku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, bouchoďce, strčený karafiát. To ještě já než uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už mě viděj. Otcu. A trikolor měl aspoň půlmetrovou. Cinkal klíčema. Než obrázek Havla řval Miloši, končíme. A všechny zdravil pozdrav pambu.
0: Tak on se to dozvěděl a hrábl mu v palici.
1: Kde pak nehráblo, člověče? Matej hned za ním. Chce s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jojo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak jste zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbně se pojádu s vámi. Padli komunistí, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne?
3: Hurá!

0: mě říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem, ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. A já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromů, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hána nebo... No. A já najednou ve třetí větě píšu, babička... Jdavše z lesa, roštine savše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roštivše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já mám tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Prinies mi klavír, James.
3: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
2: James, ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvrávaš?
3: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
2: Mám na ňom položené okuliare.
3: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
2: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
3: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
2: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
3: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
2: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
3: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
2: Čo ti je smiešné, James?
3: Prepáčte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
2: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
3: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
2: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
3: Vy ho skutočne nemáte rád.
2: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
3: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
2: James?
3: Áno, pane.
2: Ty drevený terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
3: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
2: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
3: S radosťou vám ju napíšem, pane.
2: Ďakujem, James. Tak teda píš.
3: Prosím, pane.
2: Moja posledná vôľa.
3: Moja posledná vôľa.
2: Nie tvoja, moja.
3: Tvoja posledná...
2: Ty mi tykáš?
3: Vaša posledná vôľa.
2: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
3: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
2: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
3: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
2: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrob. Keby ma náhodou ten hluchý Fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
3: A čo bude s vašou dogou, pane?
2: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
3: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
2: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
3: Nie, pane, už si to nemyslím.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Píš.
3: Áno, pane.
2: Moja posledná vôľa.
3: Vaša posledná vôľa.
2: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
3: Želám si.
2: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal. A vždy pri mne ležal. Môj verný. Sluha James. Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
3: Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
2: Ako to myslíš, James?
3: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
2: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. bude sa o nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.

0: Tak, tak bychom mohli začít, ne?
1: Kolik je uchazečů?
0: Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžíček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano, ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano.
2: No spolehněte se, no jistě. Ano.
0: Ano. Tak naschledanou. Naschledanou. Ano. Kvůli Petr Týlovi.
1: No to, to je jasný.
2: No, no tak.
1: Kolik jich máme příjmu?
0: No dva.
3: Tak to je jasný.
0: No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs.
3: To jasný.
0: No. Zavolejte Petr Týl.
1: Petr Týl. No.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Zdravíčko, zdravím.
0: Vy jste pan Petr Týl,
4: ano,
0: že?
4: Já jsem tak smělej.
0: Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře.
4: No
0: že?
4: To si pište.
0: Ano, jistě pochopíte, že vám musíme položit jo. Pár otázek, že?
4: No jistě.
0: No, no.
4: Jak se máte?
0: To je dobrý.
4: Děkuju, FF.
3: No. No. No, tak to je jasný.
0: Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No.
4: Jako o Praze, jo? No tak ano. O Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne?
0: No, tak...
4: Praha je sověžetá...
0: Taky.
4: Matička, ne?
3: Matička, to je
0: matička, no. To bylo hezky.
4: A taky je to...
0: Ano.
4: Taky je to hlavní město, ne?
0: Ano,
3: tak to je jasný, já to kruškuju.
0: Já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit,
3: no,
0: že?
3: No,
0: no. No a drtit, ano. Naschledanou, pane
4: Petr. Tak čaute.
0: Naschledanou.
3: Tak to je jasný. To si
0: no, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký...
1: Karásek.
0: Já vím. Já, že tady mám dopis, jo, ve kterém nám ho doporučují z Výzkumného ústavu turistického ruchu.
1: Přímo?
0: Jo.
3: To je jasný.
0: Jo, a taky se o něm zmínil šéf propagace.
1: Ono to sem nepatří.
0: No ne, on jen tak mezi řečí, že on
1: ono
0: netlačil.
1: Ono to sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starýmu Spartě.
0: Aha. No. No.
3: Tak.
0: No.
3: Jo. No tak, vy... ale. To je jasný. To.
0: Vyzkoušíme a uvidíme,
3: no, musíme že... vyzkoušet.
0: No. Výběrové řízení je výběrové řízení.
3: To je jasný.
0: No. Zavolejte toho Karáska.
1: Pepo.
0: Ale no Pepo, Josef Karásek.
1: Josef Karásek.
0: Vy jste Josef Karásek, ano?
4: Jsem
0: ucházíte
4: Karásek.
0: Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že?
4: Jo.
0: No, jistě pochopíte, že musíme zjistit, důkladně zjistit vaše znalosti o Praze.
4: Jo.
0: Jo.
4: Tak jo.
0: No, tak...
1: Ahoj.
0: Pane Karásku, kolik má Praha obvodů?
4: Čeho?
0: Jako čtvrtí.
4: Jo.
0: Čtvrtí.
4: Ale má víc.
0: Co?
4: Má 8, ne? 9, 10, 11.
0: Nesprávně. 10.
4: Já to věděl.
1: Prahu protéká řeka Vltava, jak se jmenuje?
0: No.

0: Vltava, ne?
1: To je jasný.
0: Dobrý, Pepo, dobrý.
2: Ano. Ještě jenom takovou, jak řekla, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel?
0: Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně.
2: Hodně.
0: Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion.
2: Tak, no, no já myslím, že nám to stačí, no, to, že... Ano, můžete odejít, pane Karásku. Tak,
0: poklona, poklona. No. Ahoj, ahoj.
2: No,
0: ahoj.
2: No, tak. Tak,
1: Karásek?
2: Návrh na přijetí.
1: No, to je jasný.
2: Ano,
1: to je jasný.
2: Karásek, já si to píšu.
1: Já
2: taky kroužkuju. Jo, Josef.
3: Karásek, hm?
2: S otazníkem.
3: No, proč s otazníkem? Teď je vidět, že zná.
2: Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc.
3: A telefonoval kvůli němu někdo?
2: Ne.
3: Je tu nějaký psaní?
2: Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná. Že?
1: No, to je jasný.
2: Ale no, jasný.
3: No, proč se sem vůbec strachá?
2: Budeme objektivní, že... Vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Prosím? Já neslyším.
4: Dobrý den. Já mám trošku chrap.
1: No to je jasný.
2: Vy jste Jelínek,
4: ano, jasný,
2: ano. A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze, že? Prosím.
1: No to je jasný.
2: Ale
1: jasný.
2: Řekni.
3: Kolik má Praha obvodů?
2: Tak.
4: Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16.
2: No
1: co?
2: Jistě to.
1: No,
2: je to.
3: Co takhle?
2: Víme.
3: Co takhle Vltava?
4: Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 kilometrů a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry.
2: Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně.
3: Přesně.
2: Přesně. Přesně. Ano.
4: Praha má podle posledního sčítání přesně 1,183,000 obyvatel.
2: Okamžik. Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu tolik těch obyvatel.
4: 183 tisíce obyvatel.
2: Ano. Tak nám je vymenujte.

jak jsem ochořel. Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sopka, padající omítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvílemi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě A, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstím. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase z lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného, než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce, ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejší. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se, sestry přestlali postele a židle a my začali vyhlížet své příbuzné a známé. Pravda, u mě zůstalo vždy jen při vyhlížení, nepočítám-li prodavače novin, který ovšem přicházel spíše za obchodem než za mnou. Za to soused Klikoš si na samotu nemohl stěžovat. Když se do místnosti vhrnulo jeho 16 dětí a během návštěvy se narodilo 17, měli se zlomeniny co ohánět, aby uhájili místo k sezení. Já měl to štěstí, že jsem byl u Klikoše v přízni. Když ho minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí, nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný Klikoš mohl nakazit vzteklinou další 2 pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešli, vrhli jsme se s Klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Marně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy,
byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s Klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také Klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani Klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstit. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s Klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co Klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.

0: Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Vy svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všecko se zvládnout nedalo a taky jsme to všecko nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nemile. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Jo? Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli?
1: No, donutil tady, dlouho nebyl. Tak pojď, chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou Láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo? Říkám, to říkal Láčkovci. Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčkova akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi Bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říkala, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, pač viděli, že mě skoupe. A on řekl, vy skloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily 2 neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo? Pač my jsme je skutečně rušili, že jo? Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování! Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant. Že jo? My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo? Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci. Krásá bláva, krásá bláva, Diana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A on totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore,

0: 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brádí proti napadení do žen, že? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Řekl, co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Řekl, co, svále, co, normálně, s váma mrzknem, ne, a bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Že kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, Bystrydě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takový to překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
2: Haló, to je Meziměsto. Dobrý den, slečno. Prosil bych na Savrky porodnici. Ano, já tam rodím. Prvně rodím. Tedy manželka rodí. Ano, tak to víte, jsem takový nervózní. Tak kdybyste to mohla urychlit. Já vím, že porod nemůžete urychlit, ale ten telefon byste mohla. Ano, děkuji vám. Děkuji vám, slečno. Ano, na Savrky. Na Savrky.
3: Buongiorno. Giacomo Marescio, buongiorno.
2: Boleslav, těší mě.
3: Slekna, duo, tre, tre, cinque, tre, tre, tre, tre. Buongiorno, buongiorno, signore redaktore Giglio Bonanno. Buongiorno, sì. Reportere Marescio. La promenada, la piccolo spaziero della musica di Praga. Sì, sì. E della Domi Umelzo, eh? La contata, la contata, sì, tragedia, la contata, sì, sì, sì, sì. Sì, sì. E Nazionale Teatre, magnifica opera folcloristica.
2: Allo!
3: Credo non è viesta, sì, sì. Perché niente, ah, ah, perché niente, ah, ah, per... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì.
2: Ma allo, allo, sì, allo! Sì, sì, sì, sì. Ne, prosím, to není Řím, tady je, to nějaký pán tady vedle zve. Halo, halo, slečno, tady Boleslav, ne, Praha, Boleslav, mé jméno, ne tak pronto spíš, andante, děla na Savrko, bambino,
3: narodit.
2: Halo, slečno, prosím vás, ty na Savrky. No, vždyť jste mi to slíbila. Co prosím? Jo, vy jste jiná slečna. Já jsem prosil na Savrky porodnici. No nemám. Jo, že mám, hláskovat mám. Jo, tak já hláskuju. Nás, jako německý nos. Německý. Jo, vy neumíte německy. No, tak... Что по-русски? По-русски! Говорите! Да, ну, крас... Так нос русский, то я так и нос. Ну, я как... Так инак, слышно, так инак. Наша школа, понимаете? Наша школа, ну, так тен хачек, а ту школу выпустите, а я НАСА! НАСА!

0: holuby, vrky. Cože, že holuby dělají vrků? No některý, no. Já zase znám plno holubů, co dělají vrky. Na savrky! Na savrky! Na.
1: Guten Tag. Hans von Maris.
0: Jo, Boleslav.
1: Als junger Mensch.
0: Ja, Boleslav. Ah, hallo.
1: Bitte schön. Hamburg, ja, Hamburg. 2-3-3-3-4-4-4-4. 1-2-3, ja. Ja. Servus, Fritz. Ja, ich mach dein großes Geschäft. Ja, mit General Franco. Ja.
0: Hallo.
1: 10 Danken.
2: Aber nö, schön danken.
1: 10 Danken mit Kanonen. Und danken. Ja. Und 100 Maschinen quer. Einschreibmaschine, Maschinen quer. Ja. Und 1000 Bomben. Bomben.
0: Hallo. Hallo, Sir.
1: Bomben.
0: Hallo, Slečno. Ja tam mám možná někde dítě.
1: Bomben.
0: Hallo.
1: Bomben, ja. Ja.
0: Bitte nicht viel Krieg, ein paar Minuten Frieden.
1: Ja, natürlich, Freundschaft. Ja.
0: Bitte, ja.
1: Und 1000 Bomben.
0: Ich checke, die NASA wirken keine Bomben.
1: Was?
0: Keine Bomben.
1: Was? Du bist ein Militarist, ne? Aber nicht du.
0: Ah, hallo.
1: Hier mit, ja.
0: Bomben, kleine Bomben.
1: Du bombardierst die Kinder, was? Ja, Pfui-Teibel. Aber nicht Pfui-Teibel. Nee. Kannst nicht. Ja, gut.
0: Hallo.
1: Gut. Bomben, 1000 Bomben. Ja. Servus, tschüss.
0: Hallo.
1: Ihr macht einen großen, guten...
0: Guten Tag.
1: Aber guten. Nein, guten Chef. Ja. Mit General Franco.
0: Nazdar Franco.
1: Ja.
0: Hallo. Hallo, Slečno. Prosím vás, ty nasavrky. Ja. No, když jsem vám to říkal, NASA škola a ty holuby. No. Cože, vy neumíte rusky? A když jsme se tak krásně dohovořili. Cože, jo, ona tam ta slečna šla na oběd, no jo. Slečno, prosím vás, ty už jste obědvala. Sláva. A co pak jste měli dobrého? Dalmácké čufty.
1: No.
0: Tak vám přeju příjemné zažití těch dalmáckých čuftů. A teď mě prosím vás dejte ty nasavrky. Slečno, já nevím, kolikrát vy jste rodila, ale... Ne, pardon, já vás nechtěl urazit, ale já rodím prvně, chápete? Já, tak to víte, jsem nervózní. No, strašně. Nasavrky, ano. Nasavrky, no.
3: Dobrý den, my sál. Jak máš, já. Jas volnej.
0: No, dobrý den, prosím.
3: Please, Chicago, two, yes, four, two.
0: Vy to máte obsazený, tak to prozvoňte.
3: No, two, one. Oh, hello, George. Jack, yeah.
0: Hello.
3: You fast you hear the music. Oh, yeah, that's Charlie Crawford, man. Dum-day, yeah. Und, yeah. Sing, me and Schlagil. Oh, yes. Schlamman, minka, doze lai.
0: Hello. Slyšno, to je porodnice. Jo, to je centrála.
3: Hello, Joe. Prima telefon.
0: No, prima, ještě vy mě provokujte, čověče. Halo. Halo. Slečno, to se říká pořád populace. Spojte svý životy, darujte jiným a vy mě nespojíte ani s nasavrkama. Halo. Tohle to vědět, tak jsem si Marušku nikdy nebral. Halo. Slečno, prosím vás, kdyby tady nebyl takovej svinčík, já kleknu. Já kleknu na kolena, já vás na kolenou budu prosit. Slečno, jo, promiňte, pane. Jo, cože? No jo, slečna šla na školení, aha. Pane, já na... No jo, to víte, mně se hned ten váš hlásek zdal na slečnu divnej. No jo, já vás prosím. Já na vás apeluju jako muž na muže. Já na vás apeluju heslovitě. Žena, dítě, nasavrky, porodnice, nervy, hergot! Ano, počkám,
3: Paris. Bonjour, Jacques Marais, oui, ça va?
0: Boleslav!
4: Hallo.
1: Hallo, hallo, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, Marseille, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Bonjour, c'est toi Madeleine, oui, c'est moi Jacques. Ah, je suis très heureuse. Ah oui, je vous promenade. Mais je pensais pas tête à patate. Je pensais pas venir dans ton trou. Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, mais je pensais pas.
4: Centrale! Centrale! Allô? Allô? Prosím vás, pane! Pane, já jsem vám. Jo, promiňte, slečno, vy už jste se vrátila ze školení. Slečno, slečno, a která vy jste ta ruštinářka? Kakoja, vy krasivá děvočka! Kakoj, vy medový hlásek!
1: Čašte a grand fuget de fleur.
4: Fuget, fuget, kytice vám koupím! Fuget, kytice! No za co, za ty nasavrky? No, prosím vás, spojte to třeba přes Hongkong, když to bude rychlejší. Ale porodnici!
1: Avec le shampoing, c'est pas c'est certain ton mon amour.
4: Na savrky! Na savrky!
1: Mon amour!
4: Na savrky! Mon amour!
1: Pardon! Alors,
4: na savrky!
1: Mon amour! Mon amour, mon amour! Alors, mon amour!
4: Mon amour! Na savrky! Hergot! Na savrky! Dolů, na savrky! Porodně, na savrky! Na savrky!
5: Jakku, ty mě zvádíš!
4: Toničku! Tak jsem se tě přece dovolal!
6: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
7: Děkuji.
6: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
7: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí.
6: Yeah.
7: 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
6: Kolegyně, kdyby moment, vás... moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
7: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
6: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
7: Tak, že bych zkusila dát diktát.
6: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
7: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
8: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
7: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
8: Kalhous.
7: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
8: No ale mě by to zajímalo.
7: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
8: A co tam šel dělat?
7: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
8: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
7: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
6: Počkejte, to řekl syn?
7: Ne, to říkám já.
6: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koksartrosis. No,

0: okrem cudzích slov. Takže dety se čtou děti, ale detail se čte detail, pak čte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osôb. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, pivec ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán pivoc, čo ste mi to urobili, veď som vám hovoril, pekne sa ukloniť a poviete, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, ja už som ťaký v tom. A pak je historie z pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle povídá. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, biletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11 ve 1:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.
1: Nechtěla se dát ode mě mít. Já hojdu se dar.

0: prapora dir, aby si porno vzal z olejí dešajar.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu.

Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To mi podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, poměnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. Pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo on. On většinou vtipu na sebe předcházel, člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme schlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru.